Ani barev přejde v pastel. Já byl dřív jako ty, živý změnou. Pak tě čas

0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.
1: Je tu pátek a na vlnách Českého rozhlasu posloucháte další díl mého pořadu Desky, pásky, vzpomínky aneb Nežil jsem jen život Karla Gotta. A začínáme jedním z největších hitů rockové babičky Tiny Turner. Písničku River Deep Mountain High nahrála už v roce 1966 se svým tehdejším manželem Ikem Turnerem a od té doby byly bez ní koncerty Tiny Turner nemyslitelné. Takhle ho zpívala v roce 2009 na svém koncertě v holandském Arnhemu.

dospívala svůj velký hit River Deep Mountain High, který do svých zpěvníků zařadili zpěvačky Cyndi Lauper, Christina Aguilera, Beyoncé a Celine Dion. Nejpopulárnější kanadská zpěvačka všech dob s celosvětovým renomé Celine Dion se i s vážnou nemocí vrátí po 4 letech ke koncertování. Mezi 12. září a 14. říjnem letošního roku odehraje v pařížské aréně Le Défense rovnou 10 koncertů, kde se bude chtít pro své fanoušky vrátit v tom nejzářivějším světle. Vše však proběhne pod přísným lékařským dohledem. Dám na to krk, že během svých pařížských koncertů uvede Celine Dion svůj velký hit I Drove All Night, který u nás znáte pod názvem Noční král v podání Karla Gotta.

Celine Dion vám dospívala taneční a popovou verzi písně I Drove All Night, kterou si našla v repertoáru krále zlomených srdcí Roye Orbisona. Ten už v roce 1964 udělal velký hit z písničky Oh Pretty Woman, která se do centra pozornosti vrátila i v roce 1990. Zazněla totiž ve filmu Pretty Woman s Julie Roberts a Richardem Gerem v hlavních rolích. Tuhle písničku chtěl vždycky naspívat Karel Gott, který ji nahrál díky českému textu Miloše Skalky až v roce 1998 na album Roky mého mládí. A od té doby nebylo snad koncertu, aby Karel Gott Pretty Woman nezaspíval.

následující písničku z repertoáru Roye Orbisona You Got It naspíval Karel Gott a vyšla v roce 2013 s českým textem Miloše Skalky a Máš to na Gottově albu Láska je nádhera. Kdykoliv Karel zabrousil do repertoáru Roye Orbisona, byla to šťastná a posluchači ceněná volba. Například i Gottovy písně Tak zůstaň a zmírám láskou pocházejí ze zpěvníků velkého O. Roye Orbisona. V málokterém životě bychom našli tolik slávy, zapomnění, lásky, bolesti, utrpení a tragédií jako v životě Roye Orbisona. Jeho dva synové uhořeli, manželka Claudette se mu ve 24 letech zabila na motorce, v roce 1978 se musel podrobit těžké operaci, během níž mu bylo implantováno srdce. Ale už do strápení. Poslechněme si teď už zmíněnou písničku You Got It. Vyšla v roce 2017 na Orbisonově albu A Love So Beautiful, kdy byl Orbison už 28 let po smrti a jeho hlas v ní doprovodil Královský filharmonický orchestr.

Roy Orbison ovlivňoval světový rock a pop během svého života a ovlivňuje ho i po smrti. Opustil svět hudební i vezdejší na svatého Mikuláše roku 1988. Tragéd světového popu a rocku zemřel na zástavu srdce v koupelně své mámy, kterou přijel navštívit na vánoční svátky. Bylo mu teprve 52 let. Elvis Presley nazýval Roye Orbisona nejlepším zpěvákem na světě a pro Paula McCartneyho jednu z největších osobností rock'n'rollu. Pro Bruce Springsteena byl pak Roy Orbison vzorem a ve své písni Thunder Road mu dokonce věnoval celý verš. Roy Orbison zpívá pro osamělé. Poslechněme si teď nádhernou Orbisonovu baladu A Love So Beautiful, kterou napsal svůjčí osobností britské rockové skupiny Electric Light Orchestra skladatelem a producentem Jeff Lynnem a s americkým rockerem Tomem Pettym.

0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.
1: Roy Orbison dospíval baladu A Love So Beautiful, kterou v roce 2013 naspíval se skalkovým textem Láska je nádhera Karel Gott na své stejnojmenné album. Na konci 70. let a během 80. let měl Karel Gott na mezinárodním country festivalu Fanfare v americkém Nashvilleu a v amerických televizních pořadech Od pobřeží k pobřeží velké úspěchy s Orbisonovou písní Crying. U nás ji znáte s borovcovým textem Pláč. Pro dnešek se s Royem Orbisonem právě touto písní rozloučíme.

Posloucháte pořad Desky, pásky, vzpomínky aneb Nežil jsem jen život Karla Gotta. Od mikrofonu Českého rozhlasu vás zdraví Honza Adam. V roce 2006 se Helena Vondráčková a Karel Gott potkali na Mezinárodním festivalu populární hudby v polských Sopotech s Heleninou letitou a věrnou kamarádkou a určitě nejoblíbenější polskou zpěvačkou všech dob Marilou Rodovič s italským zpěvákem Drupim a s řeckým bohatýrem těžké váhy, rozevlátého Vousu a démonického zjevu Demisem Russelsem. Helena si tam určitě připomněla, že v roce 1969 naspívala velký šlágl Rain and Tears Demise Russelse a řecké skupiny The Aphrodite Child s českým textem Zdeňka Rytíře Dešť je pláč. Až tahle písnička, kterou napsal řecký klávesový mák Vangelis, dozní, řeknu vám toho o Demisovi Russelsovi víc.

Romantické písně Demise Rousseause byly slavné dřív, než svět poznal tvář a robustní postavu jejich interpreta. Pro mnohé posluchačky pak bylo trochu zklamáním, když ho uviděli na vlastní oči a zjistili, že to není žádný urostlý krasavec, ale pořádný tlouštík. Na vrcholu popularity Demise Rousseause trápil neukojitelný hlad a vážil bezmála 150 kilo. Mě teda ten neukojitelný hlad trápí taky pořád. Za 10 měsíců pak zhubl 50 kilo a nejen jeho fanoušky začalo zajímat, jak se mu to podařilo. Proto v roce 1982 vydal knihu s dietou, která v počtu prodaných výtisků směle konkurovala album s jeho největšími hity. Když se naši zpěváci Helena a Karel s Demisem v roce 2006 setkali, nevážil už zdaleka tolik jako v dobách největší slávy. V zákulisí letní opery v Sopotech chvíli předtím šel na scénu, jim říkal, že jsou u nás doma velké hvězdy a že by byl moc rád, kdyby ho pozvali do některé naší televizní show. To už ale Karel a Helena nestihli realizovat a oba se bohužel nedostali v roce 2011 na koncert Demise Rousseause v pražské Lucerně. Neměli bychom nikdy nic odkládat, protože jednoho dne už může být nenávratně pozdě. Demise Rousseause odešel do muzikantského nebe v roce 2015 ve věku 68 let.

Demis Roussos vám dospíval píseň Goodbye My Love, Goodbye z roku 1973. O rok později tuhletu písničku zařadil do svého repertoáru Karel Gott a nahráli s borovcovým textem Teď růže k vám jdu krást. Že bych byl fanouškem kanadského zpěváka a skladatele libanonského původu Paula Anky, to nemůžu říct. Pochopitelně jsem ho znal, ale že bych byl jeho fanouškem, to fakt nemohu říct. Až v roce 2011 mě přesvědčila kamarádka Vlasta Semerádová a jeli jsme na Ankův koncert do Vídně. A tam jsem se jeho fanouškem navěky stal. Paul Anka na něm pochopitelně zaspíval píseň Diana, která ho celosvětově proslavila, když mu bylo 16 let. Diana to je vůbec první hit Paula Anky a k písni ho prý inspiroval milostný cit k jisté o 2 roky starší Dianě Yahoub, která byla údajně jeho spolužačkou ze střední školy. Ale podle mnohem věrohodnějších pramenů šlo o dívku, která v Ankově rodině hlídala děti, prostě babysitter. Ze 2 manželství má Paul Anka 5 dcer a 1 syna. Jméno každé z Ankových dcer začíná písmenem A. Ankovy dcery se tedy jmenují Alexandra, Amanda, Elíša, Amália a Antea. Poslední jmenovaná se jako jediná vydala na pěveckou dráhu, s otcem naspívala několik duetů a bývá hostem jeho koncertu.

0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.
1: Doznělou písničku Diana u nás naspívali Milan Chladil, Standa Hložek a Petr Kotwald a český text Zdeňka Borovce doslova zlidověl tak, že se zpívá u táboráku. Paul Anka se narodil v roce 1941 v křesťanské rodině, která přišla do kanadské Otavy z Libanonu. Už od útlého věku se věnoval hudbě. Začal zpěvem v kostelním sboru, pokračoval studiem hry na klavír. Od mládí projevoval talent nejen hudební, ale i literární. Bavilo ho psát, což vyústilo v krátké působení v redakci listu Ottawa Citizen. To vše předurčovalo Paula Anku k jeho následné životě. Cestě, k cestě velkého zpěváka a textaře. Po vystupování snad ve všech hudebních klubech v Ottawě odcestoval do Los Angeles, kde jeho kariéra nabrala raketový start. Ve druhé polovině 50. let se stal Paul Anka idolem teenagerů a v dlouhém seznamu jeho hitů převažovaly výrazné kantilénovými oblouky obdařené balady. Jednou z nich je také píseň You Are My Destiny z roku 1957.

Své písně naspíval Paul Anka v mnoha světových jazycích, kromě angličtiny také italsky, německy, francouzsky a španělsky. Zahrál si v několika filmech a televizních seriálech. Technicky dokonale vybavený, ve výběru repertoáru, tedy hudby i textu, náročný zpěvák hlavního písňového proudu, se dokázal mnohokrát vrátit do světových hitparád. Například v roce 1979 s duetem You and I, který naspíval s francouzskou šanzoniérkou Mireille Mathieu. Traduje se, že se jí dokonce pokusil svést, ale primárně.

Tisíce zpěváků po celém světě naspívalo původně francouzskou píseň Comme des Habitudes, původně z roku 1967, kterou doma ve Francii proslavil zpívající autor Claude François. Vedle Johnnyho Hallidaye další největší hvězda francouzského rock'n'rollu. Anglická verze této písně nazvaná My Way vznikla o rok později a stal se z ní jeden z největších hitů pěvecké kariéry Franka Sinatry. Text o umírajícím muži, který se nejen smířil se smrtí, ale se ctí se vyrovnává se vším, co ho v životě potkalo, napsal pro Franka Sinatru právě Paul Anka. Tuhle písničku dobře znáte a už několikrát se mi v našem každotýdenním hudebním setkání slyšeli. Právě teď vám ale nabídnu jiný písňový skvost Paula Anky. Písničku I'm Not Anyone, kterou zkomponoval v roce 1973 pro malého zpěváka velkého hlasu Sammyho Davise Juniora. Ten si právě zasloužil přízvisko Pan Zábava. Paul Anka od roku 2011 uváděl na svých koncertech po celém světě písničku I'm Not Anyone jako virální duet se Sammy Davisem Juniorem. Vzdával mu tak hold a dík za to, co pro svět populární hudby udělal. A právě touhle písní se s vámi pro dnešek rozloučím. Přeji vám, abyste byli zdraví a šťastní, abyste milovali a byli milováni a abyste kráčeli jen za štěstím. Za týden se s vámi těším na slyšenou. Váš Honza Adam.

0: chtěli vysílat, víte?
1: Humoriáda. Jste na správné frekvenci ve správném čase, dobře vyladěné pondělní odpoledne přeje všem Pavel Kučera a naším dnešním hostem je Petr Jablonský. Dobrý den, vítejte.
2: Krásné odpoledne.
1: Svět se v hezčí změní se scénkami i soutěžením. Pěknou zábavu a hodně štěstí. Humoriáda.

0: Jakub Smolík a jeho holka s bílou halenou. Já tady mám hosta v bílé mikině a na tom je nějaké graffiti originální. Je to Petr Jablonský, nebudeme to rozebírat.
1: Škoda, že nejsme v televizi, to stejně z toho posluchači nic nemají.
0: A tak webkamery tu jsou, můžou se juknout, jak vám to sluší. Ano, než mi řeknete, jak se máte, co děláte.
1: No tak mám se dobře, začíná léto, takže to je velice pozitivní. Už se těším na ty teploty, má být konečně, teď už v prostřed týdny mám dojem. Ano, to tropy. No tak já mám rád tropy, já jsem jižní typ, takže to bude super.
0: Tak bezva. Jinak, co se týká vašich vystoupení, někde vás uvidíme v létě?
1: Můžete mě vidět třeba teď nejblíž, mám dojem 30. června na střeše obchodního centra Harfa v Praze, kde budeme hrát hru Normální debil 2, jo, kde já teda nehraju toho debila, ale hraju tam asi 31 postav, takže se můžete podívat, kromě mě uvidíte ještě Davida Suchařípu a další kolegy, takže můžete se přijít podívat.
0: Ano. Uvidíme Davida Suchařípu vás a prodavačky z obchoďáku možná.
1: No tak, teď nevím, jak se to...
0: prodavačky... Je to v Harfě na střeše.
1: Jo, takhle, jakože se přijdou...
0: obchodního centra.
1: No, určitě, tak prodavačky se tam taky můžou přijít podívat. Dobře. Samozřejmě.

0: Tak, teď se podíváme do našeho seznamu, koho nabídneme posluchačům na začátek.
1: No tak, dámy a pánové, tady je Olda Kajzer, já vás zdravím společně s Jirkou Lábusem. Víte, Jirko, no tak samozřejmě zdravíme tady z našeho pořadu teda, a my se koukneme do našeho pořadu teda v tomto pořadu. A ten pořad se jmenoval Možná přijde i kouzelník, že jo, to se možná takovou pamatujete, že to bylo takový.
0: Určitě.
1: No jistě, to si pamatuju, já si to taky pamatuju, No a my vám ale nenabídneme nás dva, my tam možná budeme někde vzadu přicmrdávat. Jirko, no tak to takový blbý slovo, tohleto přicmrdávat, tohleto, ale dobře, tak řekněme přicmrdávat. No ale hlavními hvězdami bude Jirka Wimmer a Karel Černoch a poslechneme si scénku, která se jmenovala Tanečník.
2: Černoch!
3: Ten už tady byl dvakrát.
2: Když jsem řekl, že to bude Černoch, tak to bude Černoch, jasný?
4: Zavolej Černoch.
2: Karle!
4: Dobrý večer.
2: No co ten smutek, Černoch? Tady panuje dobrá, hodnotná zábava.
4: Já už jsem tu po třetí, ale...
2: Neodmlouvej. Vystrčí ruce s kapsihonem. Zastrž břicho. Vyndej peněženku. Ruce vzhůru. No, tak si něco dělejte, pro boha.
4: Karle, dělej ze sebou něco.
5: Pamatuj se, člověče.
2: Černoch, ty nemáš základy společenského chování. Ale s tím je konec. Teď budeš tancovat, jak já budu chtít.
4: Co? Já tancovat, jo? Já jsem nechodil ani do taneční. To teda ne. A hlavně nemám tady partnerku.
2: Máte vymrát?
4: Ne, ne, já nechci vymrát. Já potřebuji partnerku. Bez partnerky to fakt nejde. Jak můžu tancovat bez partnerky? Uznejte to.
2: Máte vymrát?
4: No ne, počkejte, ale Karel Černoch má pravdu, protože Wimmer přece nemůže dělat partnerku.
2: Ale Wimmer může dělat partnerku. Řekl jsem, že máte Wimmera.
5: Jestli byste dovolili...
2: Vy už vůbec nemluvte!
4: Dobře, já vás jako chápu, ale podívejte, já si přesto myslím, že partnerka nemůže být Wimmer, to je přece...
2: Máte Wimmera! Řekl jsem Wimmera! Však vy si zvyknete.
6: Chtěl s partnerku, tak máš Wimmera.
4: Jak to vypadáte, prostě? Jak to vypadáte, co to máte na sobě, člověče?
7: A co? Přijel jsem ze Skotska.
4: A to mě chcete v tomhletom učit společenskému tanci, jo?
7: No a proč ne? Vy snad tento oblek považujete za nespolečenský? Já si právě myslím, že pro tuto příležitost je nesmírně vhodný. Já vás mám učit společenskému tanci, že jo? Čili pro vás budu partnerka, že jo? Dáma, já si myslím, že je dokonce inspirující, že jo? Budeme tančit.
4: Promiňte, ale já ze Skotama netančím.
7: Ale ze Skotkama jo, snad.
8: Tak si nějak dohodněte.
5: No, nebo pustíte je ještě okamžitě.
7: Čekejte. To jsou vaše gardedámy.
4: Ne, garderoběři.
5: Nenapadat.
8: Nebo padat.
7: Nepadat, tančit. A začneme, Karle, od začátku.
4: Jo.
7: Totiž, než přijdeme k samotnému tanci, jo, to předchází takový rituál společenský, takové to seznámení, vyzvání k tanci a takhle. Já bych navrhoval, začněme seznámení, jo?
4: Ano, já jsem Karel.
7: Jiřina, takhle. Jo? Vy se musíte vžít, že od tohoto okamžiku budu pro vás jako žena, jo? Jako dáma, partnerka, prostě vaše žena, jo?
4: No tak to už vůbec ne, teda.
7: No tak děvče, no.
4: No tak to radši žena, ale nějaká divná, teda.
7: Hrome sakra, člověče, ale vžijte se už do toho, že jsem pro vás Jiřina.
4: No.
7: Jo, a ne Jiřina, Jiřinka.
4: Ano.
7: Já jsem pro vás dáma, která se vám líbí dokonce, ne? Že jsem zbyla poslední... Na parketě, jo, pro kterou si jde ten pod... Hromě, člověče, jak budete takhle ucukávat, tak ničemu nedojde. Jste muž, ne?
4: No, ale víte, že už si tak nejsem jistý teď.
9: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
0: Tak tanečníci se nám seznamují. Jiří Wimmer, Karel Černoch.
1: Ale tak já myslím, že to byla taková hodnotná, opravdu hodnotná zábava, že nám to opravdu jako hodně dalo, že jo? No tak počkej, tak hodně dalo. Wimmer dal. No to, Oldo, veřejnopravní médium, takhle mluvíš, ne, já jsem takhle nemyslel, přece co nám, hodnotného Vymrdal, jako Jirka Vymrdal. No to, tak, tak už opravdu, tak to musíme, prosím vás, puste reklamu nebo něco, to je příšerný, to, já se omlouvám, on takhle, on to nemyslel takhle, víte, ne, vůbec ne, tak to je čeština, no, čeština, jména blbý, já se omlouvám všem citlivějším posluchačům, já si jdu radši dát pivo, to tak jdu taky radši s Bohem.
0: Tak, tolik Kaiser Lambus, nám no. Zůstává na Ačku dvojice. Kdyby to
8: asi kluci řekli možná takhle, no.
0: Určitě, Vymr Černoch nám zůstává, Ačko, Bčko, Hlust Vysihák, čili Lubomír Lipský, Miroslav Homola a dokonce i Helena Růžičková. Tak si vyberte no. A nebo B, posluchači, humor mezera A, humor mezera B, SMSkujte na 90 011 04 731 800 900. A teď vás sklidní Petra Janů.

0: obrovském úspěchu zámeckého léta s Františkem Kinským jsme pro vás připravili druhý ročník. Poznejte s námi i letos více než 50 českých zámků a vyhrajte v našem vysílání víkendové pobyty na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Zámecké léto. Startujeme první prázdninový den v pondělí 29. června.
1: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
0: Více informací na webu zámeckéléto.cz. Nový pořad a nový moderátor. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Nový pořad, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Těší se na vás Oskar Hess.
0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
3: Tady je Humoriáda, Petr Jablonský i Pavel Kučera vás zdraví společně z dnešního studia Humoriádníků. Zveme na náš telefon 731 800 900. Zavolejte, hlasujte, chcete dvojici Jiří Vimr, Karel Černoch anebo Lubomíra Lipského jako hlust vysiháka známého přísného vrátného. Tak, ještě se zeptám Petra, co on a tanec, když už je scénka tanečník tady?
4: Ano, no musím říct, že nic moc. Já jsem poměrně dost velký dřevo. Jednou jsem si to vyzkoušel v muzikálu a musím říct, že teda jako už bych asi děkuji moc, ale už mi nenabízejte muzikály.
3: Ani Star Dance.
4: Ale musím říct, že zrovna v tom představení, které jsme mluvili, tak jako tam je hodně pohybu a i se tam tančí, takže tam, nadřel jsem to prostě. No.
3: Takže nějaký ten pohyb ze sebe vyloudí.
4: Máme, dokonce tam tančíme na Michaela Jacksona třeba na Thriller.
3: Ty brďo. No. Děláte moonwalk, tu chůzi po spátku?
4: Trošičku to tam jako naznačujeme tam nejrůznější kroky. Ano, dobře. Ano. No tak to ať si posluchači nechají jako překvapení, jak přijdou na střechu na harfu 30. června.
3: Lákadlo. Tak lákáme vás, pojďte hlasovat. Dobré odpoledne, halo, halo.
5: Krásné dobré odpoledne, pane Kučera, zdraví vás Ondra, i zdravím i Petře Blunského, taky ahoj Petře.
4: Ahoj Ondro, zdravím.
5: No. Já hlasuji pro Ačko, protože mě zajímá pokračování, jak to dopadne.
3: Ano, co je pod sukní s kockou, že? No tak jo, dobře, mějte se hezky, děkujeme, naslyšenou. Dobré odpoledne. Halo.
6: Tady František, já bych nad Vltavou, zdravím vás, pánové, oba.
3: No dobrý den.
4: Dobré odpoledne.
6: A kdybyste byli tak hodní a mohli tam dát Karla Černocha s Vimrem.
3: Máme zapsán váš hlas, mějte se hezky.
6: A měl bych přáníčko, kdyby byla možná písnička s nima. Ve dvou se to lépe táhne, bezvadná, kdybyste byli tak hodní. Díky.
3: No, tak písničky na přání máme jindy, my tu máme taky hezkou Hledá se žena, se to jmenuje Od mandra žeje, jen co spočítáme hlasy v tomto hlasovacím kole. Tak, kdo bude dál s námi na telefonu? Dobré odpoledne.
7: Krásné, a Peťo, já vás pozdravím.
4: Hezké odpoledne.
7: Toho nejlepšího imitátora v Čechách, čau Peťo.
4: Děkuju.
7: A já si myslím, já bych chtěl osobně Ačko.
3: Ačko, myslel jsem
4: tak
3: si
4: jo,
3: to.
4: Tak děkujeme.
3: Jo, máme zapsáno, naslyšenou. Dobré odpoledne i vám.
8: Zdravím, to je Liber Feltus, zdravím pana Kučeru, zdravím taky pana Jablonského. Líbí se mi, jak krásně imituje ty hlasy, jo.
4: Děkuju.
8: A hlasuju pro Ačko. Mm-hmm. Doufám, že jsem to řekl správně. To by mělo být pokračování.
3: Dobře,
8: toho
3: máte to správně.
8: Mm-hmm. Výborně, super, děkuji.
4: Nashledanou.
3: Krásný den, dobrý den i vám.
9: Dobrý den, zdravím Humoriádu a já bych si psal Bčko.
3: Dobře, máme zapsáno.
9: Máme ještě jeden dotaz. Kdy v té Humoriádě zaznívá ta soutěž o knihy a DAB rádio? Několikrát jsem to slyšel, že po celý červen to bude v Humoriádě, ale nikdy jsem to neslyšel ve vlastní Humoriádě.
3: Tak
9: to, vlastně?
3: To jste přeslechnul. Dávejte pozor, určitě to uslyšíte. Jo?
9: Aha, dobře, děkuji.
3: Tak jo, mějte se hezky, pokud budete soutěžit, přejeme hodně štěstí a my už máme sečteno, podtrženo a pokračujeme v pořadu. Možná přijde i kouzelník Zdenka Taneční.
10: Tak to je výborný.
3: To je bezva.
11: Seznámili jsme se dobře. Karel, Jiřinka.
12: Ano.
11: A teďka, jako si pro mě půjdete k tanci, jo? Jo? Čili já jako sedím, jo?
12: Jo. Smím prosit.
11: Cože, co?
12: Smím prosit.
11: Co se?
10: Smím prosit.
11: No, kdyby to šlo něžněji. Jsem dáma, která se...
10: Aha, jo, znamená. Smím prosit?
11: Ano. Už mě takhle jako nabízíte rámě, takhle ano. Já se do vás zaklesnu a už promenádujeme, ano. Jo?
12: No a taková ta konverzace, že jo, ano. S dámou.
10: Ano, dneska je horko, co? Ale je hezky. Já bych řekl, že...
12: Karle, s vámi je mi hezky vždycky.
10: Já bych vás doprovodil, kdybyste chtěla do foaje, ale je zde hezky, že?
11: Tak zatím, jo, já už jenom jako učitel budu ťukat, jo? Jen tukat. Tak jako, tak jako ženu byste mě na tohle, co jste říkal, nenatáhl. Ale pokračujte, jo?
10: No jak pokračujte, já už dál
11: no,
10: nevím.
11: No tak čím si nakloníte ženu, že? Jak? Že ji budete lichotit třeba. Že budete opěvovat její půvaby, že? Ze zření, nebo oblečení. Lichoťte mi trošku, ne? Tak...
10: Máte krásnou sukni, kde jste ji vzala?
11: No ale dá, třeba něco.
10: A moc hezký podkolenky. Kde jste je vzala?
11: Moc jsem vzala s tou sukní. No to je jedno, ale podívejte se. Jak? Já bych po vás chtěl, abyste mě jako muž polichotil jako ženě něčím, jo. Čím byste mě úplně jako ženu přimrazil. Jo. Ještě jednou podívejte.
10: Máte nádherný dudy.
12: Teď jste mě teda přimrazil.
10: To jsou pravé skotské?
12: No ne, skotské, to jsou pravé české. Ale stará mistrovská práce. Tu už prošly rukama mnoho. Humoriáda.

0: Tak jsme tady zpátky v tuto chvíli pro toho posluchače, který se nás ptal, kdy je soutěž, tak je to právě teď, ať to všichni slyšíte, 731 800 900, to je náš telefon, na které můžete získat za prvé jednu z knih z edice Humoriády podle vašeho výběru, a nebo, to není nebo, to je i šance v losování o digitální rádio. Tak jsem se soustředil na příjem telefonu. Dobrý den, vítejte.
1: Dobrý den, tady Láďa z Košťálova.
0: Láďo, zdravíme vás.
2: Dobrý den.
0: Otázka je připravená. Ano, týká se dnešního skvělého hosta Petra Jablonského. Tak Petr se poprvé se svým imitátorským uměním představil v televizním pořadu. Za A, šance, za B, možná přijde i kouzelník.
3: To a teď těžký, jo?
0: Jsem se lek teď.
3: No, on to nečekal, Kučera.
0: Je Luděk, je tady.
3: Tady Luděk. No.
0: No, tak co vy?
1: Poprvé to bylo v šanci.
0: No výborně.
3: Je, hurá.
0: Dostal šanci. A využili naplno náš posluchač.
2: Gratulujeme.
0: Ano. Kterou knížku jste si vybral?
1: Děkuji. Byla by to ta poslední od paní Švormové.
0: Děkovačky Libuše Švormové, tak výborně.
1: Ano, ano.
0: Gratulujeme, v pátek poslouchejte losování, třeba k tomu bude ještě ono zmíněné DAP rádio. Tak
1: děkuji.
0: Držíme palce. Krásný den, naslyšenou.
2: Hezký den.
4: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
0: Petře, bude nějaká vzpomínka na ten pořad Šance tehdy v 99.
2: Ano, bylo to v 99. V říjnu. Já jsem si vlastně takhle nadělil, nebo vyšlo to shodou v okolností přesně na moje 20. narozeniny. Takže 15. října 99. To se prostě nezapomene.
0: A samozřejmě,
2: já od té doby slavím víc než ty narozeniny, tak ten vstup do toho showbiznesu. Pamatuju si, že jsem byl strašně nervózní, měl jsem ohromnou trému. Měl jsem se jenom představit Pepovi Dvořákovi, který mě uváděl. A já jsem tam šel s takovou, pamatuju si, rukou pevně sevřenou, jak k tělu, jo, a dělal jsem jakože všechno dobrý, všechno super, a dobrý večer, přátelé, tohle to byl jsem úplně vyřízený trémou, ale nakonec to dopadlo dobře, musím říct.
0: No, byl to úspěch.
2: Byl to úspěch a byl to vlastně jeden z takových těch prvních stand-upů, to mělo asi 10 minut a ono to už na tu dobu bylo hodně.
0: To je
2: režisér František Polák říkal, hele, je to dlouhý, ale uděláme to celý a to když tak jako někde střihnu. A nakonec se to jako tak líbilo, že se to nestřihlo a je to celý. Dokonce myslím, že to někdo dal i na internet, myslím na YouTube, myslím, že Večírek u Havla to někdo pojmenoval kreativně, takže si to můžou lidi i najít.
0: A které hlasy si tam použil, vzpomeneš si?
5: No tak právě toho Havla, že, a on si pozval, jak si ty další, že, jak si, no to znamená, byl tam taky Miloš tam byl, jo, no, ještě s Jardou Baštou, Jardou Bašta tam byl.
3: Taky Petra Busková samozřejmě, no, takže, a už přesně nevím, bylo tam asi 8 hlasů.
0: Celé spektrum.
2: Takže, no, opravdu, ani, abych někoho na nikoho nezapomněl, no vaše Klauzu tam samozřejmě byl. No.
0: Tak dobře.
2: Jo, takže tam byli všichni ti politici.
0: To je vzpomínka na pořad Šance, ve kterém začínal Petr Jablonský na obrazovkách. Teď se podíváme do našeho seznamu, co dáme dál posluchačům.
2: Co dáme dál? No tak já bych možná ještě toho Luďka pozval, protože vzhledem k tomu názvu té scénky, on se to jmenuje hypochondr, přátelé, po mně se někdy říká, že jsem tak jako lehce hypochondr, a není to pravda, jo. Já už se jenom těším, víte, až si na ten hrob nechám napsat. Víte, co tam má vždycky napsáno hypochondr, to je známý, to budete vědět. Nevíte, co má hypochondr napsaný na hrobě?
0: Ne.
3: Já jsem vám to říkal. No, tak to si tam dám. A teď si schválně poslechnu, co o té hypochondrii říká Petr Novotný.
6: Samozřejmě to byla taková narážka, ale já dobře vím, jaký je rozdíl mezi simulantem a hypochondrem, jsem vám chtěl říct, jo. Simulant samozřejmě nemoc předstírá, když to hypochondr věří, že jí má, já to vím. Náhlovský je simulant a hypochondr, věřte tomu. On umí tak dokonale předstírat chorobu, že sám v druhé fázi uvěří tomu, že jí má. A ve třetí fázi tu nemoc doopravdy dostane. Hele, to je člověk, já to o něm můžu takhle říct, protože ho znám mnoho let. On má takový kufřík, tam má léky, on tomu říká ošatka zdraví, a to furt jí. A když máme v obě, tak on si otevře ten kufřík a vyndá si z něho třeba 20 pilulek, ale barevně má to rozlišené, by to bylo estetický, a teď to všecko sní. My mu vždycky říkáme, prosím tě, a na co to je, jako, na jakou, nebo říká, to je jedno. A on to takhle sní, my jsme jednou dokonce přinesli takový lékařský slovník a chtěli jsme, aby nám tam zaškrt nemoci, který má. Hele, to trvalo tak dlouho, že on sám nabíč, aby to bylo rychlejší, že nám zaškrtne ty, který nemá. A opravdu to byly jenom dvě. Horečka omladnic a sklon k samovolným potratům. On dovede neuvěřitelné věci. On chrlí krev. On dostane zápal plic, kdy chce. On má zánět slepýho střeva, on předvede záchvat panoucnice, jemu vochrne ruka, on přestane slyšet. Já už se toho nelekám, já už ho znám leta, mě to je úplně jedno, co on dělá. On i při vystoupení, to se normálně mně stalo, že já, on najednou těsně před vystoupením takhle v portále sebou švihnul o zem pěnu u pusy a začal, že je zle, ať okamžitě zavoláme záchranku, že má záchvat. Mě to bylo úplně fuk, já jsem šel na jeviště ještě. Jsem říkal, a nyní náš host, Josef Alois Ználovský. On samozřejmě přišel veselej, vtipnej jako teď, vystřelil parádní číslo, šel zpátky, tam se mu zase švihnul, řekl, že jsem debil, že jsem ho malem zabil. A zase měl tu pěnu a zase řval, že chce záchranku. Hele, on u nás jednou bydlel, spal teda u nás, a protože měl přijít až pozdě v noci, tak moje děti mě prosili, jestli by nemuseli ráno do školy, že by chtěli počkat, až se mistr zbudí, aby viděli, jakou má nemoc. A teď já zase rozumím, já zase doma nejsem tak vtipnej, jo? To já takhle přísně jsem neřekl, hele, děti, jo? Já myslím, že není vhodné, abyste si dělali legraci z pana Nálovskýho. Ano, třeba nějakou nemoc má, jo? A oni, no, že by právě chtěli vědět, jakou. A teď ta malá, ta Soninka, rozumíte, ona má 5 let, no to je mazlíček, ty já nemůžu nic odepřít a začal od toho, tínku, prosím tě, no tak. Jsem říkal, tak dobře, tak ty teda nemusíš do školky. Tě puberťákům jsem říkal, vy do školy musíte, ale první hodinu vám omluvím, no a tak. No. Tak seděli u snídaně, v 7 ráno celá rodina a čekali, až mistr vstane. Nálovský přišel v 8 hodin ke stolu, ve vynikající náladě, děti otrávený. On začal vyprávět vtipy, teď si namazal 4 chleby. Děti neviděli nikdy v životě zdravějšího člověka. Teď ta malá začala nabírat, měla pocit, že jí berou pohádku. A on takhle jel ty svoje fóry, jak on jede furt, vyprávěl, bavil, tam bylo za chvilku dusno u toho stolu. A on vám najednou uprostřed věty mě říká, hele člověče, já přestávám vidět na jedno oko. Děti poděkovali, vzali si tašku, šli do školy.
4: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
0: Tak tolik Petr Novotný v legendárním pořadu televize Nova Novoty a my se vracíme sem k nám do studia. Petr Jablonský je zde přítomen, nabídneme posluchačům další možnosti. Petr Novotný pokračování, anebo nastoupí Spejbl a Urvínek a další.
3: Je, no. To byste posluchači mohli pro nás hlasovat, já se chci slyšet.
7: Ale Hulvajc, tak nežadon, že tady žebráš.
3: No nežebrám, já hezky prosím, hlasujte.
7: A tak dobře, tak hlasujte, no.
0: Tak jste to slyšeli, řeknu vám jak na to. Humor mezera A, to je pro Petra Novotného, humor mezera B je SMS pro Spejbla a Hurvínka. Další na 90 011 04, telefon 731 800 900.

0: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdámlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdámlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat světloplachosti a všemu, co s ní souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdámlovou. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Tady je Humoriáda, pokračujeme výběrem společně s vámi. Petr Novotný nebo z Pejbla Hurvínek. Dobré odpoledne.
2: A tady je zase pejskař ze Dvora Králové nad Labem a věčnej humorista. Zdravím, pánové.
1: My vás.
2: Zdravím Petra a Pavla.
1: Díky.
3: A, dobrý den.
2: Teda Petr Pavel. To vypadalo, jako kdybych zdravil prezidenta, přitom to je schoda křesních jmen Petr a Pavel.
1: Děkujeme. Jsme tu všichni.
3: Samozřejmě, díky.
1: Povídejte.
2: Tak si dáme Petříka.
1: Zapsáno, mějte se hezky, naslyšenou. Dobré odpoledne.
4: Dobré odpoledne, Honza z Dokavy. Zdravím též pana Pavla i pana Petra.
1: My vás.
4: A když tak hezky Hurvínek zažadonil, ale on, i kdyby nezažadonil, tak dávám hlas určitě jemu.
5: Je, ty máš dobrý vkus.
1: Ocenění je tady, tak jo, děkujeme pěkně.
5: Díky.
1: On ten Hurvínek byl takový, na city to zahrál hezky, že?
3: Ano, ano, já jsem ještě trénoval pana, respektive Hurvínka pana Skupy. Aha. Ten byl takový trošku hodnější ještě, že?
5: Takový. Ano, takový tatu, tě pořád na všechno ptal, tak hloupě toho taťuldy, co je tam to a proto, nic jsem jako nechápala, takže...
3: tak je to pravda, no, hurvajc. No, nicméně, slovo mají posluchači, no tak.
1: Dobrý den.
6: Dobrý den. Standa Zemník vás, pánové, oba dva zdraví.
1: Na zdárek, dobrý den.
6: A? Paule a pane Jablonský, já bych to radši dokončit Novotnýho.
1: No, je to na
5: vás.
1: Mějte se hezky. Dobré odpoledne.
7: Dobré odpoledne, tady Lida z Otrkovic. Zdravím vás oba dva.
3: Dobrý
7: a
3: den.
7: Já bych si přála toho Hurvínka.
1: No dobře, píšeme si hlas.
5: Lida má taky vkus.
7: On je hodně šikovný.
1: Tak jo, děkujeme.
5: Děkuju.
1: Na 100 let mu to jde celkem dobře, že jo?
5: No jde mi to výborně. Doufám, že se o tom přesvědčíme.
1: Dobré odpoledne.
8: Miroslav z Karviny, dobrý den, pane Jablonský.
3: Dobrý den.
8: Dobrý den i vám, Pavle.
1: Dobrý den.
8: Hlasuju pro Petra Novotnýho.
1: Máme zapsáno. Mějte se hezky.
3: Děkujem.
1: Naschledanou. Tak, teď bude Hurvínek asi trochu zklamán.
5: No, jsem nevyhrál.
1: Petr Novotný ho převálcoval doslova.
5: A já to Petrovi přeju.
1: Jo.
5: On je taky docela vtipný, vytaťuldo.
3: Ale to samozřejmě, my se rádi podělíme. Třeba příště zase vyhrajeme my. Tak pojďme Petra Novotného.
1: Ano, nebude to dlouho trvat, protože už za chvíli můžou posluchači hlasovat a Hurvínek se do hry vrátí. Teď Petr Novotný.
9: Jo. To je vůbec zajímavý. V hospodě se dívají na televizi, jak ty chlapi odejdou, víte, na ty vesnici od těch rodin večer, aby neprožili náhodou nějaký konvenční, rozumíte? A do hospody zhasnou a čumí na televizi. Ale já tam byl taky mezi nimi, já jsem projížděl a ve tmě, že to je trapný, ale já jsem se chtěl podívat sám na sebe. Televizní pořad jsem chtěl vidět a tak jsem zastavil v taký vesničce a ve tmě mě nikdo neviděl, já jsem tam seděl inkognito, jsem koukal na televizi, na svůj pořad, co já tam o sobě slyšel. Tam jsem neměl chodit. Oni normálně do té obrazovky rovnou. Jsi blbý! Ještě mě bral kolikrát za svědka, to je vůl, co? Co říkal, ano, vyhlášený. Jsem mu odkejval všechno, jasně, no. Pak mě tam poznali, jo, pak věděli už, že jsem, jo, protože pak tam bylo takový dusno trošku, až oni se tam domorodci nemohli srovnat furt v hlavě, že jsem tuna a jen tam nej, taky a ani mi tak nevěřili, že jsem to já. Mi kladli takové zvláštní kontrolní otázky, já jsem moc neuspěl, mi moc nevěřili, pač to na to se nedalo odpovídat, na co se mě ptali, to byste museli slyšet. První otázka byla, jestli ten oný železný a ty lunetík, jestli jsou to dobrý chalani. No to neodpovíte na takovou otázku. Druhá otázka byla, aby se mi potvrdil, že ta Ksena je naozaj taká superbaba. A třetí otázku jsem zvládnul, ta byla lehká. Jestli znám Ilonu Čákovou, a to jsem řekl, ano, znám. A jedna mi říká, ty, nemachruj. Já nemůžu, já už jsem to jednou říkal, že mě život stále zkouší, jo, já si nemůžu dovolit ani chvilku, já musím být skromný, já si nemůžu zamachrovat ani chvilku, hele. Opravdu, a já bych rád, já jsem takový, ale nemůžu. Mě třeba tuhle můj osobní donašeč prásknul bezvadnou informaci. Říkal, hele, příští týden ve čtvrtek, bacha, jo. Literární noviny. Chystá se tam o tobě velký článek. Bacha, jo. Víš, jak se jmenuje? Fenomén jménem Novotný. Já jsem si říkal, pozor. Článek o mně. Fenomén jménem Novotný. Já nemohl dospat, já 3 dny byl úplně jak blbej. Ve čtvrtek ráno naše pošťačka, ta nevěřila vlastně očím. Ta v 6 hodin ráno vylezla k nám na kopec a fenomén už stál před barákem. Čekal jsem na literárky. No. Byl tam o mně takovýhle článek. Víte, jak se jmenoval? Optimistěnko přichází. Byl velký, pěkně jsem to tam chytnul, to už jste pochopili z názvu. Optimistěnko. Můžete 3x hádat, jak mi teďka ty moji kamarádi v tom údolí Svini, kde se pohybuju, říkají. Optimistěnko, no tak, nuž to od, ničovo, no. Váš optimistěnko, zděs i želájet, karoši věčer, no, dávaj.
0: Humoriáda, hodina plná humoru na vaše přání.
1: Tak optimistěnko, nám tu vystoupil optimistěnkové urády a se připraví na další souboj humoriády. Vracíme do hry, tentokrát proti sobě Lubomíra Lipského se Spejblem, tak si vyberte závěrečný souboj.
3: A Urvinkem taky.
1: Taky, že? Samozřejmě, nebude chybět. Ve studiu Petr Jablonský je zvědavý, jak to dopadne to hlasování. Volte SMS-kou humor mezera A nebo B na čísle 90 011 04. Telefon máme 731 800 900. A teď si poslechneme jednu tak trošku žárlivou písničku.

0: trošku medový, to se nikdo nedoví.
1: Za kým si to šel a kam?
0: Možná měsíc jen to ví.

0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Tak ještě pár hlasů pro ilustraci vezmeme k nám do vysílání. Připomenu aktuální hlasování Lubomír Lipský nebo Spejbl a Hurvínek. Dobrý den.
2: Krásné pondělí, Pavle, tady Veronika Rakovník. Zdravím i pana Petra Jablonského.
3: Dobrý den.
2: Vzpomínám si, jak loni byl v Rakovníku a bylo to prima, bylo to úžasný.
1: Líbilo se.
3: No, děkuju.
2: Bylo to, ještě mám knížku, jsem přečetla během jedné noci, od té doby jsem nepřečetla. o Naděnce Konvalinkové, jak jsme dostávali ty knížky, když jsme byli...
1: Dobře, koho jste si vybrala, Veroniko? Pojďte nám říct.
2: Prosím vás, já nebudu Hurvínka a Spejbla.
1: Mm-hmm, děkujeme, hezký den přejeme.
2: Mějte se hezky.
1: Taky, nashledanou. Dobré odpoledne.
4: Dobré odpoledne, tady posluchačka Eva z Prahy.
1: Zdravíme.
4: Já bych přála Ačko.
1: Děkujeme za váš hlas. Mějte se hezky. Nashledanou, naslyšenou. Tak tolik pro ilustraci zastánci obou dvou táborů.
5: A jak to nakonec dopadlo?
1: No, Hurvínku, zklamání budu pro tebe. Až příště přijď zase.
5: Tak příště, no. Lustvisiák je taky dobrý.
1: Že jo? Tak no, si ho poslechneme.
3: Dáme si.
6: No jo, ona pestrost ve stravě je strašně důležitá,
7: tak.
6: Ale taky je důležitá střídmost
7: tak.
6: Ve stravě a hlavně pití střídmost.
7: Tak. O čeho máte ten červený nos?
6: Milej pane, mě život zasazoval tvrdý rámy.
7: Koukejme, až je vždycky rovnou do nosu. A co s paní, jak to máte s...
6: Ta porad polehává.
7: Ne, nemocná?
6: Ne, líná.
7: Já jsem jako myslel, jak to je se spaním, víte, jestli spíte dobře.
6: Jo, zmím, ale špatně, a kolikrát vůbec nemůžu usnout.
7: A zkoušel jste to počítat před spaním?
6: Jo, to jsem zkoušel a tuhle jsem dopočítal do 250 tisíc.
7: A teprve pak jste usnul?
6: Ne. Pak už se musel vstávat. No,
7: to je.
8: Kolik vás tu ještě je?
7: Dobrý den, sestřičko.
8: Dobrý.
7: Vlastně sestro.
8: Vám něco chybí?
7: Ne, já počkám, ale tadyhle dědovi je špatně.
8: Chybí vám něco?
6: Jo, tolár. Já jsem sběratel mincí a včera mi vnuk spolknul tolár.
8: A jak je starý?
6: 160 let.
8: To je on?
7: Já nejsem tolár.
8: Myslel, že vy jste tady s tou rukou.
7: Já tady nejsem s rukou, já jsem tady de facto se synem. Já
8: se
7: jsem
8: synem?
7: Se přišel jenom poradit s panem doktorem, víte, takovou maličku.
8: Co pak si myslíte, že pan doktor má čas na nějaké porady?
7: Hrejte, sestři, to je takhle, víte, můj syn si porád jenom hraje v písku, dělá bábovičky a tunely a jsem se přišel zeptat, jestli se to dá nějak léčit.
8: A proč by se to mělo léčit? To přece není nic nenormálního.
7: No, já si to říkám taky, ale jeho žena se smí chce nechat rozvíst.
8: To je on?
6: Ne, já jsem tady s vnukem.
8: Jo. Tak teď tomu už rozumím.
6: No,
8: tak syn tady chviličku počká, ještě si tady bude hrát, že? No a vnuka vezmeme dovnitř. Kde ho máte?
6: Já jsem ho nevzal sebou. Já jsem se bál, aby kluk cestou tolár nevytrousil.
8: Jo. Takže vnuka tady necháme a syna veme dovnitř.
7: Ježi,
8: prosím,
7: já nejsem si...
8: To nevadí.
7: Já mám syna v písku. On je.
1: A to je finále a tečka za dnešní humoriádou, kde byl hostem báječný Petr Jablonský. Děkujeme.
3: Já děkuju za pozvání, přeju vám krásné léto všem, kteří posloucháte a možná se teda uvidíme na letní scéně Harfa.
1: Určitě, anebo někde u vody.
3: Přesně tak.
1: Nebo ve vodě.
3: Ano, mějte se krásně, nashledanou.
1: Hezké léto, čeje Pavel Kučera, nakonec my se ještě uslyšíme už brzy, už ve středu. Dobrý poslech na našich vlnách Českého rozhlasu i dál.

0: Zelená vlna. Každý den pro vás sledujeme aktuální situaci na silnicích. Ráno každých 30 minut, přes den každou hodinu. Vždy po zprávách. A také kdykoliv se na silnicích v našem kraji něco mimořádného děje. Zelená vlna. Známe lepší cestu.
1: Pět hodin.
0: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
1: Mezi Smržovkou a Josefovým dolem ode dneška nepojedou vlaky. Výluka potrvá dva dny. Vybavení nové moderní knihovny v Turnově už je téměř hotové. Ukrajina otevřela první kapitoly rozhovorů o přistoupení.

0: akce. Omezený prostor bude i pro cestující z kočárky. Lidé na vozíku nebo skupiny nad 20 osob se musí předem objednat. Nová městská knihovna ve Skálově ulici v Turnově už je téměř celá vybavená nábytkem a technikou. Informovala o tom mluvčí města Marcela Jandová. Pracovníci v okolí budovy dokončují terénní úpravy. Jsou hotové trávníky, osvětlení a přístupová cesta. Slavnostní otevření je naplánované na 1. září.
1: Veškeré vybavení knihovny vyjde na téměř 3 miliony korun, celá knihovna na víc než 112 milionů. Radnice získala dvě dotace z Evropské unie, které pokryjí zhruba polovinu všech nákladů. Tento pátek budou lidé ve městě přenášet knihy ze staré knihovny Antonína Marka. Zapojit se může veřejnost. Z Turnova Johana Tománková, Český rozhlas.
0: Obyvatelé Frýlantu na Liberecku by neměli odkládat podpis smlouvy o výpůjce nádob na papír, plast a bioodpad. Radnice upozorňuje, že při podpisu smlouvy v posledním červnovém týdnu nezaručí dodání nádob do 1. července. Právě tehdy začne fungovat takzvané door-to-door systém tříděného odpadu. Lidé budou moct třídit přímo u svých domů. Změny se dotknou nejen obyvatel rodinných domů, ale taky lidí na sídlištích, říká starosta Dan Ramzer z ODS.
2: Na sídlištích budou mít přidělené v jednotlivých kojích nádoby na papír a plast. Ty budou označeny a budou opatřeny gravitačním zámkem. To je takové zařízení, ke kterému je normální klíč, akorát se to nedá otevřít a když přijede kukavůz, tak ono se to otvírá, když se to vlastně kolečkama otočí nahoru.
0: Ukrajina otevřela první kapitoly přístupových rozhovorů s Evropskou unií. Mezinárodní konference se v Lucemburku mohla konat poté, co ji po 2 letech přestalo blokovat Maďarsko. Kyjev zastupoval vicepremiér Taras Kačka. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský vyzval ke zrychlení vyjednávacího procesu. Rozhovory o přistoupení k Evropské unii Ukrajina oficiálně zahájila před 2 lety.
3: Počasí.
0: Dnes ráno bude ještě skoro jasno nebo polojasno, během dopoledne se začne od západu zatahovat. Odpoledne a večer se místy vyskytne občasný déšť nebo přehánky, ojediněle i bouřky. Nejvyšší denní teploty vystoupí na 20 až 23, na horách na 16 až 19 stupňů Celsia.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
0: Na silnici 1/35 u Hodkovic nad Mohelkou ve směru od Turnova do Liberce je uzavřen sjezd do Hodkovic. Doprava je odkloněna na exit 39 přes Paceřice, Sechrov, dále přes Žďárek, Jílové až do Hodkovic. Jděte opatrně.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: června 16. v kalendáři, teď už tedy 4 minuty po 5. hodině a znamená to jediné, začíná nám úterní dobré ráno Českého rozhlasu Liberec, u kterého vás zdraví od mikrofonu Martin Kolín. Hned v úvodu našeho ranního vysílání budeme mít možnost tedy přidat nejen přání vydařeného dne, ale také možnost vydat se do České Lípy, konkrétně do místní části Stará Lada, kde se nakonec tedy staví kanalizace. Lidé na to čekali poměrně dlouho, i když radost tedy kazí na konec fakt, že městu musí zaplatit příspěvek za zhodnocení nemovitosti. Problém, že zatím není jisté, kolik to vlastně bude. Tak je to tedy nakonec dobře nebo ne? Ostatně tomu se budeme věnovat už za okamžik v dnešní první reportáži. Tak tedy příjemný poslech, řidičům šťastnou cestu a hlavně vydařené úterý.

0: 12 minut po 5. hodině, k tomu tedy 16. června v kalendáři, nejenže přejeme příjemný poslech, je to úterý červen, ten nám tedy pokračuje, teď už jsme v druhé polovině téměř letního měsíce a my se společně budeme moci tedy v první reportáži, jak jsme avizovali, vydat na západ našeho libereckého kraje. Začala totiž stavba kanalizace v českolipské místní části Stará Lada. Přípravu projektu provázely vyostřené diskuze mezi obyvateli a radnicí o výši příspěvku obyvatele na stavbu. Město se nakonec rozhodlo, že sumu prozradí až později.
1: Tamhle bagr kope díru, tam se bude ukládat vedle ležící keramické potrubí, takže stavba začala, jste rádi?
2: Určitě jsme rádi.
1: Říká předseda osadního výboru Stará Lada Tomáš Hejl. Je, tady couvá na nás nákladní sklápěčka plná něčeho.
2: Jo, to je zásypový materiál.
1: Tady byla taková kontroverzní věc spojená s tím, a to je ten příspěvek na stavbu obyvatel. Kolik lidí se teda nakonec usneslo, že se teda připojí, zaplatí nějaký poplatek?
2: Jedna věc je, že jsme teďko podepsali s městem smlouvu o spolupráci s tím, že nám město vybuduje veřejný části kanalizačních přípojek. Tuhle tu smlouvu s městem podle mých informací podepsali takřka všichni, přes 70 nemovitostí. Co se týče příspěvků na kanalizaci, to je další téma, který se bude řešit až po dokončení kanalizace, takže to teďko není předmětem jednání vůbec.
1: Ta částka zatím tedy stanovená není, ta se bude stanovovat až následně.
3: Ano, domluvili jsme se, že vlastně bude stanovená podle skutečných nákladů.
1: Říká radní České Lípy Nela Cirmontérová z hnutí ANO.
3: A zase to budeme komunikovat dopředu s těmi občany, aby opravdu nedošlo k nějakému nedorozumění nebo tomu, aby vlastně si mysleli, že musí něco platit brzy, neměli by na to čas a tak podobně.
4: Já mám ten názor, že zákon ten poplatek za zhodnocení definuje docela jasně.
1: Říká Josef Koudelka, který je jedním z mála těch, kdo smlouvu zatím nepodepsali.
4: Je na to prováděcí předpis od ministerstva financí. Vydali i nějaký metodický pokyny teda a vychází to podle toho na desetinu toho, s jakou částkou přišla paní starostka.
1: To znamená těch 100 tisíc, jo?
4: No, oni chtěli nějakých, mám 170 tisíc původně.
1: Původně, no,
4: ano. A ono to vychází tak na 17.
1: Vedení města tvrdí, že pokud lidé dobrovolně nezaplatí poplatek, který stanoví, mohou to přikázat vyhláškou. Z České Lípy Jiří Jelínek, Český rozhlas.
5: Také na Českolipsku máme své reportéry. Český rozhlas Liberec, žijeme tu s vámi.

0: počasí.
1: V ranních hodinách očekáváme skoro jasnou až polojasnou oblohu, během dopoledne se však začne postupně od západu zatahovat. Odpoledne a večer se místy vyskytne také občasný déště nebo přehánky a ojediněle nelze vyloučit ani bouřky. Nejvyšší denní teploty 19 až 22 stupňů, už se nám začíná postupně oteplovat, na horách dnes naměříme mezi 15 až 18 stupni a biometeorologická předpověď pro dnešek mírná, tedy na jedničce.
0: S úsměvem jde všechno líp a s humoriádou dvojnásob. Po celý červen vyhrávejte v humoriádě digitální rádia a knížky z edice Humoriáda s Uršulou Klukovou, Josefem Dvořákem, Jiřím Krampolem, Naďou Konvalinkovou a Libuší Švormovou. Zasmějte se s námi a ještě k tomu vyhrajte. Po celý červen každý všední den od 16 hodin v našem vysílání.

0: patrně největší a minimálně nejvíce diskutované jméno aktuální hudební scény, a to právě u nás, tedy v Česku. Eva Farná s písní Všechno nebo nic v 5 hodin a 22 minut. Na okamžik se můžeme vydat také k odpoledním hodinám, protože právě po dnešní 13. opět vysíláme pořad Alex a host. Tentokrát bude hostem Alex Minářové, folkový zpěvák, hudební skladatel a kytarista Jan Nedvěd mladší. Dozvíme se například i to, kdo přišel s nápadem, aby se dali dohromady s bratrancem Vojtěchem Nedvědem.
1: No a přišla manažerka, která řekla, a mám nápad, jak to celý zkrášlit a oživit, spojte se dohromady a proražte sami. A tak tenhle ten nápad přišel. Vojta, mimochodem paradoxně, syn Františka hrál po celou dobu, až do dneška vlastně. On neměl tu pauzu jako já, těch 15 let. Čili já jsem se od ní spoustu věcí naučil, on mi spoustu věcí vysvětlil v rámci Facebooku a těch záležitostí sociálních sítí. No, takže nápad byl v podstatě ve velké firmě, tak to vzniklo.
2: A myslíte si, že zůstane pouze u těch 4 koncertů? Nějak se mi tomu nechce věřit.
1: Už jsme dostali nabídky na příští rok, máme nějaký, já o tom nesmím mluvit úplně konkrétně, ale můžu prozradit jednu důležitou věc, že z ničeho nic vám zazvoní takhle telefon a tam se ozve, dobrý den, tady Vojta Dyk, vedle sebe mám pana Jakuba Prachaře, my bychom byli moc rádi, kdybyste s náma udělal nějaký koncert.
0: Já jen doplním, že celý rozhovor s Janem Nedvědem mladším si můžete poslechnout právě dnes, a to po 13. hodině.
3: Dýmem výfukovým zamlžený svět, poprostřed šňůry vozu, pomaloučku vpřed. Výlet rodinný se koná právě

0: Kolik vlků byste nalezli v Krkonoších? Nejen to se dozvíte v dalších zprávách Ivety Bláhové.
1: Je 17:30.
2: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
1: Lidé v Jelmnici na Semelsku se budou moct dozvědět o připravovaném plánu ochrany městské památkové zóny. Veřejné setkání bude příští úterý na městském úřadě. Většina budov v centru Jelmnice je pod ochranou Národního památkového ústavu. Nový plán by měl aktualizovat jejich seznam. V Liberci ve středu s dvouměsíčním zpožděním skončí uzavírka frekventované Vítězné ulice. Informovala o tom mluvčí magistrátu Jana Kodymová. Oprava začala v loni v září a zpozdili nedokončené přeložky inženýrských sítí. Za opravu silnice město zaplatí necelých 75 milionů korun. V Krkonoších žije podle aktuálního šetření správy Národního parku nejméně 11 vlků. Vyskytují se ve dvou teritoriích, kde už přivedli na svět mláďata. Při jejich mapování pomáhají studenti z brněnské Mendelovy univerzity. Těžká armádní technika, včetně tanků Leopard, dnes v 9 hodin ráno vyjede na dálnici D35. V úseku mezi Kocourovem a Velkým újezdem na Olomoucku budou vojáci trénovat přesun. Cílem cvičení je taky ověřit organizaci a bezpečnost při pohybu pásové techniky na silnicích vyšších tříd a dálnici. Fotbalisté Nového Zélandu vstoupili do mistrovství světa remízou 2-2 s Íránem. Ve skupině G si body rozdělili také Belgie s Egyptem za výsledek 1-1. Španělsko hrálo s Kapverdami bez branek a souboj Saúdské Arábie s Uruguayí skončil 1-1. Dnes ráno bude ještě skoro jasno nebo polojasno, během dopoledne se začne od západu zatahovat, odpoledne a večer se místy vyskytne občasný déšť nebo přehánky, ojediněle i bouřky. Teploty 20 až 23, na horách 16 až 19 stupňů Celsia.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
1: V Liberci je v ulici Jungmanově kvůli práci na inženýrských sítích zúžená vozovka na jeden jízdní pruh. Omezení potrvá nejméně do října.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: Tolik tedy další zprávy Ivety Bláhové během úterního ranního vysílání. 5:32, tolik aktuální čas. S datem 16. června vás tedy při vstávání a do nového dne zdraví Český rozhlas Liberec. Společně se už za okamžik podíváme na statistiku životosprávy Čechů. Více než 1 milion lidí v Česku je totiž obézních a jejich počty stále stoupají. Změnit by to mohly látky pro léky na hubnutí, které se nově začaly vyrábět, jenže během takového výrobku většinou nastává, ale my se proto celé tématice budeme věnovat už za okamžik v další reportáži úterního dobrého rána. Přejeme příjemný poslech, přejeme také úspěšný den a samozřejmě teď už i úspěšnou druhou polovinu června.

0: Ranní vysílání Českého rozhlasu Liberec pokračuje také s písní Petra Reska Hysy, 5 hodina 40 minut. Je to také čas, který jsme dedikovali i problematice současné doby. V Česku se totiž začaly vyrábět látky pro léky na diabetes a obezitu. Společnost Novo Nordisk odkoupila farmaceutický závod, a to konkrétně v Bohumili nedaleko Prahy. Investovala do něj přes 8 miliard korun. Počet obézních lidí v Česku už překročil hranici 1 milionu.
1: Téměř dvě třetiny Čechů mají nadváhu nebo jsou obézní. Třeba paní Vlastě, která pochází ze středočeské obce Jevany, se to nelíbí.
2: Protože jsou všichni líní. Každý jenom sedí, požírá samý blbosti, kouká na televizi nebo do mobilu.
3: A co podle vás by mohlo pomoct?
2: No ten pohyb hlavně. Nevidíte nikde žádný děti na hřišti, nic. Všechno je to zalezlý doma.
3: A vnímáte, že ta obezita se týká i dětí?
2: No, co mají ve škole hodinu tělocviku a pak přijdou domů a šup počítači. Já to vidím u svého mladého.
1: S bojem proti obezitě by mohly pomoct léky na hubnutí. Léčivé látky se nově začaly vyrábět v nedaleké Bohumili, kde dánská firma Novo Nordisk odkoupila farmaceutický závod. Popisuje ředitel společnosti Mike Dausdar.
4: Pracovní síla je v Česku neuvěřitelně talentovaná a díky tomu budeme moci udržet naši kvalitu. A Česko jsme si vybrali také z toho důvodu, že stejně jako spousta okolních zemí bohužel trpí těmito problémy. 65% populace tady má nadváhu nebo obezitu. Musíme tento problém řešit přímo u zdroje.
1: Léky na hubnutí potlačují chuť k jídlu a vyvolávají pocit sytosti. Podle předsedy České diabetologické společnosti Martina Prázdného nepřispívají pouze ke zlepšení vzhledu.
5: Není to jenom o té hmotnosti, ale s těmito látkami v podstatě oni dostávají komplexní zlepšení zdraví. Snižuje se jim riziko toho, že dostanou infarkt, mozkovou příhodu, že budou mít problémy s dýcháním ve spánku, anebo že také časně zemřou. Takže z mého pohledu je správné, že mají zájem o své zdraví.
1: Počet obezních lidí v Česku přitom stále stoupá, upozorňuje Prázdný.
5: Očekávám, že pokud tady se rozšíří více modernější léčba nadváhy obezity, tak ten trend se také bude otáčet. Jednou uvidíme i otáčení toho trendu nárůstu diabetiků. Léčba pacientů s cukrovkou nás stojí asi 140 miliard ročně.
1: Za posledních 35 let se v Česku také zčtyřnásobil počet dětí, které jsou obezní. Vláda proto zvažuje, že by se jim léky na hubnutí mohly proplácet ze zdravotního pojištění, popisuje ministr zdravotnictví Adam Vojtěch za hnutí ANO.
6: V případě té dětské obezity to může vést k tomu, že skutečně dítě, které trpí obezitou, může být takto na začátku pomoženo a pokud se s ním dále pracuje, tak mu to může do budoucna zachránit život.
1: Odborníci se obávají, že v roce 2050 bude mít nadváhu nebo bude trpět obezitou polovina dětí. Z Bohumily u Prahy, Josef Beneda, Český rozhlas.
7: Český rozhlas Liberec. Rádio vašeho kraje.

0: počasí.
1: Ještě v ranních hodinách očekáváme skoro jasno až polojasno, během dopoledne se však začne od západu zatahovat a odpoledne a na večer by se výjisty také mohl vyskytnout občasný déště nebo přeháňky. Teploty dnes ale poměrně příjemné, 19 až 22 stupňů, na horách naměříme mezi 15 až 18 stupni Celsia a biometeorologická předpověď pro dnešek mírná, to znamená na jedničce.
0: Nový pořad a nový moderátor. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Nový pořad, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Těší se na vás Oskar Hess.

0: Díky následující příhodě, kterou jsme našli v archivu našich zábavných pořadů, se rázem ocitáme v roce 1970 v Mexiku, podobně jako teď probíhá světový šampionát ve fotbale. A sportovní komentátor Miloslav Holman právě našel restauraci, kde se s kolegou nají.
1: Bylo to asi u krokodýla, já španělsky neuměl, já uměl jenom por favor, señor a takový ty nejdůležitější věci. No a byl tam krokodýl. Tak jsme byli asi u krokodýla. Tak jsme tam zašli, krásná společnost a teď co si ale dáme, tam jsme měli jídelní lístek a všechno ve španělštině, v žádném jiném jazyku to nebylo, tak si říkáme, budeme koukat, co si kdo kupuje. A tam byl číšník bezvadnej to. Byly tam lítací dveře do kuchyně, vždycky šel, nakop ty dveře a zakřál, Siren el pico, jo? Zavřeli se zase dveře, za chvíli přišel a už nestali to. Tak si říkám, Herko, ty dáme si asi Siren el pico, to by nějaká mexická bašta. No, tak přišel k nám taky, podíval se na mě, zeptal se mi, por favor, señor. Já říkám, Siren el pico. On stál, jak byl slušnej, podíval se na všechny strany a odešel. No a zase šel a zase šel do kuchyně a Siren el pico. Tam bylo slyšet nějaký takový hlasy pořád z té kuchyně, že no já to nebudu natahovat, to bylo asi čtyřikrát takhle a přišel, pak se nás vůbec nevšímal. A když jsem to objednával po pátý, tak jsem zařval Siren el pico, protože Oskar říkal, to musíš to rato španělský. A teďko vedle byl stůl a tam povstal takový chlapík udělaný. Vzal mě takhle za rameno, jako to bylo v těch Chaplinových filmech, jo, otočil mě ke mně, takhle mi dal ruku k nosu. Já si říkám, co se stalo, začal jsem se rozčilovat i česky a tak, on nerozuměl ničemu. A teďko zrovna v tu chvíli spasil nás jeden z našeho velvyslanectví a teďko viděl, že se něco děje, tak tam přišli k našemu stolu, ptají se, co se stalo. Já mu to říkám, my jsme si objednávali Siren el pico tady a to. Teď se začal smát hrozně, začal to jim vyprávět, ty se začali smát, celý sál se začal smát, jo. No a my jsme potom zjistili, že to Siren el pico, on křičel ten číšník na ty kuchařky, který se tam hádali pořád a rušili, držte hubu. Ale dopadlo to dobře.

0: 6 hodin.
1: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
0: Studenti a učitelé Jablonského gymnázia u Balvanu v pondělí večer protestovali proti vedení školy. Turnovská radnice začala opravovat vodní elektrárnu na Jizeře. Kabinet ANO, SPD a motoristů schválil návrh zákona, který od příštího roku ruší rozhlasové a televizní poplatky. Dnes bude většinou oblačno, místy přehánky a teploty do 22 stupňů. Zprávy připravila Iveta Bláhová. Hezké ráno. Před Jablonským gymnáziem u Balvanu se v pondělí večer na protest sešlo několik set studentů, učitelů, rodičů i absolventů. Nesouhlasí se současným vedením školy. Vadí jim například špatná komunikace nebo personální změny. Kvůli nim podle skupiny upadá kvalita školy. Studenti na setkání vyzvali ředitelku Michálu Mutl k odstoupení.

0: Radnice je nechává opravit za více než 53 milionů korun. Vodní elektrárna na Malé Jizeře v areálu zhořelého mlýna je několik let nefunkční. Ve strojovně stavbaři bourají podlahu, zasypávají suterén a budují otvor pro nová vrata. V Léke tam osadí nové turbíny a další technologie. Elektrárna by mohla začít fungovat na podzim.
1: Jakmile pracovníci dokončí přípravné práce, začne stavba provizorního mostu a zahrazení vodních kanálů. Podle mluvčí města Marcely Jandové jsou hotové díly turbín. Montovat se budou v srpnu. Vodní elektrárna by měla v budoucnu zásobovat elektřinou provoz sportovního areálu Maškova zahrada, popřípadě některé další městské budovy. Studnova Johana Tománková, Český rozhlas.
0: Tradiční výstava Děti památkám, památky dětem začíná dnes v Libereckém severočeském muzeu. Letos děti malovaly téma Šlechta na cestách. Do celostátního projektu Po stopách šlechtických rodů se zapojilo několik desítek škol. Soutěžní výstava dětských a studentských děl potrvá téměř rok. Vláda schválila návrh zákona o zrušení koncesionářských poplatků. Český rozhlas a Česká televize by podle něj měly příští rok dostat ze státního rozpočtu dohromady o 1 400 000 000 korun méně než letos. Ministr kultury Otto Klempíř z Motoristů si od změn slibuje vyšší tlak na efektivitu obou médií. To ale kritizuje vedení obou médií i sněmovní opozice. Třeba podle zástupců ODS, Hnutí STAN, KDU, ČSL nebo Pirátů jde o přímý zásah do nezávislosti Českého rozhlasu a České televize. Počasí. Dnes ráno bude už většinou oblačno, během dopoledne začne od západu přibývat oblačnost, odpoledne a večer se místy vyskytne občasný déšť nebo přehánky, ojediněle i bouřky a nejvyšší denní teploty vystoupí na 19 až 22 stupňů, na horách naměříme 15 až 18 stupňů Celsia.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
0: Na silnici 35 na průtahu Liberce probíhají práce na údržbě mostu nad ulicí Sousedskou. Ve směru od Prahy na Děčín je provoz převeden do protisměru.
2: Zelená vlna, známe lepší cestu.
3: Úterý s datem 16. června pokračuje, minimálně tedy na vlnách Českého rozhlasu Liberec. Právě po 6. hodině popřejeme příjemný poslech našeho vysílání a podívat se můžeme na poměrně zajímavou statistiku, protože odhadem až 50% hrubého domácího produktu spadá pod rodinné firmy. Těch jsou v Česku tisíce a od včerejška můžou žádat o zvýhodněné úvěry na investice do modernizace svého fungování. Jak konkrétně tedy v tomto momentě budou zvýhodněné úvěry fungovat? Tak kdo si tedy o ně bude moci požádat? To vše se dozvíte už za okamžik. V další reportáži úterního dobrého rána od mikrofonu vám tedy i po 6. hodině přeje příjemný poslech a hlavně tedy řidičům šťastnou cestu. Martin Kolín.

0: Byť tedy plesová sezóna není úplně na programu dne, v 6 hodin a 10 minut jsme si měli možnost na vlnách Českého rozhlasu Liberec trochu té atmosféry také nabídnout, a to společně s Karlem Gottem a další písničkou, která nám nezestárla v tomto momentě, to tedy byla Lady Carnival. My po 6 hodině můžeme také během úterního dobrého rána nabídnout další zajímavou statistiku. Tisíce podniků, které totiž investují ve svých regionech, to jsou hlavně rodinné firmy, které můžou od včerejška podávat žádosti o zvýhodněné úvěry v programu Expanze. Ten je určený pro malé a střední podniky a rodinné firmy, které můžou čerpat až 120 milionů korun. Rodinné firmy se podle Asociace malých a středních podniků a živnostníků podílejí zhruba na polovině hrubého domácího produktu. Často ale řeší problém, aby podnik zůstal v rodině i po další generace.
1: Jste čtyřčlenné rodiny, ve firmě pracujeme tři, já, manželka a syn, jakožto zakladatel z roku 1992, jsem teď ve fázi, kdy firmu vlastně postupně předávám synovi jako nástupníkovi.
2: Jaromír Tomšů je majitelem rodinné firmy Saturn Holešov, ta má 15 zaměstnanců a zaměřuje se na vývoj moderních technologií v IT nebo třeba v oblasti energetických úspor. Tomšů dodává, že postupný přesun společnosti na syna je jednodušší, protože ve firmě působí dlouhodobě.
1: V době středoškolských studií jsem chodil prostě toho na praxe, toho na brigády, a tím, že potom prošel vzdělávání v Praze a poznal se s vrstevníky z jiných rodinných firm, tak došel k tomu závěru, že by to jako není jednoduchá cesta, no tak prostě chce v tom v každém případě prostě pokračovat.
2: Rodinná firma je podle vládního nařízení definovaná tak, že její členové drží aspoň 10% hlasovacích práv nebo základního kapitálu. Zároveň musí být aspoň jeden z rodiny ve statutárním orgánu. Podle Josefa Jaroše, předsedy představenstva Asociace malých a středních podniků a živnostníků, jsou v Česku takových firm tisíce a jejich výhodou je, že jsou odolné vůči krizím.
3: Ty firmy podnikají v Čechách v konkrétním regionu, jsou s ním svázané, je tam jaksi to srdce v tom podnikání. To znamená něco, co nadnárodní korporace, jakkoliv může být úspěšná a velká, nemůže nabídnout.
2: Zároveň ale rodinné firmy podle Ministerstva průmyslu a obchodu potřebují prostředky pro další růst. V programu Expanze tak mají lepší podmínky než ostatní malé a střední firmy. Můžou například čerpat až o 20 milionů korun víc. Úvěry můžou firmy využít třeba na investice do technologií nebo modernizaci provozů. Národní rozvojová banka žádost vyhodnotí a poté poskytne bezúročný úvěr na 50% investice. Zbytek prostředků musí dodat partnerská banka nebo sama firma, říká mluvčí Národní rozvojové banky Petra Vodstrčilová.
4: U klienta posuzujeme, zda splňuje programové podmínky a zda jsou dobře odhadnuté náklady, na které si chce půjčit, i klientovu vlastní finanční situaci a návratnost té investice. Posouzení žádosti může řádově trvat několik týdnů, ale může to být i několik měsíců. Záleží na velikosti projektu a typu investice, kterou má úvěr financovat.
2: Ministerstvo průmyslu a obchodu vyčlenilo na podporu 5 miliard a 100 milionů korun. Národní rozvojová banka zatím v programu Expanze od začátku února obdržela od malých a středních podniků přes 200 žádostí, a to v celkovém objemu 2 miliardy a 800 milionů korun. Vít Andrle, Český rozhlas.
5: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: počasí.
1: Také 18 minut po 6. hodině můžeme nastínit úterý, tedy minimálně po stránce meteorologické. V Libereckém kraji totiž ráno očekáváme většinou oblačnou oblohu. Během dopoledne se postupně začne od západu také přibývat oblačnost, odpoledne a večer následně máme hlášený i občasný déšť nebo přehánky. Ojediněle nelze vyloučit ani bouřku. Nejvyšší denní teploty dnes dosáhnou 19 až 22 stupňů. Na horách se ty nejvyšší teploty budou pohybovat mezi 15 až 18 stupni a hlášený máme slabý jihozápadní vítr. Na horách, případně také v přehánkách, místy i jinde, bude vítr převážně mírný. Biometeorologická předpověď pro dnešek na jedničce, ta značí mírnou zátěž. Před námi tedy ještě stále příjemné počasí, minimálně tedy co do teplot. Zítra tam už očekáváme s výrazným oteplením, stejně jak nám minimálně během včerejšího dobrého rána zmiňoval také a nastínil ten týden meteorologický. Ostatně i s ním dnes budeme telefonovat, a to okolo 7:45.
2: Slavíme 10 let Českého rozhlasu Liberec. Buďte u toho. Už v úterý 23. června od 14 do 17 hodin na náměstí doktora Edvarda Beneše v Liberci. Čeká vás živá hudba, tanec i strhující bubenická show. Vystoupí rozhlasový big band Marta Jandová a Jan Smigmator.
3: To štěstí chtěl bych jednou mít.
2: A nechybí ani tanečníci a tamtam batukáda. Vstup je zdarma.
3: Jenže blázni si dělá.
2: Přijďte s námi oslavit 10 let Českého rozhlasu Liberec už v úterý 23. června od 14 hodin. Těšíme se na vás.
0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: aby zvítězila pravda a láska.
1: Yes, we can.
2: Úterý 16. června. Svátek má hněv posilující Zbyněk. Tady je Petr Jungmann. Hezký den. Husitská vojska zvítězila nad početně silnějšími římsko-německými žoldnéři v bitvě u Ústí nad Labem přesně před 600 lety v roce 1426. První letecká nehoda na území České republiky se odehrála před 135 lety v roce 1891. V Praze se během jubilejní výstavy zřítil balón Kysibelka. Jeho první volný let z královské obory skončil havárií v holešovické Reisenzahnově továrně. Všichni tři členové posádky naštěstí neštěstí přežili. Vůbec prvním českým atletem, který překonal světový rekord, se stal diskař František Jandasuk před 125 lety v roce 1901. Na mezinárodních závodech pořádaných Spartou na hřišti v Bubnech hodil 39 metrů 42 centimetrů. Jeho rekordní zápis vydržel něco přes rok. Tenisový areál v Praze na Štvanici byl otevřen přesně před 40 lety, v roce 1986. Na zámku Brdo, poblíž slovinského hlavního města Lublaně, se před 25 lety konala první schůzka ruského a amerického prezidenta Vladimira Putina a George Bushe. Velká stávka odborů v dopravě ovlivnila zejména dopravu v Praze, kde poprvé v historii nevjelo metro přesně před 15 lety. V celé České republice se na 24 hodin zastavila vlaková doprava, MHD fungovala omezeně i v Brně, Olomouci a Ústí nad Labem. 65 má dneska generální ředitel České televize Hynek Chudárek. A kulatou šedesátku má sportovní legenda.
3: Máme za to.
2: Trojnásobný olympijský vítěz.
4: Obrovské nadšení, no ani jsem to nečekal, že to bude tak daleko.
2: Světový rekordman Jan Železný. Tak všechno nejlepší a vám všem dobrý den.

0: Společně s Ivetou Lahovou v dalších zprávách připomeneme i aktuální výstavu v Severočeském muzeu v Liberci.
1: Je 6:30.
2: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
1: V areálu garáží na sídlišti Slovanka v České Lípě je nově umístěna informační cedule připomínající události po druhé světové válce. Původně šlo o základnu Wehrmachtu. Po válce byli v takzvaném V-lágru před odsunem internováni sudetští Němci. Do konce roku 1946 táborem prošlo přes 20 000 lidí. 2 dny nebudou jezdit vlaky mezi Smržovkou a Josefovým dolem. Výluka začíná dnes. Cestující musí využít náhradní autobusovou dopravu, pojede v čase od 8 ráno do 4 odpoledne. Ranní a večerní spojení jedou normálně. V Severočeském muzeu v Liberci můžou lidé zavzpomínat na trendy minulého století, a to na výstavě připomínající liberecké výstavní trhy. Vznikla k 70. výročí jejich založení. Lidé uvidí třeba syntetické dámské oblečení, mixéry, fény, varný porcelán nebo výrobky ze skla. Dnes je poslední den, kdy můžou pěstitelé některého ovoce hlásit škody po letošních mrazech. Týká se to peckovin, drobného ovoce a jádrovin. Státní zemědělský intervenční fond vyzývá, aby ovocnáři hlásili jen situace, kde je poškození větší než 30% odhadované produkce. Nahlášení škod taky neznamená automatický nárok na dotaci. Česká reprezentace odletí odpoledne do Atlanty, kde ve čtvrtek odehraje druhé utkání na fotbalovém mistrovství světa, a to proti Jihoafrické republice. Dnes ráno bude už většinou oblačno, během dopoledne začne od západu přibývat oblačnost, odpoledne a večer se místy vyskytne občasný déšť nebo přehánky, ojedinělé bouřky. Teploty vystoupí na 19 až 22, na horách naměříme 15 až 18 stupňů Celsia.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
1: V Jablonci nad Nisou jsou kvůli práci na inženýrských sítích uzavřené ulice Liberecká a Polní. Objížďka vede ulicí Tovární a uzavírka potrvá až do konce června.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: Přejeme příjemný poslech Českého rozhlasu Liberec, 6:32. K tomu a hned po zprávách Ivety Blahové můžeme také nastínit program na následujících 30 minut našeho ranního vysílání. Už za okamžik totiž nabídneme další pohled do libereckého kraje, připomeneme aktuality a zajímavosti a před 7:00 nemůže chybět cesta za dětmi. Společně s nimi dnes probereme sport, a to konkrétně tenis. Z jakého důvodu můžu nastínit, připomeneme krásné kulaté výročí. Ostatně podrobně to se dozvíte právě před 7:00 ve vlnách Českého rozhlasu Liberec.

0: Společně s Věrou Martinovou jsme se vydali až na vrcholky hor, což v Libereckém kraji není úplně obtížná záležitost. Ostatně, kam se člověk podívá, tam horu najde. My se společně ale podíváme také na aktuality právě z celého Libereckého kraje, a to 8 minut po 6:30. Ku příkladu na železniční trati mezi Smržovkou a Josefovým dolem železničáři opravují koleje. Proto tam právě dnes, tedy v úterý a také zítra ve středu vždy od 8 do 16 hodiny neprojedou vlaky. Ty budou po dobu výluky nahrazeny autobusy, které pojedou podle výlukového jízdního řádu, tak s touto komplikací rozhodně lepší počítat. Také tu ale máme v tomto čase informaci pro obyvatele Jilemnice. Ta se bude týkat zítřka. To totiž bude z provozních důvodů mezi 8 až 11 hodinou uzavřeno pracoviště cestovních pasů, tak pokud ještě tedy cestovní doklad před letní dovolenou scháníte, zítra byste tedy mezi 8 a 11 v Jilemnici pravděpodobně neuspěli. I s tím tedy lepší počítat.
1: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: počasí.
1: Zatím v Libereckém kraji počítáme převážně s oblačnou oblohou. Během dopoledne se začne od západu postupně také zatahovat. Očekáváme tedy přibývání oblačnosti. Odpoledne a večer se místy vyskytne také občasný déšť nebo přehánky a nejvyšší teploty dnes kolem 20 stupňů. Na horách naměříme mezi 15 až 18 stupni Celsia. Biozátěž mírná tedy na jedničce a k tomu hlášený slabý jihozápadní vítr.
0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Tentokrát mé pozvání přijal bývalý šéf pražské Mordparty Josef Mareš.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.

0: Úterní dobré ráno pokračuje, doznívá píseň Pavla Vítka 10 minut před 7 hodinou a právě dnes si připomínáme 40. výročí otevření tenisového areálu na Pražské Štvanici. Znají předškolní děti tenis nebo ho dokonce hrají a znají i pravidla? To zjišťovala redaktorka Tereza Beránková.
1: Tím balíš míček a hraješ za soupeřem.
2: Že taky hrajeme backhand a forehand.
3: A jak se hraje?
2: Forehand se hraje jednou rukou a backhand se hraje obouma.
3: Ty hraješ tenis?
2: Ano.
3: A jak dlouho hraješ tenis?
2: Hodinu.
3: Ty taky hraješ tenis?
2: Ne.
3: A víš, co je tenis?
2: Jo. Někdy to hraju jako badminton, spíš hraju, ale u babičky. A já jenom jednu hodinu někdy, tak chodím s taťkou na jeho hodinu, má 2 hodiny.
3: A s kým hraješ tenis?
2: S panem trenérem Bérou.
3: A musíš hodně trénovat?
2: Ano.
3: A co všechno na tenis potřebujeme?
2: Pálku.
3: A jak ta pálka vypadá?
2: Taková je skoro jak pláčačka. Musíme potřebovat raketu a ona vypadá tak, že má jako držák a je kulatá a má v tom ten čtverečky.
4: To na to potřebujeme sportovní tričko, pálku a nějaký míček.
3: A potřebujeme mít i nějaké sportovní oblečení?
2: Jo, musíme kalhoty nebo kraťasy nebo mikinu nebo tričku.
5: A nebo sukínku na tenis.
6: Alebo šoutovku.
2: A nebo kraťasky a všechno, co může být na tenis.
3: A kde se tenis hraje?
2: Na kurtu.
3: A jak takový kurt vypadá?
2: Má taková je bublina bílá a máš tam 2 části.
3: Jaké 2 části?
2: No, že tam nějaký lidi 2 hrajou vedle a 2 další vedle.
4: Může to být na takovém hřišti.
2: A ještě může to být na venkovním. A musí tam být ještě síť.

0: Radioservis představuje
1: knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností. Druhá výprava pánů Šenkýře a Kremra za příběhy, které by jinak zůstaly v temnu archivů. Přiblíží tragédii Brna u syrského Damašku, připomenou osudy ztracené věže nebo brněnskou sochu, kterou v Praze nechtěli. Knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností objednávejte v e-shopu radiotéka.cz.
2: Sedm hodin.
1: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
2: Hrádek nad Nisou promění bývalou skládku v městský park. Zhruba na 2 týdny je zavřený sjezd do Hodkovic nad Mohelkou ve směru od Turnova. Na Vysočinu míří prezident Petr Pavel. Dnes bude většinou oblačno, místy přehánky a teploty do 22 stupňů. Zprávy připravila Iveta Bláhová. Hezké ráno. Prudký svah pod sídlištěm, Potratí a Legionářskou ulicí v Hrádku nad Nisou na Liberecku se změní v nový městský park. Dříve zanedbanou plochu s množstvím náletových dřevin a nelegální skládkou odpadu chce město upravit za zhruba 33 milionů korun. V parku bude i dětské hřiště, louka s lučními květinami a vodní nádrž v místech, kde kdysi protékal městský náhon, říká nezávislý starosta Hrádku Pavel Farský.
3: Součástí toho parku budou i přístupové komunikace k sídlišti Potratí, kde teďkon jdete strmou cestou, která pro některé lidi musí být hodně náročná. A díky těm parkovým úpravám tam uděláme cestu, která bude stoupat pozvolna.
2: Kvůli výstavbě nového mostu přes rychlostní silnici 1/35 je zavřený sjezd od Turnova do Hodkovic nad Mohelkou. Dopravní omezení má trvat 2 týdny. Důvodem je výstavba krajních pilířů nového mostu. Pro odbočení do Hodkovic musí řidiči použít až sjezd v Jeřmanicích. Nový most by měl být hotový na konci září a měl by přispět i k vyšší bezpečnosti provozu. Sdělila starostka Hodkovic Marka.

0: Zí na dvoudenní oficiální návštěvu kraje Vysočina. Pobyt zahájí prohlídkou observatoře v Košeticích na Pelhřimovsku, setkání s vedením Jihlavy a obědě s hejtmanem a dalšími zástupci kraje. Čeká je také návštěva osové Býtýšky a firmy První brněnská strojína ve Velké Býteši. Přímo s občany se prezident setká večer při debatě v divadle Pasáž v Třebíči. Počasí. Dnes ráno bude už většinou oblačno, během dopoledne začne od zábaru přibývat oblačnosti, odpoledne a večer se místy vyskytne občasný déšť nebo přehánky a ojedinělé čekejme i bouřky. A nejvyšší denní teploty je 19 až 22, na horách 15 až 18 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
0: Na silnici 293 v obci Studenec na Semelsku se srazilo osobní vozidlo s nákladním. Nehoda je s únikem oleje, na místo jedou všechny složky integrovaného záchranného systému, projíždějte opatrně. A v Liberci je v ulici Jungmanová kvůli práci na inženýrských sítích zúžená vozovka na jeden jízdní pruh. Omezení potrvá nejméně do října. Český rozhlas Liberec vám přeje šťastnou cestu.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
2: Dobrý poslech, dobrého rána vám a přejeme i 4 minuty po 7 hodině. Řidičům hlavně šťastnou cestu, případně také pevné nervy. Opět nám nastalo léto, to znamená, také to přineslo spoustu uzavírek a omezení na spoustě míst, nejen tedy Libereckého kraje, tak i s tím lepší počítat. Proto tedy popřejeme šťastnou cestu právě v tomto čase, kdy se přidají také ranní špičky. Za okamžik se společně budeme moci vydat i do hor, konkrétně tedy do Krkonoš a to do Harachova. V případě, že jste úplně fanoušky letního období, pravděpodobně i vy si přijdete na své. Přineseme totiž novinky z lyžařského muzea. Co tedy nabízí, to se za okamžik ve vysílání Českého rozhlasu Liberec dozvíte. Také po 7 hodině vás od mikrofonu provází Martin Kolín.

0: František Nedvěd s další písničkou, která nám nezestárla. Myslím si, že i teď v tomto momentě jste bezpečně poznali Jižní kříž, který nám dozněl 11 minut po 7 hodině. A to v úterním dobrém ránu, do kterého vás zdravíme v případě, že se postupně probouzíte tedy do nového dne s datem 16. června. Už téměř 9 let je k tomu také v Harachově otevřené lyžařské muzeum. V prostorách autobusového nádraží za vším stojí bratři Josef a Stanislav Slavíkovi.
1: Byla to původně myšlenka mýho bráchy, který mě přesvědčil, tak jsme se tady ty prostory prostě pronajali. 3 roky jsme tady prováděli stavební a přípravní práce za pomocí kamarádů a rodiny. No a v tom roce 2017 se to podařilo otevřít tady.
2: Přiblížil založení muzea Josef Slavík. Pokud na první pohled malý objekt muzea spatříte, asi vás nenapadne, kolik těch exponátů se uvnitř ukrývá. Výstavní plocha představuje necelých 500 metrů čtverečních. Nejrůznější expozice se nachází ve 3 patrech.
1: Když jsme muzeum otvírali, tak tehdy naše děti spočítali nějakých asi 8,5 tisíce exponátů a teď se domnívám, že to bude tak kolem 12 až 14 tisíc exponátů.
2: Mezi nimi pochopitelně cenné relikvie připomínající historii lyžařského sportu.
1: Je to pohár pro mistra světa v letech na lyžích z roku 1983, vyrobený tady v Harachovské sklárně. Pak to je spousta lyží, medaile. Máme tady trofeje už z roku 1923 z poháru kongresového můstku. Jsou tady samozřejmě od našich legend. Skoků a severský kombinace od Pavla Polce, Dalibora Motylka. Je tady všechno zmapovaná éra Remsa Boys, to znamená Hubač, Matouš, Kodejška, Hénl, Motejlek, Leo Škoda.
2: Nechybí ani trofeje vybojované združenáři. Jedné z legend je věnován také nejnovější přírůstek.
1: Teďka, co máme novinku, tedy od letošního roku, jsme zřídili vitrínu pro Láďu Rigla, mistra světa v roku 1970 vysokých Tater severský kombinaci a společně ve vitríně jsou teda exponáty, poháry, medaile a podobně. Od jeho syna taky Ládě Rigla, který vyhrál několikrát závod světového poháru severský kombinaci.
2: Říká Josef Slavík. Nechybí ani sbírka oznaku jeho bratra Stanislava. Aktuálně v červnu je muzeum otevřené od středy do neděle, a to od 14 do 17 hodin. V sobotu můžete expozici vidět také dopoledne. O prázdninách to pak bude každý den. Z Harachova Pavel Petr, Český rozhlas.
3: Také v Krkonoších máme své reportéry. Český rozhlas Liberec, žijeme tu s vámi.

0: počasí.
1: Ráno bude v Libereckém kraji většinou oblačné, během dopoledne začne také od západu postupně přibývat oblačnost a odpoledne a také na večer se místy vyskytne i občasný déšť nebo přehánky. Nejvyšší denní teploty dnes ale myslím si velmi příjemné, 19 až 22 stupňů Celsia, na horách se teploty budou pohybovat mezi 15 až 18 stupni a k tomu hlášený slabý jihozápadní vítr. Na horách a také v přehánkách místy i jinde bude vítr převážně mírný a biometeorologická odpověď pro dnešek zůstává na jedničce. 7 hodin, 17 minut, úterní dobré ráno pokračuje, my vás zdravíme nejen u poslechu, ale také do nového dne, právě do úterý 16. června.
0: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat světloplachosti a všemu, co s ní souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou.

0: učebnicích nebylo. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, proč je ledovec uvnitř modrý? Čerstvě napadaná sněhová závěj modrá není. Modrá není ani kostka ledu v drinku. Proč tedy icebergy, obrovské kusy sladkovodního ledu, které se odlomily z ledovce a plují v moři, září modře? Modrá barva ledovce není výsledkem pigmentu, ale fascinující souhrou vysokého tlaku a optiky. Zatímco čerstvý sníh je bílý kvůli rozptylu světla v milionech vzduchových bublinek, hluboko v ledovci probíhá proces, který tyto bublinky nemilosrdně vytlačuje. Pod váhou stovek metrů ledu dochází k tak silnému stlačení, že se led stává extrémně hustým a krystalicky čistým, zcela bez vzduchu. Ledovcový masiv je jako obrovský filtr. Když do takové masy pronikne sluneční světlo, molekuly vody začnou selektivně pohlcovat červenou a žlutou část spektra. Modrá barva má však jinou vlnovou délku, která ledem prochází mnohem snáze nebo se odráží zpět. Čím je led starší a čím méně vzduchu obsahuje, tím je jeho modř sytější.
0: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem.

0: Kdy skončí uzavírka ulice Vítězná v Liberci? To se za okamžik dozvíme ve zprávách Ivety Bláhové.
1: Je 7:30.
2: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
1: Lidé v Jelmnici na Semelsku se budou moct dozvědět o připravovaném plánu ochrany městské památkové zóny. Veřejné setkání bude příští úterý na městském úřadě. Většina budov v centru Jelmnice je pod ochranou Národního památkového ústavu. Nový plán by měl aktualizovat jejich seznam. V Liberci ve středu s dvouměsíčním zpožděním skončí uzavírka frekventované Vítězné ulice. Informovala o tom mluvčí magistrátu Jana Kodymová. Oprava začala vloni v září a zpozdili ji nedokončené přeložky inženýrských sítí. Za opravu silnice město zaplatí necelých 75 milionů korun. V Krkonoších žije podle aktuálních šetření správy Národního parku nejméně 11 vlků. Vyskytují se ve dvou teritoriích, kde už přivedli na svět mláďata. Při jejich mapování pomáhají studenti z Brněnské Mendelovy univerzity. Od září musí mít každá první třída nad 15 žáků svého asistenta pedagoga. Opatření má pomoct prvňáčkům i učitelům. Asociace základních škol varuje, že sehnat kvalitní lidi je kvůli nízkým platům problém, a to třeba v Praze. Ministerstvo školství ale tvrdí, že plošný nedostatek neeviduje. Tenistka Kateřina Siňaková se probojovala do hlavní soutěže turnaje v Berlíně. Číňanku Žhu porazila ve dvou setech. Do druhého kola v hlavním městě Německa postoupila Nikola Bartuňková po vítězství 2-1 na sety nad Ruskou Schneiderovou. Do stejné fáze se dostala v Nottinghamu Marie Bousková, která v českém souboji přehrála Terezu Valentovou ve dvou setech. Dnes ráno bude už většinou oblačno, během dopoledne začne od západu přibývat oblačnost, odpoledne a večer se místy vyskytne občasný déšť nebo přehánky, ojediněle i bouřky. Teploty vystoupí na 19 až 22, na horách na 15 až 18 stupňů Celsia.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
1: Na silnici 35 na průtahu Liberce probíhají práce na údržbě mostu nad ulicí Sousedskou. Ve směru od Prahy na Děčín je provoz převeden do protisměru.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: Teď už tedy 7:30, pokračujeme v ranním vysílání Českého rozhlasu Liberec hned po zprávách Ivety Bláhové. Datum v kalendáři 16. června. My vás tedy zdravíme nejen u poslechu, ale také do úterý. A společně se budeme moci za okamžik podívat také na další aktuality z libereckého kraje. Chybět nebude v následující půlhodině telefonát meteorologům a před 20:00 se podíváme také za ovocnáři. Ti mají po jarních mrazech možnost, a dnes tedy tu poslední, požádat Zemědělský fond o finanční pomoc za poničenou budoucí úrodu. Jaké stromy tedy mrazem trpěly úplně nejvíce a jak to s tou podporou tedy kompletně je, to se před 8:00 dozvíte právě na vlnách Českého rozhlasu Liberec. Dobrý poslech a dobré ráno.

0: Také Populu jsme přejeme příjemný poslech našeho úterního ranního vysílání. Na vlnách Českého rozhlasu Liberec můžeme v tomto čase nabídnout také další pohled do libereckého kraje a k tomu přidat i další aktuality. Ku příkladu i letos se v Bedřichově koná olympijský běh. Jeho start je naplánován na středu. Závodu na bedřichovské pětce se tradičně účastní profesionální i amatérští běžci a dokonce celé rodiny fandit jim na bedřichovském stadionu, kde startuje i jizerská 50. Můžete od 17. hodiny, kdy začnou dětské závody. Start dospělých je v 18 hodin a spustí ho povel z vysílání Českého rozhlasu. Výtěžek ze startovného olympijského běhu jde následně na konto České olympijské nadace, jak jsme našli také na stránkách Bedřichova. Přesunout se můžeme poté na druhou stranu libereckého kraje do komunitního centra Karolínka v Českém Dubu. Můžete totiž právě dnes přijít oslavit Den otců, který připadá na tuto neděli. V 15 hodin a 30 minut začne v zadní části areálu Českodubského muzea odpoledne plné her, soutěží i tvůrčích aktivit pro děti a také jejich tatínky. A jak se píše na webu města Český Dub, maminky rozhodně vstup zakázaný nemají, tak nakonec tedy záležitost pro celou rodinu. V případě, že přemýšlíte nad dnešním odpoledním programem, myslím si, ideální zpestření celého programu. Ostatně, jak byste informaci nalezli také na webu cdub.cz.
1: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: počasí.
1: Pár minut nás dělí od 7:45, je to také čas, kdy můžeme ve vysílání Českého rozhlasu Liberec přivítat pana Pavla Juzu z Českého hydrometeorologického ústavu. Dobré ráno.
2: Dobrý den.
1: Pane Juzo, prozraďte, co jste nám na dnešek naplánovali v Libereckém kraji?
2: No tak vypadá to, že možná trochu sprchne. Teď ráno máme většinou oblačno, někde až polojasno a teploty zhruba 11 až 13 stupňů a i přes den očekáváme dopoledne polojasno až oblačno, ale během dne přibývání oblačnosti a odpoledne se místy mohou vyskytnout nějaké přehánky a ojediněle se nedá vyloučit i bouřka a maximální teploty by měly být tak nějak kolem 20 stupňů, na horách o něco chladněji.
1: Zatím z toho má tady člověk, že nám v podstatě pokračuje počasí toho minulého týdne, tak teď tedy v těch nadcházejících dnech očekáváme nějaký bod zlomu, nějaký moment, kdyby se nám to třeba otočilo a začalo se oteplovat?
2: No ono už se v podstatě otepluje od včerejška, protože včera bylo chladněji, než bude dneska. Zítra bude ještě tepleji a to nikoli vzlom, ale postupné oteplování by mělo pokračovat až do konce týdne, přičemž to vypadá, že koncem týdne by měly teploty překračovat 30 stupňů.
1: Znamená to tedy pro milovníky jara ideální příležitost na to dnes si ještě užít závěr jarního počasí tím, že se nám tedy blíží vlna veder, na kterou se rozhodně bude potřeba připravit. Informace nám z Českého hydrometeorologického ústavu předal pan Pavel Juza, my mu za ně děkujeme, přejeme krásný den. Naslyšenou, mějte se.
2: Naschledanou.
3: Slavíme 10 let Českého rozhlasu Liberec. Buďte u toho. Už v úterý 23. června od 14 do 17 hodin na náměstí doktora Edvarda Beneše v Liberci. Čeká vás živá hudba, tanec i strhující bubenická show. Vystoupí rozhlasový big band Marta Jandová a Jan Smigmator.
4: To štěstí chtěl bych jednou mít.
3: A nechybí ani tanečníci a tamtam batukáda. Vstup je zdarma.
4: Jenže blázni si dělá.
3: Přijďte s námi oslavit 10 let Českého rozhlasu Liberec už v úterý 23. června od 14 hodin. Těšíme se na vás.
0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Dnes je poslední den, kdy pěstitelé ovoce mohou nahlásit státnímu zemědělskému intervenčnímu fondu sečtené škody po letošních mrazech. Ty postihly i některé zemědělce v Královéhradeckém kraji. Nejvíc poničené jsou podle nich meruňky a některé odrůdy jabloní. V sadech v Holovousech už teď se dá jednoduše poznat, jak se mrazivé počasí podepsalo na kvalitě plodů.
1: Na tomto plodenství můžete krásně vidět příznaky kvalitativního poškození, kdy můžete vidět zkrácenou stopku, rzivou lézi ve stopečné jamce a celkovou deformaci tvarovou toho plodu.
2: Říká mi Luděk Laňar, to jablíčko sice poroste, ale nebude tak pěkné a kvalitní.
1: A hlavně prodejné. Bude využitelné v podstatě jenom jako zdroj prostě pro moštování, což znamená jaksi velkou ztrátu na tržbách. Plody jabloní v normálním roce za standardních podmínek prodáte velkou obchodně někde mezi 10-15 korunami v závislosti na odrůdě, ale když ty plody jsou poškozeny, tak ta realizační cena je někde okolo 2,53 korun.
2: Mrazy byly silnější a delší, než ovocnáři předpokládali.
1: Tady pro nás, pro Holou, si jsme očekávali pokles někde k minus 1 stupni Celsia a nakonec ta realita byla na některých polohách i minus 3,5 stupně Celsia a to po poměrně dlouhou dobu.
2: Takže ty následky potom byly takové, jaké jsou, to znamená, že je poškozeno více stromů.
1: Máme plochy, kde jsme poškození z více jak 90% v podstatě, a to i na jádrovinách. A máme plochy, kde nejsme poškození téměř vůbec, anebo ta poškození jsou právě spíš jenom kvalitativního charakteru.
2: Dá se předpokládat, že mrazy už nás asi nečekají, nicméně z čeho teď zemědělci mají obavy?
1: Je nejdůležitější udržet dobrý zdravotní stav těch porostů, takže probíhá ochrana proti houbovým chorobám a proti škůdcům. To je zásadní pro to, aby i tu plodnost, která nám tam zůstala, aby jsme udrželi a dokázali následně jak si prodat, realizovat.
2: Konkrétní celkové škody budou ovocnáři znát poté, co veškerou úrodu sklidí. Z Holovous Kateřina Kohoutová, Český rozhlas.
3: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Dnes večer v České televizi. ČT1. Těžký život ředitelů nemocnic jako téma pro nový díl publicistického pořadu Rozpleteno. ČT2. Příběh největší bitvy na českém území, která radikálně proměnila Evropu. Premiéra dokumentu Bitva u Hradce Králové 1866. A ČT Art. Na pařížské výstavě vyvolá pozdvižení obraz malířovi 17-leté Milenky. Premiéra dokumentárního cyklu Picasso. Úterní večer s Českou televizí.
1: Osm hodin.
2: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
1: Studenti a učitelé Jablonského gymnázia u Balvanu v pondělí večer protestovali proti vedení školy. Kvůli opravě mostu bude až do konce října zavřená část silnice na průtahu Libercem. V Chorvatsku dál vyšetřují víkendovou srážku dvou lidí u Splitu, kterou nepřežili čtyři Češi. Dnes bude většinou oblačno, místy přehánky a teploty do 22 stupňů. Zprávy připravuje Iveta Bláhová. Hezké ráno. Před Jabloneckým gymnáziem u Balvanu se v pondělí večer na protest sešlo několik set studentů, učitelů, rodičů i absolventů. Nesouhlasí se současným vedením školy. Vadí jim například špatná komunikace nebo personální změny. Kvůli nim podle skupiny upadá kvalita školy. Studenti na setkání vyzvali ředitelku Michaelu Mutl k odstoupení. Ta na místo nedorazila. Českému rozhlasu řekla, že odstoupit nechce a za svými kroky si stojí. Situaci zároveň řeší Liberecký kraj. Školská rada mu dala podnět k odvolání ředitelky, říká hejtman Martin Půta ze Starostů pro Liberecký kraj.
3: Ten návrh školské rady není zákonný důvod pro odvolání ředitelky, ale my se určitě tím návrhem budeme jako rada kraje zabývat a já předpokládám, že ho projednáme na začátku příštího týdne.
1: Kraj zároveň pověřil ředitelku, aby pro sklidnění situace poskytla potřebné materiály, jde například o seznam lidí, kteří nahradí odchozí kantory. Až do konce října bude zavřená polovina silnice na průtahu Libercem ve směru na Děčín. Důvodem je oprava mostu nad Souceckou ulicí. Sjezd a nájezd do průmyslové zóny a k nákupnímu centru Globus zůstane otevřený. Stejně jako sjezd do Pavlovic. I tak ale musí řidiči počítat s velkými kolonami. Denně po průtahu projede kolem 50 tisíc aut. Až 95% štěrku by mohli silničáři v Libereckém kraji opakovaně používat při zimní údržbě. Pomoci jim v tom má mobilní třídicí linka pro recyklaci kameniva a písku. Společnosti to přinese úsporu nejen při nákupu posypového materiálu, ale také za skládkování nevyčištěného štěrku po zimě. Po poslední zimě vytřídili silničáři zatím 3000 tun kameniva. Podle předsedy představenstva silnice LK Petra Správa

0: Otavuje se. Podle médií jde o nejtragičtější nehodu na Jadranu v novodobé historii. Vyšetřování prý může trvat měsíce.
1: Počasí.
0: Dnes ráno bude už většinou oblačno, během dopoledne začne od západu přibývat oblačnosti, odpoledne a večer se místy vyskytne občasný déšť nebo přehánky, ojediněle i bouřky a nejvyšší denní teploty 19 až 22, na horách 15 až 18 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
0: Na silnici 293 v obci Studenec na Semilsku se střetlo osobní vozidlo s nákladním. Nehoda je s únikem oleje, na místo jedou všechny složky integrovaného záchranného systému. Projíždějte opatrně. A na silnici 292 u obce Záhoří na Semilsku se srazilo také osobní vozidlo s nákladním. Na místě zasahují hasiči, policie a záchranáři. Silnice je uzavřena.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
2: Dobré ráno a dobrý poslech vám od mikrofonu Českého rozhlasu Liberec, také 4 minuty po 8 hodině přeje Martin Kolín. V kalendáři 16. června a nás čeká už za okamžik také cesta do České Lípy. Právě tam totiž odhalili infodesku v místě bývalého tábora, kde shromažďovali před odsunem sudetské Němce. U události odhalení byl také náš reportér a podrobnosti o celé akci prozradíme už za okamžik v další reportáži našeho úterního ranního vysílání.

0: Se skupinou Rangers jsme měli možnost vydat se trochu do historie a připomenout písničku Inženýrská. 10 minut po 8 hodině na vlnách Českého rozhlasu Liberec, ale do historie zamíříme ještě trochu dál. Ono, mezi kontroverzní kapitoly našich dějin bezesporu patří i poválečný odsun sudeckých Němců. V dnešním areálu garáží na českolipském sídlišti Slovanka vznikl po druhé světové válce také internační tábor, kudy původní obyvatelé města procházeli před nucenou cestou za hranice. Ne všichni pobyt v takzvaném V-lágru přežili. Tehdejší události tam od včerejška připomíná také nová informační cedule.
1: Od ledna 1946 byl celý tábor rozdělen na dvě části a uvnitř tábora byl rozdělen betonovým plotem s ostnatým drátem.
2: Říká českolipský historik Michal Rádl, který loni vydal knihu, která se V-lágru podrobně věnuje.
1: Ten betonový plot využil tady majitel garáže, před kterou stojíme, k zpevnění příjezdové cesty.
2: Táborem prošlo přes 20 000 lidí.
1: V tomto celém táboře zemřelo minimálně 231 lidí. Někteří z nich zde spáchali samozřejmě sebevraždu, nevydrželi podmínky, takže se různě v umývárnách objevovali oběšenci a tak dále.
2: Proč jsi se vůbec rozhodl pátrat po historii tohohle místa?
1: Já jsem furt čekal, kdy se to zhostí jako někdo povolanější, jo? A oni, jo, my o tom víme, jo, víme, no, to by stálo za to zpracovat, ale to víte, no, máme málo informací a tak dále, a tak dále.
2: Konečným impulzem byl článek Jany Blaškové ve vlastivědném sborníku Bezděs z roku 2001.
1: Položila tam zároveň otázku, bylo by dobré, aby se k tomu našli případní svědkové, nebo aby se k tomu vyjádřil ještě k těm pramenům někdo z druhé strany hranice.
2: Pamětníků se našla celá řada a někteří jsou tady dokonce i s námi, jako pan Franz Lénard, který tudy prošel v 6 letech.
3: Střílelo se a ženy volaly o pomoc. Do dneška mě to provází, když tady projíždím, pořád na to musím myslet.
2: Tábor byl oficiálně zrušen na konci roku 1946. Dřevěné baráky si lidé rozebrali a hledalo se nové využití.
4: Tady v tom areálu, ale už v 50. letech, se tu začaly stavět garáže, aby se ty prostory tady využily.
2: Říká zdejší zahrádkářka Alena Ďuračová.
4: Tak se to tady oplotilo a začaly se tady ze strany dělat zahrádky.
2: Podrobná časová osa historie zdejšího areálu je na samotné informační ceduli a samozřejmě také v knize Michala Rádla. Z České Lípy Jiří Jelínek, Český rozhlas.
5: Také na Českolipsku máme své reportéry. Český rozhlas Liberec, žijeme tu s vámi.

0: počasí.
1: V ranních hodinách očekáváme většinou oblačnou oblohu. Během dopoledne začne od západu postupně přibývat oblačnost a odpoledne a také na večer by se místy mohl vyskytnout i občasný déšť nebo přehánky. Nejvyšší denní teploty dnes ale myslím si velmi příjemné mezi 19 až 22 stupni. Na horách naměříme mezi 15 až 18 stupni Celsia. K tomu hlášený slabý jihozápadní vítr. Na horách a také v přehánkách místy i jinde bude vítr převážně mírný. Meteorologická předpověď ale pro dnešek na jedničce, to znamená mírnou zátěž a před námi tedy relativně příjemný jarní den. Pokračuje ostatně i úterní dobré ráno, do kterého vás zdravíme, pokud se postupně probouzíte. Připomeňme aktuální čas, a to 8 hodin také 18 minut a v kalendáři datum 16. června.
0: S úsměvem jde všechno líp a s humoriádou dvojnásob. Po celý červen vyhrávejte v humoriádě digitální rádia a knížky z edice Humoriáda s Uršulou Klukovou, Josefem Dvořákem, Jiřím Krampolem, Naďou Konvalinkovou a Libuší Švormovou. Zasmějte se s námi a ještě k tomu vyhrajte. Po celý červen každý všední den od 16 hodin v našem vysílání.

Na silnicích rozhodně opatrně. Petra Černocká nám dospívala píseň Nákladák, a to 9 minut před 8:30. My se ale ze silnic budeme mít možnost vydat trochu do historie. Dnes se společně vrátíme až do 19. století, byť tedy na samotný závěr. To se totiž začala psát historie dnes už známého místa, které ročně navštíví řada turistů, konkrétně k rozhledně Bramberg. Ta úplně původní byla otevřena v létě roku 1889. Nutno podotknout, že kvůli počasí se otevření uskutečnilo až na podruhé. Konstrukce byla dřevěná a oblíbené turistické místo bylo na světě. Problémy se ale dostavily záhy. Právě zmiňované dřevo mělo obrovský problém, ať už s životností, nebo s přírodou jako takovou. Bouřky, přehánky a poryvy větru vyžadovaly pravidelné a nákladné opravy, na které počase nebyly peníze. V roce 1910 šlo tak rozhledna k zemi definitivně, jen tedy ne nadlouho, jak se původně plánovalo. O rok později se objevila myšlenka na rozhlednu novou, tentokrát už kamennou, a přesně proto se můžeme přesunout k 16. červnu roku 1912. Dnes je to tak na den přesně 114 let od otevření lučanské dominanty. Osud byl v roce 2008 chvíli nahnutý kvůli pronájmu, kdy byla rozhledna znepřístupněna. Situace se ale vyřešila a rozhledna tak opět slouží veřejnosti. Od roku 2015 se navíc jedná i o kulturní

seber si to sama. Seber si to sama.

se to sama. Seber se to sama. Žiješ na kolejích, vlaky už odjeli a město poliká dětský stíny. Pod okny na pacích a lidi v ulicích jsou tak prázdní, až se chce řvát.

0: Společně s Ivetou Blahovou v dalších zprávách Dobrého rána připomeneme i výluku mezi Smržovkou a Josefovým dolem.
1: Je 9:30.
2: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
1: Areálu garáží na sídlišti Slovanka v České Lípě je nově umístěná informační cedule připomínající události po druhé světové válce. Původně šlo o základnu Wehrmachtu. Po válce byli v takzvaném V-lágru před osunem internováni sudetští Němci. Do konce roku 1946 táborem prošlo přes 20 000 lidí. 2 dny nebudou jezdit vlaky mezi Smržovkou a Josefovým dolem. Výluka začíná dnes. Cestující musí využít náhradní autobusovou dopravu, pojede v čase od 8 ráno do 4 odpoledne. Ranní a večerní spojení jedou normálně. V Severočeském muzeu v Liberci můžou lidé zavzpomínat na trendy minulého století, a to na výstavě připomínající liberecké výstavní trhy. Trhy vznikla k 70. výročí jejich založení. Lidé uvidí třeba syntetické dámské oblečení, mixéry, fény, varný porcelán nebo výrobky ze skla. V ruském Krasnodarském kraji hořel ropný sklad. Tamní úřady po požáru nehlásí žádné oběti. Oheň podle nich způsobily trosky dronu. Podobné případy jsou v Rusku stále častější. Na energetické cíle útočí Ukrajina, která se už 5. rokem brání masivní ruské invazi. Česká reprezentace odpoledne odletí do Atlanty, kde odehraje druhé utkání na fotbalovém mistrovství světa ve Spojených státech amerických, Kanadě a Mexiku. Národní tým bude hrát ve čtvrtek proti Jihoafrické republice, která je stejně jako Češi ve skupině bez bodu. Čtvrteční zápas začíná v 18 hodin. Dnes ráno bude už většinou oblačno, během dopoledne začne od západu přibývat oblačnost, odpoledne a večer se místy vyskytne občasný déšť nebo přehánky. Teploty 19 až 22, na horách 15 až 18 stupňů Celsia.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
1: Na silnici 292 u obce Záhoří na Semelsku se srazilo osobní vozidlo s nákladním. Na místě zasahují hasiči, policie a záchranáři. Silnice je uzavřena.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: 8 hodin 32 minut a za námi další zprávy Ivety Blahové během úterního Dobrého rána, dnes tedy s datem 16. června. Co nás čeká v závěrečné půlhodině našeho ranního vysílání? Bez pochyby to bude krimi příběh a přiznám se, jestli se někdo v Libereckém kraji, ale pravděpodobně i po celé České republice nenudí, tak to jsou městští strážníci. My se konkrétně za těmi Jabloneckými už za okamžik vydáme. Ti totiž měli opět plné ruce práce. S čím tedy konkrétně, to se za okamžik v krimi příběhu Miroslava Hlubce v Dobrém ránu dozvíme. Přejeme příjemný poslech a úspěšné úterý.

písničku

0: pátek stál, tak jsem řekl jenom s Bohem láskou. Já jedu dál. S Bohem láskou já jedu dál.
1: S Bohem láskou já jedu dál, jak zpívá Josef Laufer v další písnice, která nám nezestádla. Dál jede také naše vysílání Českého rozhlasu Liberec, byť se právě u této písně můžeme pozastavit a vrátit se do roku 1983, kdy nám poprvé zazněla. Pravda, na desce vyšla až o několik let později. Na druhé straně rok 1983, tedy kdy se na televizních obrazovkách objevila poprvé, můžeme připomenout i z pohledu narozenin, to se totiž narodil ku příkladu herec a také zpěvák Jakub Prachař, a nebo hokejista Aleš Hemský, který mimochodem s českou hokejovou reprezentací získal zlato, a to na mistrovství světa v roce 2005. Tak to je nakonec, myslím si, vzpomínka poměrně příjemná. K tomu jsme ale slibovali i pohled na další události z Libereckého kraje skrze krimi příběh. A skutečně k náplni práce městských policistů patří nejen dohlížet na pořádek ve městě, ale také například urovnávat sousedské spory. A těch je na světě stále víc než dost. A to i v Jablonci nad Nisou. Dosvědčí nám to jablonecký rodák Miroslav Holubec v dnešním krimi příběhu.
2: Krimi příběhy. Kdo se dal k městské policii proto, aby ve služebním autě pronásledoval bankovní lupiče nebo ostrou střelbou trestal násilníky a vrahy, ten by po jisté době mohl propadnout rozčarování a depresi. Služba u městské policie je z 99% o něčem jiném. Tak například nedávno volal na jablaneckou služebnu majitel bytu v Revoluční ulici a stěžoval si, že jeho soused uráží dělníky, kteří jemu opravují sklepní kóji. Muž se nedávno přistěhoval a soused je starousedlík. Strážníci se vydali na danou adresu a mohli se těšit na sousedský spor, ve kterém buď to nový přistěhovalec bezohledně terorizuje původní nájemníky, a nebo nerudný starousedlík, zřejmě vyššího věku, brojí proti novinkám ve svém okolí a nelíbí se mu, že se někdo cizí pohybuje po jeho domě. Těžko takhle dopředu soudit, ale když dorazili na místo, vypadalo to, alespoň podle jejich popisu, spíš na druhou variantu. Soused si stěžoval, že se dělníci pohybují ve společných prostorách a to, že musí schválit všichni nájemníci. A taky mu smrděly barvy, kterými sklep natírali. Strážníkům nezbylo, než nahlédnout do dostupných dokumentů, kde zjistili, že sklepní kóje nepatří do společných prostor a že tedy dělníci ani majitel žádné předpisy neporušují. A ty barvy? No, to by si nový majitel musel vymalovat sklep křídami anebo vodovkami. Původní domněnku o nerudném chlapíkovi pak podpořil další vývoj situace, kdy se o něco později museli na místo vrátit, protože nespokojený soused chodil do sklepa a dělníkům zhasínal. A jak říká Cimrman, ještě se drze přiznal. Jako malý kluk. Strážníci s ním sepsali protokol a pozvali ho k dalšímu projednání. A nejspíš si zhluboka oddechli, že to už půjde mimo ně.
3: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: počasí.
1: Převážně oblačná obloha. Takový výhled tedy máme na ranní hodiny během úterý 16. června. Během dopoledne už ale začne postupně od západu přibývat oblačnost. Odpoledne a také večer se místy vyskytne i občasný déšť nebo přehánky a nejvyšší denní teploty dnes mezi 19 až 22 stupni. Na horách 15 až 18 stupňů Celsia a biometeorologická předpověď i pro dnešek mírná, tedy na jedničce. K tomu slabý jihozápadní vítr, který na horách a v přehánkách případně místy bude také následně také mírný. Takový výhled tady máme na úterý. Za doprovodu Českého rozhlasu Liberec pokračuje naše ranní vysílání a to i v čase 8:45.
2: Slavíme 10 let Českého rozhlasu Liberec. Buďte u toho. Už v úterý 23. června od 14 do 17 hodin na náměstí doktora Edvarda Beneše v Liberci. Čeká vás živá hudba, tanec i strhující bubenická show. Vystoupí rozhlasový big band Marta Jandová a Jan Smigmator.
3: To štěstí chtěl bych jednou mít.
2: A nechybí ani tanečníci a tamtam batukáda. Vstup je zdarma.
3: Jenže blázni si dělá dás.
2: Přijďte s námi oslavit 10 let Českého rozhlasu Liberec. Už v úterý 23. června od 14 hodin. Těšíme se na vás.
0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: kdy hledáme signál.
1: Několikanásobný český slavík Marek Ztracený v závěru našeho úterního ranního vysílání féteru Českého rozhlasu Liberec. 9 minut před 9. hodinou, to je také čas, kdy skutečně míříme k samotnému konci úterního dobrého rána. Můžu jenom nastínit v případě, že vás zajímá aktuální dění u Jabloneckého gymnázia u Balvanu, jak to tedy celá ta situace pokračuje, tak můžeme nastínit právě po 9. hodině. To bude jedno z témat, u kterého se společně s kolegyní Ivetou Kalátovou zastavíte. Loučí se Martin Kolín.

0: 9 hodín.
1: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
0: Ještě dnes můžou pěstitelé některého ovoce hlásit škody po letošních mrazech. V Libereckém muzeu začíná tradiční výstava Děti památkám, památky dětem. Soud se bude zabývat poslední kauzou bývalého poslance TOP 09 Dominika Feriho. Dnes bude většinou oblačno, místy přehánky a teploty do 22 stupňů. Zprávy připravila Iveta Bláhová. Hezké dopoledne. Pěstitelé peckovin, drobného ovoce a jádrovin můžou ještě dnes hlásit škody na úrodě kvůli letošním jarním mrazům. Pracovníci Státního zemědělského intervenčního fondu je pak zkontaktují a rozsah škod zmapují. Podle dosavadních údajů úřadu má mráz letos poškodil 7200 hektarů půdy. Škody zatím nahlásilo 411 pěstitelů ovoce. Mluvčí fondu Eva Čečpitová popisuje, kde a jaké plodiny jsou mrazem zasažené zřejmě nejvíc.
2: Nejvíce žádostí o šetření, to znamená necelá čtvrtina, byla na jablkách. Dále jsou to švestky, hrušky, meruňky a třeště. Stejně jako před 2 lety, nejvíce tedy 20% zemědělců je z Královéhradeckého kraje a nejméně z Opavského regionu.
0: Škody už nemůžou hlásit pěstitelé jahod, ti měli čas do 2. června. Tradiční výstava Děti památkám, památky dětem začíná dnes v Libereckém severočeském muzeu. Letos děti malovaly téma Šlechta na cestách. Do celostátního projektu Po stopách šlechtických rodů se zapojilo několik desítek škol. Pracovníci Národního památkového ústavu připravili pro školy příběhy šlechticů a jejich netradičního stylu cestování, říká mluvčí jeho liberecké pobočky Alžběta Sakařová.
3: Třeba Mikuláš de Furwalderode a jeho první lety balónem, nebo Kristián Lobkovic jako závodník v bugatkách.
0: Nová městská knihovna ve Skálově ulici v Turnově už je téměř celá vybavená nábytkem a technikou. Informovala o tom mluvčí města Marcela Jandová. Pracovníci v okolí budovy dokončují terénní úpravy. Jsou hotové trávníky, osvětlení a přístupová cesta. Slavnostní otevření je naplánované na 1. září. Další kauzou exposlance Dominika Feriho se bude zabývat odvolací soud. Jak zjistil náš server iRozhlas, podle obžaloby jde o další případ údajného znásilnění. Obvodní soud pro Prahu 3 už v květnu Feriho osvobodil. Proti verdiktu se ale odvolala státní zástupkyně. Bývalý politik TOP 09 byl minulý měsíc po odpykání 2 let za jiná znásilnění podmíněně propuštěn na svobodu.
1: Počasí.
0: Dnes bude většinou oblačno, během dopoledne začne od západu přibývat oblačnost, odpoledne a večer se místy vyskytne občasný déšť nebo přehánky a ojedinělé čekejme i bouřky. Nejvyšší denní teploty 19 až 22, na horách 15.

0: Zelená vlna, známe lepší cestu.
1: Příjemný, pohodový, klidný, doufám, že i zdravý a také dobře naladěný den s námi s Českým rozhlasem Liberec. To už mám v pravidelném čase, to znamená po 9. hodině přeje Iveta Kalátová. Před námi je 3hodinový blok dopoledne pod ještědem. Začneme aktuálně. Někteří studenti a učitelé na Jabloneckém gymnáziu u Balvanu nesouhlasí se současným vedením školy. V pondělí večer se proto na protest sešli před budovou školy. Vadí jim špatná komunikace i to, že někteří učitelé ve škole končí. Více uslyšíte už chvíli v naší reportáži. No a sešity, fotoalba nebo desky na výkresy, to všechno se vyrábí v malé hale v Jablonném v Podještědí. A jak taková výroba vypadá a co všechno to obnáší, tak to už nám prozradí náš redaktor Patrik Fischer krátce před 9:30. Ať se vám i dnes dobře daří a hezky poslouchá.

0: Jak už jsem uvedla v úvodu našeho vysílání po 9. hodině v našem vysílání tady Českého rozhlasu Liberec před Jabloneckým gymnáziem u Balvanu se v pondělí večer na protest sešlo několik set studentů, učitelů, rodičů i absolventů. Nesouhlasí se současným vedením školy. Nelíbí se jim komunikace vedení a personální změny. Situace je vypjatá od minulého týdne, kdy se studenti loučili s oblíbeným učitelem. Škola mu neprodloužila smlouvu. Na pondělním setkání protestující ředitelku podruhé vyzvali k rezignaci. Ta na místo nedorazila a odstoupit odmítá.
1: Prosíme, abyste nám pomohli zachránit Balvan.
2: Před budovou Jabloneckého gymnázia se sešly stovky studentů, rodičů, učitelů i absolventů školy. Někteří mají v rukou transparenty proti současnému vedení. Objevují se ale i ty na jeho podporu. Protestní setkání uspořádali studenti společně se školskou radou, říká její předsedkyně Hana Antonínová Hegerová.
3: V tuto chvíli si přejeme asi jediné, a to je odstoupení celého vedení školy, protože jsme ztratili důvěru v to, že tu školu prostě můžou vést dobrým směrem.
2: Ředitelka Michaela Mutl ve škole působí od srpna 2024, kdy vystřídala předchozího ředitele. Odstoupit odmítá. Protestující ji vyčítají zejména špatnou komunikaci vůči studentům i pedagogům.
4: Mě velice mrzí, že se atmosféra kolem školy v posledních týdnech takhle vyhrocuje. U mě byly vždy dveře otevřené, jak pro žáky, tak pro učitele.
2: Někteří studenti se ale domnívají, že je v komunikaci chaos. Třeba druhačka Tereza.
5: Dotazy ohledně budoucnosti gymnázia a i naší budoucnosti, co se vzdělání tak nám vedení není schopno odpovědět.
2: Na konci školního roku několik kantorů odchází. Protestující se domnívají, že kvalita školy se tím zhorší. Podle bývalého angličtináře Martina Chrze jsou to ale právě někteří pedagogové, kdo na škole vytváří negativní atmosféru.
6: Ty tlaky a tu špatnou atmosféru vytváří skupina kolem bývalého zástupce a další učitelé ze starší generace, kteří dle mého názoru nepřijali jmenování ředitelky Mutl.
2: Situaci na škole už řeší i zřizovatel, tedy Liberecký kraj. Ředitelku školy minulý týden požádal o materiály, které by žáky i učitele mohli uklidnit, říká hejtman Martin Půta ze Starostů pro Liberecký kraj.
7: Aby paní ředitelka předložila nějaké materiály, po kterých vlastně volali studenti, třeba to, kdo bude učit ty konkrétní kritické předměty.
2: Školská rada v pondělí kraji předložila návrh na odvolání ředitelky.
7: Ten návrh školské rady není zákonný důvod pro odvolání ředitelky, ale my se určitě tím návrhem budeme jako rada kraje zabývat.
2: Kraj by podle Půty měl o řešení situace rozhodnout na začátku příštího týdne. Z Jablonce nad Nisou Kateřina Kubíčková, Český rozhlas.
8: Také na Jablonecku máme své reportéry. Český rozhlas Liberec, žijeme tu s vámi.

0: Pop, jazz, samba, zajímaví hosté. To jsou oslavy 10 let vysílání Českého rozhlasu Liberec před libereckou radnicí na náměstí doktora Edvarda Beneše. 23. června od 14 do 17 hodin. A pokud se nemůžete přijít podívat, určitě si nenechte ujít naše speciální narozeninové vysílání. Živé vstupy, zajímavé reportáže i rozhovory. A hlavně velká rozhlasová soutěž o atraktivní ceny mezi 12. a 13. hodinou. Oslavte s námi naše narozeniny 23. června na náměstí doktora Edvarda Beneše nebo v našem vysílání.
1: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Máme 16. června, máme úterý a vy posloucháte vysílání Českého rozhlasu Liberec dopoledne pod Ještědem, tak je to už takový krásný čas, hlavně pro školáky základních škol, kteří už spíše vyrážejí někam na výlety nebo na zajímavé exkurze. No a o škole, i když by to s tím mohlo souviset, bude tak trochu také řeč v příštích minutách. Školní rok už se chýlí ke konci, takže nové sešity školáci chvíli potřebovat nebudou, za to si ale budou odnášet výkresy z hodin výtvarné výchovy. Na to jsou ideální desky a právě třeba desky na výkresy nově vyrábí v Jablonném v Podještědí. Ve výrobně se byl podívat i náš reportér Patrik Fischer.
1: Hned na kraji Jablonného se v takovém menším průmyslovém areálu nachází na první pohled poměrně nenápadná hala, která, jak už jsem se teda dozvěděl, původně sloužila jako kancelářská budova. A dnes tady Andrea Anna Ješková vyrábí nejrůznější papírenské potřeby.
2: Kdyby mi to někdo řekl, jak to bude, tak do toho v životě nejdu. Ale tím, že to bylo jako rozhodování skoro ze dne na den, z minuty na minutu, tak vlastně to až v tohleto, jako tohleto vzniklo. Skončil nám dodavatel výkresových desek a já jsem přemýšlela, kde ty výkresové desky budu brát, a protože on byl takovej vtip, jako šprýmař, tak mi řekl, ať si ty stroje koupím a vyrábím si je sama. Asi po týdnu se mi to rozložilo v hlavě, řekla jsem si, že si je teda koupím a že je jenom hodím do garáže a až mi dojde zboží v obchodě, tak že ty desky budu vyrábět.
1: Podobný osud měl původně potkat i další stroje, které Andrea Anna Ješková nakonec odkoupila. V garáži ale přeci jenom nezůstaly a dnes už většina z nich pracuje na plný výkon. Jejich rozběhnutí ovšem nebylo snadné.
2: Slíbil nám, že nás všechno naučí, že prostě přijedou, že přijedou na 14 dní, že nám všechno vysvětlej. A přesně ve chvíli, kdy jsme vyložili všechno z kamionu, pan onemocněl a myslím si taky, že se mu ulevilo, že už se o to nemusí starat. A my jsme byli hozený do vody a když nám z toho kamionu vytahovali ty stroje, tak jsem vždycky jenom se tak jako k tomu stroji přiblížila a říkala jsem si, co asi dělá tenhle stroj.
1: Co všechno tady vlastně vyrábíte? Protože máte tu nabídku relativně pestrou, jak jsem koukal.
2: Máme nabídku pestrou, my jsme převzali komplet sortiment od nich. Tím, jak oni se všeho zbavovali, tak tady máme 2-3 kousky od každého jejich výrobku. Takže ve chvíli, kdy to u nás někdo poptá, protože my jsme odkoupili stroje a pan nám předal ještě jeho odběratele, takže nám už automaticky chodí zakázky. Hodně populární jsou barevné sešity, které taky prodáváme v obchodě. Pak hodně se taky jsou žádaný fotoalba, což je zase lepenka potažená knihařskou látkou, uvnitř silnější papíry a zkrouškovaný. Potom jsou různé jiné desky s chlopněma, s takovýma klipama, prostě abyste si mohl zapisovat nějaké poznámky. Myslím si, že na to přijdeme časem, co všechno oni vyráběli a co my budeme, v čem my budeme pokračovat.
1: S výrobou Andreje Anny Ješkové zatím pomáhají dobrovolníci. Snaží se držet původních postupů a třeba desky na výkresy jim před dokončení projdou rukou minimálně 8krát.
3: Také na Liberecku máme své reportéry. Český rozhlas Liberec, žijeme tu s vámi.

Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Kalhoty do zvonu a pestrobarevná košile rozhalená. I tak vystupoval Václav Neckář v době, kdy vznikala tato písnička, která nám dozněla ve vysílání Českého rozhlasu Liberec. Já už mám pro vás, milí posluchači, pár pozvánek a upozornění. Tak začneme novým borem. Tak nový bor se připravuje na sklářské slavnosti, které se konají od 18. do 20. června. Město během nich nabídne program rozprostřený na několika místech. Od náměstí Míru přes Smetanovy sady až po jednotlivé sklárny. Návštěvníkům se otevřou například Lasvit, Krystalex, Nový glas nebo Korálkárna. A mezi jednotlivými zastávkami bude jezdit vláček, který propojí centrum s výrobními areály. Město taky prosí o ohleduplnost při parkování. Některá běžná místa, zejména v centru města a na náměstí Míru, nebudou kvůli programu nebo vyšší návštěvnosti k dispozici. Podrobné informace najdete na webu města Nový Bor. A ještě máme zprávu z Dubé. Město Duba pořádá dnes přednášku pro všechny milovníky historie. O působení Valdštejnu a jejich vliv na vývoj Máchova kraje se můžete dozvědět od 14 hodin v Dubském klubu seniorů. Je to v budově městské knihovny. A ještě přidám zprávu splavů. Pokud máte raději cestopisné přednášky, neměli byste se nechat ujít zážitky z cest pánů Wernera, Mandryše a Milana Prokopa. O cestování po Vietnamu a Singapuru budou povídat právě dnes v Sokolovně v plavech od 17 hodin a 30 minut a podělí se určitě i o velice krásné fotografie. Tak jste všichni srdečně zváni. Veškeré informace najdete na webových stránkách www.plavy.cz.
1: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Nový pořad a nový moderátor. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Nový pořad, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Těší se na vás Oskar Hess.
0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: zvítězila pravda a láska. Yes, we
1: can. Úterý 16. června. Svátek má hněv posilující Zbyněk. Toto bylo kdysi oblíbené rytířské jméno. Tady je Petr Jungmann, hezký den. Husitská vojska zvítězila nad početně silnějšími římsko-německými žoldnéři v bitvě u Ústí nad Labem přesně před 600 lety v roce 1426. Křižáci se pokoušeli vyprostit Ústí z téměř 2 měsíce trvajícího obležení. Na českém území to bylo naposled, kdy těžká jízda napadla vozovou hradbu čelním útokem. Opět si vylámali zuby, takže už to u nás nikdo neskoušel. První letecká nehoda na území České republiky se odehrála před 135 lety v roce 1891. V Praze se během jubilejní výstavy zřítil balón Kysibelka. Jeho první volný let z královské obory skončil havárií v holešovické Reisenzahnově továrně. Všichni tři členové posádky naštěstí neštěstí přežili. Vůbec prvním českým atletem, který překonal světový rekord, se stal diskař František Jandasuk před 125 lety v roce 1901. Na mezinárodních závodech pořádaných Spartou na hřišti v Bubnech hodil 39 metrů 42 centimetrů. Jeho rekordní zápis vydržel něco přes rok. Americká počítačová firma IBM byla založena v New Yorku v roce 1911. Již tehdy měla ve svém výrobním programu třeba výpočetní měřítko, docházkový záznamník neboli píchačky, elektrický sčítací stroj nebo časovač. Tenisový areál v Praze na Štvanici byl otevřen přesně před 40 lety v roce 1986. Na zámku Brdo, poblíž slovinského hlavního města Lublaně, se před 25 lety konala první schůzka ruského a amerického prezidenta Vladimira Putina a George Bushe. Velká stávka odborů v dopravě ovlivnila zejména dopravu v Praze, kde poprvé v historii nevjelo metro přesně před 15 lety. V celé České republice se na 24 hodin zastavila vlaková doprava, MHD fungovala omezeně i v Brně, Olomouci a Ústí nad Labem. Biotechnologické a biomedicínské centrum BioCev bylo otevřeno ve Vesci u Prahy před 10 lety. Stálo přes 2 miliardy a financováno bylo převážně z peněz Evropské unie. 65 má dneska generální ředitel České televize Hynek Chudárek. A kulatou 60 má sportovní legenda.
2: Máme za to.
1: Trojnásobný olympijský vítěz.
3: Obrovské nadšení, no ani jsem to nečekal, že to bude tak daleko.
1: Světový rekordman Jan Železný. Tak všechno nejlepší a vám všem dobrý den.
4: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: tady, dobrý den.
1: No, konečně. Helejte, k vám se taky dovolat?
0: To víte, prodloužili jsme u loterii do konce června.
1: Jo, a ještě mi řekněte, že jste si nechali i jarní slevy uhlí.
0: No to teda, volejte i hned 602 489 489.
1: Tak ono je to pravda. Jarní slevy uhlí z Uhlotérií platí do konce června i pro Ústecko, Liberecko, Severní Čechy, no a kolem Chomutova.
2: Deset hodin.
3: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
2: Jelenice představí veřejnosti nový plán ochrany památkové zóny. V České Lípě je nová připomínka válečného odsunu sudetských Němců. Od září musí být v každé první třídě základní školy s více než 15 dětmi asistent pedagoga. Dnes bude většinou oblačno, místy přehánky a teploty do 22 stupňů. Zprávy připravila Iveta Bláhová. Hezké dopoledne. Lidé v Jelemnici na Semelsku se budou moct dozvědět o připravovaném plánu ochrany městské památkové zóny. Veřejné setkání bude příští úterý na městském úřadě. Většina budov centru Jelemnice je pod ochranou Národního památkového ústavu. Nový plán by měl aktualizovat jejich seznam, pokračuje starosta David Hlaváč z ODS.
4: Tam byl i předpoklad, že se vlastně zjednoduší povolování různých stavebních záměrů, protože se bude vědět podle toho plánu, že ta budova prostě buď to je nějakým způsobem vzácná, anebo už třeba není, nebo jenom nějaká její část.
2: V areálu garáží na sídlišti Slovanka v České Lípě je nově umístěná informační cedule připomínající události po druhé světové válce. Původně šlo o základnu Wehrmachtu. Po válce byli v takzvaném V-lágru před odsunem internováni sudetští Němci. Do konce roku 1946 táborem prošlo přes 20 000 lidí.
5: Informuje dnešní mladou současnou generaci Českolipanů o tom, co se v této lokalitě stalo nejenom za války, ale hlavně v těch 19 měsících po válce.
6: Říká českolipský historik Michal Rádl, který loni vydal knihu, která se V-lágru podrobně věnuje. Jako šestiletý tudy prošel také Franz Lennart.
7: Střílelo se a ženy volaly o pomoc. Do dneška mě to provází. Když tady projíždím, pořád na to musím myslet.
6: Informační ceduly umístil vlastivědný spolek Českolipska společně s automotoklubem, který zdejší areál spravuje. Z České Lípy Jiří Línek, Český rozhlas.
2: V Turnově začala rekonstrukce vodní elektrárny. Radnice je nechává opravit za více než 53 milionů korun. Vodní elektrárna na Malé Jizeře v areálu Shořelého mlýna je několik let nefunkční. Ve strojovně stavbaři bourají podlahu, zasypávají suterén a budují otvor pro nová vrata. V létě tam osadí nové turbíny a další technologie. Elektrárna by mohla začít fungovat na podzim. Od září musí mít každá první třída základní školy s více než 15 žáky asistenta pedagoga. Podle ministerstva by to mělo pomoct dětem na začátku školní docházky i jejich učitelům. Kvůli zpřísnění odkladů do škol nastupuje víc dětí, které by dřív šly do školy až o rok později kvůli nezralosti. Školy tvrdí, že nemůžou kvalifikované asistenty sehnat. Ministerstvo školství ale nedostatek asistentů neeviduje.
3: Počasí.
2: Dnes bude většinou oblačno, odpoledne a večer se místy vyskytne občasný déšť nebo přehánky, ojediněle i bouřky a nejvyšší denní teploty 19 až 22, na horách 15 až 18 stupňů Celsia.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
2: V obci Záhoří na Semelsku se srazilo osobní vozidlo s autem.

zámku Sviany je spojená s pivovarem a jejich osudy se rozešly až koncem 19. století a znovu se spojily roku 2013, kdy pivovar ve Svianech zámek získává a pouští se do jeho rekonstrukce. Tak 10 let od jeho otevření připomenou letošní zámecké slavnosti, na které nás za chvíli pozve náš regionální stopař Jaroslav Hoření. No a zpěvačka skupiny Die Happy a účastnice letošního ročníku Stardance Marta Jandová zaspívá už v úterý 23. června s rozhlasovým Big Band Gustava Broma před Libereckou radnicí. No a v seriálu Týdne, ve kterém se věnujeme 10 let samostatného vysílání Českého rozhlasu Liberec, se tak dozvíme, jak se jí zpívá s velkou partou muzikantů a proč si musí zvykat na podpatky. Pěkný poslech.

0: Regionální stopař. Živě přímo z terénu.
1: V červnu roku 2016 se po rozsáhlé rekonstrukci podívali první návštěvníci do zámku Svěny. Slavnostní otevření zachráněné památky každoročně připomínají zámecké slavnosti a připomenou i desetileté výročí a bude to tuto neděli. Ale my se za proměnami zámku vydáme v našem vysílání Českého rozhlasu Liberec už dnes. Na zámku na nás totiž už čeká regionální stopař Jaroslav Hoření. Dobré dopoledne.
2: Dobré dopoledne z prosluněné zámecké zahrady, jde opravdu krásně, ptáci zpívají, máme se tu moc hezky. Nejsem tu sám, jsem tady s manažerem zámku a hotelu Sviany Liborem Stejskalem, i vám dobré dopoledne.
3: Dobré dopoledne.
2: Ani se to nezdá, že to slavnostní otevření zrekonstruovaného areálu proběhlo už před 10 lety, bylo to 25. června 2016. My se za historií a expozicemi zámku Sviany podrobněji vydáme v rámci zámeckého léta, které začne už 29. června. Mě by ale teď zajímalo vlastně, co zámek potkalo za těch posledních 10 let. Já sám jsem tu navštívil řadu akcí, rád se tu na zahradě třeba zastavím jen tak cestou, prostě se pokochat krásami českého raje i toho samotného areálu, tak vím, že je tu opravdu živo.
3: Živo tu je a snažíme se, aby tady bylo živo každým rokem. Já myslím, že největší úspěch za těch 10 let je, že lidé začali vnímat zámek jako že tady je mezi námi, že nabízí kulturu, nabízí relax, nabízí dobré pivo, dobré jídlo. A to je asi to nejdůležitější, že se k nám lidi rádi vracejí na akce a i mimo ně.
2: Dá se říct, že vlastně se stal součástí života tady toho okolí, že to není jenom turistická atrakce.
3: Přesně tak, my se snažíme, aby lidé k nám přišli, nemuseli vyloženě hledat všude nějaký stupný, prostě přijdou na zahradu, sednou si, porelaxujou a jak říkám, vracejí se k nám velice rádi za tím pivem a za jídlem a zámek Sviany tomu napomáhá právě těmi kulturními akcemi a jinými prostě expozicemi tak, aby ty lidé tady vždycky měli nějakou zábavu.
2: Když zmiňujete expozice, tak ty se vlastně v průběhu času také měnily, vylepšovaly.
3: Vylepšovali, doplňovali. My jsme vlastně vedle archeologie a doby bronzové a kamenné, tak jsme v roce 2023 doplnili expozice o expozici Eduarda Štorcha, takže do ní se potom také podíváme a ta si myslím, že zase posunula ty naše expozice o kus dál.
2: Ještě než se podíváme do programu těch zámeckých slavností, které nás čekají tuto neděli, jak je to vůbec s prohlídkami zámku?
3: My již tradičně máme prohlídky pouze v neděli, komentované prohlídky, takže kdo chce komentář, tak v neděli jsou zpravidla 4 komentované prohlídky po sobě, ale jinak během pondělí až soboty nebo pondělí až neděle vlastně mohou lidi navštívit zámek kdykoliv od rána od 8 do 17 hodin každý den.
2: Vím, že tady byly velice vyhledávané noční prohlídky. Budou?
3: Budou, byly už. Minulý pátek jsme měli s panem Petrem Brestovanským noční prohlídku tradiční a vlastně teďka léto si dáváme volno, protože pan Brestovanský taky má povinnosti, ale každopádně od září zase začneme, takže ano, pokračujeme v nich.
2: Teď už ale pojďme na ty nedělní zámecké slavnosti. Co nás čeká?
3: Tak, jak již tady padlo, jsou to výroční slavnosti, vlastně 10 let od otevření zámku, kdy 25. června v roce 2016 jsme je otevřeli, tak teďka po 10 letech 21. v neděli proběhnou zámecké slavnosti. Ten model zůstává hodně podobný, jedná se o jarmark na zahradě, nějaký vystoupení na pódiu, prohlídky zámku s pohádkovými postavami a nějakou novinkou z pohledu jako občerstvení je ta, že budou lidé možnost ochutnat sváteční pivo, které tady bude přímo na čepu stanku, protože i to je svátek, že tady slavíme 10 let. A vedle toho nové produkty pivovaru limonáda Angrešt a nebo ananas a nealkoholické pivo Angrešt. Takže jsou tady jako gastronomické novinky a programově věci, které tady vydáme každý rok a jsou na ně lidi zvyklí a rádi se za nimi vracejí.
2: Třeba šermíři a nebo i rytíři, prostě bude tady veselo. Takže v neděli na zámek Sviany, na zámecké slavnosti.
1: Tak na letošní nedělní zámecké slavnosti nás zval náš regionální stopař Jaroslav Hoření. Zdravíme na toto krásné místo a budeme se těšit. A naslyšenou.
2: Naslyšenou.
0: Regionální stopař. Zajímavosti z našeho kraje.

Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat světloplachosti a všemu, co s ní souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou.

0: Také máte svůj kout, své místo, kde je vám dobře a nemusí to být třeba zrovna doma, někde v ušáku, ale může to být i třeba někde v přírodě. No a doufám, že my jsme také přispěvateli k vaší dobré náladě. Český rozhlas Liberec. 10 let samostatného vysílání Českého rozhlasu Liberec si připomínáme v seriálu Týdne a kulaté výročí také společně oslavíme už 23. června odpoledne před libereckou radnicí, kde se od 14 hodin představí rozhlasový Big Band Gustava Broma pod vedením Vlada Valoviče. No a ten mimo jiné doprovodí Martu Jandovou, zpěvačku, která se proslavila nejen v České republice, ale i na evropské hudební scéně. A já už jsem ráda, že můžu Martu Jandovou, zpěvačku skupiny Die Happy, pozdravit po telefonních linkách. Dobré dopoledne.
1: Krásné dopoledne.
0: Já ještě na úvod musím říci, vy budete také hvězdou, nebo už jste 14. ročníku taneční soutěže Stardance, je to tak?
1: Ano, ano, je to tak.
0: No a koho máte po boku?
1: Budu tancovat s Martinem Prágrem. Si myslím, že mi je hrozně moc podobný v takovém tom, jak vidíme svět, jaký jsme veselí vlastně pořád, jak se rádi smějeme a děláme blbosti. No a tančit začneme vlastně až v létě, takže doufám, že to je jako v pohodě. Já si myslím, že jako výdrž mám, protože jsem zvyklá z těch koncertů, kde skoro 2 hodiny vlastně skáču po jevišti, ale přece jenom, tady to je trošičku jiný pohyb, třeba Martin Prágr mi řekl, já už mám asi 6 neděl doma boty na podpatkách, řekl mi, že bych je měla doma nosit aspoň hoďku 2 denně, protože to bude asi můj největší problém úrazu. Já totiž vůbec nenosím podpatky. A když můžu, tak se jim snažím vyvarovat. A teďko na mě čekají 2 páry, které bych měla doma nosit a zatím se mi neměla ani jednou.
0: Teď bych se vás ráda zeptala na jednu věc. Slavíme 10 let samostatného vysílání. No a my si těch 10 let připomeneme v úterý 23. června od 14 do 17 hodin před libereckou radnicí. No, ale jisté je, že se představí rozhlasový Big Band Gustava Broma pod vedením Vlada Valoviče. A právě tento skvělý Big Band vás doprovodí. No, jak se vám zpívá s Big Bandem?
1: Tak je to zase něco úplně jiného. Já jsem s Vladem a s jeho Big Bandem už vystupovala. Bylo to strašně fajn, je to úplně něco jiného. Já se teda přiznám, že samozřejmě úplně nejraději vystupuji s mojí německou kapelou, protože už to děláme přes 30 let a kluci byli vlastně ty první, se kterýma jsem vůbec hudbu dělala. Ale s tím Big Bandem to je zase něco jiného. Mě to hrozně baví, jak je to jako to velký těleso, spousta muzikantů a ty písničky tím vyznějí i trošku jinak. Je to vždycky takový dobrodružství, taková jakoby dovolená, že člověk prostě vnikne úplně do jiného světa, aspoň na chviličku. Takže mě to moc baví.
0: Ještě se vás zeptám celkově na rozhlas. Co pro vás v životě znamená Český rozhlas?
1: Znamená pro mě strašně moc. Vůbec co se našich dějin týče. Moje dcera chodí dokonce do Dismanova souboru, který je vlastně pod Pražským rozhlasem. Je to velice důležitá věc pro nás, pro všechny český občany, protože je to vlastně takový naše, jak bych to řekla, národní, je to náš národní rozhlas. A měli bychom všichni být rádi, že ho můžeme mít. Já ho poslouchám hrozně moc ráda v autě, třeba hlavně na dlouhých cestách, kdy nechci poslouchat hudbu, ale třeba i nějaký zajímavý povídání. A je to pro mě velice důležitý.
0: Tolik Marta Jandová, se kterou se setkáme v úterý 23. června před libereckou radnicí. Moc se těšíme na vaše vystoupení.
1: Děkuji vám, já taky.
0: Mějte se moc hezky a brzy se budeme těšit na viděnou a naslyšenou, ať se vám dobře daří. Naslyšenou.
1: Děkuji vám přeji taky krásný den a všem posluchačům taky. Mějte se hezky.
0: Tolik tedy Marta Jandová. Poslechnout si budete moci také i jazzového swingového zpěváka Jana Smigmatora a na programu je také brazilská bubenická show Tam Batucada. Bude tam tedy karnevalová samba z oblasti Rio de Janeiro a Bahia. Vystoupí také tanečníci ze základní umělecké školy Liberec, která ostatně před rokem oslavila 100 let svého založení. Zatančí i soubor Cignéru Mungre z tanvaldského spolku Roma v úterý odpoledne. Moc se na vás tedy těšíme. Vstupné je zdarma. A my si Martu Jandovou teď připomeneme v písničce Černá i bílá.

0: Take Me Home Country Roads. I tuto verzi zaspívala kdysi dávno australská zpěvačka Olivia Newton-John, kterou jsme také mohli vidět v Pomádě s Johnem Travoltou. Tohle byla česká verze Pavla Bobka. 10 hodin 39 minut. Před námi už je spotřebitelský servis ve vysílání Českého rozhlasu Liberec a vy se dnes ptáte na zprávy, které vás vyzývají k uhrazení poplatku, aniž byste něco kupovali. Jak reagovat, poradí Josef Černý.
1: Paní Viktorii přišla SMS-ka, že jakási společnost doposud neobdržela platbu za své zboží a nebude-li částka 490 korun zaplacena do 5 dnů, bude ještě připočteno penále. Paní Viktorie ale tvrdí, že společnost nezná a ptá se, jestli má podat oznámení na policii, protože podle ní se jedná o vydírání. Paní posluchačko, na policii je času dost, navíc nejde o vydírání v pravém slova smyslu, ale pouze o jakýsi psychologický nátlak, jaký někteří podvodníci občas zkoušejí. Odepište, ať vám prokážou, kdy a jaké zboží jste od nich koupila a domnívám se, že budete mít pokoj.
0: K tomu ještě doplníme, že pokud by vás zprávy podobného typu nabádaly odpovídat přes různé odkazy nebo zadávání osobních údajů, tak na ně radši nereagujte vůbec a v žádném případě odkazy nerozklikávejte a svoje údaje nikam nevyplňujte.
2: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Známé úsloví říká, někdo má rád holky, jiný zase vdolky. A tak si jeden rád poslechne rock'n'roll, druhý country a další třeba lidovou písničku. Není nic jednoduššího, než si nechat zahrát to, na co máte právě chuť. Kde? V písničkách na přání. Denně hodinu popolední a o víkendu i na večer po hodině 17. Pro jistotu zapamatujte si náš telefon 22 155 37 22.
1: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Pozdrav z Ostravy od Marie Rotrové ve vysílání Českého rozhlasu Liberec v dopolední pod Ještědem a na řadu přichází recepty našich babiček a my se dnes ohlédneme za historií párátka, které bývalo nejen praktickou, ale i ozdobnou pomůckou. Vladimíra Jakubějová a Jaroslav Hoření s pomocí nám známých párátek připraví hovězí závitky z povidly.
1: V našem povídání o dobrotách kuchyni našich babiček si dnes připomeneme jednu drobnou, ale nepostradatelnou pomůcku nejen k přípravě pokrmů, ale i k jejich konzumaci – párátko. Jeho historie sahá hluboko do minulosti.
2: Podle archeologických nálezů se párátka používala už ve 2. století před naším letopočtem ve starověkém Řecku, kde patřilo k dobrému zvyku nosit párátko v ústech a veřejně tak demonstrovat příslušnost k vyšší společnosti. Tento zvyk později převzali také Římané.
1: Svého vrcholu dosáhl vývoj párátek ve 12. a 13. století. Párátka zhotovená z bronzu nebo stříbra tehdy patřila k nezbytným potřebám stolování na středověkých šlechtických dvorech. Kolem roku 1590 se párátka dostala do Francie a brzy se rozšířila především ve vyšší společnosti. Každý si na hostiny nosil své vlastní párátko, kterým napichoval ovoce či dezerty, bral potravu z misek a zároveň si s tím čistil zuby. V období renesance se párátka proměnila v luxusní předměty. Mívala zlatá držátka zdobená perlami i drahými kameny. Dochovalo se jich málo, ale exempláře uložené dnes v muzeích a zámeckých sbírkách patří ke skutečným uměleckým dílům. V 18. století lidé nosili párátka v drahocenných pouzdrech. Takové prý vlastnila například Maria Antoaneta nebo Friedrich Schiller, který měl párátko ze slonoviny s ručně malovanými výjevy z řecké mytologie. Dřevěná párátka, taková, jaká známe dnes, se poprvé objevila na počátku 19. století ve Spojených státech. Odtud se velmi rychle rozšířila do celého světa. A k čemu se za první republiky používala v kuchyni? Třeba při přípravě masových závitků.
2: A tak ještě na ně přidejme recept. Hovězí závitky z povidly.
1: Budeme potřebovat 4 hovězí plátky, 5 lžic povidel, hovězí vývar, sůl, pepř a olej. Hovězí plátky naklepeme, osolíme, opepříme a do každého plátku dáme lžíci povidel. 1 lžíci necháme do omáčky. Plátky zavineme, upevníme párátkem, opečeme ze všech stran na oleji. Vložíme do pekáče a podlijeme vývarem a dusíme asi hodinu. Závitky pak vytáhneme a do výpeku dáme lžíci povidel, povaříme, podle potřeby zahustíme lžičkou mouky a dochutíme solí. Závitky vložíme zpět do omáčky, prohřejeme a podáváme.
3: Český rozhlas Liberec, rádio vaše.

Kapela Kryštof 5 minut před 11. hodinou ve vysílání Českého rozhlasu Liberec. Kde pak jste si naposledy, milí posluchači, zahráli Kulečník? Možná vás také tato hra neobyčejně baví, v tom případě vás určitě bude zajímat náš dnešní host. Jablonec nad Nisou totiž se tento týden stane centrem evropského sportovního kulečníku, tak jde o mistrovství Evropy klubových týmů v disciplíně Five Pins. No a právě o tom si budeme povídat s vedoucím jabloneckého organizačního týmu evropského šampionátu s Petrem Bušanským, tak si to určitě nenechte ujít.

0: Radioservis představuje
1: knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností. Druhá výprava pánů Šenkýře a Kremra za příběhy, které by jinak zůstaly v temnu archivů. Přiblíží tragédii Brna u syrského Damašku, připomenou osudy ztracené věže nebo brněnskou sochu, kterou v Praze nechtěli. Knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností objednávejte v e-shopu radiotheka.cz.
2: Jedenáct hodin.
3: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
2: Jablonec nad Nisou chce dát solární panely na střechy 60 městských budov. Na výstavě v Severočeském muzeu lidé uvidí produkty z libereckých výstavních trhů z 60. let. Ukrajina v noci zasáhla rafinérii v Moskvě a ropný sklad na jihu Ruska. Odpoledne bude většinou oblačno, místy přehánky a teploty do 22 stupňů. Jsou tu zprávy s Ivetou Bláhovou. Hezké dopoledne. Jablonec nad Nisou začal s opravami střech budov, které plánuje osadit solárními panely. Jako první začnou práce na střechách základní školy Arbesova, mateřské školy Tichá a na městské sportovní hale. Celkem chce Jablonec instalovat fotovoltaiku na 60 budov ve správě města nebo Jablonecké energetické. Dohromady půjde o 6,5 tisíce solárních panelů s výkonem přes 3,5 MW. Podle primátora Miloše Veleho z ODS od toho radnice očekává třetinovou úsporu v nákladech na energie, které jsou teď ročně 125 milionů korun.
4: To číslo je strašně veliký. Je potřeba udělat všechno pro to, aby jsme to snížili. Spousta dílčích kroků se udělala, ale i tak je potřeba s tím pracovat. Protože jenom provoz školských zařízení nás na energiích stojí 48 milionů korun. To je zrovna prostor, kde já vidím, že projekt nám velmi pomůže.
2: V Severočeském muzeu v Liberci můžou lidé zavzpomínat na trendy minulého století, a to na výstavě připomínající liberecké výstavní trhy. Vznikla k 70. výročí jejich založení. Lidé uvidí třeba syntetické dámské oblečení, mixéry, fény, varný porcelán nebo výrobky ze skla. Doplňuje kurátorka Petra Šťovíčková.
5: Tady máme takovou raritu a to jsou papírové šaty. Oni takhle vypadají na tom ramínku jako taková zástěrka, kterou jste si mohli upravit právě pouze nůžkami podle toho, jak byste potřebovali mít tu délku.
2: Výstava bude otevřená do listopadu. V Jablonci nad Nisou začala oprava mostku u druhé přehrady ve Mšeně. Informovalo o tom město na sociální síti. Mostek vede přes potok, který do nádrže odvádí vodu z nedalekých rybářských sádek. Pro chodce i cyklisty je připravená provizorní trasa. Práce na opravě potrvají minimálně do poloviny července. Ukrajinské drony v noci zasáhly ropnou rafinérii v Moskvě. Uvedl to starosta města Sergej Sobjanin. Informace potvrdil i ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský. Podle něj bezpilotní letouny překonaly vzdálenost 500 kilometrů. Zelenský taky dodal, že zbraně dlouhého doletu výrazně zvyšují tlak na to, aby Rusko ukončilo válku proti Ukrajině. Ukrajinské drony podle ruských úřadů mířily také na další oblasti v centrálním a jižním Rusku i na anektovaný poloostrov Krym. Například v Krasnodarském kraji ukrajinské drony způsobily požár v ropném skladu.
3: Počasí.
2: Odpoledne bude zpočátku ještě polojasno, postupně bude od západu přibývat oblačnost, později odpoledne a večer se místy vyskytne občasný déšť nebo přehánky, ojediněle i bouřky a nejvyšší odpolední teploty 19 až 22, na horách 15 až 18 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
2: Na silnici 1/35 u Hodkovic nad Mohelkou ve směru od Turnova do Liberce je uzavřen sjezd do Hodkovic. Doprava je odkloněna na exit 39 přes Paceřice, Sychrov dále přes Žďárek, Jílové až do Hodkovic. Jeďte opatrně.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
2: Stále. Stále příjemný, kvalitní poslech Českého rozhlasu Liberec, nejlépe na frekvenci 97,9, tak to už vám přeje Iveta Kalátová. Úterní dopoledne pod ještědem tady pokračuje a dnes to bude i se zajímavým hostem a se zajímavým tématem. Téma kulečník. Jablonec nad Nisou se to

0: Skončili jsme, jasná zpráva, ve vysílání Českého rozhlasu Liberec. Ne, právě začínáme. Začínáme i s naším hostem, který je opravdu hodně zajímavý a téma bude také hodně zajímavé, protože naším dnešním hostem je vedoucí jabloneckého organizačního týmu evropského šampionátu Petr Bušanský, kromě jiného předseda oddílu sportovního kolečníku té bižuterie Petr Bušanský. A pokud vám toto jméno, milí posluchači, připadá hodně povědomé, tak vězte, že také naším častým hostem je to také jinak degustátor, znalec vína z vinařství Hruška. Je to tak.
1: Dobrý den, ano, děkuji vám za pozvání.
0: No, víte co, ještě dříve, než se pustíme do našeho povídání nejenom o kolečníku, ale také o mistrovství Evropy, vy, co by znalec vína, vinař, v jakém stavu, v jaké kvalitě jsou teď vinařství, co počasí, jaro?
1: Tak jsme v rádiu, ale s dovolením takhle zaťukám na dřevo. Zatím letošní rok vypadá velmi pozitivně, protože nebyly žádné silné mrazy, nemáme žádné

0: jenom újmu na vinohradech. Jaro bylo pozvolné, spíše studenější, což nám trošku svědčí, bude sklizeň trošku pozdější, což je pravda, ale zatím to vypadá velmi dobře. Byla i srážkovost teďka dobrá, takže voda je, vinice jsou krásně zelené, doporučuji, je to krásný relax projít se těma vinohradama, teď je to prostě fantasticky nabité pozitivní energií.
1: No, hezky jsme začali a hezky budeme i pokračovat, protože Jablonec nad Nisou se tento týden stane centrem evropského sportovního kulečníku. Vy nám určitě tu sportovní soutěž evropského rozměru představíte. Ostatně ale kulečník, a když se řekne kulečník, tak se mi vybaví takové ty zakouřené bary, honky-tonk piano, doutník, sklenička s tvrdým alkoholem. To se teď hodně změnilo.
0: Ano, tak samozřejmě, když to máte jako svoji zálibu a hrajete kulečník s přáteli, a třeba dneska je to ve velké modě, že mají lidi kulečníky i doma ve svých hernách, tak samozřejmě si k tomu můžete užívat i trošku doplnění o nějaké takovéhle požitkářské věci, ale jinak ten kulečník je jako každý jiný sport, to znamená na té vrcholové úrovni se to hraje samozřejmě bez alkoholu, máme dopingový řády a je to o tréninku, je to o poctivosti, přístupu a čistotě toho tréninku, to je důležité říct.
1: To je zajímavé, tyto podmínky, doping, alkohol, tak člověk by řekl, když člověk si trochu popije, tak spíš už má takové mlhavější vidění, ty šťouchy asi nejsou moc přesné.
0: Tak právě, protože když to chcete hrát jako vrcholově a chcete se tomu věnovat ve sportovní kariéře, tak opravdu ten alkohol k tomu není dobrý, musíte udržet koncentraci, zápas kolikrát trvá 2-3 hodiny a vydržet v té plné koncentraci na každý strk je náročný a tam nemůžete používat žádné takovéhle opojné doušky. Mm-hmm.
1: Tak ještě v úvodu možná bychom mohli trochu zabrousit do historie. Ostatně prý historie kulečníku sahá někam až do 12. století do Anglie.
0: Ano, tak šlechta, samozřejmě takový ty významný představitelé jednotlivých, ať to byly států, monarchií, tak si vždycky užívali ten společenský večer s kulečníkem, že jo, každý zná asi takové ty obrazy, jak tam kulečník a hráči a vedle ležejí psy, protože
1: ano.
0: To byli lordi, tak ano, to k tomu patřilo. Takhle to tehdy začalo.
1: No, já jsem se dokonce dočetla, že ty kulečníkové koule se kdysi dávno, bohužel, vyráběly ze slonoviny. Poté se už od toho upustilo.
0: Ano. Dříve to tomu tak bylo, dneska zaplať pánbůh, už to je jinak.
1: A poté v roce 1907 vynalezl americký chemik Leo Backlund novou plastickou látku, bakel. Novina a z bakelitu se vynořila novodobá koule. Z čeho vlastně jsou kulečníkové koule?
0: Já přesné složení neznám, se omlouvám, ale ano, je to složenina, je to hmota, která dokáže pracovat s energií, kterou vlastně vyjídáváte. Když na ní šáhnete, tak se vám zdá, že je tvrdá, ale jinak je pružná, to znamená, ona při kontaktu s tím mantinelem vlastně přenáší tu energii dál, takže je to velmi unikátní materiál.
1: Tak nebudu samozřejmě chytrá, nikdy mi chemie nešla, já jsem se jenom našla, že ty dnešní kulečníkové koule jsou prý obvykle vyrobeny z akrylových nebo plastových pryskeřic, které jsou mimořádně odolné a lze je frézovat podle náročných standardů. To jsou věci. Tak, no a za chvíli si s naším hostem budeme samozřejmě povídat hned po písničce od skupiny Racy.

0: Jablonec čeká velký svátek, bude se tam konat mistrovství Evropy klubových týmů v disciplíně Five Pins. No a právě o tom s všem si už teď budu povídat i nadále s vedoucím jabloneckého organizačního týmu evropského šampionátu s Petrem Bušanským. On je to první ročník, já jsem si myslela, že už je to v řadě třeba pátý, šestý ročník, pouze Jablonec se stalo tím městem, kde se to koná. Povězte nám něco o tom.
1: No právě, že ne. Právě proto ta euforie naše, která je a všech těch partnerů a podporovatelů, kteří s námi do toho šli, je to vlastně unikátní. Je to poprvé v historii, kdy se v České republice v téhle disciplíně pořádá mistrovství Evropy. Ten správný název je Cube de Europe Five Pins Club Teams, to znamená, je to evropský šampionát v klubovým turnaji, takže tím je to unikátní, že to je opravdu poprvé a hnedka v Jablonci s tom mám strašnou radost, že jsme my jako domácí tým dostali tu možnost to pořádat.
0: Jak jsme na tom my v kulečníku, naše reprezentace, pokud to mám takto nazvat?
1: Tak jsme malá země. Máme dost hráčů, ale na té špičkové úrovni ty předcházející léta nebyly tak silné a to se výrazným způsobem mění. Opravdu ta kvalita českých hráčů a hráček se dostává na výsluní. Máme obrovskou radost. Naše juniorka Anička Pechmanová získala na předcházejícím turnaji evropského šampionátu v ženách v juniorech bronzovou medaili, což je zase historicky poprvé. Je vidět, jak ten český kulečník a těch českých hráčů se dostává do opravdu do špičkové evropské úrovně.
0: Mm-hmm. No, můžeme také zmínit naději domácí Jana Hudáka.
1: No, samozřejmě s radostí. My jsme na to pyšní, náš domácí hráč Honza Hudák, který to hraje už od 15 let, je několikanásobný mistr České republiky ve všech různých disciplínách a teď se vrhnul na tuhle disciplínu, která je zajímavější, zábavnější, k tomu se asi dostaneme, ale je aktuálně úřadující mistr České republiky a sezona 2025-26, která nám teďka končí, tak obhajuje a je první v žebříčku v České republice, takže máme největší želízko.
0: No, držíme pěsti. Teď mi trošku vrtá hlavou v disciplínách. Jaké jsou disciplíny v kulečníku?
1: Všeobecně kulečník se rozděluje na takzvaně tři různé kategorie. Jedna je snooker, to znají všichni, protože Eurosport neustále přenáší zápasy ze snookeru. To jsou ty velké stoly, kde stoly mají kapsy a potápí se jednotlivé koule. Pak je disciplína pool, ta je taky s kapsami na stole, ta už se hraje na menších stolech a pak je disciplína nebo kategorie technických a to se hraje na stole bez kapes, bez děr, pouze se třemi koulemi. A ta se pak ještě dělí na různé disciplíny, jako je volná hra, kádr, trojband a five pins.
0: Bez těch kapes to obnáší co? Co potřebuju, abych získala prvenství, nebo v čem je ten princip?
1: V těch technických disciplínách sbíráte body, to znamená musíte svoji, když si vezmeme ty disciplíny předchozí, které jsem zmiňoval, to znamená ty ta volná nebo trojband, svojí koulí se musíte dotknout následujících dvou koulí a tím získáte jeden bod. Takže vy vlastně vytváříte na tom stole souhrn a součet těch bodů a čím dříve nazbíráte tu pomyslnou metu, tak tím jste zvítězili v tom turnaji.
2: Pop, jazz, samba, zajímaví hosté. To jsou oslavy 10 let vysílání Českého rozhlasu Liberec před libereckou radnicí na náměstí doktora Edvarda Beneše. 23. června od 14 do 17 hodin. A pokud se nemůžete přijít podívat, určitě si nenechte ujít naše speciální narozeninové vysílání. Živé vstupy, zajímavé reportáže i rozhovory. A hlavně velká rozhlasová soutěž o atraktivní ceny mezi 12 a 13 hodinou. Oslavte s námi naše narozeniny 23. června na náměstí doktora Edvarda Beneše nebo v našem vysílání.
3: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.
4: Kup mi den, kup mi noc.

0: Vedoucí jabloneckého organizačního týmu evropského šampionátu Petr Bušanský je hostem ve vysílání Českého rozhlasu Liberec. No a milí posluchači, já jsem teď v průběhu písničky Lenky Filipové objevila Ameriku, protože konečně jsem se dozvěděla, co vlastně ta disciplína Five Pints znamená. A tak budu ráda, pane Bušanský, když to vysvětlíte i našim posluchačům.
1: Určitě. Disciplína Five Pints, jak jsme si hovořili před chvílí, je o tom, že se hraje na stole bez kapes. Hraje se to se třemi koulemi a jsou na stole přidány nové technické pomůcky hrací, a to jsou takzvané figurky neboli five pins, je jich tam tedy pět, jsou čtyři bílé a jedna červená, mají své pozice uprostřed. A ta hra spočívá právě v tom, že vy svojí koulí musíte trefit soupeřovou kouli a tu soupeřovou kouli musíte donutit k tomu, aby zbourala co nejvíc figurek. Kolik figurek zbouráte, tolik máte bodů. Bílá je za jeden, červená je, teda bílá je za dva, červená je za čtyři. Takže ta hra není úplně o tom, kolik karambolů dáte, ale kolik srazíte těch figurek. A to je na tomto hodně zábavné.
0: A to potom řeknete, člověče, nezlob se, protože ty figurky opravdu vypadají, jak z této.
1: My to máme krásné takovou, když zbouráte jenom červenou uprostřed a bílé zůstanou stát, což se podaří, jde to.
0: To není možné.
1: Jde to.
0: Ta
1: zahrát.
0: Červená je uprostřed.
1: Je uprostřed, ale jde v určitých úhlech, tak říkáme sol rosso.
0: Takže pardon, jako promiňte, nebo co to znamená?
1: Ne, sol rosso, že je skozená jenom červená figurka, jakože sol červená, sražená, a to je za 10 bodů, to je opravdu jako unikátní, to se podaří třeba za jednu hru jednou někdy ani jednou, někdy třeba třikrát. A to pak vidíte ty hráči, jak jsou jako nadšení. Solo rosso.
0: A vám se to už někdy podařilo?
1: Jo.
0: To jste si to potom hezky zvolal.
1: Ano.
0: No, ale to chce asi obrovskou koncentraci. Co vlastně vyžaduje hra? Nebo co vlastně vyžaduje jakoby
1: toho kulečníku? Disciplína. Taktika, kulečník je taktická hra, protože přemýšlíte o tom, jak si zahrát ten strk, abyste měli možnost při dalším strku vytvářet body. A koncentrace. Ta koncentrace je strašně důležitá. Musíte mít klidné ruce, ale taky musíte umět matematiku. Málo kdo ví, že ty strky, jak chceme hrát, se dají spočítat. Na stole jsou diamanty a vy vlastně přes ty diamanty si dokážete spočítat, kudy ta koule pojede. Tam funguje fyzika. Úhel odrazu rovná se úhel dopadu.
0: Počkejte, diamanty, to jsou ty body, kde se ta koule musí někde odrazit.
1: Ne, na bokách, ne. Vlastně na obvodu stolu, na těch dřevěných, krásných dřevěných plochách jsou takové tečky bílé, my tomu říkáme diamanty, oni někdy na těch drahých stolech jsou opravdu diamanty, tak přes ty diamanty vy si dokážete spočítat, kudy ta koule pojede, když ji nějakým způsobem zahrajete.
0: Mm-hmm. Tak teď se to bude hrát v té bižuterie, tak by tam mohly být takové, taková krásná sklíčka.
1: Máme hernu doplněnou o ukázku, protože jsme samozřejmě v křišťálovém údolí, jak se říká, tak máme hernu doplněnou o sklo a broušené, ručně broušené skla.
0: Mm-hmm. Tak ostatně teďka možná budu trochu předbíhat, ale asi ta hlavní cena určitě to bude z té bižuterie.
1: K tomu se dostaneme, ano. Preciosa, nadace Preciosa a Preciosa Beauty vyrobili naprosto fantastické, nádherné trofeje pro vítěze.

0: prestižní mezinárodní soutěž, kde tady hraje hlavní roli kulečník, se koná v Jablonci nad Nisou už od 18. června a právě o tom si povídáme s naším dnešním hostem, kterým je vedoucí jabloneckého organizačního týmu evropského šampionátu Petr Bušanský. Tak můžeme si to tady teď tak nějak shrnout, kde se to koná, v jakých prostorách, můžeme se tam přijít podívat, zafandit?
1: Ano, takže turnaj s názvem Cube de Europe Five Pins Club Teams se pořádá od 18.6. do 21.6., tedy od čtvrtka do neděle. Čtvrtek, pátek probíhají zápasy ve skupinách, sobota už se jede KO, to znamená čtvrtfinále a neděle semifinále a finále. Pořádáme tento turnaj u nás v klubu, který je na Pražská 4200/20, to znamená v budově té bižuterie Jablonec nad Nisou. A co se týká vstupu, není žádné vstupné, nevybíráme vstupné, zveme všechny diváky, ať se přijdou podívat k nám do herny, ať vidí opravdu tu světovou evropskou špičku v kulečníku. Kdo nemůže přijít, bohužel mrzí nás to, ale můžete nás sledovat na sociálních sítích nebo YouTube kanále. Každý jeden zápas přenášíme živě, to znamená, můžete sledovat i z pohodlí domova.
0: Mě trochu rozesmál termín zápas, protože kulečník je poměrně hodně klidný sport. A možná by nebylo špatné ještě připomenout, že ta disciplína Five Pins, že to není o tom, že my tomu říkáme lajci šťouf, vy tomu říkáte strk. Že se zahraje strka, ten druhý čeká. Je to takové opravdu na střídačku.
1: V tom je ten Five Pins jako zajímavý a lidi hrozně baví, protože je to dynamický. Střídáte se po strku, to znamená přijdete ke stolu, zahrajete strk, nazbíráte nějaké body, jdete od stolu a přichází další. Takže i ten, kdo začíná, je schopen se postavit ke stolu s mistrem světa a zahrát si s ním, dostane se ke stolu. Dříve ty technické disciplíny to neumožňovaly, protože když tam přišel mistr světa, tak tam nakoulel, nastrkal 500 bodů, vy jste seděli a ke stolu jste se dostali až posléze a jenom jednou. Tady opravdu v té hře je ta dynamika. A to musím říct, že i ty dnešní hráče víc baví, než ta technická disciplína.
0: Nemluvě o lidech, kteří se přijdou podívat,
1: ano,
0: o fanoušcích.
1: Ano.
0: Kolik zemí se přihlásilo?
1: Ten zájem byl obrovský. V turnaji se zúčastní více jak 7 států Evropy. Ty nejzajímavější Španělsko, Francie, Rakousko, Dánsko, Belgie, Lucembursko a samozřejmě Česká republika ve velkém zastoupení.
0: Mm-hmm. No, možná, že také sledujete mistrovství světa ve fotbale, tak občas si člověk říká, že možná občas se někdo dívá, jaké mají taktiky hráči, fotbalisti. Platí to třeba i u kulečníku, že se díváte a říkáte si, na toho si musím dát pozor.
1: Velmi. To sledování soupeřů je důležité, protože někdo hraje útočný styl hry, někdo hraje defenzivní a vy na to musíte umět zareagovat a musíte na to být připravený. A potom ještě v té klubové disciplíně, tam se hraje vždycky v tom zápasu v singlu, hrajou jedničky proti jedničkám, dvojky proti dvojkám, pak se hraje double a pak se hraje takzvaně rally, neboli štafeta. Musíte dobře zvolit, koho nasadíte. Ten tým má minimálně čtyři členy a musíte nasazovat do těch týmů, takže ta strategie je důležitá. No a čeká nás 147 zápasů od čtvrtka do neděle, je to velká porce. Pátek budeme končit někde o půlnoci až, takže je to velmi náročný turnaj.
0: Já si to teď zkouším představit, tam bude několik stolů a u těch se bude hrát průběžně.
1: Kolik máme nově zrekonstruovanou hernu, byla to podmínka pro to, aby se mohli pořádat vlastně to mistrovství Evropy a máme tam 4 velké závodní stoly, na kterých se to odehrává. Takže to
0: bude hodně zajímavé, hodně lákavé. Pozor na protržení plátna, už jste někde protrhl plátno. Já musím se na to zeptat.
1: Stane se to, ale vždycky z toho mají všichni strach. Spíše toto plátno protrhnete, když nemáte dobře připravené tágo, jsou tam nějaké otřepy, ale klasickým strkem se málo kdy stane, že protrhnete plátno. Toho se vůbec nebojte, pojďte si užít s náma kulečně.
0: Tolik velice příjemná pozvánka od vedoucího jabloneckého organizačního týmu evropského šampionátu Petra Bušanského, který začíná od 18. a pokračuje až do 21. června. Tak tvůj, ať se vám to všechno vydaří a ať máte příští rok opět druhý ročník.
1: Děkuji moc krát za pozvání a budeme se těšit. A držte nám palce, držte palce třeba Honzikovi, Baslerovi, našemu juniorovi, který jim dostal možnost hrát a věřím tomu, že zahrajeme skvělé výsledky. Díky.
0: Nebo i vám, vy jste se také přihlásil.
1: Ano, tak. Ano, také jsem se nominoval, takže i já budu hrát. Děkuji vám.
0: Naslyšenou.
1: Naschranou.
2: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.
0: Zítra nás čeká pro změnu užitečné téma plnění pojistných událostí a o tom si budeme povídat už s tiskovým mluvčím Generali Česká spořitelna s Janem Markem po 11. hodině.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Tentokrát mé pozvání přijal bývalý šéf pražské Mordparty Josef Mareš.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.

0: Babské rady.
1: Kadeřavá petržel je bylinka, která by neměla chybět v žádné kuchyni. Mnozí ji vnímáme jako pouhou dekoraci pokrmů, ale je dobré připomenout její benefity pro naše zdraví. Obsahuje vysoké množství vitamínu C, který přispívá ke správné funkci imunitního systému. Dále je bohatá na vitamín K, který podporuje zdraví kostí a správnou srážlivost krve. Petržel obsahuje také flavonoidy a další antioxidanty, které pomáhají chránit buňky před působením volných radikálů. Díky svému složení podporuje správné trávení a osvěžuje dech. Můžete si pár lístků vložit do úst a po jídle je žvíkat. V kuchyni má kadeřavá petržel široké využití. Lze ji přidat do polévek, omáček, pomazánek, bylinkových másel, salátů nebo těstovin. Najemno nasekaná petržel zvýrazní chuť a nejvíce cenných látek si zachová při použití za studena nebo při krátké tepelné úpravě. Proto ji do jídla přidávejte vždy až na konec.
0: Babské rady s Jarkou Vykoupilovou. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Modré nebe nad hlavou Dalibor Janda v dopolední pod Ještědem. No a teď díky následující příhodě, kterou jsme našli v archivu našich zábavných pořadů, se rázem ocitáme v roce 1970. V Mexiku podobně jako teď probíhá světový šampionát ve fotbalu a sportovní komentátor Miloslav Holman právě našel restauraci, kde se s kolegou nají.
1: Bylo to asi u krokodýla, já španělsky neuměl, já uměl jenom por favor, señor a takový ty nejdůležitější věci. No a byl tam krokodýl, tak jsme byli asi u krokodýla. Tak jsme tam zašli, krásná společnost a teď co si ale dáme, tam jsme měli jídelní lístek a všechno ve španělštině, v žádném jiném jazyku to nebylo, tak si říkáme, budeme koukat, co si kdo kupuje. A tam byl číšník bezvadnej to. Byly tam lítací dveře do kuchyně, vždycky šel, nakop ty dveře a zakřál Siren el pico. Jo? Zavřeli se zase dveře, za chvíli přišel a už nes tady to. Tak si říkám, Herko, ty dáme si asi Siren el pico, to byl nějaká mexická bašta. No, tak přišel k nám taky, podíval se na mě, zeptal se mi, por favor, signor. Já říkám, Siren el pico. On stál, jak byl slušný, podíval se na všechny strany a odešel. No a zase šel a zase šel do kuchyně a Siren el pico. Tam bylo slyšet nějaký takový hlasy pořád z té kuchyně, že no já to nebudu natahovat, to bylo asi čtyřikrát takhle a přišel, pak se nás vůbec nevšímal. A když jsem to objednával po pátý, tak jsem zařval Siren el pico, protože Oskar říkal, to musíš to rato španělský. A teďko vedle byl stůl a tam povstal takový chlapík udělaný. Vzal mě takhle za rameno, jako to bylo v těch Chaplinových filmech, jo, otočil mě ke mně, takhle mi dal ruku k nosu. Já si říkám, co se stalo, začal jsem se rozčilovat i česky a tak, on nerozuměl ničemu. A teďko zrovna v tu chvíli spasil nás jeden z našeho velvyslanectví a teďko viděl, že se něco děje, tak tam přišli k našemu stolu, ptají se, co se stalo. Já mu to říkám, my jsme si objednávali Siren el pico tady a to. Teď se začal smát hrozně, začal to jim vyprávět, ty se začali smát, celý sál se začal smát, jo. No a my jsme potom zjistili, že to Siren el pico, on křičel ten číšník na ty kuchařky, který se tam hádali pořád a rušili, držte hubu. Ale dopadlo to dobře.
0: Nakonec to všechno dopadlo, tak to jsme byli v roce 1970 v Mexiku, kde probíhal světový šampionát ve fotbalu a to byla vzpomínka sportovního komentátora Miloslava Holmana. Tak kdo ví, s jakými příhodami přijdou současní komentátoři tohoto mistrovství. Za chvíli 12. hodina zprávy s Lídou Jiroutovou, po 12. hodině Filip Majsl, dnes přichází opět v písničkách na přání se vstupenkami na koncert Divokej byl, tak si to nenechte ujít. Mějte se hezky a zítra opět naslyšenou. Thank you.

0: 12 hodin.
1: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
0: Studenti a učitelé Jabloneckého gymnázia u Balvanu v pondělí večer protestovali proti vedení školy. Hrádek Kadisou promění bývalou skládku v městský park. Po změně financování by podle poslance SPD Josefa Nerušila měla přijít i nová definice služby veřejných médií. A čekejme přibývání oblačnosti a přidat se může i slabý občasný déšť. Teploty vystoupí do 22 stupňů. Polední zprávy připravila Lída Jiroutová. Před Jabloneckým gymnáziem u Balvanu se v pondělí večer na protest sešlo několik set studentů, učitelů, rodičů i absolventů. Nesouhlasí se současným vedením školy. Vadí jim například špatná komunikace nebo personální změny. Kvůli nim podle skupiny upadá kvalita školy. Studenti na setkání vyzvali ředitelku Michaelu Mutl k odstoupení. Ta na místo nedorazila. Českému rozhlasu řekla, že odstoupit nechce a za svými kroky si stojí. Situaci zároveň řeší Liberecký kraj. Školská rada mu dala podnět k odvolání ředitelky, říká hejtman Martin Puta ze Starostů pro Liberecký kraj.
2: Ten návrh školské rady není zákonný důvod pro odvolání ředitelky, ale my se určitě tím návrhem budeme jako rada kraje zabývat a já předpokládám, že ho projednáme na začátku příštího týdne.
0: Kraj zároveň pověřil ředitelku, aby pro sklidnění situace poskytla potřebné materiály. Jde například o seznam lidí, kteří nahradí odchozí kantory. Prudký svah pod sídlištěm Podtratí a Legionářskou ulicí v Hrádku nad Nisou na Liberecku se změní v nový městský park. Dříve zanedbanou plochu s množstvím náletových dřevin a nelegální skládku odpadu chce město upravit. V parku bude i dětské hřiště, louka s lučními květinami a vodní nádrž v místech, kde kdysi protékal městský náhon, říká nezávislý starosta Hrádku Pavel Farský.
3: Součástí toho parku budou i přístupové komunikace k sídlišti Podtratí, kde teď jdete strmou cestou, která pro některý lidi musí být hodně náročná a díky těm parkovým úpravám tam uděláme cestu, která bude stoupat pozvolna.
0: Dnes je poslední den, kdy můžou pěstitelé některého ovoce hlásit škody po letošních mrazech. Týká se to peckoven, drobného ovoce a jádrovin. Státní zemědělský intervenční fond vyzývá, aby ovocnáři hlásili jen situace, kde je poškození větší než 30% odhadované produkce. Nahlášení škod taky neznamená automatický nárok na dotaci. Po zrušení rozhlasových a televizních poplatků by podle poslance SPD Josefa Nerušila měla přijít kontrola obsahu. Řekl to v pořadu Pro a proti na Českém rozhlase. Podle něj je potřeba přesněji definovat veřejnou službu, aby vysílání nebylo vyosené. Vláda včera schválila převod financování České televize a Českého rozhlasu pod státní rozpočet.
1: Počasí.
0: A je polojasno, postupně bude od západu přibývat oblačnost, odpoledne a večer se místy přidá občasný déšť nebo přehánky, ojediněle zabouří. Teploty vystoupí na 19 až 22 stupňů, na horách naměříme mezi 15 až 18 stupně Celsia. Vítr fouká slabý jihozápadní, na horách a v přehánkách místy i jinde mírný. Rozptylové podmínky jsou na odpoledne hlášeny velmi dobré a bio je na nejnižším stupni.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
0: A jsou to ještě informace pro řidiče v ulici Nádražní v Chrastavi na Liberecku. Se srazila dvě osobní auta, na místě policie a úsekem s opatrností projedete. Český rozhlas Liberec vám přeje šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Krásné úterní poledne, 16. června. Já jsem se před chvílí na Wikipedii dočetl, že dnes je Den otců a přitom jiné zdroje uvádí, že Den otců bude až v neděli 21. června. No vidíte, tak i Den otců už je nejistý, jak symbolické. Ale co je jisté, že nám teď začínají v Českém rozhlase Liberec písničky na přání, jako vždy touto dobou, a jistě si můžete být také tím, že si zahrajeme, zasoutěžíme si o dvě vstupenky na kapelu Divokej byl a jejich sobotní koncert v Libereckých Vratislavicích. Jak budeme soutěžit, to vám prozradím za malou chvíli. Teď už se těším na vaše přání a zdraví vás Filip Majsl.

Ano, nač vlastně v půli vzdávat mač, když jsme vlastně ještě ani nezačali. Ten v úvozovkách mač nám v této hodině teprve začne, budeme hrát. Budeme hrát na přání a budeme hrát také o dvě vstupenky na sobotní koncert Divokýho Billa v Libereckých Vratislavicích. Jak budeme soutěžit? Celkem jednoduše, jakmile uslyšíte v této hodině v našem vysílání jakoukoliv písničku od Divokýho Billa, okamžitě volejte na číslo 22 155 37 22. No a pokud vám bude štěstí přát a dovoláte si jako třetí, vstupenky jsou vaše. To číslo si samozřejmě pozorně poznamenejte, protože platí i pro písničky na přání 22 155 37 22. Ovšem do písniček na přání na rozdíl od soutěže můžete také psát na e-mailovou adresu zahrajte.liberec@rozhlas.cz. Tak se tady moc těším a do soutěže držím palce.

0: 12 minut po 12. v Českém rozhlase Liberec, slovenská skupina Elán, taková legenda a jejich otazníky. No my už minimálně za jedním otazníkem máme i odpověď, a to, kdo nám dnes otevře písničky na přání. Ta odpověď zní paní Jarka. Dobré odpoledne.
1: Dobrý odpoledne, Filipe. Tady je Jarka z Finlandu, děkuji za krásné přivítání. A víte, my máme tady sobotu takový krásnou sobotu budeme mít, protože bude tady Adam Mišík u nás zpívat. A pak bude další skupina hned po něm, takže já se na něj půjdu podívat. Aspoň uvidím vlastně zblízka, že on hraje i jako herec, jo, a i zpívá, takže i moderuje někdy taky, když je potřeba. Takže by to bylo pro všechny, aby se mohli přes lidi podívat do Friedlandu, když budou mít možnost, pokud nebudou mít taky někde nějakou akci. No a Filipe, jste taky všichni zváni do Friedlandu.
0: No moc krát děkujeme, tak v sobotu budeme zřejmě na roztrhání, buď tedy vyrazili do Friedlandu, anebo do Vratislavic na Divokýho Byla. Ve Friedlandu to ale rozhodně stojí za to, protože kromě Adama Mišíka tam budou také The People, ACCZ nebo Claymore a spousta dalších. No já vám samozřejmě přeju, abyste se v sobotu dobře bavila, paní Jarko, a Adama Mišíka jako takovou ochutnávku a zároveň vlastně návnadu na tu sobotu posílám.
1: Ano. A Filip, ještě chci říct, že to je pro nás všechny, pro vás, abyste si taky mohli to prsnout.
0: Dobře, dobře. Tak tedy Adam Mišík a Jaro, mějte se krásně, paní Jarko, naslyšenou.
1: No, děkuju, naslyšenou.

Jaro a naše dravé hudební mládí. Adam Mišík, 17 minut po 12. hodině. Tahle písnička nám tady otevřela dnešní písničky na přání a jak budeme pokračovat, o tom pro změnu rozhoduje e-mail. Napsalo nám hned duo, paní Zuzana a paní Tereza, a poprosili o písničku od kapely Škvor, Milionu hvězd se ptáš, pro kolegyni do Ludvíkova, ať má krásný den.

0: slavíme 10 let Českého rozhlasu Liberec. Buďte u toho. Už v úterý 23. června od 14 do 17 hodin na náměstí doktora Edvarda Beneše v Liberci. Čeká vás živá hudba, tanec i strhující bubenická show. Vystoupí rozhlasový big band Marta Jandová a Jan Smigmator.
1: To štěstí chtěl bych jednou mít.
0: A nechybí ani tanečníci a tamtam batukáda. Vstup je zdarma.
1: Jenže blázni si dělá dál.
0: Přijďte s námi oslavit 10 let Českého rozhlasu Liberec. Už v úterý 23. června od 14 hodin. Těšíme se na vás.
2: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Neředěné charisma z Itálie, Eros Ramazzotti, Dovece Musica. No a my budeme pokračovat v písničkách na přání a tentokrát je na řadě v Českém rozhlase Liberec telefonát. Dobré odpoledne.
1: Dobré odpoledne, Filipku, já vás moc zdravím a všechny posluchače také. A písničku posílám, jako vždycky, pro paní Evičku do Turnova, pro Šárku a Janičku do galerie, pro Jindřišku, pro pana Vlastimila, kterého zdravím, pro moji rodinku a pro úplně všechny posluchače, všude, kde ladí Český rozhlas Liberec. A ještě, jestli můžu, tak v sobotu mě tam nechal snad při večerním vysílání pan Luděk telefonní číslo. Jenomže já to zkouším na to dovolat se. No a vůbec to nejde, pořád mi to hlásí, že to číslo neexistuje. Takže kdyby byl pan Luděk tak laskav a nechal ho třeba u vás, nebo kdyby se dovolal a řekl ho znova, ale správně, tak budu ráda, že bychom si mohli popovídat tak a tak, ale bohužel fakt to nejde, už jsem to zkoušela. A
0: ale vy mě překvapujete, paní Bože, no co vy nám vyvádíte v tom vysílání?
1: Já ne, já jsem se dívala, mě to Šárinka říkala právě, že protože já jsem nebyla doma v sobotu a mě to Šárka volala právě a tak jsem si to ještě i ze záznamu dala, abych ty čísla opravdu měla dobře, ale bohužel tam je nějaký přeřek asi a to číslo není zkrátka.
0: Tak, kdyby to tak možná došlo k nějakému komunikačnímu šumu, ale snad se na druhý pokus propojíte. Dobrá, no já vám budu samozřejmě držet palce, paní Boženo. Teď už tady posílám písničku, Josef Laufer, Nečekej mě s pláčem. Nemáte záč, mějte se krásně. Naslyšenou.
1: Tak je, hezký den všem, děkuju moc.

Dneska mě pouští hlavní bránou, můj starý oblek padne trochu míň. Byl jsem v hejnu šedou vránou a jen klínem vytloukal jsem klín. Bylo tu dlouho, jaksi prázdno, každý tu se sebou účty má, levným lahvím

bílé pláště, chodby dlouhé, kroky pádné a tichá stráž, měsíci jen návštěvivě pouhé.

nevyhrál. Není to tak málo, že tě zajímám. Štěstí se pousmálo,

Českém rozhlase Liberec v písničkách na přání Něžný Josef Laufer Nečekej mě s pláčem přesně v půl jedné a my teď prudce přehodíme žánrové výhybky. Dostali jsme totiž téměř anonymní e-mail, ve kterém stojí: prosím, zahrajte písničku od kapely Škvor pro lepší den. Moc krát děkuji.

0: Vidíte, jedna písnička nám zazněla ve vysílání a tady ve studiu Českého rozhlasu Liberec je to najednou jako v Las Vegas, jak se nám rozblikal telefon. A to z jednoduchého prostého důvodu. Byl to soutěžní signál. A kdo se k nám dovolal? Dobré odpoledne.
1: Dobré odpoledne. Tady Martin z Jablonce.
0: Já vás srdečně zdravím. Tak jenom pro formu, jestli pak tušíte, kolikátý jste se dovolal, pane Martine?
1: No, počítám, že třetí, tak...
0: No samozřejmě, a já vám gratuluju. Byl jste rychlý, ale zase ne moc rychlý na to, abyste se dovolal jako první nebo druhý, prostě jste se dovolal jako třetí. A dvě vstupenky na sobotní koncert Divokýho Byla v Libereckých Vratislavicích jsou vaše. Ještě jedna gratulace.
1: Děkuji moc krát.
0: Nemáte zač, já jsem čekal stejně jako včera nějaké radostné zavísknutí. To nebude, to nemůžu očekávat.
1: Ale jo, můžete, to je výborný.
0: Tak já čekám, tak výsknutí je kde?
1: Yes!
0: Výborně! Hezky jste projevil emoce. No samozřejmě také je proč, protože to bude úžasný koncert a navíc těch koncertů Divokýho Byla nebude mnoho, také celá ta šňůra se jmenuje 8 Divokých. Koho vezmete sebou?
1: No určitě manželku.
0: Manželku. A teď schválně, která je nejoblíbenější písnička manželky a která vaše?
1: No tak manželky to nevím. Ale moje je dobrá ta Jeden veselý, no, tohleto.
0: Ta, co nám zrovna dohrála, no tak navíc jsme se vám ještě trefili do noty, to je krásná práce. Tak já vám, pane Martine, ještě jednou gratuluju, hezky si to samozřejmě v sobotu ve Vratislavicích užijte a tady v Českém rozhlase Liberec zase někdy příště. Naslyšenou.
1: Naslyšenou, děkuju moc krát.
0: Tak dnešního a včerejšího vítěze už tedy známe, ale není to rozhodně poslední vítěz, protože o dvě vstupenky na ten sobotní koncert Divokýho Byla si zahrajeme v Českém rozhlase Liberec i zítra. Tak buďte ve střehu.
2: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Pop, jazz, samba, zajímaví hosté. To jsou oslavy 10 let vysílání Českého rozhlasu Liberec před libereckou radnicí na náměstí doktora Edvarda Beneše. 23. června od 14 do 17 hodin. A pokud se nemůžete přijít podívat, určitě si nenechte ujít naše speciální narozeninové vysílání. Živé vstupy, zajímavé reportáže i rozhovory. A hlavně velká rozhlasová soutěž o atraktivní ceny mezi 12. a 13. hodinou. Oslavte s námi naše narozeniny 23. června na náměstí doktora Edvarda Beneše nebo v našem vysílání.
1: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

Trocha výživného rock'n'rollu na rozproudění krve při úterním odpoledni, Status Quo a Rockin' All Over the World. Máme minutu po 15:45 a teď zase pro změnu budeme hrát podle e-mailového přání. Napsala nám totiž paní Helena a vybrala písničku od Marcela Zmoška Koncem nic nekončí a tu posílá kamarádce Vendulce Pokludové. Milá Vendy, k tvým narozeninám ti přeji především pevné zdraví, hodně štěstí, pohody, lásky a splnění všech tvých přání. Tvoje kamarádka Helena s rodinou. A k přání se připojuje i Český rozhlas Liberec.

Marcel z Možeka, koncem nic nekončí, svatá pravda. Ono by se zdálo, že teď 9 minut před 13. hodinou budou zvolna končit písničky na přání, ale nekončí, protože nám napsal ještě pan Miroslav, který ve svém e-mailu uvádí, opět stručně, leč výstižně, máme v práci fofr, prosíme o zahrání písničky s názvem Javory od stejnojmenného dua. Tak tedy sourozenci Ulrichovi už jsou připraveni, no a já se s touhle písničkou s vámi také alespoň pro tuto chvíli rozloučím, protože za malou chvíli se vezme slovo Lída Jiroutová s čerstvými zprávami a pak Alex Minářová, ta si pozve k mikrofonu hosta, kterým bude písničkář, skladatel a také kytarista Jan Nedvěd mladší. Filip Majsl vám přeje krásné odpoledne a po 14. hodině se budu těšit opět na slyšenou.

0: 13 hodin.
1: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
0: Jelenice představí veřejnosti nový plán ochrany památkové zóny. V České Lípě je nová připomínka poválečného odsunu sudeckých Němců. Soud začne v září projednávat žalobu firmy Seznam.cz na premiéra Andreje Babiše kvůli ochraně pověsti. A bude přibývat oblačnost a slabý občasný déšť. Teploty vystoupí na 19 až 22 stupňů. Jsou to zprávy a s nimi i Lída Jiroutová. Přeji klidné úterní odpoledne. Lidé v Jelenici na Semilsku se budou moci dozvědět o připravovaném plánu ochrany městské památkové zóny. Veřejné setkání bude příští úterý na městském úřadě. Většina budov v centru Jelenice pod ochranou Národního památkového ústavu. Nový plán by měl aktualizovat jejich seznam. Pokračuje starosta David Hlaváč z ODS.
2: Tam byl i předpoklad, že se vlastně zjednoduší povolování různých stavebních záměrů, protože se bude vědět podle toho plánu, že ta budova prostě buď to je nějakým způsobem vzácná, anebo už třeba není, nebo jenom nějaká její část.
0: V Krkonoších žije podle aktuálního šetření správy Národního parku nejméně 11 vlků. Vyskytují se ve dvou teritoriích, kde už přivedli na svět mláďata. Při jejich mapování pomáhají studenti z Brněnské Mendelovy univerzity. V areálu garáží na sídliště Slovanka v České Lípě nově umístěná informační cedule připomínající události po druhé světové válce. Původně šlo o základnu Wehrmachtu. Po válce byly v takzvaném V-lágru před odsunem internováni sudetští Němci. Do konce roku 1946 táborem prošlo přes 20 000 lidí.
3: Informuje dnešní mladou současnou generaci Českolipanů o tom, co se v této lokalitě stalo nejenom za války, ale hlavně v těch 19 měsících po válce.
4: Říká českolipský historik Michal Rádl, který loni vydal knihu, která se V-lágru podrobně věnuje. Jako šestiletý tudy prošel také Franz Lennart.
5: Střílelo se a ženy volaly o pomoc. Do dneška mě to provází. Když tady projíždím, pořád na to musím myslet.
4: Informační ceduly umístil vlastivědný spolek Českolipska společně s automotoklubem, který zdejší areál spravuje. Z České Lípy Jiří Línek, Český rozhlas.
0: Krajský soud v Praze začne 24. září projednávat žalobu internetové společnosti Seznam.cz na premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO. České televize to potvrdila mluvčí soudu Hana Černá. Firma se domáhá ochrany dobré pověsti kvůli výrokům premiéra, který obvinuje z neobjektivního zpravodajství a daňových úniků. Babiš už dříve řekl, že se za svými výroky stojí a trvá na tom, že média vlastně na Ivo Lukačovičem dlouhodobě lžou a manipulují s fakty.
1: Počasí.
0: A je polojasno, postupně bude od západu přibývat oblačnost, odpoledne a večer se místy předá občasný déšť nebo přehánky. Teploty vystoupí na 19 až 22 stupňů, na horách naměříme mezi 15 až 18 stupni Celsia. Vítr fouká slabý jihozápadní, na horách a v přehánkách místy i jinde bude mírný.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
0: A stavba okružní křižovatky omezuje dopravu v nádražní ulici v Chrastavě na Liberecku. Uzavřený je sjezd do ulice ze silnice číslo 35 a nově i výjezd ve směru na Bílý kostel, Hrádek nad Nisou a Děčín. Ať už cestujete kamkoliv, dobře a bezpečně dojeďte.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Alex a host.
6: Rodinný odkaz bratří Nedvědů ožívá. Jan Nedvěd mladší se svým bratrancem Vojtou Nedvědem vyráží na tour s názvem Nedvědi u stánků. Na koncertech zazní nejen písně jejich otce a strýce, ale i vlastní tvorba. A Jan Nedvěd mladší je naším hostem. Vítám vás, dobrý den.
7: Dobrý den.
1: Alex a host.

0: Jan Nedvěd mladší je v Alex a host. Dá se říci, že jste si k nám dnes odskočil mezi koncerty a mezi přípravami na to tour, které jsem zmiňovala v úvodu, Nedvědí ústánků.
1: Dá se to tak říct, ale nejenom Nedvědí ústánků, ale děláme spoustu dalších koncertů, jezdíme po celý České a Slovenské republice a pravidelně těch 10-12 koncertů měsíčně. S tím, že jsme se rozhodli, že přetáta letos slaví úctyhodných 80 let, 24. září 1946, tak jsme se rozhodli i s Vojtou, což je syn Františka, uspořádat takovou oslavu ve formě těch velkých 4 koncertů Nedvědí ústánků a končíme Lucernou 25.11. Tam doufáme, že se ten táta opravdu po 10 letech dostaví. Byli bychom moc rádi.
0: Tak to by byla hned má další otázka, zda váš tatínek Jan Nedvěd se na nějakém tom koncertu objeví. Takže vy doufáte, že do Lucerny...
1: Tak, u věku 80 let asi těžko můžete slíbit něco takhle dopředu. On sám se na sociálních sítích teď k tomu vyjádřil tak, že pokud bude živ a zdrav, tak přijde. Což je velký pozitivum, protože on opravdu od roku 2018 už je v podstatě zavřený doma a potřebuje si dobít ty baterky. Celý život se rozdával, tak teď potřebuje čerpat. Tak čerpá a myslím, že to je na dobré cestě.
0: Tak to rádi slyšíme. Teď se ale rozdáváte vy. Dá se to tak říct, že jste převzal?
1: Dá se to tak říct. Já jsem 2005 definitivně končil s hudbou. Myslel jsem, že to je definitivní 2005. 15, 17 let jsem opravoval auto, autoservis a tak dále. A pak se mi potom nějak začalo velmi stejskat a řekl jsem si, přišel ten čas kolem té 50. A tak jsem postavil kapelu, paradoxně za covidu, což bylo to nejhorší období, to všichni víme. A tak jsme hodně zkoušeli a v roce 2022 jsme vyjeli Honza Nedvěd mladší a příbuzný. Odehráli jsme skoro 400 koncertů k dnešnímu dni, nabrali spoustu zkušeností, otrkali se a musím říct, že ten svět je zcela jiný, než jak jsem si ho představoval. Protože když skončíte v roce 2023 s hudbou v rámci pořadatelské činnosti a všeho, tak dneska je to všechno jinak.
0: Ale čím je to nejvíce jiné?
1: I v rámci té propagace a těch sociálních sítích, ne, že by to bylo špatný, je to jednodušší, ale jiný. To znamená, já jsem se nejenom potřeboval učit znovu na kytaru, ale pochopit ten dnešní svět, jak se ta reklama zkrátka šíří, jak jsou ty mezilidský vztahy mezi sebou. Táta říkal, bude ta hudba vůbec ještě v dnešní době nikoho zajímat. A tak jsme moc rádi, že těch posluchačů je skutečně moc a že ty plný sály prostě fungujou. Ale není to jenom o tom, jak se spousta lidí myslí, že přijedete, zahrajete na kytaru a tím to končí. Je tam spoustu administrativy, spoustu jednání, spoustu schůzek. Jak říká můj bratranec Vojta, chtěl bych si koupit ostrov, kde bych prostě jednoho dne přijel, aspoň na 5 dní byl v klidu sám.
0: Takže říkáte, že od toho roku 2003, kdy jste skončil poprvé s muzicírováním, tak se toho hodně změnilo, ale změnili se vaši fanoušci? Nebo ty jsou stále stejný?
1: Ne, to jsem právě překvapený, že tam to zůstalo opravdu stejný, že mají rádi ty písničky, které obsahují, nebo mají nějaký obsah, mají nějaký příběh v sobě. Protože v těch textech dneska není v podstatě nic. Dneska je to tak jako o té melodii, který se hodně v podstatě v té pop music a i v tom roku hodně podobají. A my tvoříme příběhy, my tvoříme takový seriál v podstatě. Nějaký poselství, který v tom textu je. Je tam nějaká hloubka a všechno. Tak jsem si říkal, je to dneska ještě vůbec potřeba. Dnes

0: Dneska lidi, spoustu lidí nečte, že dřív se četlo, jste si šla lehnout a přečetla si nějakou hezkou knížku od Seiferta, třeba my, naše generace od Sarojana, tak nevím, co se dneska moc děje, tak to zkoumáme, je to spíš pro mě nějaký zajímavý nový prostředí a o to víc mě to baví a o to víc je to pro mě výzva.
1: Říká Jan Nedvěd mladší, který je naším dnešním hostem.
2: Alex a host. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.
3: Na dlaní jednu z tvých řas

0: To. Naším hostem je dnes Jan Nedvěd mladší, který nese odkaz bratří Nedvědů a se svým bratrancem Vojtou Nedvědem vyrazí na tour. Uděláte několik koncertů, myslím, že vy jste říkal 4 koncerty, kde samozřejmě zazní ty legendární písně. Čí to byl nápad? Vy jste už trochu naznačil, že to bylo, nebo že ty koncerty jsou u příležitosti příležitosti 80. narozenin vašeho tatínka Jana Nedvěda.
1: Ano, celý to bylo v podstatě tak, že já jsem minulý rok začal být na zájem a podepsali jsme smlouvu s velkou firmou. Paradoxně ta firma potom, co jsem to podepsal, tak měsíc ukončila koncertní činnost, takže na dlažbě jsme nezůstali jenom my, ale Mirajové a Luci a všichni a hledali jsme další možnosti. No a přišla manažerka, která řekla, a mám nápad, jak to celý zkrášlit a oživit, spojte se dohromady a proražte sami. A tak tenhle ten nápad přišel. Vojta, mimochodem paradoxně, syn Františka hrál po celou dobu, až do dneška vlastně. On neměl tu pauzu jako já, těch 15 let. Čili já jsem se od ní spoustu věcí naučil, on mi spoustu věcí vysvětlil v rámci Facebooku a těch záležitostí sociálních sítí. No, takže nápad byl v podstatě ve velké firmě, tak to vzniklo.
0: A myslíte si, že zůstane pouze u těch 4 koncertů? Nějak se mi tomu nechce věřit.
1: Už jsme dostali nabídky na příští rok, máme nějaký, já o tom nesmím mluvit úplně konkrétně, ale můžu prozradit jednu důležitou věc, že z ničeho nic vám zazvoní takhle telefon a tam se ozve, dobrý den, tady Vojta Dyk, vedle sebe mám pana Jakuba Prachaře, my bychom byli moc rádi, kdybyste s náma udělal nějaký koncert. Takže jsme dali první schůzky, už byly 4-5 a skutečně jsme se rozhodli, že ku příležitosti 30 let od Strahova, to víme, to byl velký koncert, tady z Trady 75 tisíc lidí, tak uděláme O2 Arenu s Jakubem Prachařem a s Dykem a spoustu zajímavých hostů z pop music, který budou celý večer zpívat tátový písničky. Jak na Kameni kámen, si představte třeba Matěje Ruperta, který už to odsouhlasil, Matěj Rupert si dá třeba Růži z papíru. Hmm. Budeme to teprve rozdávat, teprve se to produkuje, teprve se to jakoby tvoří, nicméně arena už je vyprodaná. Takže asi se bude přidávat ještě jedna, my jsme za to šťastní a je to až 16. příští rok, 16. května.
0: Něco mi říká, že se do autoservisu už nevrátíte.
1: No ale chybí mi to, protože mě ta realita, to, že člověk zůstává takzvaně na zemi a není někde ve hvězdách, je důležitá v tom, že kdyby se cokoliv stalo, tak se mám kam vrátit. Čili já to zázemí mám, ty auta neustále opravu, mám 3, 4, 5 aut na zahradě svých, kterých si tak jako šimrám a v rámci těch cest, který jezdíme, teď jsme zrovna měli velký úraz někde u Košic, takže ta moje dovednost se velmi hodí a hodila. A bude určitě se ještě bude hodit. Nechci to přivolávat, pardon.
0: Dobře, ale teď díky vám a vašemu bratranci Vojtovi Nedvědovi budou dál znít tedy ty laskavé, krásné písně, ať už měla jste Na kameni kámen, Skládanka, tak. Podvod, Stánky, Růže z papíru, tak dále, mohla bych pokračovat a pokračovat. Ono to musí být i docela těžké vybrat ty písně, které zazní na koncertě, protože jich je opravdu hodně.
1: Opravdu hodně. Mimochodem mezi lidma, mezi veřejností je to zhruba 240 tátových písniček a dalších 5000 písniček mám já doma v garáži ještě na těch páskách a kotoučích, který táta tenkrát nahrával a který jsou ještě neobjevený. Takže takových Podvodů, Růží z papíru a Na kameni kámen, jak říká táta, je tam X, jenom je potřeba, aby se to někdo poslechnul. A já chci říct důležitou věc, že samozřejmě posluchači by nám nikdy neodpustili, kdyby na našich koncertech tyhle ty písničky, jako jsou Stánky a Valčičky a Podvody a takhle Kohouti, tak neodpustili, bychom to nezahráli, ale my každý z vás, Vojtou, píšeme další, chceme navázat na tu činnost. Já sám jsem teď po 20 letech vydal a byla to velká 5letá práce desku, který se jmenuje Chlapský slovo. A možná, že bychom si třeba i tady u vás to Chlapský slovo, což je titulní písnička z toho alba, tak mohli zahrát.
0: Tak pojďme na to. Jan Nedvěd mladší je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Po loňském úspěchu zámeckého léta s Františkem Kinským jsme pro vás připravili druhý ročník. Poznejte s námi i letos více než 50 českých zámků a vyhrajte v našem vysílání víkendové pobyty na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Zámecké léto. Startujeme první prázdninový den v pondělí 29. června.
3: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
2: Více informací na webu zámecké léto.cz. Nový pořad a nový moderátor. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Nový pořad, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
4: Těší se na vás Oskar Hess.
2: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Ladíte Český rozhlas Alex a host a tím hostem je Jan Nedvěd mladší, syn legendárního folkového zpěváka, kytaristy Jana Nedvěda, který letos oslaví osmdesátiny. A Jan Nedvěd mladší je tedy pokračovatelem rodinné tradice, i když s přestávkami, ale teď to vypadá, že do toho pořádně šlápnete, ale vy, jak už jste v minulém vstupu zmínil, nespíváte jenom písně vašich slavných příbuzných, ať už tatínka či strýce Františka, ale skládáte také hudbu, píšete texty, ostatně no. Teď jsme slyšeli píseň Chlapský slovo.
1: Ano.
0: To je vaše.
1: Tak, to je moje. A kde je čest a chlapský slovo, co zastává se žen, se zpívá v refrénu. Těch témat pro tu dnešní dobu je velmi mnoho a možná, že daleko víc, než kdysi před lety, protože pro mě ten nemorální svět je velmi jako těžký. Úcta ke starším nefunguje a tak dále. Tak je potřeba, a my písničkáři to máme v podstatě v popisu práce, by se dalo říct, přemlouvat ty lidi zase zpátky k té slušnosti a mám pocit, že se to daří, ale ta společnost si asi musí nejdřív ještě hodně, ale už si myslím šahla hodně šlápnout na dno, aby pochopila, co je pro ten jejich život vlastně jako to nejdůležitější. Já sám jsem v posledních dvou letech zažil neskutečně zajímavý příběh, kdy my sice s mojí ženou, když jsme spolu 29 let, tak ty potomky se nám prostě splodit nepodařilo, ale našel jsem zajímavou alternativu v podobě vlka, který jsme si pořídili, a ten mě naučil tolik věcí, že si to člověk ani já jsem nikdy nemohl mít zvíře, jsem měl alergii covidem, ta alergie zmizela a já jsem si toho vlka pořídil a pochopil jsem vlastně definitivně, že ten vlk, který je velmi podobný člověku v myšlení a v chytrosti a ve všem, tak potřebuje k životu najíst trochu lásky, občas si pohrát, jít na procházku, to je všechno, o čem ten jeho život vlastně, aby byl šťastný. No a možná je to něco i pro nás z toho, protože si neustále všichni stěžujeme, jak se máme vlastně špatně a všechno, žijeme v tom svém uzavřený bublině a v tom svém komfortu a vlastně 90% věcí k tomu životu vlastně ani nepotřebujeme.
0: Tak.
1: Ale dá se o tom polemizovat z určitých stran a úhlů a tak dále, ale ta podstata je někde u těch zvířat.
0: Co vás to napadlo, pořídit si právě vlka?
1: Já jsem osobnost, kterou si popovídám. Nechtěl jsem psa, který si dám do kabelky, nebo psa, který prostě na mě bude koukat, sedni, lehni. Vlka nikdy nepřemluvíte k tomu, aby k vám přišel, protože vy chcete. Ne, vy se na ně musíte napojit a buď to funguje, zájemný respekt a autorita samozřejmě v obou stranách, anebo to nefunguje, takže my jsme taky byli hozený před situaci, kde jsme si řekli, tak buď to prostě klapne, nebo ne. Byl z 12 štěňat, nebo no prostě mladých, a tam došlo k neuvěřitelným kontaktu, kdy ten jeden se utrh z těch 12 a běžel k nám. No, bylo jasno, žlutý, krásný oči, 8-týdenní potvora, kterou jsme přivezli domů, a už těch 10 týdnech už se postaví, jako řekne, takhle to nebude, já s tím jako nesouhlasím, co vydělá. A to se mi strašně líbí.
0: A dnes je
1: a není to o násilí, to vůbec nesmí o násilí. Tím toho vlka, kdybyste se řezal, tak vám prokousne hrdlo a tím to končí. To je o tom vzájemném respektu a pochopení. No.
0: A je to skutečný vlk? Je to opravdu vlk?
1: Je to saralský plemeno, je to saralský vlk, je to kanadský plemeno. Podle mě křížený s nějakým kojotem a s liškou určitě, protože ty jeho pohyby, které jsou neuvěřitelně rychlý a takový jako vohebný, že máte pocit, že tady je najednou je tamhle, tak nikdo pořádně neví, z čeho to je. No. To neví nikdo. Každý pes je stejně z vlka. To tak je. Jenom ty lidi to přešlechtili příliš. No.
0: A dnes je mu kolik, pardon?
1: 3 roky jsou. A jsou to holčička, ale má v rodu jmenu Violet, se jmenuje, takže ji říkáme Fialka.
0: Je Fialka ve vašich písních, ve vašich textech? Objevuje se tam?
1: Je na poslední, na Chlapském slovu na desce je jí věnovaná jedna celá písnička, kdy jsem pochopil ten smysl života a vyjádřil jsem se tam k tomu v tom textu. Jmenuje se to Můj vlk Fialka, něco takového, už se nepamatuju přesně.
0: Jan Nedvěd mladší je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Jan Nedvěd mladší je naším dnešním hostem a společně se svým bratrancem Vojtou vyrazí na tour, které se jmenuje Nedvědi u stánku, a mimo jejich vlastní tvorby tam zazní také slavné legendární písně Jana a Františka Nedvědových. Uvědomujete si tu zodpovědnost?
1: To je právě ta největší, to jste trefila opravdu hřebíček na hlavičku v obráceně. V roce 1993, když jsme začali hrát jako příbuzný, tak byla velmi těžká úloha, když jaký si slavní otcové, ať už hereckých rodin nebo hudebních, prosazovali svoje děti, nebo ty děti se snažili osamostatnit. Tam bylo takové množství breků z naší strany, jsme si říkali, já na to nemám nervy. Furt srovnávali a oni mají vyšlapanou cestu a tak dále. Dneska ta doba je zcela jiná, protože dneska už musíte předvést, co umíte, jinak nemáte šanci. Viz Polívka, viz spoustu hereckých rodin, který jsou opravdu geniální, možná daleko lepší ještě než ty starší generace. Čili dneska je potřeba to předvést a pak se uvidí, že jo, jako není to jednoduchý. Hejtu přibývá spousta, to je jasný. Táta říká, čím více takových těch negativních zpráv a mluví se o vás, tím je to vlastně ta doba v pořádku. Když se o vás nemluví, ať už tak nebo tak, něco děláte špatně. Takže já jsem se s tím nejdřív velmi blbě rovnal, snažil jsem se jakoby bránit, ale to ještě přilejváte jako do ohně benzín nebo naftu, nebo prostě to hoří daleko víc, takže lepší je to nevnímat. Ale pro mě znamená i to nečíst, protože mě to prostě ubližuje. A ta zodpovědnost v rámci toho, co táta vytvořil, je obrovská, protože táta se stejně nasadí nějakou laťku a teď vy se snažíte tu laťku prostě držet co nejvíc, to jde zuby nechty, a ono to není tak jednoduchý. Takže ta práce možná je dvakrát horší, než kdyby jsme začínali s jménem Honza Novák nebo prostě někdo neznámej, no.
0: Velká očekávání.
1: Tak.
0: Velká očekávání, ale ty písně tam jsou. Vyprávěl vám někdy, ať už tatínek či strýc, jak vznikaly ty nejkrásnější písně? Máte nějakou legendu k některé z nich?
1: Mám dvě legendy, můžu říct, obě dvě. Jedny jsou stánky, kde táta stánky se ptá, jak ho vymyslel. Táta prostě ho jednoho dne napadlo, jen zahlídli svět, bavil se o mládeži, jen zahlídli svět, mají na duši vrásky, jakože se narodili a už jsou sedřený. A v ten moment, když ho tohle napadlo, nebo možná si to někde přečet, ani sám neví, tak za 3 minuty byly hotové stánky jako celek. Čili vy vlastně vytáhnete určitou z toho jádra něco zajímavého pro vás, co vás zahřeje uvnitř, a ta písnička je hotová hned. A čím více vlastně snažíte vytvořit nějaký hit, tím ten hit je k ničemu. Takže to přichází samo od někať a nikdo neví v podstatě odkať. Takže takhle se tvoří písničky. Druhý příběh je písnička, já to můžu říct, a to občas říkám na koncertech, kdy jednoho dne táta přišel domů takhle v 11, ve 12 hodin, máma čekala na sedačce zhasnutý světlo a táta s tím jeho velkým úsměvem a vším říká, ahoj, tak jsem doma, mám tady tu polívku, a máma říká, Honzo, já jsem zjistila, že seš mi prostě delší dobu nevěrnej. A ten táta s takovou tou bezelsností, s tím charizmatem říká, Alenko, ale já jsem musel, protože jinak bych nesložil růži z papíru. A dovedete si představit, že on má v podstatě strašnou pravdu, to je taká ta dvojí nemilosrdná pravda, kde on kdyby tu inspiraci, dejme tomu, nějakým způsobem nečerpal, ať už z různých zdrojů, tak by možná tyhle ty hity takhle nevznikly. Ale pro ty manželky těch umělců je ten život šílený, menšíci, kopec, když to všichni víme, jak to bylo. Máma má svatozář, dneska už si povídají o všem a jsou naprostý přátelé a všechno je v pořádku. Ale tenkrát tato situace a podobných jich bylo spoustu, prostě pro tu manželku je strašná pecka. Ale nemůže na to nic říct.
0: Něco mi brání zeptat se, jestli i vy, protože i vy skládáte, ano. Hledáte inspiraci.
1: Ano. Já jsem si opravdu dlouho užíval, do 30 jsem to zapsal jsem si spoustu věcí a dneska píšu především o mezilidských vztazích, o přírodě a o těchto těch věcech.
0: A o fialce
1: a o lásce k mý ženě, s kterou jsme opravdu 29 let bez nějakých přestávek, prostě spolu. Ještě navíc home office, manželka je účetní, čili od roku 2017 jsme doma spolu 24 hodin denně, a to není jednoduchý, víme to všichni, jak to je. Dokonce i táta, který 4x rozvedený, se mě zeptal, jak to vůbec spolu můžete takhle vydržet, to nejde do hlavy. Já říkám, ráno vstaneš, obejmete se, večer si jdete lehnout, zase se obejmete, vyndáte si zuby a jdete spát.
0: Jan Nedvěd mladší je naším hostem.
2: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Alex a host si povídám s Janem Nedvědem mladším, který nese dál rodinný odkaz bratří Nedvědů. Bral vás tatínek na koncerty? Co si vybavujete z dětství?
1: Já jsem čerpal tu informaci, o které jsme se bavili předtím. Já jsem opravdu takzvaně honil holky. Užíval jsem si prostě v rámci svého mladistvího života trošku jinak a tu kytaru a tu hudbu jsem v podstatě nevnímal. Notabene byla vlastně nejhorší moje zkušenost, kdy mi táta řekl, tak v 7 letech musíš jít na hudební školu umění, s kterou jsem absolvoval 3-4 let, a to mě tak ten život muzikantský otrávilo, že jsem si řekl, a já už pracovat nebudu. Ale získal jsem první nějaký zkušenosti s pianem, který se mi dneska k tomu skládání velmi hodí, takže táta měl pravdu, ale to ten puberťák takhle vůbec nevníme. A první tóny a první věci začaly až v 16, v 17 letech, kdy jsem se naučil první grify na kytaru a ve 18 jsme v podstatě už začali hrát jako příbuzní.
0: Měl tatínek radost?
1: Měl,
0: o tom asi úvodním zklamání, kdy to tam nebylo, teprve ještě.
1: Měl, ale zároveň se bál, že věděl, co všechno to obnáší. Ty brontosauři a spirituálové, který vznikly v roce 1973-4, tak jezdili 30 koncertů měsíčně, kdy 38, že měli dvojáky. Si představte zase pro tu rodinu, to je táta odjede, za 2 měsíce se vrátí, jsou šňůry, dávám přes zadek za známky a zase odfrčí. Takže tohle je velmi těžké a tak si říkal, ale on mi říkal, nemá význam ti cokoliv vysvětlovat, protože to stejně nepochopíš, pokud to nezažiješ. Tak buď to jde dělat auta, že já jsem se vyučil automechanikem, anebo to zkus kombinovat. A já jsem to zkombinoval a udělal jsem strašně dobře, protože se mnohama na zemi postarám se o rodinu, o živobytí i v rámci aut, kdyby nahoru to nešlo. A tu hudbu dneska neberu jako, dejme tomu nějakého koníčka, dneska to mám jako hlavní činnost, ale můžu se kdykoliv k těm autům vrátit.
0: Máte zadní vrátka.
1: Umím vyměnit žárovku, opravit klimatizaci, nahodit fasádu na barák a tak dále. Čili já jsem multifunkční a to u umělců nebývá pravidlo.
0: Multifunkční, takže možná k někomu přijede a nebude tlačí a nebude zpívat a nebude mít v ruce kytaru.
1: Tak, přesně tak.
0: Tak ale vy jste po tatínkovi tedy zřejmě zdědil také ty skladatelské vlohy a sám jste mi tady říkal, nevadí, že to prozradím, že jste složil 50 písní na tu poslední desku a musel jste vybrat 17.
1: Tak, s kamarádama, s manželkou a se všema lidma, kdy vy sám, když něco složíte, tak můžete si o tom tisíckrát myslet, že něco špatného nebo dobrýho a nikdy to nedokážete posoudit objektivně. Takže potřebujete za pomocí těch kamarádů, manželek, přátel, sousedů vlastně zjistit, co je líbivý a co ne, abyste dokázal oslovit to publikum. Protože vy to nedokážete posoudit a s tímhle měl problém táta vlastně celý život. Takže když člověk skládá tu hudbu, některý text, jak jsem říkal, se podaří za 5 minut, já paradoxně skládám mezi 11 a 1, jiný čas mi prostě nevyhovuje, mám to tak nastavený ze zhora.
0: V noci nebo ve dne?
1: V noci. 11. Jakmile hraju, tak nemůžu, ale když jsem doma, tak v 11 vezmu kytaru a okamžitě napadají texty a hudební hříčky a přijde druhá v noci a je to jako kdyby vypnul vypínač, zvláštně.
0: Čili něco se tam otevře mezi 11 a 1?
1: Nějaký trauma, asi nějaký rány, si člověk líže nebo na něco vzpomíná. Nevím, něco se odehrálo a v této dobu to prostě funguje.
0: Je vaše manželka první posluchačkou?
1: Je určitě, to je jako první, když se ji snažíte nějakým způsobem vnutit, jestli je to dobrý nebo ne. A ona vám naprosto objektivně, protože to je účetní, tak je reálně, je mnohama zase na zemi, řekne, tohle opravdu není dobrý. A já řeknu, ale teď to je tak hezky poetický, podívej se ty slovní obraty, no ale není to dobrý. Má pravdu, je, ty ženy je potřeba poslouchat. Kdyby ženy vládly světu, ten svět je daleko jednodušší.
0: O, to se asi mnoha ženám teď hezky poslouchá. Jan Nedvěd mladší je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat světloplachosti a všemu, co s ní souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajthamlovou. S úsměvem jde všechno líp a s humoriádou dvojnásob. Po celý červen vyhrávejte v humoriádě digitální rádia a knížky z edice Humoriáda s Uršulou Klukovou, Josefem Dvořákem, Jiřím Krampolem, Naďou Konvalinkovou a Libuší Švormovou. Zasmějte se s námi a ještě k tomu vyhrajte. Po celý červen každý všední den od 16 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Alex a host si dnes povídám s Janem Nedvědem mladším, který dál pokračuje v odkazu, nebo nese dál odkaz tatínka svého Jana Nedvěda, legendárního folkového zpěváka a kytaristu a také strejdy vlastně Františka Nedvěda a chystáte, Jané, společné koncerty se svým bratrancem Vojtou, které oslaví vlastně vašeho tatínka jeho 80, který se dožívá letos v září a to vše, ty koncerty by měly být završené Lucernou.
1: Tak, 25.11. v Lucerna velký sál, kde nejenom budu já s velkou kapelou, ale bude tam i můj bratranec Vojta s kapelou, budou tam Kameloti, což je velmi legendární kapela. Paradoxně jsme zkusili ještě propojit i žád s tou mladou generací, tak jsem oslovil Moniku Bagárovou, určitě všichni znáte, tak si představte, jak Monika Bagárová bude zpívat třeba Hejna včel nebo Sedmi krásku. Já jsem jí vysvětlila, že ta naše hudba je o té obyčejnosti, že to není potřeba se příliš zmalovat, příliš oblíknout. Já jsem řekl, ideální by bylo, kdyby si vzala nějaký hezký tepláky, přišla do té Lucerny a zcela obyčejně v nějakém kovbojském klobouku obyčejně čistě zaspívala k lidem a ne k sobě, protože ty popaři mají tendenci to zpívat někam jinam, ale ta naše hudba je o tom, že se díváte do očí a zpíváte to prostě těm jednotlivým lidem. Takže Jiří Tichota, zakládající člen Spiritual Quintetu, Zdenka Tichotová, Brontosauři, Spiritual Quintet, ty všichni tam budou a na ten večer se oživí Spiritual Quintet, jak Brontosauři a já jsem na to moc rád, proto si myslím, že ten táta to nevydrží a prostě tam, i když mu třeba nebude úplně nejlíp, tak tam stejně přijde, že ne, že by to bylo definitivní rozloučení s tím hudebním světem z jeho strany, ale minimálně velká nostalgie.
0: 25.11. se chystá tedy Lucerna, kam budeme doufat, dorazí váš tatínek, legendární Jan Nedvěd. Když jste zmiňoval, mluvili jsme o vašich nových věcech, nových písničkách, které skládáte. První posluchačkou je vaše manželka. Jdete i třeba za svým tatínkem?
1: To je to nejhorší, co mě vlastně může potkat vždycky, protože samozřejmě táta hůř slyší, takže my si hodně píšeme po mailu. Tam se toho vejde vždycky hodně takzvaně do toho písma. Takže když mi napsal, hele, než to vydáš, radši mi to pošli. A já říkám, a teď čekáte, protože ten táta si to nechává jako v klidu v té hlavě. Poslechne si to, já nevím, 50krát, takže to trvalo fakt měsíc, než mi vůbec odpověděl. Já říkám, no tak teď to stojí za pred. Já to nevydám kvůli tomu. No a naštěstí napsal písnička Krásný tón. Písnička o tátovi, která tu dneska zazněla. Písnička o strejdovi, tak 4 písničky pochválil a zbytek řekl, to je taková ta klasika, 3 jsou dobrý a zbytek je tam takový průměrný. Říká, když máš jednu dobrou písničku na desce, bohatě to stačí. A to je písnička, jak jsme si pouštili Chlapský slovo, nebo písnička Krásný tón, což je taková modlitba k Bohu, kterou zpívá moje žena.
0: Mm-hmm. I vaše žena, tedy zpívá, účetní byla až později, nejprve zpívala, je to tak?
1: Tak, od 18 let prošla nějakýma kapelama, pak si náhodou všiml můj táta a přitom zakládání těch příbuzných, což byla kapela mýho bratrance Vojty, syna Františka, mě a týhletý zpěvačky Hanky Šebestový, která už se dneska jmenuje Hanka Nedvědová, 29 let, jak říkám. Zuby se samozřejmě zatím nevyndáváme, jsme mladý, ale funguje nám to fakt dobře. Když dojde k nějaký symbioze mezi dvouma lidma, který se takhle rozumějí, to je velký zázrak, já to za zázrak považuji.
0: A u zrodu stává tatínek, já nevím.
1: A u zrodu stál náš tatínek, ten za to vlastně takhle může. No. A dneska se mě ptá, jak to spolu vlastně můžete takhle dlouho vidět.
0: Moc děkuji, že jste tu byl s námi. Ať se vám daří koncerty a ať do Lucerny dorazí i váš tatínek Jan Nedvěd. Jan Nedvěd mladší byl naším hostem.
1: Děkuji moc krát, mějte se všichni krásně, ať se daří.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: 14 hodin.
1: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
0: Jablonec nad Nisou chce dát solární panely na střechy 60 městských budov. Ve Vítězné ulici v Liberci tento týden skončí dopravní omezení. Policie rozkryla 10-milionový podvod s evropskými dotacemi na neuskutečněná školení. A středa bude zatažená až oblačná s přeháňkami a teplotami do 24 stupňů. Zprávy připravuje Lída Jiroutová. Přeji hezké odpoledne. Jablonec nad Nisou začal s opravami střech budov, které plánuje osadit solárními panely. Jako první začnou práce na střechách základní školy Arbesova, mateřské školy Tichá a na městské sportovní hale. Celkem chce Jablonec instalovat fotovoltaiku na 60 budovách ve správě města nebo jablonecké energetické. Dohromady půjde o 6,5 tisíce solárních panelů s výkonem přes 3,5 MW. Podle primátora Miloše Velého z ODS od toho radnice očekává třetinovou úsporu v nákladech na energie, které jsou teď ročně 125 milionů korun.
2: To číslo je strašně veliký. Je potřeba udělat všechno pro to, aby jsme to snížili. Spousta dílčích kroků se udělala, ale i tak je potřeba s tím pracovat. Protože jenom provoz školských zařízení nás na energiích stojí 48 milionů korun. To je zrovna prostor, kde já vidím, že projekt nám velmi pomůže.
0: V Liberci zítra s dvouměsíčním zpožděním skončí uzavírka frekventované Vítězné ulice. Informovala o tom mluvčí magistrátu Jana Kodymová. Oprava začala v loni v září a zpozdělí nedokončené přeložky inženýrských sítí. Další komplikací byla koordinace s pracemi teplárny Liberec na přípojce Severočeského muzea. Při výkopech se taky museli stavbaři neplánovaně odstranit staré plynové vedení. Za opravu silnice město zaplatí necelých 75 milionů korun. Prodražila se přibližně o 3,5 milionu korun, a to kvůli použití kvalitnějšího materiálu a taky úpravám staveniště během zimy. V Severočeském muzeu v Liberci můžou lidé zavzpomínat na trendy minulého století, a to na výstavě připomínající liberecké výstavní trhy. Vznikla k 70. výročí jejich založení. Lidé uvidí třeba syntetické dámské oblečení, mixéry, fény, varný porcelán nebo výrobky ze skla. Doplní kurátorka Petra Šťovíčková.
3: Tady máme takovou raritu, a to jsou papírové šaty. Oni takhle vypadají na tom ramínku jako taková zástěrka, kterou jste si mohli upravit právě pouze nůžkami podle toho, jak byste potřebovali mít tu délku.
0: Výstava bude otevřena do listopadu. Kriminalisté z Moravskoslezského kraje obvinili 18 lidí kvůli podvodům s evropskými dotacemi na fiktivní školení. Skupina papírově vykazovala semináře, které ve skutečnosti vůbec nebyly. Policisté na případu pracovali zhruba rok společně s evropským žalobcem a stíhají i 15 právnických osob. Kriminalisté při razii provedli více než 30 domovních prohlídek po celé republice a zajistili peníze na bankovních účtech i nemovitost v Praze. Škoda přesahuje 10 milionů korun, uvedla krajská policejní mluvčí Štětinská.
1: Počasí.
0: A zítra čekáme oblačno až zataženo. Přechodně oblačnosti může být i méně. Přehánky se přidají jen ojediněle a později odpoledne a večer budou ustávat. Teploty vystoupí na 21 až 24 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
0: A na průtahu Bedřichové máme hlášené porouchané osobní auto, průjezdné to tam se zvýšenou opatrností.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
4: Řidičům samozřejmě šťastnou cestu a všem bez rozdílu krásné úterní odpoledne. My v úvodu této hodiny na zelenou vlnu víceméně ještě navážeme, protože dobrou zprávou je, že v Libereckém kraji za prvních 5 měsíců letošního roku ubylo dopravních nehod. Tou špatnou, že přibylo jejich obětí, a o tom bude za malou chvíli mluvit kolegyně Jana Pavlíčková. Pak vás přeneseme do Jablonce, tedy do Jablonného v Podještědí, do malé haly, kde se vyrábí třeba sešity, fotoalba nebo desky na výkresy. No a nebudou chybět ani oblíbené rubriky, jako co v učebnicích nebylo, a dětská anketa. Filip Majsl vám s Českým rozhlasem Liberec přeje pohodové odpoledne.

0: Petr Novák, co je to láska? Láska prý je biochemická reakce, ale kdyby Petr Novák zpíval, co je biochemická reakce, tak by to asi tak dobře neznělo. Máme 11 minut po 14. hodině a jdeme se podívat na silnice. Méně nehod nemusí automaticky znamenat bezpečnější silnice. Statistiky policie České republiky za období leden až květen letošního roku ukazují, že počet dopravních nehod v Libereckém kraji sice oproti loňskému roku klesl, počet obětí se ale výrazně zvýšil a podrobněji už k tomu s redaktorkou Janou Pavlíčkovou. Dobré odpoledne.
1: Pěkné odpoledne. Tak je to tak, oproti loňsku klesl počet dopravních nehod v Libereckém kraji od ledna do května o desetinu. Konkrétně těch nehod bylo 1710, zatímco v loni jich bylo 1857. Nicméně počet obětí za stejné období vzrostl ze 4 na 10 mrtvých. Nejhorší byl z tohohle pohledu letošní květen, kdy při nehodách zemřeli 3 lidé, konkrétně jeden cyklista, řidič motorky a muž na elektrokoloběžce. Vzrostl také počet zraněných. Těžké zranění eviduje policie od začátku roku u 11 lidí a lehké zranění u 458, zatímco v loni to bylo v uvozovkách jen 9 těžce zraněných a 404 lidí s lehkým zraněním.
0: No jaké jsou příčiny těch tragických nehod?
1: No také především nepřiměřená rychlost, ta stojí za více než 30% všech nehod v Libereckém kraji. Ostatně i

0: Většina z těch 10 letošních mrtvých zahynula mimo obec, to znamená v místech, kde lidé jezdí rychleji. Následuje pak nedání přednosti v jízdě, ale jsou samozřejmě i další příčiny, říká náměstek hejtmana pro dopravu Daniel David ze Starostů pro Liberecký kraj.
1: Jedna z věcí, která není sice tak častá, to jsou nehody pod vlivem návykových látek a případně alkoholu, kde sice to není tak častý, ale ty škody, respektive ty následky jsou potom zpravidla největší. A třetí takovou velkou oblastí jsou cyklisté, kteří se nám pohybují v dopravě a těch nehod bylo také způsobeno poměrně dost.
0: Jenom pro představu, počet dopravních nehod, u kterých tady figurovali cyklisté, od začátku roku 64, v případě elektrokol pak 14 nehod a u koloběžek 37 nehod.
2: A dá se říct, která místa jsou z pohledu nehodovosti v regionu nejrizikovější?
0: Tak obecně nejrizikovější zůstávají silnice první třídy, na kterých se během prvních 5 měsíců stalo 306 nehod. Nejvíc kolizí pak evidovala policie v pátek a úplně za všeho nejhorší byl pátek 29. května, kdy bylo v kraji 28 nehod, pro srovnání třeba v pátek 16. ledna 20 nehod nebo v pátek 27. března 22 nehod.
2: A proč zrovna pátek?
0: No tak úplně přesná odpověď asi neexistuje, nicméně jednou z těch příčin může být to, že Liberecký kraj patří mezi nejnavštěvovanější rekreační regiony v Česku. Jsou tady Jizerské, Lužické hory, Krkonoše, Český ráj, Máchův kraj. Region je navíc velmi dobře dostupný z Prahy, ze Středočeského kraje, ale také ze sousedního Polska nebo Německa. Takže pátek opravdu bývá tradičně dnem příjezdu turistů, chalupářů nebo návštěvníků různých víkendových akcí, což se odráží právě na té zvýšené intenzitě dopravy.
2: Říká naše redaktorka Jana Pavlíčková. Mockrát děkujeme a šťastnou cestu, naslyšenou.
0: Naslyšenou, pěkný den.
3: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: slavíme 10 let Českého rozhlasu Liberec. Buďte u toho už v úterý 23. června od 14 do 17 hodin na náměstí doktora Edvarda Beneše v Liberci. Čeká vás živá hudba, tanec i strhující bubenická show. Vystoupí rozhlasový big band Marta Jandová a Jan Smigmator.
1: To štěstí chtěl bych jednou mít.
0: A nechybí ani tanečníci a tamtam batukáda. Vstup je zdarma.
1: Jenže blázni si dělá dál.
0: Přijďte s námi oslavit 10 let Českého rozhlasu Liberec. Už v úterý 23. června od 14 hodin. Těšíme se na vás.
2: Český rozhlas Liberec. Rádio vašeho kraje.

over.

0: Petr Mouka, Stín katedrály, já nevím, čím to je, ale tahle písnička u mě vždycky vyvolává takovou letní atmosféru, ale ono to možná bude tím datem v kalendáři, ono je 16. června a to znamená, že děti už půjdou jen 8krát do školy a pak jim začnou letní prázdniny. Ano, školní rok už se chýlí ke konci, takže nové sešity školáci chvíli potřebovat nebudou, za to si ale budou odnášet výkresy z hodin výtvarné výchovy a na to jsou ideální desky. A právě třeba desky na výkresy nově vyrábí v Jablonném v Podještědí a ve výrobně se byl podívat i náš reportér Patrik Fischer.
1: Hned na kraji Jablonného se v takovém menším průmyslovém areálu nachází na první pohled poměrně nenápadná hala, která, jak už jsem se teda dozvěděl, původně sloužila jako kancelářská budova a dnes tady Andrea Anna Ješková vyrábí nejrůznější papírenské potřeby.
2: Kdyby mi to někdo řekl, jak to bude, tak do toho v životě nejdu, ale tím, že to bylo jako rozhodování skoro ze dne na den, z minuty na minutu, tak vlastně to až v tohleto, jako tohleto vzniklo. Skončil nám dodavatel výkresových desek a já jsem přemýšlela, kde ty výkresové desky budu brát a protože on byl takovej vtip, jako šprýmař, tak mi řekl, ať si ty stroje koupím a vyrábím si je sama. Asi po týdnu se mi to rozložilo v hlavě, řekla jsem si, že si je teda koupím a že je jenom hodím do garáže a až mi dojde zboží v obchodě, tak že ty desky budu vyrábět.
1: Podobný osud měl původně potkat i další stroje, které Andrea Anna Ješková nakonec odkoupila. V garáži ale přeci jenom nezůstaly a dnes už většina z nich pracuje na plný výkon. Jejich rozběhnutí ovšem nebylo snadné.
2: Slíbil nám, že nás všechno naučí, že prostě přijedou, že přijedou na 14 dní, že nám všechno vysvětlej. A přesně ve chvíli, kdy jsme vyložili všechno z kamionu, pán onemocněl a myslím si taky, že se mu ulevilo, že už se o to nemusí starat. A my jsme byli hozený do vody a když nám z toho kamionu vytahovali ty stroje, tak jsem vždycky jenom se tak jako k tomu stroji přiblížila a říkala jsem si, co asi dělá tenhle stroj.
1: Co všechno tady vlastně vyrábíte? Protože máte tu nabídku relativně pestrou, jak jsem koukal.
2: Máme nabídku pestrou, my jsme převzali komplet sortiment od nich. Tím, jak oni se všeho zbavovali, tak tady máme 2-3 kousky od každého jejich výrobku. Takže ve chvíli, kdy to u nás někdo poptá, protože my jsme odkoupili stroje a pan nám předal ještě jeho odběratele, takže nám už automaticky chodí zakázky. Hodně populární jsou barevné sešity, které taky prodáváme v obchodě. Pak hodně se taky jsou žádaný fotoalba, což je zase lepenka potažená kněžskou látkou, uvnitř silnější papíry a zkrouškovaný. Potom jsou různé jiné desky s chlopněma, s takovýma klipama, prostě abyste si mohl zapisovat nějaké poznámky. Myslím si, že na to přijdeme časem, co všechno oni vyráběli a co my budeme, v čem my budeme pokračovat.
1: S výrobou Andreje Anny Ješkové zatím pomáhají dobrovolníci. Snaží se držet původních postupů a třeba desky na výkresy jim před dokončení projdou rukou minimálně 8krát.
3: Také na Liberecku máme své reportéry. Český rozhlas Liberec, žijeme tu s vámi.

0: Českém rozhlase Liberec 8 minut po půl třetí. Karel Zich, léto jak má být? Jen osobně bych řekl, že zatím není léto jak má být, už z toho důvodu, že léto vlastně oficiálně začne až v neděli. Nehledě na to, že pokud se opravdu dostaví ty tropické teploty, o kterých mluví meteorologové, kterými přímo vyhrožují, budeme ještě s láskou vzpomínat na minulý týden a teploty okolo 15 stupňů Celsia. To bude bezesných nocí, kdy si člověk bude připadat, že spí v sušičce na prádlo. Při té příležitosti třeba v rámci termoregulace můžete uvažovat nad tím, proč je třeba ledovec uvnitř modrý. No pokud se vám o tom přemýšlet nechce, tak po odpovědi pátral v dnešním vydání rubriky Co v učebnicích nebylo, Martin Písařík.
1: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
2: Věděli jste, proč je ledovec uvnitř modrý? Čerstvě napadaná sněhová závěj modrá není. Modrá není ani kostka ledu v drinku. Proč tedy icebergy, obrovské kusy sladkovodního ledu, které se odlomily z ledovce a plují v moři, září modře? Modrá barva ledovce není výsledkem pigmentu, ale fascinující souhrou vysokého tlaku a optiky. Zatímco čerstvý sníh je bílý kvůli rozptylu světla v milionech vzduchových bublinek, hluboko v ledovci probíhá proces, který tyto bublinky nemilosrdně vytlačuje. Pod vahou stovek metrů ledu dochází k tak silnému stlačení, že se led stává extrémně hustým a krystalicky čistým, zcela bez vzduchu. Ledovcový masiv je jako obrovský filtr. Když do takové masy pronikne sluneční světlo, molekuly vody začnou selektivně pohlcovat červenou a žlutou část spektra. Modrá barva má však jinou vlnovou délku, která ledem prochází mnohem snáze nebo se odráží zpět. Čím je led starší a čím méně vzduchu obsahuje, tím je jeho modř sytější.
1: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Nový pořad a nový moderátor. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Nový pořad, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Těší se na vás Oskar Hess.

0: S Českým rozhlasem Liberec stále příjemné a pohodové úterní odpoledne. Já už od minulého vstupu, kdy jsem zmiňoval, že vlastně už za 5 dní začíná léto, koukám do kalendáře a stále si připomínám, že už za týden budeme slavit v Českém rozhlase Liberec. Budeme slavit 10. narozeniny Českého rozhlasu Liberec. Všichni jste pochopitelně stále zváni na liberecké náměstí doktora Eduarda Beneše, kde vystoupí Marta Jandová, Smigmátor, orchestr Gustava Broma a spousta dalších. Ale také jste zvaní k vysílání Českého rozhlasu Liberec, protože třeba od 12 do 13 hodin vás čeká celá hodina plná soutěží o úžasné ceny. Takže jako na správné narozeninové oslavě se budou rozdávat dárky, tak si nás určitě v úterý po 12. hodině nalaďte. Teď ale zpět k dnešnímu dni v kalendáři. My si připomínáme 40. výročí otevření tenisového areálu na Pražské Štvanici. A znají předškolní děti tenis? Nebo dokonce i hrají a znají pravidla? To zjišťovala redaktorka Tereza Beránková.
1: Tím pálí míček a hraje za soupeřem.
2: Že taky hrajem backhand a forehand.
3: A jak se hraje?
2: Forehand se hraje jednou ruka, backhand se hraje obouma.
3: Ty hraješ tenis?
2: Ano.
3: A jak dlouho hraješ tenis?
2: Hodinu.
3: Ty taky hraješ tenis?
2: Ne.
3: A víš, co je tenis?
2: Jo. Někdy to hraju jako badminton, spíš hraju, ale u babičky. A já jenom jednu hodinu někdy, tak chodím s taťkou na jeho hodinu, má 2 hodiny.
3: A s kým hraješ tenis?
2: S panem trenérem Bérou.
3: A musíš hodně trénovat?
2: Ano.
3: A co všechno na tenis potřebujeme?
2: Pálku.
3: A jak ta pálka vypadá?
2: Taková je skoro jak pláčačka. Musíme potřebovat raketu a ona vypadá tak, že má jako držák a je kulatá a má v tom ten čtverečky.
4: To na to potřebujeme sportovní tričko, pálku a nějaký míček.
3: A potřebujeme mít i nějaké sportovní oblečení?
2: Jo, musíme kalhoty nebo kraťasy nebo mikinu nebo tričko.
4: A nebo sukínku na tenis.
2: A nebo šoutovku.
4: A nebo kraťasky a všechno, co může být na tenis.
3: A kde se tenis hraje?
2: Na kurtu.
3: A jak takový kurt vypadá?
2: Má taková je bublina bílá a máš tam 2 části.
3: Jaké 2 části?
2: No, že tam nějaký lidi 2 hrajou vedle a 2 další vedle.
4: Může to být na takovém hřišti.
2: A ještě může to být na venkovním. A musí tam být ještě síť.
5: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: dnes večer v České televizi. ČT1. Těžký život ředitelů nemocnic jako téma pro nový díl publicistického pořadu Rozpleteno. ČT2. Příběh největší bitvy na českém území, která radikálně proměnila Evropu. Premiéra dokumentu Bitva u Hradce Králové 1866. A ČT Art. Na pařížské výstavě vyvolá pozdvižení obraz malířovy 17-leté Milenky. Premiéra dokumentárního cyklu Picasso. Úterní večer s Českou televizí.
1: Firma Havelka uhelné skaly, dobrý den.
2: No, konečně. Helejte, k vám se taky dovolat?
1: To víte, prodloužili jsme u loterii do konce června.
2: Jo, a ještě mi řekněte, že jste si nechali i jarní slevy uhlí.
1: No to teda, volejte i hned 602 489 489.
2: Tak ono je to pravda. Jarní slevy uhlí z uhlotérií platí do konce června i pro Ústecko, Liberecko, Severní Čechy, no a kolem Chomutova.
3: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
4: V Liberci v sobotu začne uzavírka Masarykovy ulice. Hrádek nad Nisou promění bývalou skládku v městský park. Policie obvinila skupinu provozovatelů taxislužeb za rozsáhlé krácení daní. A zítra čekejme zataženo až oblačno s přeháňkami a teploty 21 až 24 stupňů. U poslechu zpráv vás vítá a dobré odpoledne přeje Lída Jiroutová. V Liberci bude od soboty uzavřena Masarykova ulice. Informovalo o tom město na sociální síti. V ulici bude dopravní podnik opravovat tramvajové koleje. Naváže tak na loni opravený úsek v Rígrově ulici. V Masarykově ulici bude neprůjezdný úsek mezi Lesní a Vítěznou ulicí. Frekventovaná křižovatka s Vítěznou ulicí ale zůstane průjezdná. Práce potrvají do 20. prosince.
5: Kvůli uzavírce bude zároveň výluka na tramvajových linkách do Lidových sadů. Z Fígnerovy budou proto jezdit náhradní autobusové linky X2 a X3. Zastávka Botanická zahrada bude přesunuta do Fibichovy ulice. Zastávka Galerie Lázně bude ve směru do centra posunutá blíž ke galerii. Z Liberce Kateřina Kubíčková, Český rozhlas.
4: Prudký svah pod sídlištěm pod tratí a Legionářskou ulicí v Hrádku nad Nisou na Liberecku se změní v nový městský park. Dříve zanedbanou plochu s množstvím náletových dřevin a nelegální skládkou odpadu chce město upravit. V parku bude i dětské hřiště, louka s lučními květinami a vodní nádrž v místech, kde kdysi protékal městský náhon, říká nezávislý starosta Hrádku Pavel Farský.
6: Součástí toho parku budou i přístupové komunikace k sídlišti pod tratí, kde teďkon jdete strmou cestou, která pro některý lidi musí být hodně náročná. A díky těm parkovým úpravám tam uděláme cestu, která bude stoupat pozvolna.
4: Nová městská knihovna ve Skálově ulici v Turnově už je téměř celá vybavená nábytkem a technikou, informovala o tom mluvčí města Marcela Jandová. Pracovníci v okolí budovy dokončují terénní úpravy, jsou hotové trávníky, osvětlení a přístupová cesta. Slavnostní otevření je naplánované na 1. září. Policie stíhá 10 lidí za krácení DPH při provozování taxislužby. Podle Jiřího Žižulky z generálního finančního ředitelství skupina způsobila státu škodu za zhruba 300 milionů korun. Mezi 10 obviněnými jsou kromě dvou Čechů taky občané Uzbekistánu, Kazachstánu a Ukrajiny. V případě prokázání viny jim hrozí až 13 let ve vězení. Skupina působila i v zahraničí. Podle finanční zprávy jde o jeden z největších daňových podvodů v této oblasti.
3: Počasí.
4: A ve středu čekáme oblačno až zataženo, přechodně může být i oblačnosti méně, přeháňky se přidají jen ojediněle a později odpoledne a večer budou ustávat. Odpolední teploty vystoupí na 21 až 24 stupňů, na horách naměříme mezi 17 až 20 stupni Celsia. Vítr bude zítra foukat slabý severozápadní až západní, rostlové podmínky jsou po ránu hlášeny místy mírně nepříznivé, během nebudou i velmi dobré a biozátěž bude zítra na jedničce.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
4: A v Jablonci nad Nisou jsou kvůli práci na inženýrských sítích uzavřené ulice Liberecká a Polní, objížďka vede Tovární ulicí a uzavírka platí do začátku července.
3: Zelená vlna, známe lepší cestu.
7: Stále krásné odpoledne s Českým rozhlasem Liberec. Máme tu úterý a my vždy v úterý touto dobou v Českém rozhlase Liberec vaříme. Čeká vás samozřejmě pochoutkový rok, dnešek není výjimkou. A mimochodem všimli jste si, jak se muži uvaření vždycky s tím jídlem mazlí. Oni zásadně nepřipravují maso, ale masíčko, nekrájí cibuli, ale cibulku. U toho samozřejmě zaneřádí spoustu nádobíčka. No a tak si dnes připravíme v pochoutkovém roce kachničku, k ní karamelizované zelíčko a připravovat bude Jaroslav Sapíček. Nejprve se ale podíváme do Liberce. Tam totiž po letech končí dětská televize, a to konkrétně po 23 letech. A k tomu připravila rozhovor Iveta Kalátová. No a také nás čeká pořad Co je nového, se kterým dnes navštívíme Sychrov. Filip Majsl vám s Českým rozhlasem Liberec přeje příjemný poslech.

0: Václav Neckář v Českém rozhlase Liberec jako nositel dobrých zpráv, ale bohužel i špatné zprávy se občas objeví. Pod hlavičkou dětské televize působilo ještě na konci 90. let v Česku 12 organizací, které postupně zanikly. Liberecká dětská televize, kterou založila Ivana Sulovská a kde děti doposud natáčely reportáže, dokumenty i vlastní hranou tvorbu, po 20 letech končí. Ivetě Kalátové to potvrdil vedoucí projektu DTV Liberec Jan Mišák.
1: V dětské televizi nás ve středu 17. června čeká na jednu stranu tradiční akce, kdy si promítneme pořady, které u nás vznikly za uplynulý školní rok. A zároveň to bude velmi netradiční pojetí, neboť se jedná o úplně poslední promítání kroužku a poslední setkání v rámci toho kroužku v této podobě na pořád.
2: To zní, že to bude taková, dal by se říci, labutí píseň. Máme tomu tady rozumět, že dětská televize v Liberci po 23 letech končí.
1: Jako vedoucí jsme dospěli k závěru, že dětská televize už předala to, co mohla, a předala to tomu, komu mohla, protože vidíme, že trendy v mediální tvorbě jsou dneska někde trochu jinde, než čemu se věnuje náš kroužek. A na druhou stranu jsme rádi, že si

0: Mladí lidé a děti osvojují sami za sebe, že tvoří individuálně nebo s kamarády nebo třeba ve svých školách. Tím pádem už dětská televize není potřeba jako ten prostor, kde by se mohli scházet a tvořit. Takže spíš než labutí písní bych to nazval takovou dvojtečkou k individuální cestě každého mladého filmaře a filmařky.
1: My ovšem můžeme tedy zmínit třeba známou režisérskou osobnost, která u vás víceméně začínala, Matěj Chlupáček, jinak režisér oceňovaného snímku Úsvit.
0: Přesně tak. Matěj by se dalo říct, že je asi takovou nejznámější osobností, která vzešla z dětské televize a zůstala věrná tomu mediálnímu nebo filmovému prostředí, ale rozhodně není jediný. Odchovanců, kteří zůstali v mediálním prostředí, je celá řada, my jsme za ně moc rádi, ale tak stejně za každého, kdo nás bral jako běžný kroužek a jeho cesta se potom ubrala jiným směrem.
1: Dobře, tak teď už se budeme věnovat středečnímu dění, kdy a kde se bude promítat.
0: Ve středu se potkáme v sídle dětské televize Liberec v Kašprově ulici v Liberci ve Vesci a proběhne promítání hotových pořadů za tento školní rok. Čeká nás 10 zprávyček, které u nás vznikly, plus jeden bonus z minulosti, jako takové ohlédnutí v kostce. A záleží na tom, kdo dorazí. Očekáváme, že by se mohli ukázat známí lidé, kteří s námi nějakým způsobem spolupracovali a kterým tímto zároveň chceme moc poděkovat, ať už se jakkoliv zapojili za těch 23 let do aktivit dětské televize, takže to od nich bylo moc milé a ani bez nich by dětská televize nemohla fungovat. Rádi bychom vzkázali všem dětem a mladým lidem, které baví videotvorba, ať rozhodně tvoří, ať publikují, pokud chtějí informovat o tom, co je baví, nebo aby jejich názor byl slyšet, rozhodně s prací nepřestávejte, věnujte se tomu. Pokud byste třeba chtěli zvýšit dosah své tvorby, tak určitě doporučujeme spolupráci se zprávičkami na ČTDčko, kde stačí zaregistrovat svou školní televizi a spolupráce je velmi užitečná a přínosná.
2: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat světloplachosti a všemu, co s ní souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou.

0: zase žen.
1: Stejně jako láska člověka neomrzí ani kvalitní kulinářské výkony. A jeden vám teď v Českém rozhlase Liberec nabídneme. V neděli vám Patrik Rozehnal v letošním jubilejním ročníku pochoutkového roku připomněl vůbec nejlepší recept podle poroty z roku 2021. Jednalo se o nádívanou kachnu s karamelizovaným zelím od Tibora Novotného z Jarošova. Speciální dušené zelí milovali Lichtensteinové a vy se to všechno naučíte dělat s šéfkuchařem Jaroslavem Sapíkem. To vše v rámci speciálního narozeninového ročníku pochoutkového roku, kdy mezi sebou soutěží všechny úspěšné recepty z předchozích 9 let, ale záměrně je nedělají znovu naši posluchači, ale porotci a profesionální kolegové, tedy Ivan Vodochodský, Roman Paulus, Naďa Konvalinková, Vojtěch Vrtiška, Josef Marašálek a právě Jaroslav Sapík, který začal s přípravou nádivky do kachny.
2: Tu nádivku děláš jak, tedy nameleš? Nebo nastruháš játra?
3: Semilu játra, ale musí být játra zbavený tež. Blanek, všechno očištěný pěkně, slaninka, dám do toho vajíčko, dám malinko šlačky, já mouku žádnou dám tam trochu sušenýho mlíka, sůl, trošku bílého pepře, dochutním to koňáčkem.
2: To jenom zamícháš nebo to nějak teplně upravíš?
3: Ne, to zamíchám, já tím plním tu kachnu. Můžeme teda začít, že to jenom prosolíme ten vnitřek teď, a hezky dovnitř, abych všude. Ten kmín taky. A pak ještě jedna věc, že máme takhle ty prsa, tak takhle prste palcem to hezky promasírovat.
2: Se opřeme, třeme jako z vrchu, jako bychom masírovali někomu záda, tak kachince takhle.
3: Někoho můžeš masírovat ze předu, protože když už potřebovat.
2: To je do jiného magazínu.
3: Prsa jako prsa, ale jedeme. Ale to ono to má svůj význam, že to maso se jakoby uvolnilo. Tak.
2: A teď máme připravenou tu naši nádivku, kterou jsme vám popsali.
3: Tak jdeme na to, budeme to plnit, jo?
2: Nakloníme kachnu.
3: A tu nádivku se snažíme co nejvíc dostat dozadu, jo? A teď si jmeme sůl, lehce to prosolíme, nemoc už.
2: I s kmínem budeme takhle pracovat.
3: Takhle, hezky.
2: Máme pekáč, takový ten klasický, teď do ní dáváš sádlo?
3: Sádlo, takže já to tím vytřu.
2: Na to položíme tu naši kachnu.
3: A malinko ji podléme.
2: A dáme to péct, odkryté, zakryté?
3: Teď dáme odkrytou takhle.
2: Na jak dlouho, na kolik stupňů?
3: My to tam máme na 180, tak hodinku a půl, a pak ji natřeme takovým potěrem ze soji a s medem, teda 1,5 lžice medu, 2 lžice sojový omáčky, ale kvalitní, a plus 2 lžice oleje. A budeme ji dělat ještě...
2: Třeba ještě 1,5 až 2 hodiny a klidně na 3x při tom pečení se to může potírat.
3: No jo.
2: Pozor, začínáme dělat to naše legendární karamelizované zelí podle Lichtensteinů a na zelí potřebujeme.
3: 3/4 kila cibule, hlávku větší červeného zelí, lžíce kmínu, sůl, 2 deci oleje, cukr.
2: 300 gramů aspoň.
3: 300 gramů. Vždycky přidáme mletou skořici a lžíci octa.
2: A první, co budeme dělat na pánvi nebo v rendlíku, je takzvaně olejový karamel, to znamená olej, do kterého nasypeme dost cukru, přivedeme to k varu. Na mírném varu to vaříme vlastně, až to začne se barvit stejně jako klasický karamel s jinou tekutinou. Teprve pak do toho přijde ta nakrájená cibule s naší šalotkou.
3: A počítáme, jestli nám vlastně ta cibule vlastně skoro v tom rozvaří, jo?
2: Ona bude karamelizovat taky jako běžná cibulka normálně, ale teď navíc už v karamelu.
3: Tak, to je ono.
2: Potom teda až dosáhne té barvy, tak co?
3: Pak do toho dáme to zelí.
2: Nakrájené na nudličky.
3: Na nudličky a hezky to mícháme, se to, až to úplně všechno změkne.
2: Ovšem to je okamžik, který přijde po přidání toho zelí až třeba i po 3/4 hodiny.
3: Tohle je luxusní recept, to se musí vzít, je to dobře vymýšlený, víš. Jelikož oni dlouhodobě taky žili na té Moravě, že nám pracovali, tak já myslím, že tam trošku víno, když to není, ale my ho tam dáme.
2: Kolik vína?
3: Deci, půl deci, to odvaříme, jo. A teď ještě si jmeme lehce skořice a teď krásný vínej ocel, jo?
2: Dáme takovou žíci?
3: No, žíce stačí. A co na to může být špatný, řekněte mi někdo, ne? Tak. Všem doporučuji, vyzkoušejte to.
2: Víte, to je úplně láska na talíři.
3: Bomba.
2: Super.
3: Ne, je to v prvé řadě velmi dobrá kombinace. To se všechno k sobě hodí. Kachna, játrová nádivka a to zelí. Ideál. Děkuji a vařte, naši posluchači, a musím říct, s Patrikem se mi dobře vaří, ale on je tvrdý kritik, takže někdy se u toho potímají.
1: Tak vy vedle sebe nebudete mít Patrika Rozehnala, takže to jistě zvládnete i bez potu. A kachna je opravdu skvělá, je plněná paštíkou a to zelí, no to je luxusní. Vylepšený recept na nadívanou kachnu s karamelizovaným zelím podle Jaroslava Sapíka najdete na www.pochoutkovýrok.cz. Je tam samozřejmě také původní recept od Tibora Novotného z Jarošova. No a v neděli si připomeneme recept, který v roce 2022 vyhrál u vás posluchačů Pochoutkový rok na sladko. Půjde o miletínské modlitbičky, které po svém upeče šéfkuchař Roman Paulus.
0: Užijte si s námi narozeninový Pochoutkový rok. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Dále ladíte Český rozhlas Liberec, máme 15 hodin a 30 minut, a tedy 38 minut dokonce. A v rubrice Co je nového dnes navštívíme malou obec se zhruba 200 obyvatel, ale skoro každý ji zná, alespoň tedy podle názvu. Momentálně tam třeba kvůli výstavě modelů hra a budů a zámků nedaleko, jinak například také díky naučné stezce, lesní putování s Kamilem Rohanem, ale s největší pravděpodobností právě díky zámku Sichrov. Ano, dnes je v našem hledáčku obec Sichrov a na telefonu je s námi nezávislý starosta Štefan Canov. Dobré odpoledne.
1: Dobré odpoledne vám i všem posluchačům.
0: Tak léto se nám kvapem blíží a řekl bych, že obec Sichrov je turisticky možná docela frekventovaná. Tak jak jste na léto připraveni?
1: Já myslím, že na léto jsme připraveni jako každoročně dobře. Máme dobré kapacity, co se týče parkování a v dobrou spolupráci se zámkem. Na zámku Sichrov je připravena řada akcí, ať už tradičních, ať jsou to koncerty, nebo různé skotské hry, a nebo naše tradiční sichrovská pouť, tak i netradičních, které se každoročně mění a návštěvníci můžou najít na stránkách hlavně zámku Sichrov.
0: No, my se určitě na ty kulturní akce podíváme, hlavně Sichrovská pouť, tuším, že v září, ta je určitě velkým lákadlem, ale pojďme se podívat na samotný život v obci. Tak před vysíláním jsme se bavili o tom, že vlastně máte jako obec velké území s malou hustotou obyvatel a docela vás zaměstnávají silnice nebo komunikace obecně, tak daří se vám v tomto směru?
1: Daří se nám v rámci našich možností, protože samozřejmě rozpočtové určení daní nám dává možnosti podle počtu obyvatel, což samozřejmě neodpovídá tomu, co bychom chtěli. Ale na druhou stranu zase díky tomu, že to musíme řešit třeba i své pomocí, tak zapojujeme do činností souvisejících s úpravami a s opravami našich komunikací a mostů i naše spolky. A letos se nám podařilo opravit jeden z našich dřevěných mostů přes železnici. Já bych tím chtěl určitě poděkovat našim hasičům, kteří tady nejenom, že pomáhají ty obci, ale zároveň tvoří takový kulturní základ pro to, aby se ty lidi tady setkávali.
0: Takže funguje v Sichrově taková ta pospolitost?
1: Určitě. Určitě. Myslím si, že to, co nám tady funguje a na co můžeme být pyšní, jsou právě ta pospolitost. A i to přesto, že máme 5 místních částí a vlastně ta obec je trošičku jako rozdrobená, tak přesto ty lidi tady spolu fungují poměrně dobře.
0: Vy už jste vlastně před malou chvílí naťukl některé zábavy a veselice, které před sebou v Sichrově máte. Pozvete nás na některou z nich?
1: Určitě rád bych pozval všechny návštěvníky na naši tradiční sichrovskou pouť, která se koná v září. Ta je každoročně jedna z největších v Libereckém kraji a pořádají přímo obec Sichrov ve spolupráci se sousední obcí Radimovice. A pak samozřejmě koncerty, které se konají na zámku, anebo třeba na skotské hry, které jsou už vyhlášené v celé republice jako jedna ze zajímavostí pěkných kulturních akcí, které se zde pořádají.
0: Tak září si určitě v kalendáři poznačíme vykřičníkem a k tomu si napíšeme Sichrov. Samozřejmě moc krát děkujeme za pozvání. Přeju vám, aby se vám v Sichrově všem dařilo. Já děkuji také za čas, který jste s námi strávil, a budu se těšit zase příště ve vysílání Českého rozhlasu Liberec. Naslyšenou.
1: Děkuji a všem přeji hezké léto. Naslyšenou.
0: Krásné léto i vám. Naším hostem na telefonu byl starosta Sichrova Štefan Canov.
2: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Pop, jazz, samba, zajímaví hosté. To jsou oslavy 10 let vysílání Českého rozhlasu Liberec před libereckou radnicí na náměstí doktora Edvarda Beneše. 23. června od 14 do 17 hodin. A pokud se nemůžete přijít podívat, určitě si nenechte ujít naše speciální narozeninové vysílání. Živé vstupy, zajímavé reportáže i rozhovory. A hlavně velká rozhlasová soutěž o atraktivní ceny mezi 12. a 13. hodinou. Oslavte s námi naše narozeniny 23. června na náměstí doktora Edvarda Beneše nebo v našem vysílání.
1: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Regionální stopař. Živě přímo z terénu.
1: A s regionálním stopařem Českého rozhlasu Liberec si teď připomeneme jedno výročí. 27. června 1926 nad osadou Kavčina, části českorajské obce Dneboh, došlo k největšímu známému sesuvu půdy v Českém ráji. Pod hradem Drábské Světničky se daly do pohybu miliony kubických metrů zeminy. Událost ve středu v podvečer připomene v Turnově beseda Když se pohne zem. No a právě na to místo, kde se zem pohnula, se už dnes vydal regionální stopař Jaroslav Hoření. Dobré odpoledne.
2: Dobré odpoledne, z okraje obce Dneboh, místa bývalé osady Kavčina, kterou tu připomíná vlastně už jen do pískovcového balvanu vytesaný sklep, který patřil k domu číslo popisné 22. Je to vlastně takový poslední hmotný pozůstatek po podskalí, jak říkávali tomuto místu zdejší rodáci. Zde na informační ceduli u toho balvanu se mimo jiné dočtete, že podskalí tvořilo 13 domů a že během mimořádně deštivého léta roku 1926 pozorovali obyvatelé Kavčiny zvláštní jevy. Například nešlo otevřít okno, či bylo obtížně zavřít dveře. A v neděli 27. června přišla katastrofa. Pod Drábskými Světničkami prosákla voda silnou vrstvou písku až na jílové podloží a po mokrém povrchu se jílové vrstvy daly do pohybu zhruba v šíři 3 milionů kubických metrů. Les 300 metrů široký se svezl o 30 metrů níž a s ním jeho seda podskalí a dole to na rovině narazilo na pevnou zem a půda se vzedmula, vytvořila vyvýšeniny a prolákliny a sesuv trval přes 5 hodin. Pod Drábskými Světničkami, ale dodnes dochází ke skalnímu řícení a pohyb terénu je patrný na lese, kterému se říká tančící, protože ty stromy jsou tak podivně rostlé, jak se snaží vyrovnávat ty pomalé sesuvy.
1: No, mě tady docela zajímá, jsou zaznamenané i nějaké dobové vzpomínky.
2: Tak i to v krátkosti uvádí cedule připomínající staletou událost. A já jsem našel další verzi, nebudu ji číst celou, je na stránkách Dnemohu, kde jsou zveřejněné idylické vzpomínky rodáka, zdejšího doktora Jindřicha Chotěbora a také samotný sesuv. Idyla podskalí zanikla za jediný den. Byla to neděle a začínaly školní prázdniny. Mně tenkrát bylo 11. Po 8. hodině jsme všichni seděli u snídaně. Náhle si někdo všiml, že z protější chalupy u Havlasů vynášejí nábytek na dvůr. Mysleli si, že zlákal krásný slunečný den a že budou bíly světnici, ale brzy jsme poznali, jak jsme se mýlili. Viděli jsme, že nábytek vynáší kvapem i další sousedé, protože se z ničeho nic vzdouvají podlahy a praskají zdi. Nikdo nevěděl, co se děje, všichni jsme byli proti tomu bezmocní. Byla to taková tichá hrůza. Vypadalo to jako nějaké zemětřesení a přitom žádné otřesy nebyly. Z těch původních 13 domů během tohoto sesuvu jejich 11 lehlo úplně zcela. Za 2 hodinky byl celý zděný domek úplně na zemi.
1: To si tedy popsal nesmírně barvitě, ale na závěr tě ještě poprosím o bližší informace k té zítřejší besedě v Turnově.
2: Beseda Když se pohne zem začne ve středu 17. června v 18 hodin v kině Sféra, tedy v Turnovské Střelnici, a hosty budou mimořádně populární doktor Václav Cílek, geolog, spisovatel a jeden z nejznámějších českých popularizátorů vědy, a pak odborník na slovo vzatý doktor Filip Hartwig, ředitel Ústavu struktury a mechaniky hornin Akademie věd České republiky a přední český expert na sesu. A proč byste měli besedu navštívit nejen kvůli historické události, kde se podrobně dozvíte, co se tady stalo v červnu 1926, ale dozvíte se také, jak je možné, že se dala masa zeminy do pohybu a navždy tak zanikla osada Kavčina, ale především také podrobnosti o geologické stavbě našeho kraje. I to, jak je to se stabilitou kopců Českého ráje dnes, což může být mimořádně zajímavé třeba z pohledu budoucí R35.
1: Říká náš regionální stopař Jaroslav Hoření. Moc krát děkujeme za pozvánku i za informace a krásný den. Naslyšenou.
2: Naslyšenou.
0: Regionální stopař. Zajímavosti z našeho kraje.

0: Radioservis představuje knihu 100+25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností. Druhá výprava pánů Šenkýře a Kremra za příběhy, které by jinak zůstaly v temnu archivů. Přiblíží tragédii Brna u syrského Damašku, připomenou osudy ztracené věže nebo brněnskou sochu, kterou v Praze nechtěli. Knihu 100+25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností objednávejte v e-shopu radiotheka.cz. Český rozhlas Liberec, zprávy.
1: Cenový strop pohonných hmot zítra znovu klesne. Jilemnice představí veřejnosti nový plán ochrany památkové zóny. Vládní zmocněnkyně pro romské záležitosti rezignovala, nesouhlasí s přesunem agendy z úřadu vlády na ministerstvo. A středa bude zatažená až oblačná s přeháňkami a teplotami do 24 stupňů. Zprávy připravuje Lída Jiroutová. Přeji hezké odpoledne. Maximální cena benzínu zítra klesne na 41 korun a 26 haléřů za litr. To je o 25 haléřů míň, než je dnes. Informovalo o tom ministerstvo financí. Za litr nafty zaplatí řidiči maximálně 38 korun a 35 haléřů. Cena tak oproti dnešku klesne o 57 haléřů. Opatření proti vysokým cenám pohonných hmot platí zatím do konce června. Lidé v Jilemnici na Semilsku se budou moci dozvědět o připravovaném plánu ochrany městské památkové zóny. Veřejné setkání bude příští úterý na městském úřadě. Většina budov v centru Jilemnice pod ochranou Národního památkového ústavu. Nový plán by měl aktualizovat jejich seznam, pokračuje starosta David Hlavač z ODS.
2: Tam byl i předpoklad, že se vlastně zjednoduší povolování různých stavebních záměrů, protože se bude vědět podle toho plánu, že ta budova prostě buď to je nějakým způsobem vzácná, anebo už třeba není, nebo jenom nějaká její část.
1: V areálu garáží na sídlišti Slovanka v České Lípě je nově umístěná informační cedule připomínající události po druhé světové válce. Původně šlo o základnu Wehrmachtu. Po válce byly takzvaném V-lágru před odsunem internovaní sudetští Němci. Do konce roku 1946 táborem prošlo přes 20 000 lidí.
3: Informuje dnešní mladou současnou generaci Českolipanů o tom, co se v této lokalitě stalo nejenom za války, ale hlavně v těch 19 měsících po válce.
4: Říká českolipský historik Michal Rádl, který loni vydal knihu, která se V-lágru podrobně věnuje. Jako šestiletý tudy prošel také Franz Lennart.
5: Střílelo se a ženy volaly o pomoc. Dodneška mě to provází. Když tady projíždím, pořád na to musím myslet.
4: Informační ceduly umístil vlastivědný spolek Českolipska společně s automotoklubem, který zdejší areál spravuje. Z České Lípy Jiří Jelínek, Český rozhlas.
1: Vládní zmocněnkyně pro záležitosti Romů Lucie Funková rezignovala. Českému rozhlasu potvrdila, že už rozhodnutí oznámila premiérovi Andreji Babišovi z hnutí ANO. Funková nesouhlasí s přesunem romské agendy z úřadu vlády pod ministerstvo práce a sociálních věcí. Řekla, že výsledné nastavení neumožňuje funkci efektivně vykonávat. Dodala, že má taky odlišný pohled na další koordinování záležitosti Romů. Lucie Funková byla ve funkci necelé 4 roky. Počasí. A zítra čekáme oblačno až zataženo, přechodně oblačnosti může být i méně, přeháňky se přidají jen ojedinělé a později odpoledne a večer budou ustávat. Teploty přes den vystoupí na 21 až 24 stupňů, na horách naměříme mezi 17 až 20 stupňů a vítr bude foukat slabý severozápadní až západní.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
1: A na silnici 287 v Maršovicích na Jablonecku havarovalo osobní auto do sloupu veřejného osvětlení. Úsekem ale s opatrností projedete. Kvůli práci na silnici druhé třídy 268 jsou ve Svojkově na Českolipsku zúžené jízdní pruhy.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
6: Vy jsme to chtěli vysílat, víte?
0: Humoriáda.
6: Vítejte u nás, je připraven i dnes host, se kterým se vždycky dobře povídá, a kdo ho dobře zná, tak si bude moci vysoutěžit opět jednu z našich knížek humoriádnické edice. Tak hezkou hodinu bez starostí, blbé nálady a s úsměvem přeje Patrik Rozehnal, dnes i Marušce Radkové, vítám.
1: Pěkný den všem.
6: A dodatečně všechno nejlepší k narozeninám.
1: Děkuji.
6: To už víte, že asi kolem toho se otázka točit nebude, ale připravte se na to, že budeme chtít znát znalosti o Marušce Radkové. Humoriáda.

0: Věřitelnou legendu, jsem moc ráda, že jsem měla možnost ho poznat, je to úžasný člověk.
1: Lexikon bytostí tu máme nejrůznější.
2: Balada, která bude následovat, nese název Bludička a mně v ní byla svěřena nikoliv bezvýznamná role mocný lesů pán. Já touto cestou všem, kteří se zasadili o to, abych zmíněnou roli dostal. Zvláště pak ředitelství divadla Semafor, to nejsilněji děkuji. A doufám, že odvedu výkon opravdu jakostní. V neposlední pak řadě chci zdůraznit, že se vynasnažím, aby mě kolektiv divadla nesklamal. A aby i nadále, i když nejsem na podobných rolích závislý, myslím jako existenčně, protože shodou okolností slavím dnes určité triumfy na poli vědeckém. Jo? Mám na mysli ku příkladu svůj vědecko-populární spis Lexikon pro zamilované, který vyjde v nakladatelství Československý spisovatel, že? Dále pak vědecko-populární spis Lexikon bytostí nadpřirozených, který zatím nevyjde, že? Protože je pouze v rukopise. Teď se dívám, že rukopis mám shodou okolností u sebe. A tak si říkám, že by možná bylo dobré, kdybychom si v něm zalistovali, protože balada Bludička se nadpřirozenými bytostmi přímo hemží. Přečtěme si třeba, co jsou to takové jezinky. Jezinky, lesní ženky, obyvatelky vlhkých jeskyň, zanedbané, tady v závorce uveden lišej a j. Méně cenné a mravně pokleslé. Lákají do svých slují lesní adjunkty a jiné zaměstnanci. V nouzi se spokojují i s nezletilými, tady je uveden smolíček pacholíček. Nebo je tady heslo trpaslík, drobný tvor s plnovou sem. Budí dojem, že jde o maketu starce 1:10. Na jednu sněhurku jich připadá 7. Mnohdy bývá nesprávně označován slovem trpajzlík, což je ve skutečnosti malý noční podnik.
3: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Kdy naposledy si, Mařku, byla ve fázi, že si takhle musela o takových bytostech mluvit, někomu říkat pohádku nebo číst nebo tak? A ty teď budeš mít asi možnost.
0: No, ano, už je to teda chvilka, co jsem četla vnukům, těm je 15 a 13, tak ti už jsou trošku jako z obliga, ti většinou s mobilem.
1: Ano, ty jako už se dívají na jiné žínky teď.
0: No a teď se těším, protože na dohled mám vlastně 3 od synovce, 2letýho chlapečka a pak mám od vnuček 3 nedělního sebíka.
1: Hezky.
0: A 8měsíční Amálku. Tak si chvilku počkám,
1: ano,
0: a těm budu číst určitě.
1: Myslíš,
0: nebo vyprávět.
1: Si, že to bude ještě ta generace, která si nechá číst a
0: no
1: vyprávět,
0: tak,
1: že jim náhodou někdo nepustí z nějakého tabletu nebo něco animovaného.
0: Musím říct, že jako u nás celkem v rodině se od těch tady těch různých
1: elektronických,
0: správně, děkuji za to slovo, držíme dál, takže děti zatím tablet ne. Ty malé.
1: Co Večerníček z nostalgie? Někdy díváte,
0: no,
1: se, ty se ho uváděla.
0: Večerníček, já jsem měla teď oslavu a s kamarády, se kterými jezdíme na lyže, na kola, a hlavní jako gratulant mi vetknul na hlavu papírovou večerníčkovskou čepici. Ostatní měli taky. Pustili hudbu k Večerníčku a zpívali a přáli mi. A to bylo tak dojemný, že jsem úplně měla slzy na krajíčku.
1: Říká Maruška Redková, náš dnešní host. Vybrala si lexikon bytostí Jiřího Suchého. Můžeme v tom výčtu těch bytostí ještě pokračovat, budete-li chtít? A nebo přijde s příhodou s Blokem Polívkou Miroslav Donutil? V

či ukázce to nabízím proti já jako variantu B. Ačko Jiří Suchý, Bčko Miroslav Donutil. Už víte tedy obsazení toho dnešního prvního souboje a stačí už jen volat nebo psát. Volat na číslo 731 800 900, posílat SMSky s heslem Humor mezera A nebo B na číslo 90 011 04. Tak do toho.

0: obrovském úspěchu zámeckého léta s Františkem Kinským jsme pro vás připravili druhý ročník. Poznejte s námi i letos více než 50 českých zámků a vyhrajte v našem vysílání víkendové pobyty na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Zámecké léto. Startujeme první prázdninový den v pondělí 29. června.
1: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
0: Více informací na webu zámeckéléto.cz. Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Tentokrát mé pozvání přijal bývalý šéf pražské Mordparty Josef Mareš.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.
3: S Marií Redkovou vysíláme dnešní Humoriádu, taky s vámi. Teď se dostáváte ke slovu, ještě máte šanci do éteru promluvit a dát hlas buď Jiřímu Suchému, nebo Miroslavu Donutilovi. 731 800 900, to je náš telefon sem do studia. A komu ho zvedáme? Dobrý den, přeju.
4: Dobrý den, Braňo z Martina.
5: Dobrý den.
3: Zdravíme na Slovensko.
4: Hlasujem za Ačko.
5: Děkujeme.
4: A prajem vám pohodový zvyšok dňa.
5: I vám. My vám.
3: Ať se vydaří úsměv na rty samozřejmě. Kdo další je tu? Dobrý den.
6: Halo.
3: Ano, jste to vy.
6: Dobrý den, zdravím vás oba, tady Eva Schodová a chtěla bych Ačko.
5: Děkujeme.
3: Jiří Suchý, další bod, moc děkujeme za hlasování. V tuto chvíli se přesouváme za někým dalším, kdo pak tam je?
7: Dobré odpoledne, Patriku. Standa Zemník. Vás zdraví, paní Redkovou.
5: Dobrý den.
7: Přeji taky všechno nejlepší, asi to bude k narozeninám.
5: Ano, už byli, ano, děkuju.
7: Ať se jí pořád daří.
5: Díky.
7: A chtěl bych taky Ačko.
3: Taky Ačko, taky Jiří Suchý.
7: Mějte se krásně.
3: Ano, i
5: díky.
3: Vy, tak kdo to ještě pomůže rozhodnout? Dobrý den. Někdo tam je?
5: Haló,
3: možná překvapen, že se dovolal, ještě mu dáme šanci.
8: Ano, to jsem já.
3: To je dobře.
8: Zdravím Patriku, zdravím Marušku Redkovou.
5: Dobrý den.
3: A?
8: Přeju si Ačko.
3: Přejete si Ačko.
5: Děkujem.
3: Dobře, tak rozhodnu to, budeme pokračovat. Jiří Suchý vyhrává nad Miroslavem Donutilem, dál lexikon bytostí.
9: Dále zde máme heslo Víly, ale nezdržuju vás nějak. Víly, neobyčejně štíhlé a subtilní báje slovné bytosti vilných mravů. Své útlosti docelují hryzáním odtučňovací kůry. Nemají téměř pas, takže nemohou téměř vycestovat. Dále je zde heslo Ohnivý muž. Dle svědectví některých členek souboru, ohnivý muž se už dnes nevyskytuje. Kecaj. Naposledy se dostáváme až k heslu Bludička. Bludička je seskupení světelkujících bahenních plynů do tvaru děvčete. Zatímco v jiné formě unikají plyny pozornosti dřevorubců. Tyto atraktivnější naopak vzbuzují jejich zvědavost a chtíč. Dřevorubce tento úkaz překvapuje, neboť jejich manželky většinou nesvětelkují a tak ochotně zavředávají do bahna. Díky bludičkám dochází k přirozenému etickému výběru. Dřevorubec, nepodlehající svodům, je nám zachován, zatímco dřevorubec nemrava hyne. Tento výběr má však svou stinnou stránku. Zapříčinuje kritický nedostatek dřevorubců.
0: Humoriáda.
3: Když jsme u těch bludiček, zabloudila ty si někdy, Maruško, někdy, ať už v lese, nebo na dovolené, ve městě někde, nebo jsi bloudící typ?
5: Moc ne, mám celkem vyvinutý orientační smysl.
3: Jakože zachráníš ty ostatní?
5: No tak jako vím, kterým směrem se dát a tak. Jo. Ale stalo se mi jednou na chalupě, kde to notoricky mám procourané, znám to tam, takže jsem se vydala a bylo to někdy o Vánocích nebo po Vánocích, bylo tak lehce nasněženo, jsem se vydala do vedlejší vesnice a pak jsem najednou vůbec nevěděla, kde jsem. A tak jsem si říkala, musím jít z kopce, to přijdu do vsi a slyšela jsem z dálky štěkat psy a to mě zachránilo, ale někdy ani člověk neví jak.
3: Jo, já jsem myslel, že kudy zpátky, to by pomohly ty stopy ve sněhu, by možná pomohly.
5: To už ono bylo takový šero, to už moc nebylo vidět.
3: No a dnes, když vyrazíš někam na dovolenou, bereš si mapu, nastuduješ si to dopředu, používáš navigaci v telefonu, tam se dá i tu pěší verzi dá třeba, nebo spoléháš
5: používám
3: na ten svůj nos.
5: Navigaci v telefonu, ale manžel musí mít šustivou mapu. Aha. Takže šustivou. On to, no, musí mít papírovou mapu, a aby to viděl, z kraje až do konce.
3: Měřítko, aby si udělal.
5: Všechno to prostě, takže musí mít papírovou a já to jistím.
3: A jde se podle navigace manžela nebo tebe?
5: No, jednou se nám stalo, že manžel zabloudil a já ne.
3: No a my možná se teď tvého manžela trochu dotkneme, protože je tu soutěž.
5: Aha, ano.
3: Jednu z našich knížek, už jich máme pět v té edici humoriádnické, jsou to ty klukoviny Uršily Klukové, pak to byly Kulišárny Josefa Dvořáka, přišly na řadu Vylomeniny Jiřího Krampola, Radovánky Nadí Konvalinkové a loni poslední. Prozatím tak to jsou Děkovačky Libuše Švormové. Hraje se o jednu z knížek, vybírat si může ten, kdo správně odpoví za chvíli na telefonu, který je zatím zavřený, jak já říkám. 731 800 900, telefon, který uvolním za chvíli a ten, kdo se jako první dovolá, má šanci odpovídat na soutěžní otázku, kterou jsem trochu naznačil, ale ještě úplně neprozradil. Tak telefon už znáte, myslím si, že dost času na to, aby to číslo případně vyťukali i ti, co ho vůbec nikdy neslyšeli, tak uvolňuji telefonní linku a schválně, kdo byl ten první, nebo ta, Halo? Nevím. Dobrý den.
5: Ano, dobrý den.
10: Tady je Vladimír.
3: Vladimír odkud?
10: Z Prahy.
5: Dobrý den, Vladimíre. Tak,
3: Vladimíre.
10: Dobrý den.
3: Takový, dokonce jsem slyšel, že byl i test, tady se pochlubila na tom Maruška Redková, že k souvislosti s jejími narozeninami vyšel a měla 10 bodů z 10.
5: Je to pravda.
3: Tak nevím, jestli tam byla tato otázka, ale já to na vás zkusím. Můžu klást otázku?
10: Ano.
3: Jakého povolání je manžel Marie Redkové? Za A lékař nebo za B pekař?
10: Já jsem lékař.
3: Myslíte si, že lékař, Maruško?
5: Je to tak.
3: I když pekařem mohl by být.
5: Nemohl, ohřeje maximálně v mikrovlně.
3: Dobře, Vladimíre, no tak máte to právo si vybrat. Už jste přemýšlel, která knížka by vám udělala radost a měla by být výhrou?
10: No, tak pana Josefa Dvořáka.
3: Takže Kulišárny, dobře, udělá to Pepovi radost. Tak máte ji mít, vy nám ještě samozřejmě klasicky, jak říkáme, vždycky vydržte na telefonu, ať si zapíšeme adresu, ať víme, kam knížku poslat. Máte už i jinou, nebo tohle bude první z edice?
10: Tohle snad bude první, tohle bude první určitě.
3: Aha, takže pak rychle budete dokupovat i další. Ještě jsou k dostání přes stránky humoriada.cz. Vladimíre, děkujeme a gratulujeme. Jsme rádi, že jste se dovolila, že jste vyhrál taky, že můžeme dát výhru. Mějte se.
10: Děkuju.
3: Další otázka samozřejmě zase zítra. V pátek vždycky ještě boj o digitální rádio. To dáme někomu z těch, kdo vyhráli v daném týdnu. Na to nezapomeňte.

0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.
1: Vladimírovi ještě jednou velká gratulace a držím palce vám všem ostatním. V červnu probíhá ta soutěž. Až do konce června máte možnost vyhrávat jednu z pěti knížek. Teď má před sebou jiný seznam, ne knih, ale ukázek, ještě Maruška Rétková. Tak co vybereme teď?
2: Jsem moc ráda, že je v nabídce Marek Eben. Můj oblíbenec, vrstevník vlastně. Dobře jsem znal, vlastně ještě než se seznámili s ženou Markétou, tak jsem Markétu znala, jezdili jsme spolu tramvají. Kdysi dávno, jak já říkám, za starodávna. Tak jsem ráda, že Marek je v nabídce.
1: Dobře, tak si ho dopřejeme. On se asi možná teď dost soustředí třeba na ten filmový festival. Řekl bych, že to nebo už se připravuje. A my si dáme ukázku z roku 1999 z Šance, nazvanou Velký kulový.
3: Pořad Šance je sice pořadem zábavným, ale já si myslím, že i v takovém pořadu by mělo být místo pro trochu hlubší ponor. A tak jsme se rozhodli, že vám dnes umožníme zážitek, který nebude ani z oblasti divadelní, ani z oblasti hudební, bude se jednat o zážitek z oblasti výtvarného umění. Budete svědky takové malé vernisáže. Já bych vás ale rád předem upozornil, že objekt, který máte právě před sebou, a který bude zanedlouho odhalen, je, a to zdůrazňuji, pouhou zmenšenou maketou toho, jak bude celé dílo vypadat ve skutečnosti. Je to dílo, které je určeno především pro náměstí, pro velká veřejná prostranství a pro sídlištní prostory, které, a to je nutno si připustit, ještě velice často působí prázdně a neutěšeně. Schází nám tady něco, na co by váš zrak s radostí pohleděl. A právě to něco teď máte před sebou. Jak vidíte, jedná se tady o velký kulový. Je to výsledek dlouholeté spolupráce architektů, urbanistů a výtvarníků, který bude znamenat naprostý přelom v tom, jak bude vypadat tvář našich měst v budoucnosti. Tam, kde ještě dneska váš zrak bezcílně bloudí a hledá, čeho by se zachytil, už zítra najde velký kulový. Přitom, přátelé, se tady nejedná o nějaké studené abstraktní umění, ale naopak o něco lidského, teplého, co každý z nás důvěrně zná, co je mu blízké. Říká se, že za vším je třeba vidět člověka. A za čím jej spíš uvidíte, než právě za velkým kulovým. Přátelé, já si ovšem troufám tvrdit, že toto je pouhý počátek nové éry, že přijde doba, kdy tuto pozoruhodnou věc budou vlastnit i jednotlivci. Možná, že ze začátku půjde jenom o takový menší kulový, ale vzhledem ke stále rostoucí životní úrovni jsem přesvědčen, že přijde čas, kdy budeme mít všichni velký kulový i doma. A já bych vám k této perspektivě rád upřímně blahopřál. A nyní dovolte, abychom přikročili ke slavnostnímu odhalení. Poprosil bych váš potlesk.
0: Humor Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: A velký kulový zmizel před očima diváku.
2: Umím si představit, jak velký kulový vypadalo. A zajímavý je, jak Markovi se změnil hlas trochu.
1: Ano.
2: Je, jako samozřejmě ten tembr tam člověk slyší, ale jako ten hlas je vyloženě...
1: No jo, tak pracuje.
2: Pár desítek let mladší.
1: Ano, když se slyšíš ty v nějakých záznamech z dřívější doby, je tam taky rozdíl, vnímáš to?
2: Jo, vnímám. Jo. No, nedá se nic dělat. Člověk stárne po všech stránkách.
1: Ale tak říká si, že třeba hlas se tolik nemění. Nebo já si myslím, že ne tak rychle, jako by záš.
2: Ano,
1: třeba.
2: To je pravda. Ale... Při pohledu na mě to říkáš.
1: To jsem si zastavil. Obecně jsem myslel.
2: Ano, samozřejmě obecně.
1: Pokud někdo není kuřák třeba, nebo někdo, ale taky jako jsou chlapi a byli muži a herci, kteří takhle v úvozovkách o svůj hlas pečovali, že prostě měli ten takový ten chlapácký hlas, tak někdy k tomu přispěly i ty cigarety nebo doutníčky.
2: To říkal Miroslav Moravec. Ano, mnoho galonů whisky.
1: Ano, Jirka Bartoška taky.
2: Taky.
1: A podobně, ale tak tam se to třeba mění rychleji, ale myslím si, že ten hlas není zase takový, jako že by, no asi zpěváci by mohli vyprávět, když pak v pozdějším věku už některé pasáže třeba v těch výškách nevyspívají, nebo je to obtížné. Pouštíš ty si ty záznamy nějak svoje, nebo ne vůbec?
2: Teda
1: a máš
2: vůbec
1: nějakou audiotéku nebo videotéku?
2: Nemám.
1: Nemáš ani schovaný
2: mám,
1: třeba?
2: Mám obálku takovou velkou, ve které mám staré fotky. A dneska zrovna mi dcera poslala fotku jednu moji starou, kterou jí do ordinace přinesla pacientka. A
1: chtěl jí bylo,
2: ne, ale jako v upomínku, že dělala doma organizaci a že našla tuhle tu fotku. A to teda, já jsem dceři psala, vidíš, jaký jsem byla hubený. Jako ty.
1: A teď ty jsi pořád hubená.
2: No, ale byla jsem daleko hubenější.
1: Daleko ne.
2: Jo.
1: Maruška Redková je náš host.
2: Už to nevyželíš.
1: Že jo.
2: Ne.
1: Marek Eben je ve hře, vážení. Má Ačko. A proti zkusím no, někoho silného, co se týká men a ukázek. Tak Jiřinu Bohdalovou, Vladimíra Dvořáka, můžu?
2: No, skvěle.
1: Dobře, tak to je varianta B. Vy si vybíráte na telefonu 731 800 900 nebo SMS-kou na čísle 90 011 04. Tak do toho, je to Humoriáda.

0: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat světloplachosti a všemu, co s ní souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.
1: Jedeme dál s druhým soubojem, ještě nekončíme, šanci vám dáme, můžete se vyjádřit na telefonu 731 800 900 v humoriádě, koho byste rádi slyšeli. Jestli jednu historku s mobilem a s fotografováním od Marka Ebena, a nebo scénku s Jiřinou Bohdalovou a Vladimírem Dvořákem. Takže ještě jednou 731 800 900 a zdraví vás Patrik Rozehnal a taky...
2: Marie Redková, dobrý den.
3: Dobrý odpoledne, tak jsem tam zase... Po druhý, pana Donutila jste mi nedali, nevyhrál.
2: No, ale...
3: Mirek ze Svitav.
1: A co vybíráte teď?
3: A teď bych dal zase Dvořáka s tou Bohdalovou, protože to Ačko, to je, když to čte, no, to mi to se mi moc nelíbí, no.
2: Dobře.
1: Dobře. Je to proto na výběr, ať si vyberete. Tak do další, dobrý den.
4: Hezké odpoledne, přeje Stanislava, posluchačka vaše, vám Patriku a srdečně zdravím paní Redkovou,
2: která
4: vás strašně ráda.
2: Děkuju, a dobrý den.
4: Dobrý den, ráda vás poslouchá v nočním mikroforu.
2: Děkuju.
4: Přeji vám teda hodně zdraví, pohody a štěstí. A vybírám Patriku Bčko.
1: Dobře,
2: děkuji.
1: Naslyšenou, děkujeme moc. Kdo se teď přidá?
5: Dobrý den, tady Jarda, já vás zdravím a já bych si dal velký kulový.
2: Dobrý den.
1: To znamená, Marka Ebena, velké kulový skončil, ale chápu, hlas Ačko, zapisu a ještě někdo. Dobrý den.
4: Ano, dobrý den, zdravím pana Patrika i vašeho hosta, paní Redkovou.
2: Dobrý den.
4: Zdravím vás a prosila bych paní Bohdalovou.
1: Zapisuji bod a můžu už teď prozradit, že to vyhrála i s Vladimírem Dvořákem v tomhle druhém souboji. Bílá paní je to.
6: Přátelé, jak už patrně všichni víte ze zprávy Československé tiskové kanceláře, byla při hloubení nové trasy pražského metra v blízkosti křižovatky u Anděla objevena zajímavá kuriozita. Raziči zde narazili na bíle oděnou, chvílemi viditelnou a chvílemi neviditelnou ženu. Přivolaný expert v oboru pražských strašidel, profesor Švandrlík, vyslovil názor, že by mohlo jít o dosud neevidovanou bílou paní, a to buď tuzemskou nebo zahraniční. Zajeli jsme na místo s naším jednokamerovým vozem a spolu s odvážným jednokameramanem sestoupili pod zem, tedy do výkopu, abychom vám zprostředkovali tuto nevšední aktualitu. Chvíle napětí, že, milí přátelé, pokusím se o spojení, pokusím se o setkání třetího druhu. Bílá paní, jste tu? Sind Sie hier, weiße Frau? Are you here, white lady? Signora Bianca, víc už neumím. Zdá se, že je tady. Dobrý den. Já nevím, kde je. Dobrý den, milý strašidlo. My jsme přijeli vás požádat s kamerou o malý rozhovor. Jsme z Československé televize.
7: Ale ne. To snad, abych se přímo zhmotnila.
6: No to by bylo dobře.
7: Já myslela, že jste z rozhlasu.
6: Ne, ne, my jsme právě z televize.
7: Pozor, ukážu se, bacha, abyste se mi nebáli.
6: Ne, my se nebojíme, my v televizi se nebojíme. To bychom jináč po některých programech ani nesměli mezi lidi.
7: Tak co? jak se ti líbím, živáčku.
6: No, musím říct, pardon, vy máte vestavěný mikrofon zřejmě. Musím říct, že vypadáte skutečně tedy...
7: No tak, na to, že mi za měsíc bude 611, vypadám pořád celkem příšerně.
6: Jo, to jo, ano, ano, to jo. Já bych měl první otázku. Naše diváky by zajímal váš původ. Zdali radšte být bílá paní Rožmberská či Čachická.
7: Ale co tě nemá, chlapče? Já jsem z Malé strany.
6: Ach, tedy bílá paní Malostranská. No. To je výborné.
1: Tady zastavujeme ukázku, zdali ji dokončíme, bude na vás, až vám nabídneme ještě ukázku proti, abyste mohli přemýšlet. Tam ten pojem vestavěné mikrofony. Mě napadlo, s jakými mikrofony ty jsi se, Maruško, setkala v televizi? Jaké byly tehdy na začátku? Jaké jste měli v té hlasatelně? Byla to nějaká konstrukce jeřáb, nebo jste měli něco na stole položený mikrofon?
2: Ne, na stole jsme měli mikrofony, ale nemůžu říct, že by ty mikrofony prodělaly nějaký dramatický vývoj.
1: No pak jste asi měli takzvané klopáky, ne?
2: Nebo no, ale v hlasatelně ne. Ne. Tam byly mikrofony na štendrech, neboli na těch... Správně, ale ty klopáky, to jsme používali třeba při přímém přenosu, nebo tak, ano, když jsme se pohybovali, ale jinak byly fix, ano, jo, na jo. Pevné.
1: Celou tu dobu.
2: Ano.
1: Přišlo pak i čtecí zařízení, všechno, ale mikrofony pořád stejné.
2: Mnohem později.
1: No to já vím.
2: Mikrofony stejné, takže na stejném místě ty jsem nevnímala, že by skutečně
1: a prošlo. A zašli ti někdy mikrofon dřív než kameru? Že bys třeba byla slyšet a něco řekla, co jsi neměla?
2: Ne, to říct nemůžu. Jenom někdy se stalo, že prostě to světlo tam sice zhaslo, ale přišla jsem vedle do režie a tam byla pořád ta židle, ze které jsem vstala. Takže jako to se stávalo zvlášť, když se třeba zkoušela.
1: Ale byla jsi oblečená celá.
2: To jsem byla.
1: Nebylo vidět, jak se zvedáš a třeba...
2: No, nahoře blůza, dole otrhaný džíny, ano.
1: Vzpomíná Maruška Redková. Vy nám teď vyberte to pokračování. Tak dokončíme tuhle scénku, dopřejeme si ještě bílou paní Malostranskou nebo jakoukoliv jinou, anebo nám Zdeněk Izer sehraje scénku s Tinou Pletánkovou Autobusák na záchytce. To je varianta B. Vybíráte na telefonním čísle 731 800 900, na SMS-kovém 90 011 04 a samozřejmě humor mezera A nebo B, tedy posílejte co by textovkaři. A pozor, to poslední ukázka, pak už budeme jenom připomínat, že soutěžíme v červnu a nezapomeňte poslouchat i v pátek, tak ale teď máte šanci ještě si vybrat tu poslední ukázku v pořadu nazvaném Humoriáda.

0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.
1: A rovno vítáme dalšího hlasujícího. Stále v Humoriádě vybíráme poslední ukázku buď s Jiřinou Bohdalovou a Vladimírem Dvořákem, nebo se Zdeňkem Izerem a Tinou Pletánkovou. Kdo tam je teď? Dobrý den.
2: Takže tady pejskař a hadrovej panák na hraní pro svého psa.
1: A co vybíráte? Ačko nebo Bčko? Co
2: jste? Zdravím paní Marušku a Patrika a vybírám, kdo pak to je tam?
1: Bohdalová, Dvořák nebo Izera Pletánková?
2: No, tak si dáme, budeme pokračovat.
1: Dobře, děkuji. Tak jo, zapsáno. Dobrý den dalšímu.
3: Ano, dobrý den, pozdravuju všechny a prosila bych pana Izera, děkuju.
4: Děkujeme.
1: Děkujeme za ten hlas pro něj, předáváme slovo dalšímu, kdo volá, hlasuje.
5: Z Prahy 8, zdravím vás, Patriku, i paní Marušku.
4: Dobrý den.
5: Jak jste se tam bavili o tom, o té technice, podívejte se na kotvu přívozu, že paní Redková?
4: Ano. Ano, je to
5: tak. Malinko je to tam uhezčený, ale jinak takhle to v tom blázinci my, protože já tam ještě taky pořád dělám v televizi, fungujem.
1: Dobře. A co vybíráte?
5: Pondělí, sobota a tím pádem ozvučená bílá paní.
1: Dobře, děkuji. Tak bude, je tady.
6: Slečna.
7: A, bílá slečna, malostranská.
6: Já jsem se ještě nevdala.
7: Nevdala, ano. No tak za 611 taky nemala
6: šance. Oni mi tedy kdysi nabízeli, namlouvali, víte, jednoho rytíře.
7: Ano.
6: Ano, nějakého Krištofa ze Špíny. Ano. Ale on to byl rytíř bez hlavy.
7: Ale, ano.
6: Pak jsem dělala taky známost s jedním upírem. A taky nám to neklapalo.
7: Ne.
6: Já jsem na bílý a on byl jenom červený.
7: No jo, no tak jistě.
6: Jo, pak jsem se ještě zapletla s jedním vodníkem z Čertovky.
7: No, tak. Co?
6: Ten mi ale chudák utonul.
7: Ale vodník, to je divný.
6: No, on neutonul ve vodě.
7: Jo, tak.
6: On se dostal při povodní na magistrát a tam se utopil ve vyhláškách. Ale byl to sexy hastrman.
7: Sexy.
6: No. Tomu nekapala voda ze šosu, jako těm vodníčkům od Lady, kde pak. Jemu ta voda přímo crčela ze šosu, jako z fontány. My mu taky říkali sprayboy.
7: To je velmi, ano, velmi historicky vtipné, bych řekl. Já bych měl další dotaz.
6: Prosím.
7: Prosím vás, strašíte zde v tomto rajonu pouze toliko, anebo taky děláte zájezdy?
6: Ne, já se ti přiznám, hochu, já už nestraším.
7: Ale?
6: Ne, já jsem to probila ve Strašnicích, v Hrdlořezích, na Proseku, já jsem se neprosadila.
7: Ale co pak to?
6: No tak, ono toho nějak po Praze straší moc.
7: Jo.
6: Divoký skládky, nekrytý jímky, nenadálý no. Objížďky, nečekaný díry, že...
7: Ano, já bych se zeptal...
6: Telefonní budky ano, bez oken, přeplněný popelnice.
7: To stačí, já bych
6: popelnice.
7: Se zeptal takhle. Neskusila jste, dámo, třeba postrašit někoho zodpovědného?
6: Jednoho z Prahy 1. Šel zřejmě ze schůze.
7: Jak jste to poznala?
6: Byla z ní cítit minerál.
7: A
6: já jsem... Já jsem na něj vybafla zpoza rohu a zkuhrám, jak dlouho tady bude ještě strašit tohle pitomý lešení.
7: Jo. No. A co on na to?
6: A on mi odpověděl, hleďte, soudružko bílá.
7: Jo.
6: Tyhle problémy přece nebudeme řešit na ulici.
7: No jistě.
6: Ostatně věřte mi, nevím, kde mi hlava stojí. No.
8: A já jsem vykřikla, Krištofe, má první lásko.
6: Vím, že jsem se spletla. Zase, samozřejmě, on hlavu měl. On o ní akorát nevěděl. Ale pak jsem se musela rychle zhmotnit, protože on mě chtěl nechat zjistit, že lítám po ulici v noční košili.
7: No,
6: ale hochu, no. To lešení je tam furt.
7: Ano, já no. Ne, že bych vás chtěl nějak ovlivňovat, ale já si myslím, že by vám bylo lépe někde mimo Prahu. Třeba ve Staré Tvrzi, ne, tam se daleko
6: no,
7: líp.
6: A co takhle u vás v televizi? Ale tam asi od ucha nestojíte.
7: Ale jo, to jo, ale televizní diváci vám nějak nemají... Duchy v lásce.
6: Aha.
7: Televizní diváci jsou ano. Na duchy přímo alergičtí. A my v televizi, my si držíme za drahý peníze vlastní strašidlo.
6: Vlastní? Ano.
7: Říkáme mu Silvestr.
6: Neznám.
7: No, já nicméně vám děkuji za rozhovor. Náš čas, jak my odborně říkáme, vypršel.
6: Není za nic.
7: Ale je za nic, je za nic.
6: Přijď zase, ale no, nejsem.
7: Ne.
6: Tady už mě nenajdeš. Já to chci zkusit v Brně.
7: Ale?
6: Na té strojírenské výstavě, víš?
7: Ano.
6: Tak čau.
7: Čau.
1: Humoriáda. I my se loučíme, Patrik Rozena, Maruška Redková. Děkuju.
4: Já děkuju a všechno dobré přeju.
1: Mějte se krásně.
6: Jsi.

0: Radioservis představuje
1: knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností. Druhá výprava pánů Šenkýře a Kremra za příběhy, které by jinak zůstaly v temnu archivů. Přiblíží tragédii Brna u syrského Damašku, připomenou osudy ztracené věže nebo brněnskou sochu, kterou v Praze nechtěli. Knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností objednávejte v e-shopu radiotheka.cz.
2: Český rozhlas Liberec, zprávy.
3: Doktorant z Technické univerzity v Liberci vymyslel vylepšení pro švýcarský urychlovač částic. Kvůli nadcházejícím městským slavnostem bude ode dneška uzavřené parkoviště v centru České Lípy. Trojice Čechů, kteří vyvázli z nedělní nehody na moři u Splitu bez vážnějších zranění, už je zpět v Česku. A zítra čekejme zataženo až oblačno s přeháňkami a teploty 21 až 24 stupňů. U poslechu zpráv vás vítá a dobré odpoledne přeje Lída Jiroutová. Inovativním nápadem pro urychlovač částic ve Švýcarsku přišel doktorant Technické univerzity v Liberci Martin Dušek. Urychlovač používá k zaměření odchylek desítky kilometrů tenkých měděných drátků. Vědec navrhl zaměřovat je laserem. Nápad obhájil i ve své disertační práci přímo ve švýcarském CERNu. Pokračuje mluvčí univerzity Radek Pirkl.
4: Tu přímo také v CERNu před mezinárodní porotou obhájil a za tuto svou práci je nominovaný svojí domácí fakultou mechatroniky na cenu vlády. No a minimálně přínos jeho bude v tom, že ušetří CERNu kilometry měděného drátku.
3: Parkoviště před Českolipským kulturním domem Krystal bude od dnešní 23. hodiny uzavřené. O víkendu budou městské slavnosti a na parkovišti zítra začne stavba Luna Parku. Od středeční noci bude uzavřené i sousední parkoviště u obchodního domu Banko a od pátku i další parkoviště v centru města, říká mluvčí radnice Kristýna Kňákal-Brožová.
5: Městské slavnosti začnou v pátek v 16:30 v městském parku komiksovou vesničkou. Hlavní program proběhne v sobotu a celé slavnosti zakončíme v neděli na hřišti TJ Lokomotiva, kde se odehraje fotbalový turnaj Lípa Stars Cup.
3: V Krkonoších žije podle aktuálního šetření správy Národního parku nejméně 11 vlků. Vyskytují se ve dvou teritoriích, kde už přivedli na svět mláďata. Při jejich mapování pomáhají studenti z brněnské Mendelovy univerzity. Tři Češi zachráněni z moře poblíž chorvatského Splitu po nedělní srážce katamaránu s plachetnicí jsou zpátky v Česku. Čtvrtá přeživší členka české posádky zůstává v nemocnici. Také ona by se ale brzy měla vrátit domů. Nehodu, která se stala na frekventované trase mezi ostrovy Brač a Šolta, vyšetřuje chorvatská policie. O život při ní přišli čtyři Češi.
2: Počasí.
3: A ve středu čekáme v Libereckém kraji oblačno až zataženo. Přechodně může být i oblačnosti méně, přeháňky se přidají jen ojediněle a později odpoledne a večer budou ustávat. Odpolední teploty zítra vystoupí na 21 až 24 stupňů, na horách se rtuť teploměru zastaví v rozmezí 17 až 20 stupňů. Vítr bude foukat slabý, severozápadní až západní. Rozptylové podmínky po ránu místy mírně nepříznivé, během neočekáváme i velmi dobré a biozátěž bude zítra na jedničce.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
3: A jsou to ještě informace pro řidiče. V ulici Borská v Zákupech na Českolipsku je u tamního zámku kvůli opravě uzavřen most. Objížďka je značená a potrvá do začátku srpna. Český rozhlas Liberec vám přeje šťastnou cestu.
2: Zelená vlna, známe lepší cestu. Den v kraji.
6: 17:04, posloucháte Český rozhlas Liberec, máme úterý 16. června a Lída Jiroutová se za chvíli přihlásí ještě jednou se souhrnem těch nejdůležitějších regionálních událostí dnešního dne a tím zahájí celý den v kraji, tedy průřez naším dnešním vysíláním. V rámci něj se podíváme na statistiky nehodovosti na silnicích v Libereckém kraji, pak se podíváme také do České Lípy, kde odhalili infodesku v místě bývalého tábora, kde shromažďovali před odsunem sudetské Němce a Iveta Kalátová se zaměří na konec dětské televize v Liberci po 23 letech. Filip Majsl vám přeje hezký poslech.
2: Český rozhlas Liberec, den v kraji.

0: Den v kraji. Co přinesl dnešní den v Libereckém kraji? Stručně, jasně, přehledně.
1: Hezké odpoledne. Jablonec nad Nisou začal s opravami střech budov, které plánuje osadit solárními panely. Celkem chce Jablonec instalovat fotovoltaiku na 60 budov ve správě města nebo Jablonecké energetické. Dohromady půjde o 6,5 tisíce solárních panelů s výkonem přes 3,5 megawattu. Jak říká primátor Miloš Veles ODS, radnice od toho očekává třetinovou úspěru v nákladech na energie, které jsou teď ročně 125 milionů korun.
2: To číslo je strašně veliký. Je potřeba udělat všechno pro to, aby jsme to snížili. Spousta dílčích kroků se udělala, ale i tak je potřeba s tím pracovat.
1: Lidé v Jilemnici na Semilsku se budou moci dozvědět o připravovaném plánu ochrany městské památky.

0: padá kvalita školy. Studenti na setkání vyzvali ředitelku Michalu Motl k odstoupení. Ta na místo nedorazila. Další informace připojí naše redaktorka v této hodině. Prudký svah pod sídlištěm pod tratí a Legionářskou ulicí v Hrádku nad Nisou na Liberecku se změní na nový městský park, kde bude i dětské hřiště, louka s lučními květinami a vodní nádrž v místech, kde kdysi protékal městský náhon. Pokračuje nezávislý starosta Hrádku Pavel Farský.
1: Strmou cestou, která pro některý lidi musí být hodně náročná, a díky těm parkovým úpravám tam uděláme cestu, která bude stoupat pozvolna.
0: V Severočeském muzeu v Liberci můžou lidé zavzpomínat na trendy minulého století. To na výstavě připomínající liberecké výstavní trhy. Vznikla k 70. výročí jejich založení.
2: Den v kraji. Stručně, jasně, přehledně.

0: počasí.
1: K 17. hodině a 12. minutě nás v Českém rozhlase Liberec doprovodila skupina Olympic s písničkou Nebe nad hlavou a my se na to nebe teď podíváme s Pavlem Juzou z Českého hydrometeorologického ústavu v Ústí nad Labem. Dobré odpoledne.
2: Dobrý den.
1: Pojďme se nejprve podívat, jaké počasí nás čeká dnes večer v noci a nad ránem v Libereckém kraji.
2: Tak teď v současné době máme většinou oblačno, na některých místech možná až polojasno a teplota je většinou v rozmezí 18 až 23 stupňů a během večera a noci to vypadá, že k nám od západu postupuje pásmo dešťových srážek, takže někdy první polovině noci nebo během noci asi bude trochu pršet a teplota do ranních hodin klesne ne nějak výrazně, ale tak zhruba na 14 až 10 stupňů.
1: No a jestli pak i zítra můžeme očekávat alespoň tak hezký den jako dnes?
2: V podstatě bude podobně jako dneska, o něco tepleji. Většinou bude oblačno až zataženo, přechodně té oblačnosti může být i méně, přehánky spíš jenom ojedinělé, nedá se vyloučit i nějaká bouřka, ale neměla by být moc výrazná, pokud vůbec bude, ale vůbec být nemusí. A teploty trošičku vyšší než dneska, asi 21 až 24 stupně.
1: Říká Pavel Juza z Českého hydrometeorologického ústavu v Ústí nad Labem. Já moc krát děkuji za informace a přeju krásný den. Naslyšenou.
2: Naschledanou.

0: Známé úsloví říká, někdo má rád holky, jiný zase vdolky. A tak si jeden rád poslechne rock'n'roll, druhý country a další třeba lidovou písničku. Není nic jednoduššího, než si nechat zahrát to, na co máte právě chuť. Kde? V písničkách na přání. Denně hodinu popolední a o víkendu i na večer po hodině 17. Pro jistotu zapamatujte si náš telefon 22 155 37 22.
1: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Život je krásný. Ano, tak na to pamatujte i za volantem. Méně nehod nemusí automaticky znamenat bezpečnější silnice. Statistiky policie České republiky za období leden až květen letošního roku ukazují, že počet dopravních nehod v Libereckém kraji sice oproti loňskému roku klesl, počet obětí se ale výrazně zvýšil. My jsme podrobněji o tomto tématu mluvili s redaktorkou Janou Pavlíčkovou.
1: Oproti loňsku klesl počet dopravních nehod v Libereckém kraji od ledna do května o desetinu. Konkrétně těch nehod bylo 1710, zatímco v loni jich bylo 1857. Nicméně počet obětí za stejné období vzrostl ze 4 na 10 mrtvých. Nejhorší byl z tohohle pohledu letošní květen, kdy při nehodách zemřeli 3 lidé, konkrétně jeden cyklista, řidič motorky a muž na elektrokoloběžce. Vzrostl také počet zraněných. Těžké zranění eviduje policie od začátku roku u 11 lidí a lehké zranění u 458, zatímco v loni to bylo v uvozovkách jen 9 těžce zraněných a 404 lidí s lehkým zraněným.
0: No jaké jsou příčiny těch tragických nehod?
1: No také především nepřiměřená rychlost, ta stojí za více než 30% všech nehod v Libereckém kraji. Ostatně i většina z těch 10 letošních mrtvých zahynula mimo obec, to znamená v místech, kde lidé jezdí rychleji. Následuje pak nedání přednosti v jízdě, ale jsou samozřejmě i další příčiny, říká náměstek hejtmana pro dopravu Daniel David ze Starostů pro Liberecký kraj.
2: Jedno z věcí, která není sice tak častá, to jsou nehody pod vlivem návykových látek a případně alkoholu, kde sice to není tak častý, ale ty škody, respektive ty následky jsou potom zpravidla největší. A třetí takovou velkou oblastí jsou cyklisté, kteří se nám pohybují v dopravě a těch nehod bylo také způsobeno poměrně dost.
1: Jenom pro představu, počet dopravních nehod, u kterých tady figurovali cyklisté, je od začátku roku 64, v případě elektrokol pak 14 nehod a u koloběžek 37 nehod.
0: A dá se říct, která místa jsou z pohledu nehodovosti v regionu nejrizikovější?
1: Tak obecně nejrizikovější zůstávají silnice první třídy, na kterých se během prvních 5 měsíců stalo 306 nehod. Nejvíc kolizí pak evidovala policie v pátek a úplně za všeho nejhorší byl pátek 29. května, kdy bylo v kraji 28 nehod, pro srovnání třeba v pátek 16. ledna 20 nehod nebo v pátek 27. března 22 nehod.
0: A proč zrovna pátek?
1: No tak úplně přesná odpověď asi neexistuje, nicméně jednou z těch příčin může být to, že Liberecký kraj patří mezi nejnavštěvovanější rekreační regiony v Česku. Jsou tady Jizerské, Lužické hory, Krkonoše, Český ráj, Máchův kraj. Region je navíc velmi dobře dostupný z Prahy, ze Středočeského kraje, ale také ze sousedního Polska nebo Německa. Takže pátek opravdu bývá tradičně dnem příjezdu turistů, chalupářů nebo návštěvníků různých víkendových akcí, což se odráží právě na té zvýšené intenzitě dopravy.
3: Český rozhlas Liberec, den v kraji.

strach a na vzpomínám. Vzpomínám na tu zvláštní dívku, která proletěla mým městem.

že si ráno zavolala. Já jsem z toho byl bez sebe, když si řekla, že jsi tady. Já jsem na tebe nezapomněl, ani na náš tanec v nočním parku, ani na tvou přiléhavou sukni, ani na slova jednoho básníka.

0: Je minuta po půl šesté, posloucháte Český rozhlas Liberec a Den v kraji. Před Jabloneckým gymnáziem u Balvanu se včera večer na protest sešlo několik set studentů, učitelů, rodičů i absolventů. Ti nesouhlasí se současným vedením školy. Nelíbí se jim komunikace vedení a personální změny. Situace je vypjatá od minulého týdne, kdy se studenti loučili s oblíbeným učitelem. Škola mu neprodloužila smlouvu. Na včerejším setkání protestující ředitelku podruhé vyzvali k rezignaci. Ta na místo nedorazila a odstoupit odmítá.
1: Prosíme, abyste nám pomohli zachránit Balvan.
2: Před budovou Jabloneckého gymnázia se sešly stovky studentů, rodičů, učitelů i absolventů školy. Někteří mají v rukou transparenty proti současnému vedení, objevují se ale i ty na jeho podporu. Protestní setkání uspořádali studenti společně se školskou radou, říká její předsedkyně Hana Antonínová Hegerová.
3: V tuto chvíli si přejeme asi jediné, a to je odstoupení celého vedení školy, protože jsme ztratili důvěru v to, že tu školu prostě můžou vést dobrým směrem.
2: Ředitelka Michaela Mutl ve škole působí od srpna 2024, kdy vystřídala předchozího ředitele. Odstoupit odmítá. Protestující ji vyčítají zejména špatnou komunikaci vůči studentům i pedagogům.
4: Mě velice mrzí, že se atmosféra kolem školy v posledních týdnech takhle vyhrocuje. U mě byly vždy dveře otevřené, jak pro žáky, tak pro učitele.
2: Někteří studenti se ale domnívají, že je v komunikaci chaos. Třeba druhačka Tereza.
5: Dotazy ohledně budoucnosti gymnázia a i naší budoucnosti, co se vzdělání týče, tak nám vedení není schopno odpovědět.
2: Na konci školního roku několik kantorů odchází. Protestující se domnívají, že kvalita školy se tím zhorší. Podle bývalého angličtináře Martina Chrze jsou to ale právě někteří pedagogové, kdo na škole vytváří negativní atmosféru.
6: Ty tlaky a tu špatnou atmosféru vytváří skupina kolem bývalého zástupce a další učitelé ze starší generace, kteří dle mého názoru nepřijali jmenování ředitelky Mutl.
2: Situaci na škole už řeší i zřizovatel, tedy Liberecký kraj. Ředitelku školy minulý týden požádal o materiály, které by žáky i učitele mohly uklidnit, říká hejtman Martin Půta ze Starostů pro Liberecký kraj.
7: Aby paní ředitelka předložila nějaké materiály, po kterých vlastně volali studenti, třeba to, kdo bude učit ty konkrétní kritické předměty.
2: Školská rada v pondělí kraji předložila návrh na odvolání ředitelky.
7: Ten návrh školské rady není zákonný důvod pro odvolání ředitelky, ale my se určitě tím návrhem budeme jako rada kraje zabývat.
2: Kraj by podle Půty měl o řešení situace rozhodnout na začátku příštího týdne. Z Jablonce nad Nisou Kateřina Kubíčková, Český rozhlas.
0: A já jen doplním, že tuto kauzu můžete sledovat také na našem facebookovém profilu a na webových stránkách liberec.rozhlas.cz.
8: Také na Jablonecku máme své reportéry. Český rozhlas Liberec, žijeme tu s vámi.

0: Michal Tučný, Slámu v botách nosím, to je trocha té příjemné hudební historie v Českém rozhlase Liberec. A teď k té nepříjemné. Mezi kontroverzní kapitoly našich dějin bezesporu patří poválečný odsun sudetských Němců. V dnešním areálu garáží na českolipském sídlišti Slovanka vznikl po druhé světové válce internační tábor, kudy původní obyvatelé města procházeli před nucenou cestou za hranice. Ne všichni pobyt v takzvaném V-lágru přežili. Tehdejší události tam od včerejška připomíná nová informační cedule.
1: Od ledna 1946 byl celý tábor rozdělen na dvě části a uvnitř tábora byl rozdělen betonovým plotem s ostnatým drátem.
2: Říká českolipský historik Michal Rádl, který loni vydal knihu, která se V-lágru podrobně věnuje.
1: Ten betonový plot využil tady majitel garáže, před kterou stojíme, k zpevnění příjezdové cesty.
2: Táborem prošlo přes 20 000 lidí.
1: V tomto celém táboře zemřelo minimálně 231 lidí. Někteří z nich zde spáchali samozřejmě sebevraždu, nevydrželi podmínky, takže se různě v umývárnách objevovali oběšenci a tak dále.
2: Proč jste se vůbec rozhodl pátrat po historii tohohle místa?
1: Já jsem furt čekal, kdy se to zhostí jako někdo povolanější, jo? A oni, jo, my o tom víme, no to by stálo za to zpracovat, ale to víte, no máme málo informací a tak dále.
2: Konečným impulzem byl článek Jany Blaškové ve vlastivědném sborníku Bezděs z roku 2001.
1: Položila tam zároveň otázku, bylo by dobré, aby se k tomu našli případní svědkové, nebo aby se k tomu vyjádřil ještě k těm pramenům někdo z druhé strany hranice.
2: Pamětníků se našla celá řada a někteří jsou tady dokonce i s námi, jako pan Franz Lénard, který tudy prošel v 6 letech.
3: Střílelo se a ženy volaly o pomoc. Do dneška mě to provází. Když tady projíždím, pořád na to musím myslet.
2: Tábor byl oficiálně zrušen na konci roku 1946. Dřevěné baráky si lidé rozebrali a hledalo se nové využití.
4: Tady v tom areálu, ale už v 50. letech, se tu začaly stavět garáže, aby se ty prostory tady využily.
2: Říká zdejší zahrádkářka Alena Duračová.
4: Pak se to tady oplotilo a začaly se tady ze strany dělat zahrádky.
2: Podrobná časová osa historie zdejšího areálu je na samotné informační ceduli a samozřejmě také v knize Michala Rádla. Z České Lípy Jiří Jelínek, Český rozhlas.
5: Také na Českolipsku máme své reportéry. Český rozhlas Liberec, žijeme tu s vámi.

0: slavíme 10 let Českého rozhlasu Liberec. Buďte u toho už v úterý 23. června od 14 do 17 hodin na náměstí doktora Edvarda Beneše v Liberci. Čeká vás živá hudba, tanec i strhující bubenická show. Vystoupí rozhlasový big band Marta Jandová a Jan Smigmator.
1: To štěstí chtěl bych jednou mít.
0: A nechybí ani tanečníci a tamtam batukáda. Vstup je zdarma.
1: Jenže blázni si dělá dás.
0: Přijďte s námi oslavit 10 let Českého rozhlasu Liberec. Už v úterý 23. června od 14 hodin. Těšíme se na vás.
2: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Dvě minuty po 6:15 vám dělá společnost Český rozhlas Liberec a po krátkém výletě do Acapulca se vracíme do našeho regionu. Posloucháte Den v kraji. Pod hlavičkou dětské televize působilo ještě na konci 90. let v Česku 12 organizací, které postupně zanikly. Liberecká dětská televize, kterou založila Ivana Sulovská a kde děti doposud natáčely reportáže, dokumenty i vlastní hranou tvorbu, po 23 letech končí. Ivetě Kalátové to potvrdil vedoucí projektu DTV Liberec Jan Mišák.
1: V dětské televizi nás ve středu 17. června čeká na jednu stranu tradiční akce, kdy si promítneme pořady, které u nás vznikly za uplynulý školní rok. A zároveň to bude velmi netradiční pojetí, neboť se jedná o úplně poslední promítání kroužku a poslední setkání v rámci toho kroužku v této podobě na pořád.
2: To zní, že to bude taková, dal by se říci, labutí píseň. Máme tomu tady rozumět, že dětská televize v Liberci po 23 letech končí.
1: Jako vedoucí jsme dospěli k závěru, že dětská televize už předala to, co mohla a předala to tomu, komu mohla, protože vidíme, že trendy v mediální tvorbě jsou dneska někde trochu jinde, než čemu se věnuje náš kroužek. A na druhou stranu jsme rádi, že si je mladí lidé a děti osvojují sami za sebe, že tvoří individuálně nebo s kamarády nebo třeba ve svých školách. Tím pádem už dětská televize není potřeba jako ten prostor, kde by se mohli scházet a tvořit. Takže spíš než labutí písní bych to nazval takovou dvojtečkou k individuální cestě každého mladého filmaře a filmařky.
2: My ovšem můžeme tedy zmínit třeba známou režisérskou osobnost, která u vás víceméně začínala, Matěj Chlupáček, jinak režisér oceňovaného snímku Úsvit.
1: Přesně tak. Matěj by se dalo říct, že je asi takovou nejznámější osobností, která vzešla z dětské televize a zůstala věrná tomu mediálnímu nebo filmovému prostředí, ale rozhodně není jediný. Odchovanců, kteří zůstali v mediálním prostředí, je celá řada, my jsme za ně moc rádi, ale tak stejně za každého, kdo nás bral jako běžný kroužek a jeho cesta se potom ubrala jiným směrem.
2: Dobře, tak teď už se budeme věnovat středečnímu dění, kdy a kde se bude promítat.
1: Ve středu se potkáme v sídle dětské televize Liberec v Kašprově ulici v Liberci ve Vesci a proběhne promítání hotových pořadů za tento školní rok. Čeká nás 10 zprávyček, které u nás vznikly, plus jeden bonus z minulosti, jako takové ohlédnutí v kostce. A záleží na tom, kdo dorazí. Očekáváme, že by se mohli ukázat známí lidé, kteří s námi nějakým způsobem spolupracovali a kterým tímto zároveň chceme moc poděkovat, ať už se jakkoliv zapojili za těch 23 let do aktivit dětské televize, takže to od nich bylo moc milé a ani bez nich by dětská televize nemohla fungovat. Rádi bychom vzkázali všem dětem a mladým lidem, které baví videotvorba, ať rozhodně tvoří, ať publikují, pokud chtějí informovat o tom, co je baví, nebo aby jejich názor byl slyšet, rozhodně s prací nepřestávejte, věnujte se tomu. Pokud byste třeba chtěli zvýšit dosah své tvorby, tak určitě doporučujeme spolupráci se zprávičkami na ČTDčko, kde stačí zaregistrovat svou školní televizi a spolupráce je velmi užitečná a přínosná.
3: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: 17 hodin a 53 minut a tímto konstatováním jsem jenom chlap od Františka Nedvěda se s vámi v podstatě mohu rozloučit, protože končí dnešní den v kraji. Za pár minut vás čekají zprávy s Lídou Jiroutovou a pak bude legendární hlasatel Alexandr Hemala vzpomínat na stejně legendárního moderátora Přemka Podlahu v pořadu Úžasné životy. Zítra se v našem vysílání mimo jiné podíváme do Turnova, kde začala oprava vodní elektrárny na Jizeře a regionální stopář nás přenese na vernisáž výstavy v Severočeském muzeu v Liberci Hrady kodem Liberce. A nezapomeňte, že i zítra budeme v písničkách na přání soutěžit o dvě vstupenky na koncert skupiny Divokej byl. Filip Majsl vám přeje krásný zbytek dne a zítra popolední se těším na slyšenou.
1: Český rozhlas Liberec, den v kraji.

0: 18 hodin.
1: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
0: Postup vlády při změně financování médií veřejné služby není podle prezidenta Petra Pavla šťastný. Na učnou stezku padáky ve svazích ještě dočeká obnova. Rakouský soud prodloužil vazbu muži ze Slovenska podezřelému z otrávení dětské výživy v supermarketech. A středa bude zatažená až oblačná s přeháňkami a teplotami do 24 stupňů. Zprávy připravuje Lída Jiroutová. Přeji hezký podvečer. Prezident Petr Pavel nevidí důvod pro změnu ve financování České televize a Českého rozhlasu. Řekl to během návštěvy Vysočiny. Dosavadní systém rozhlasových a televizních poplatků podle Pavla funguje. Dodal, že neslyšel žádné zdůvodnění nebo analýzu, proč by bylo potřeba převést financování obou médií pod stát.
2: Jestliže někdo řekne, že chce zbavit občany nutnosti platit a vyplatili všichni za něco, co třeba ani nesledují, no tak teď to bude platit opravdu všichni, protože to, když to půjde ze státního rozpočtu, tak se to týká všech těch, kteří sledují, nesledují a dokonce i těch, kteří nesledují žádná média.
0: Pavel také zkritizoval přesun agent lidských práv a protidrogové politiky z úřadu vlády na ministerstva. Jde podle něj o mezirezortní problematiku, která potřebuje koordinaci. Jizersko-Ještěckou horský spolek začal s obnovou naučné stezky padáky na Ještědu. Jde o kilometr dlouhou stezku náročným terénem, který překonává přes 200 výškových metrů. V posledních letech už byly dřevěné schody a povalové chodníky silně poškozené a některé informační tabule povalené a zničené. Podle ředitele městských lesů Liberec Jiřího Blimla se letos opraví dřevěné mostky a schody. Obnova informačních tabulí je plánovaná až na příští rok. Naučná stezka začíná u skokanského areálu a končí poblíž parkoviště Ještětka. V areálu garáží na sídlišti Slovanka v České Lípě je nově umístěna informační cedule připomínající událost po druhé světové válce. Původně šlo o základnu Wehrmachtu. Po válce byly v takzvaném V-lágru před odsunem internovaní sudetští Němci. Do konce roku 1946 táborem prošlo přes 20 000 lidí.
3: Informuje dnešní mladou současnou generaci Českolipanů o tom, co se v této lokalitě stalo nejenom za války, ale hlavně v těch 19 měsících po válce.
4: Říká českolipský historik Michal Rádl, který loni vydal knihu, která se V-lágru podrobně věnuje. Jako šestiletý tudy prošel také Franz Lennart.
5: Střílelo se a ženy volaly o pomoc. Do dneška mě to provází. Když tady projíždím, pořád na to musím myslet.
4: Informační ceduly umístil vlastivědný spolek Českolipska společně s automotoklubem, který zdejší areál spravuje. Z České Lípy Jiří Línek, Český rozhlas.
0: Slovák podezřelý z otravy sklenice s dětskou výživou a vydírání výrobce HIP zůstává v Rakousku ve vazbě. Soud v Anštatu ji prodloužil do poloviny srpna. Úřady muže zadrželi na začátku května. Policie u něj našla jed na krysy, který byl podle rozboru podobný tomu, jaký byl použit k otravě sklenice s výživou zajištěné v Rakousku. Množství toxinu ve výživě by podle znalců život neohrozilo, ale mohlo by způsobit zdravotní potíže. Sklenice se kromě Rakouska objevily taky na Slovensku a v Česku. Muž všechna obvinění odmítá.
1: Počasí.
0: A zítra čekejme v Libereckém kraji oblačno a je zataženo, přechodně oblačnosti může být i méně, přehánky se přidají jen ojediněle a později odpoledne a večer budou ustávat. Teploty vystoupí na 21 až 24 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
0: A na silnici 1/14 v Rokytnici nad Jizerou havarovalo nákladní auto do svodidel. Průjezdné to tam se zvýšenou opatrností.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Posloucháte reprízu pořadu Českého rozhlasu Liberec.

0: Úžasné životy.
1: Přemek Podlaha podle Alexandra Hemaly.
2: Jste zahrádkáři, jste kutilové, rádi si doma něco opravíte? Jestliže ano, tak si poslechněte moje vyprávění o Přemkovi Podlahovi, což byl guru všech zahrádkářů a kutilů.
3: Já byl kluk z vesnice v podstatě, byť jsem se narodil v Praze, ale všichni moji příbuzní jsou z vesnice a já jsem na té vesnici kus života prožil a já jsem prostě si nedovedl představit, že bych ve své práci dělal něco jiného, než se zajímal o rybníky, o lesy, o louky, o zvířata, o zahrady. To bylo to, co mě bavilo a já jsem věřil, že přijde doba, kdy něco takového budu dělat i v té své profesi.
2: To byl člověk, který dovedl navenek vyzařovat fluidům.

0: Do televize jsem nastoupil v roce 1973, ale měl jsem to štěstí, že díky svému tatínkovi jsem se s Přemkem Podlahou setkal už jako, nechci říct malý chlapec, ale odrostlejší puberťák. Ono to bylo totiž tak, že můj táta byl herec, který nastoupil v roce 1960 k panu Verichovi do divadla, tedy to už byla městská divadla pražská. Postavil se družstevní dům pro herce na Velvarské ulici, což byl takový vyhlasný dům, protože měli jsme tu čest tam bydlet vedle paní Zázvorkové, Hlinomaze a podobně. No a jednoho krásného dne si pamatuju, že k nám do bytu přišel takový sympatický mladý chlapec, představil se jako Přemek Podlaha, samozřejmě jsem vůbec nevěděl, o co se jedná, no ale jak jsem z pozdějšího vývoje pochopil, tak on vlastně mému tatínkovi nabídl takovou docela zajímavou práci. Táta hrál v divadle a myslím si, že neměl vůbec žádné zkušenosti s moderováním. Třeba tenkrát se tomu samozřejmě neříkalo moderování, jak bychom to nazvali, konferování nebo průvodce pořadem. No a vlastně ten Přemek Podlaha v té době byl v zemědělské redakci a on připravoval magazín, který se jmenoval Škola pokrokových zemědělských zkušeností. No strašný. To byla vlastně doba 70. léta a něco takového v té televizi vůbec nebylo. No a po delším váhání vím, že teda ten táta na to nějakým způsobem kývl a spolu s tím Přemkem, který vlastně byl autor toho pořadu, toho magazínu, tak to vlastně dělal. A toto trvalo možná 2-3 roky, už si to taky samozřejmě nevybavuju. Mám pocit, že potom ten magazín ještě pokračoval a že už se toho ujal ten Přemek. Možná, že ještě v té době, kdy toho tátu oslovil, si nebyl tak dost jist v kramflecích, ale nakonec to byl kluk sympatický a do té problematiky se určitě nějakým způsobem dostal. A tak si to začal moderovat sám.
1: Všichni moji příbuzní se narodili tam v prostorách mezi Pacovem a Pelzimovem. To je takový velice krásný, opuštěný kraj, plný malých rybníků a hlubokých lesů, a kde už kluk ve 4 letech umí rozeznávat houby a kde prostě vázání povřísel se už muselo od 5 let a kde se zkrátka dobře žilo s přírodou. A já jsem vždycky věděl, že jestli budu něco dělat, tak to bude v nějaké těsné souvislosti s přírodou, s lesem, s vodou. Já nevím, možná, že kdybych vystudoval architekturu, tak jsem určitě dělal zahradní architekturu a kdybych vystudoval, já nevím, ekonomiku, tak jsem dělal určitě nějakou zemědělskou ekonomiku. Já jsem se pustil do novinařiny a věděl jsem naprosto bezpečně, že budu dělat něco s přírodou. Tenkrát v těch dobách, když já jsem šel do praxe, tak příroda znamenalo kombajny, buď jeli zleva nebo zprava, pak taky traktory, pak jsme napařovali vemena u krav, aby víc dojili v té době. Já jsem se musel dostat samozřejmě do zemědělské redakce, jiné možnosti nebyly, a jak jsem pořád toužil potom spíš takový menší ty záhonky, než ty veliký rodný širý lány, tak jsem se postupně přibližoval k tomu pěstování v malém a jak to začalo se trošku uvolňovat, tak jsem už měl i různé seriály o chovatelství a o pěstitelství a první ty pořady už začaly vznikat kolem 65. roku v televizi.
0: Já, když jsem začal svoji hlasatelskou éru, vlastně jsem měl té práce málo, tak jsem tenkrát nastoupil jako asistent režie do vzdělávací redakce. To byl ten rok 73-74, tam už jsem toho Přemka potkával a pamatuju si, jestli si ho mám vybavit, tak si ho pamatuju, že vždycky byl slušně oblečen, že byl v obleku a že to byl hrozný neposeda, že tam prostě pobíhal z kanceláře do kanceláře, že byl tak jako hrozně pracovitý. No a pak si ho vlastně vybavím, že v té době začal moderovat soutěž 10 stupňů ke zlaté. Musíme si trošku tu dobu přiblížit, protože dneska máte desítky soutěží, desítky televizních stanic. Ta pozornost těch diváků je značně rozptýlena do širokého, dalekého okolí, ale tenkrát to byla jedna jediná televize, takže myslím si, že 10 stupňů ke zlaté byl úžasný fenomén a

0: a že prostě teda ty diváci usedali k obrazovkám a hltali tu soutěž. Já myslím, že se tam dávaly nějaké květiny, že někdo postoupil. A uváděli ji se Zuzanou Neubauerovou, což byla taková sympatická slovenská moderátorka. No a že si k sobě sedli, že to bylo jako takový příjemný. A myslím, že už tam začal jakoby trošičku tuto tématiku tam upřednostňovat. Zahrádku a tak dále.
1: Dobrý večer, znělka ohlásila 132. pořad ze seriálu 10 stupňů ke zlaté. Pěkně vás vítám, všichni naši soutěžící jsou připraveni, ano, na svých místech je jistě i těch několik milionů našich věrných příznivců.
2: To byla krásná životní etapa. Ta trvala 6 nebo 7 let a byl to nádherný kus práce, protože jsme dělali s lidma, kteří hořeli, doslova, to není fráze, doslova hořeli pro ten svůj koníček, pro tu svoji zálibu, pro ten obor činnosti, do kterého se přihlásili. Všimněte si, jak dneska ty vědomostní soutěže, a to neříkám z nějakého staromilectví, jak vypadají tak, že vlastně ono to skončí a vy ani nevíte, jak ten člověk, co tam soutěžil nebo hrál nebo vyhrál auto, jak vypadá. Nejen, že si nespomenete na jeho jméno, ale ani na tvář, na nic. On si odvez auto a vy nevíte, kdo to byl. A my jsme oslavovali obyčejný lidi, kteří vyhráli 10 000 korun za těch 10 večerů. A to byli lidi, kteří znala celá republika.
0: A ještě vlastně před revolucí si založil ten receptář nejen na neděli. No a tím začal ten úžasný fenomén.
3: Sousedovi stoníček nemá žádný koníček, ruce jdou mu dozadu, on je zkrátka pozadu. Každého

0: Čech, on se nemá k ničemu, je to budiš k ničemu.
1: Vítám vás v novém roce u nového pořadu. Bude pro všechny, kdo nemají v lásce sousedovi stoníčky, jak o nich zpívá Ivan Mládek. Bude to pořad pro každého zahrádkáře, pro všechny kutily, pro chataře, chalupáře, pro chovatele, rybáře, myslivce, včelaře, pro všechny ochránce přírody.
2: To bylo na té obrazovce úplně něco nového a teď ty diváci v tenkrát, co bylo v těch obchodech, tam byl akorát rýč, motička, nějaký hnojivo, nějaký sazenice, nic moc, ale lidi byli úžasní kutilové a úžasné věci si dovedli vymýšlet, no ale kam to dál, sousedovi, vo vesnici dál, neměl to ten dotyčný člověk jak rozšířit. No a do toho přišel ten Přemek s tímhle podle mě teda geniálním nápadem a vytvořil teda receptář nejen na neděli, no a to si pamatuju, že když jsem hlásíval třeba v neděli, takže na to byla upnuta velká pozornost divácká, to už myslím, že teda měl zpočátku určitě přes milion diváků. No a ty si vlastně vyměňovali díky tomu Přemkovi své zkušenosti. Ten Přemek do té práce byl skutečně úžasně zapálen. No asi to začalo na té zahrádce těma semínkama a postupně se to nabalovalo, protože ty diváci mu posílali svý zlepšováky.
1: Různé vynálezy pečlivě uschovávám. Já mám na Kavčích horách sklad, který mi televize jaksi dala k dispozici a v tom skladu je přibližně 700 trojrozměrných předmětů, o kterých ani netušíte, že byly vynalezeny. Některé z nich jsem už ukázal, většinu ne. Proč? No, já to vysvětlím. Já se snažím prostě v tom pořadu se lidem neposmívat. To, že někdo vynalezne třeba natahovač ponožek, aby se nemusel ohýbat, to já nepovažuji za věc, že bych si z toho člověka měl dělat legraci. Přitom před tím skladem klečí dramaturgové kufrů a podobných pořadů a žebrají, abych jim půjčil klíč. Nepůjčím, protože oni by ty lidi zesměšnili. Třeba já tam mám geniální krabičku, dokonale vypracovanou, perfektní zámečnickou práci, opravdu světový unikát a je to natahovač starších budíků z křidílky. Jo? Já to nikdy na té obrazovce neukážu, pač takhle by zněla reakce toho televizního publika. Jenomže pochopte, ten člověk si přišroubuje na kuchyňský stůl ten natahovač, přiloží budík a točí kličkou a ten přístroj má ještě navíc spojku, která proklouzne, abyste nepřetrhli to pérou toho budíku. To je dokonale vypracovaná mašinka. Já ji neukážu, protože lidi by se smáli. A ten člověk to udělal, protože ho bolely prsty, když natahoval staršího budíka. Vynalezl natahovač na kličku, aby ho ty prsty nebolely, rozumíte? Navíc já nemůžu lidem slíbit, že se to začne vyrábět. Protože v tu chvíli dostanu 150 dopisů. Ti, co je bolí v kloubech, v zápěstích a v prstech, mi začnou psát, že to chtějí. Já jim nemůžu slíbit, že to bude. Já nemůžu nic, než z toho udělat legraci. A to ten receptář nedovolí. A takových předmětů tam mám opravdu hezkou řádku.
3: V Parku kultury a oddechu v Českých Budějovicích byla otevřena celonárodní výstava Země živitelka 72, která je tematicky zaměřena na industrializaci a kooperaci živočišné velkovýroby.
2: A pak jsem ho vydával, když jsem uváděl třeba kulturní pořady na Zemi živitelce, což bylo v Českých Budějovicích, a nebo Zahrada Čech, tam jsem ho vydal ještě častěji. Zahrada Čech byla velmi navštěvovaná, to byl areál, který byl vždycky, když se tam dělali nějaký ty zábavné pořady, naplně do posledního místečka. Obyčejně to bylo tak, že tam bylo pár zpěváků nebo pár komiků a mezi tím ten Přemek Podlaha a vlastně na tom jablku roku, tam jsme se setkávali, tam jsem mu vlastně pouze předával slovo, protože třeba zase jsem uváděl celé to odpoledne a on tam měl vstup, kdy si tam zval hosty a teď tam přicházeli s výpěstky a bylo cítit, že toho toho Přemka to jednak baví a hlavně, že to baví ty lidi. Ty byli skutečně zapálený a člověk by nevěřil, že jim šlo opravdu o to, aby to jablko roku vyhráli. On to byla vlastně, jako myslím, že to byla taková putovní záležitost. No a v té době skutečně, kam ten Přemek přijel, tak se na něho všichni lepili. To si přesně na tu zahradu Čech si naprosto pamatuju, že už když přijížděl Přemek v automobilu, tak už byl obklopen hroznem svých příznivců. Buď to od něho chtěli nějakou radu, anebo naopak mu nabízeli své inovační záležitosti. No a ten Přemek byl samozřejmě také velmi šikovný obchodník, takže to dovedl zprodukovat do té míry, že v té době měl i kalendář a měl knížky a měl magazín a všude tam se tyto problematiky probírali. No a ty lidi zase byli šťastní, že se objevili v novinách nebo v knížce, že tam byly jejich inovativní názory. Tak já myslím, že si s tím svým publikem a s těmi lidmi, kteří s ním spolupracovali, že si jakoby padli do noty.
1: Paní Helenko, nikam nechoďte. Nikam nechoďte, protože vy jste loni přesně před rokem tady na tomhle místě řekla veřejně, že vám vůbec nedělá problém kosa, že s ní pracujete zcela běžně. To si nedovedete představit, kolik lidí mě zastavilo a ptalo se mě, jestli jsem vás někdy viděl kosit kosou. Já jsem říkal, že v životě ne a že tomu moc nevěřím. A já mám pro vás kosu, brousek vám ponesu, jo? Ten vám vemu, tady mám i ten klíč na utažení a já jsem tady před měsícem, tamhle vzadu, pro vás ohraničilku strávy. No to, abychom všichni viděli, jak to s tou kosou umíte.
4: Říkejte, že jste ji zasel ještě sám.
1: Ne, to jsem ji nezasel, zasetá byla, ale kdybych ji býval nenechal oplotit, tak by byla zdupaná, víte? Takže teď tam máte takovou 20 cm travičku, my sundáme tu ohrádku a vy nám všem ukážete, jak umíte zacházet s kosou a pak teprve budeme tleskat, vážení, že ano? Tak, paní Vondráčková přechází k trávníku a já ji nesu ten brousek.
2: Já myslím, že ta přízeň těch jeho diváků, že mu lichotila, to určitě ano, ale taky si pamatuju, že třeba když jsme byli na tom jablku roku, tak už v té šatně seděl trošičku zmožený, protože vlastně odpovídat každému na téměř ty samé otázky, to by, myslím, zmohlo kde koho, takže na jedné straně ta sláva samozřejmě dobrá věc, ale na druhé straně věřím tomu, že ho mohla i v určitý fázi té druhé poloviny jeho života, že už ho mohla taky trošičku zmáhat.
1: Za posledních 15 let jsem od diváků neochutnal vůbec nic. Já se k tomu přiznávám bez mučení. Těch vzorků různých kompotů, zavařenin, plodů, ze sklizně dostávám tolik, že bych se tím mohl živit a ještě by zbylo pro celou moji početnou rodinu. Já to neochutnávám, protože víte, když jste vidět a jste lidem na očích, tak se občas dostanete do sféry zájmu nějakých psychopatů, kteří sem tam napíšou dost odporný anonymní dopis. A bohužel neřekl bych, že by lidská zloba a závist ubývala. A právě proto nikdy od té zlatý pani, co mi posílá ty mrňkový kompoty, já je opravdu neochutnám, protože co když tam někdo do toho něco dal? Bohužel je to tak, no, když končí jablko roku, kam pošlou 3000 lidí dvě jablka z jednoho stromu ze svých zahrádek a usilují o to, aby u nás vyhráli nějakou tu sekačku nebo motorovou pilu. A pak dostávám dotazy, co s těma jabkama děláte, to stačíte všechno sám sníst, jo? A víte, my to ani nesmíme darovat nikomu, protože já to nemůžu dát žádný mateřský školce přece. Co když tam někdo píchne injekcí do toho jabka něco? Co když to někdo pěstoval tak, že to nasytil mědňatými přípravky? Čili my to opravdu nemůžeme ani nikomu dát, ani nabídnout to nemůžeme. A nejen lidem, ale ani zvířatům to nemůžeme nabídnout. Takže prostě tyhle věci se všechny likvidují a my to ukážeme na obrazovce, my těm lidem poděkujeme, přečteme ten recept, ale opravdu tu zavařeninu jak si nenamažu na chleba.
2: Já si pamatuju, že ještě když jsem dělal toho asistenta režie, takže jsme se o tom jednou tak jako docela u kafe, že jsme se o tom bavili a on to přiznal, že vlastně našel tu díru v trhu a že se v té díře zabydlel a že už jako o třeba kulturní pořady nebo o sportovní pořady nebo podobný, jako nemá zájem, že tady si našel okruh svých příznivců, kteří s ním tedy vlastně šli životem a zase dodávali ty nápady, které on rozšiřoval dál.

No a přátelé, nesmíme taky zapomenout na jeden fenomén, který je v Česku zakořeněn jako nikde jinde na světě, já mám takový pocit, a to je houbaření. A vím, že jsem se o tom taky s Přemkem někdy bavíval a on tedy byl úplně zapálený houbař. On skutečně znal, aspoň si myslím, žil dál, neotrávil se, takže rozeznal jedlou od jedovaté, ale nakonec byl i velký kamarád s panem Smotlachou a že teda houbaření byla jeho další vášeň.

0: Teď tedy udělám střih a dostáváme se až do roku 2014 a tenkrát mě volal nějaký redaktor z televize, že by se mnou rád mluvil, ale to už nebyla česká televize, ale jedna soukromá. A tak jsme měli sraz, dali jsme si kafe, ale že ten Přemek Podlaha si mě jakoby vybral, jakože bych mohl dělat receptář. Což mě velmi udivilo, jednak protože jsem k tomu až tak velký vztah neměl a druhá jsem tomu redaktorovi říkal, no počkejte, ten Přemek to dělá. No jo, ale v té době už ten Přemek byl nemocný a už si snad asi na to netroufal, takže z té obrazovky pomalu odcházel. Pamatuji se, že toto období moje receptářské skončilo koncem roku. To vlastně Přemek Podlaha zemřel, myslím, že to bylo těsně před Vánoci toho roku 2014. A měli jsme zase začít natáčet někdy v lednu, v únoru toho následujícího roku, ale tam už ta televize se rozhodla, že zopakuje ty starší magazíny, který ještě natáčel Přemek Podlaha.
1: Já si myslím, že smysl je v tom, aby se člověk seberealizoval a aby si zbujňoval tvůrčí fantazii. A to ho ozvláštňuje a to z něj dělá prostě člověka, který žije naplno. Já si myslím, že nemá smysl hledat hranice a že je úplně jedno, jestli to má výsledek takový nebo makový. Důležitý je, že člověk přitom něco vytváří, že není jenom tupě zírajícím do piva a nebo já nevím, do blba, a že prostě myslí na něco, co se dá tvořit a přetvořit.
2: Já jsem chtěl, aby to byly inspirace pro lidi, aby to nebylo o, ale pro, aby je to zajímalo, aby se na to chtěli podívat, aby je to k něčemu inspirovalo. A na tom je postavený celý receptář, který nikdy, nikde nebyl v žádné televizi, ta tehdy byla jenom jedna samozřejmě, ani později nebyl v žádném rozhlasovém pásmu vysílán, dokonce ani v časopisech bys nic takového tedy nenašel, zatímco dneska se s tím roztrhpitel a má to v podstatě každý. Bohužel mě, abych si přál, aby to měl každý ještě víc, já bych dokonce, kdyby mě bylo o 20 let míň, tak se s tebou vsadím, že to prosadím, že já jsem strašně tvrdohlavý. Já bych udělal hobby kanál televizní.
0: Když to tak shrnu, tak ten Přemek Podlaha mě vlastně provázel od těch 70. let, kdy spolupracoval s mým tatínkem. Potom jsem ho potkával v té vzdělávací redakci, kdy on byl redaktor a já jsem byl tedy asistentem režie. Až po tu dobu, kdy jsem teda za něho toho půl roku, kdy už tedy on byl těžce nemocný a nemohl na obrazovku, tak kdy jsem za něho ten receptář Prima nápadů dělal. No a pak vlastně na konci toho roku 2014 odešel z tohoto světa. Ale myslím si, že v srdcích těch svých posluchačů a diváků, že zůstane nezapomenut.
3: Skončil další díl seriálu Úžasné životy, ve kterém moderátor Alexandr Hemala vzpomínal na svého kolegu Přemka Podlahu, autora a moderátora televizních receptářů. A za chvíli vás čeká magazín Vlakem Libereckým krajem. Hostem v něm bude František Klimeš z klubu Přátel železnic Českého ráje. Člověk, který se až v důchodovém věku vrátil ke své dětské lásce, železnici a nostalgii. Vlak se rozjede hned po písničce.

0: Posloucháte reprízu pořadu Vlakem Libereckým krajem.
1: Vlakem Libereckým krajem.
2: Magazín Vlakem Libereckým krajem je v Turnovském depu. Zajímáme se o klub přátel železnic Českého ráje a mým hostem je člověk, který vlastně, až jestli se neurazí v důchodovém věku, našel lásku k té práci pro klub přátel železnic Českého ráje. Jmenuje se František Klimeš, ale to nám samozřejmě vysvětlí. Nedá mi, abych se v úvodu nezeptal. Už od dětství byl nějaký vztah k železnici nebo ne?
3: Od 6 roku, protože v roce 51 nastoupila moje máti ČSD tenkrát s tím, že ve vagónech byly plynové osvětlení, kde vlastně v Liberci na 3. nástupišti vzadu přečerpávala z cisteren normálně do zásobníků. Pod vlakem byly taky nádrže a tam se to přečerpávalo. A táta byl v té době, v roce 52, 53 asi zhruba, byl zaměstnaný na dráze a v té době dělal zkoušky a pak už léta byl až do důchodu jako vlakvedoucí. Takže já byl víceméně odkojený tou dráhou s tím, že mě vlastně v té době učarovali jako parní lokomotivy.
2: Jezdil jste hodně vlakem, jezdili jste na výlety?
3: Hodně, protože jsme měli tenkrát takzvaná byla režijní, to znamená od rodičů, kteří byli zaměstnaní na dráze, tak i jako děti měli v té době nějakou slevu, že jo. No takže my jsme to jako využívali hodně s tím, že já potom, když jsem se dostal jako na učiliště v Čelákovicích, tak vlastně já jsem každý týden do Liberce a z Liberce neděli večer jako vlakem jezdil, ale ty parní lokomotivy, ty mě držej do dneška.
2: Měl jste nějakou oblíbenou trať nebo trať, kde jste jezdili hodně často, třeba právě s rodiči?
3: Liberec, Praha a z Prahy na Horní Počernice, Čelákovice a dál potom Lysá nad Labem. My jsme tam měli kolem všechno příbuzenstvo, takže my jsme ten vlak v těch 50. a 60. letech využívali jako opravdu hodně. A protože to byla velmi zajímavá trať Liberec Turnov, to ta hala 464, takzvaný Bulík, a v Turnově to přepřahali na 477, to byl Papoušek, modrá lokomotiva, vyrobená v roce 54-55 v ČKD Praha, a na těchto tratích tyhle ty dvě lokomotivy vlastně tahali jak osobní, ale Papoušek hlavně rychlíky. S tím, že i u nákladu tady tenkrát byly lokomotivy, které byly taky vyrobeny v potom válečném průmyslu, takže byly to jednak 534, což byly mašiny s velkou pecí a teda to píče i do dneška ještě lituju, protože to do kopce uházet, to nebyla žádná sranda. Pak se tam objevily trofejní lokomotivy německý, to byla jejich řada 52. Na nákladních soupravách to taky jezdilo a pak přišly 556, Škodovka Plzeň vyrobila štokry. Tam už byl mechanický přikládač paliva a i těm topičům samozřejmě se jako na ty trati z Turnova do Liberce nebo i dál, kam se jezdilo, tak tam se jim hodně ulevilo teda.
2: Vy osobně jste se vyučil pro železnici, nebo jaký to byl obor, co byla vaše životní profese?
3: Měl jsem přihlášku na stavební průmyslovku. I když jsem zkoušky udělal, tak občanský výbor mě nedoporučil, protože jsem nechodil na brigády. Já jsem vyučený univerzální soustružník a strojní zámečník.
2: Říká František Klimeš v první části magazínu Vlakem Libereckým krajem. Za pár minut se za ním opět vydáme.
0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Františkem Klimešem si povídáme o jeho lásce k železnici. Jsme v Turnovském depu a bavíme se na téma Klub přátel železnic Českého ráje, ale hlavně o Františku Klimešovi. Vy jste říkal, že jste hodně jezdili na výlety. Jak se tehdy cestovalo? Protože jsem sice mladší, ale vzpomínám si na to, že všude téměř byly nádražní restaurace, že se roznášelo pivo, limonáda, párky, že třeba se roznášela zmrzlina. A to mi dneska chybí. Tak co se vybaví třeba z těch vzpomínek?
1: V té době samozřejmě víceméně ta atmosféra těch větších stanic, kde třeba stavěl rychlík, to znamená z Turnova, Měchovo Hradiště, Mladá Boleslav, Šetaty, Praha, Vysočany a Praha hlavně nádraží, takže v těch nádražních restauracích se asi odehrávaly takovýhle věci, čekání na vlak, ale i chodili k vlakům normálně pomocníci drážní nebo těch restaurací s tím, že roznášeli pivo, eventuálně nějaký párek byl, a když si vzpomenu na tu cenu, ten párek stál 3 koruny s 2 chlebíčkama hořtice a pivo stálo 1,60 Kč.
0: Samozřejmě to je jiná doba, ale já si třeba vybavím tady v Turnově na nádraží býval bufet v rohu, kde se prodával, myslím, točený salám, něco tam dělali v udírně, a pak tam také byla restaurace a byla tam vynikající cukrárna, věnečky a další.
1: Ty restaurace, co tady bylo, tak to samozřejmě pamatujeme ještě potom už dál, to už bylo vlastně po vojně, když jsem se oženil a vlastně s dětma jsme jezdili a do dneška nám to zůstalo 7 Horky Hrubá Skála. Takže i my tohle to tady v tom Turnově jako trochu pamatujeme. Prodávalo se tam i pivo a prodávalo se tam i zmrzlina a nějaký zákusky. Jenže v té době to už jsme potom měli víceméně jako auto. U toho vlaku jsme už tolik samozřejmě jako nebyli. A ona cesta z Turnova do Liberce vlakem trvala hodinu, když to tím autem, i když se jezdilo po staré silnici, kde ještě dálnice nebyla, tak jsme byli za těch 35 minut, jsme byli určitě jako v Liberci. Ale občas jsme se svezli třeba z Nymburka do Kolína vlakem i pozdějším. I teďko to děláme tak, že vlastně třeba necháme auto v Poděbradech a jedeme do Kolína vlakem, protože to už je trošku jiná železnice. Už i ty soupravy, které kdysi bývaly dřevěný, tak to už dneska se změnilo a dneska třeba ty pantografy, které jezdí z Prahy do Kolína, už je to trošku na úrovni.
0: Zeptám se zase zpátky k vám osobně. Ta láska k železnici vám vydržela?
1: Celý život. Od toho malinka do teďka. A když vlastně jsem se jako rozhodnul, že bych tady jsem v té době jako nikoho neznal. Tady jsem jako víceméně postával, když tady ještě občas parní lokomotiva zbrojila nebo byli na Popelové jámě, tak ty chlapi si tady nějak, nejdřív mě chtěli vyhnat, že tady nemám co dělat, ale pak když zjistili, že si něco umím od řemesla, tak jsem řekl, že ano, ať si mě vyzkoušej, no tak si mě vyzkoušeli a těch 9 roků jsem tady teda, no.
0: Říká František Klimeš, ještě jednou se za ním v magazínu Vlakem Libereckým krajem vydáme. A to do Turnovského depa.
2: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hesem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Tentokrát mé pozvání přijal horolezec Radek Jaroš.
2: Osobnosti Česka s Oskarem Hesem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.

0: Turnovském depu je hostem magazínu Vlakem Libereckým krajem pan František Klimeš. No a povídáme si o klubu přátel železnic Českého ráje a hlavně o jeho vztahu k železnici. Jste říkal, že jste sem přišel před 9 lety. Není neslušné se zeptat na věk?
1: Letos v únoru mi bylo 81.
0: Takže dá se říct, že v tom důchodovém věku jste se vrátil k tomu koníčku, k té lásce, která vás provázela vlastně od dětství?
1: Ano, takhle to přesně je řečeno, protože to ve mně bylo vlastně celý život, tak teďko jsem si, jak bych to řekl přesně, udělal takovou radost tím, že se na těch starších vozidlech, ať to jsou vagóny normálně nebo parní lokomotivy, kterou tady my jednu vlastníme, i to je takový moje radost, že každý úterý sem jedu jako s radostí, s tím, že i na ty lokomotivě občas jedu i jako topič.
0: Takže to je možná naplnění nějakého dětského snu, ne?
1: Určitě. I moje manželka říká, když z toho Turnova přijedu, že trošku zářím.
0: Takže člověk tady dostane novou energii.
1: Určitě. Asi to takhle, jak to říkáte, tak to asi bude, protože ten koníček prostě je ve mně a myslím si, že ještě mě nějakou dobu, co budu žít, vydrží.
0: Vy jste zmínil, že vlastně si vás sem vzali na zkoušku, abyste ukázal, co umíte. Co jste musel předvést tedy?
1: Zrovna byla lokomotiva v opravě, takže se vlastně dávala dohromady, no tak mě postavili tamhle, řekli, udělej tohle, to udělej vanu, udělej tohle z toho a co ještě umíš? Já jsem řekl, že jako jsem docela dlouho svářel. No tak si mě vyzkoušeli jak u elektriky, tak i u autogénu, to znamená kyslík, plyn. No a když zjistili, že nic mě neupadlo, no tak mě to nechali dělat.
0: Teď vás to těší, když pak třeba vidíte, když vjede ten vlak a je třeba plný lidí a zájemců o tu železniční nostalgii.
1: Tak to většinou vidíme, protože s tou parní mašinkou jezdíme hlavně o prázdninách, to znamená, to je takový hlavní gro s tím, že zatápí se už pátek jako odpoledne, aby to už ráno bylo, takže přes noc tak jenom tomu, jak se říká, trošku jenom dáváme pod to ohniště a ráno v těch kolem 4:30 už to musíme opravdu to ohniště rozšířit, pořádně naložit, aby jsme už měli tlak páry v kotli, aby jsme teda mohli zapojit soupravu, to znamená 3-4 vagony s tím, že čekáme na odjezd, kdy nám to turnovské výpravčí dovolí, aby jsme mohli věc do stanice a kdy už to vidíme po cestě, že už tam je dopoledne neskutečně množství lidí, hlavně s dětma, dopoledne se jezdí do Rovenska a odpoledne se jezdí do Semil. Ta odpolední cesta podle Jizery, myslím si, že i pro ty děti je velmi zajímavá, protože z jedné strany jsou sice skály, ale z druhé strany je pořád vidět ta Jizera, takže ta náplň dětská je v podstatě normálně o tom vidění a hlavně my sebou vozíme bufetový vůz, takže ten je dětma neustále plnej.
0: Uzavřel dnešní povídání magazínu Vlakem Libereckým krajem pan František Klimeš. Pavel Petr vám přeje ničím narušený poslech dalších pořadů ve vysílání Českého rozhlasu Liberec.
2: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: úsměvem jde všechno líp a s humoriádou dvojnásob. Po celý červen vyhrávejte v humoriádě digitální rádia a knížky z edice Humoriáda s Uršulou Klukovou, Josefem Dvořákem, Jiřím Krampolem, Naďou Konvalinkovou a Libuší Švormovou. Zasmějte se s námi a ještě k tomu vyhrajte. Po celý červen každý všední den od 16 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Liberec, zprávy.
1: Cenový strop pohonných hmot zítra znovu klesne. Kvůli nadcházejícím městským slavnostem bude ode dneška uzavřené parkoviště v centru České Lípy. Hrádek nad Nisou promění bývalou skládku v městský park a zítra čekejme zataženo až oblačno s přehánkami a teploty mezi 21 až 24 stupni. U poslechu zpráv vás vítá Lída Jiroutová. Přeji dobrý večer. Maximální cena benzínu zítra klesne na 41 korun a 26 haléřů za litr. To je o 25 haléřů míň než je dnes. Informovalo o tom ministerstvo financí. Za litr nafty zaplatí řidiči maximálně 38 korun a 35 haléřů. Cena tak oproti dnešku klesne o 57 haléřů. Opatření proti vysokým cenám pohonných hmot platí zatím do konce června. Parkoviště před Českolipským kulturním domem Krystal bude od dnešní 23. hodiny uzavřené. O víkendu budou městské slavnosti a na parkovišti zítra začne stavba Luna Parku. Od středeční noci bude uzavřené i sousední parkoviště u obchodního domu Banko a od pátku i další parkoviště v centru města, říká mluvčí radnice Kristýna Kňákal-Brožová.
2: Městské slavnosti začnou v pátek, v 16:30 v městském parku komiksovou vesničkou. Hlavní program proběhne v sobotu a celé slavnosti zakončíme v neděli na hřišti TJ Lokomotiva, kde se odehraje fotbalový turnaj Lípa Stars Cup.
1: Prudký svah pod sídlištěm Podtratí a Legionářskou ulicí v Hrádku nad Nisou na Liberecku se změní v nový městský park. Dříve zanedbanou plochu s množstvím náletových dřevin na nelegální skládku odpadu chce město upravit za zhruba 33 milionů korun. V parku bude i dětské hřiště, louka s lučními květinami a vodní nádrž v místech, kde kdysi protékal městský náhon, říká nezávislý starosta Hrádku Pavel Farský.
3: Součástí toho parku budou i přístupové komunikace k sídlišti Podtratí, kde teďkon jdete strmou cestou, která pro některý lidi musí být hodně náročná. A díky těm parkovým úpravám tam uděláme cestu, která bude stoupat pozvolna.
1: Britské ministerstvo obrany vyšetřuje zprávy o tom, že ruská fregata plující v Lamaňském průlivu vypálila varovné výstřely na civilní jachtu. Informuje o tom agentura Reuters. Incident se stal asi 30 km jižně od britských břehů, mimo teritoriální vody. Oběti ani škody na civilním plavidle registrované v Británii nejsou hlášeny. V neděli se britské síly v Lamaňském průlivu zmocnily tankeru z ruské stínové flotily.
0: Počasí.
1: A v noci bude většinou oblačno nebo zataženo, místy se přidá déšť nebo přehánky, místy i zabouří, kránu ale budou srážky ustávat a teploty nám v noci poklesnou na 14 až 11 stupňů. Ve středu čekejme oblačno až zataženo, přechodně může být i oblačnosti méně, přehánky se přidají jen ojediněle a později odpoledne a večer budou ustávat. Teploty vystoupí na 21 až 24 stupňů, na horách naměříme mezi 17 až 20 stupňů a vítr bude foukat slabý severozápadní i západní. Rostlové podmínky budou ráno místy mírně nepříznivé, přes den očekáváme i velmi dobré.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
1: A jsou to ještě informace pro řidiče na silnici 1/14 v Rokytici nad Jizerou na Semilsku havaroval motocyklista. Je tam neprůjezdný jeden jízdní pruh. Na místě jsou všechny složky záchranného systému. Očekávejte tam komplikace a zdržení. Buďte opatrní.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.

0: jeden.
1: S velkým nebo s malým? V na začátku toho vám.
0: Vzhledem k tomu, že si to říkáme, tak je to asi úplně jedno.
1: No, ale kdybych to chtěl napsat.
0: Kdybyste mi to chtěl napsat, tak záleží, jestli to píšete do dopisu. Zkrátka v rámci korespondence, tam máme pravopisné pravidlo, že k vyjádření úcty tomu, komu píšeme, ať už mu děkujeme nebo nadáváme, píšeme velké V.
1: A co když mám v úctě nějaký kolektiv, taky velké V? Píšu vám psaní, milí seniori v domově důchodců.
0: Je to jedno, když oslovujete více lidí a zase se na ně obracíte, vyjadřujete jim nějakou úctu, chcete zdůraznit, že mluvíte k ním, naprosto konkrétnímu kolektivu, tak zase napíšeme velké V.
1: Dobře, takže teď jsme vyvrátili takové pravidlo, které koluje a někdo ho považuje za správné, že když je to množné číslo, že je to malé V, když je to jednotné číslo, tedy vám jako jedné osobě, tak je to velké V. Takhle to tedy není, jde tam o váš a nejde o kilogramy, ale o váženost toho člověka.
0: No, je to otázka stylistická. Hmm. Není to takhle jednoduché, že by se to dělilo mluvnicky na jednotné a množné číslo. Jde skutečně o vyjádření úcty v rámci nějakého stylistického útvaru.
1: Takže, asi ti vynadám. Tam moc úcta není, takže malé T, ale chci ti popřát k narozeninám velké T.
0: Pokud to bude obojí ten útvar stylistický, tak je možné tam samozřejmě v obojích případech to pravidlo uplatnit a to velké T dát.
1: Asi ti zakroutím krkem, ale tam by to velké T vypadalo divně.
0: No ale patřilo by tam, pokud by to byl skutečně. Pokud byste to psal.
1: I kdyby šlo to kroucení krkem tedy.
0: No oslovujete koho si a měl byste tam
1: dobře.
0: Ten styl dodržet. Velké V v osloveních proniklo, to je otázka těch posledních 20 let, kdy se nám trošku tady změnily typy textů veřejných, proniklo do různých reklamních textů, kde se oslovují zákazníci, ale zpravidla nejde o tento typ vyjádření, o jakém jsme teď mluvili, takže když se například někde objeví nápis u nás vám změříme váš zrak, jednak to váš tam nepatří a jednak není důvod psát velké V.
1: No ale mají je v úctě ty firmy, ty zákazníky. Není to tak osobní, jak by to mělo být tedy prostě?
0: Je to snaha samozřejmě vyvolat dojem, že je to přímé oslovení konkrétního člověka, ale není to tak zamýšleno. Můžeme to považovat částečně za druh persvaze nebo manipulace.
1: Tak vám děkuji. Škoda, že to nelze slovy říct, to velké V.
0: No to je jediné štěstí, ještě abychom v mluvení museli umět velká a malá písmena.
2: Hezky česky se Zdeňkem Novákem a jazykovou poradkyní Dagmar Maginsovou. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: učebnicích nebylo. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, proč je ledovec uvnitř modrý? Čerstvě napadaná sněhová závěj modrá není. Modrá není ani kostka ledu v drinku. Proč tedy icebergy, obrovské kusy sladkovodního ledu, které se odlomily z ledovce a plují v moři, září modře? Modrá barva ledovce není výsledkem pigmentu, ale fascinující souhrou vysokého tlaku a optiky. Zatímco čerstvý sníh je bílý kvůli rozptylu světla v milionech vzduchových bublinek, hluboko v ledovci probíhá proces, který tyto bublinky nemilosrdně vytlačuje. Pod vahou stovek metrů ledu dochází k tak silnému stlačení, že se led stává extrémně hustým a krystalicky čistým, zcela bez vzduchu. Ledovcový masiv je jako obrovský filtr. Když do takové masy pronikne sluneční světlo, molekuly vody začnou selektivně pohlcovat červenou a žlutou část spektra. Modrá barva má však jinou vlnovou délku, která ledem prochází mnohem snáze nebo se odráží zpět. Čím je led starší a čím méně vzduchu obsahuje, tím je jeho modř sytější.
0: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat světloplachosti a všemu, co s ní souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Empatičtí moderátoři, zajímavá témata, vaše telefonáty. Noční linka. Každý den od 23 do 1 v našem vysílání.

úsměvem jde všechno líp a s humoriádou dvojnásob. Po celý červen vyhrávejte v humoriádě digitální rádia a knížky z edice Humoriáda s Uršulou Klukovou, Josefem Dvořákem, Jiřím Krampolem, Naďou Konvalinkovou a Libuší Švormovou. Zasmějte se s námi a ještě k tomu vyhrajte. Po celý červen každý všední den od 16 hodin v našem vysílání.

Kamila Čerat, Šukar Šuněven. Dobrý večer. Minulý týden jsme si povídali s Jiřím Smlsalem o knize Holokaust a majetková perzekuce Romů v protektorátu Čechy a Morava. Dnes se zaměříme na publikaci Gestapo, velitelský sbor tajné státní policie v protektorátu Čechy a Morava, kterou historici Jan Cimr a Jan Weiskebr vydali v roce 2024. Zůstaňte s námi.

0: Dozněla kapela Kale a je s vámi Urumava Keren. Publikace Gestapo, velitelský sbor tajné státní policie v protektorátu Čechy a Morava, přibližuje fungování gestapa i osudy jeho příslušníků po druhé světové válce. Knihu vydali v roce 2024 historici Jan Zimmer a Jan Weisgeber. Autoři se zaměřili na 207 příslušníků a velitelů gestapa, převážně říšských Němců, kteří působili v českých zemích v letech 1939 až 1945. Jejich poválečné osudy byly různé. Někteří stanuli před soudem a byli odsouzeni a jiní byli během 50. let propuštěni a vrátili se k běžnému životu, často bez větší pozornosti veřejnosti. Otázkou zůstává, zda u nich někdy došlo ke skutečné sebereflexi. Více už nám řekne spoluautor knihy Jan Weisgeber.
1: Neříkám, že soukromně nikomu nemohla proběhnout, ale ani z našeho výzkumu, ani z poměrně rozsáhlého výzkumu nevyplývá, že by někdo z nich provedl nějakou zásadnější retrospektivu svého života, nedej bože, že by dokonce se kál, nebo žádal třeba o někoho o prominutí, to, jak se choval, byť třeba na smrtelné posteli. Jak říkám, nevylučuju to, že někomu v hlavě se to nakonec objevilo, ale na veřejnosti nic takového, pokud já vím, neproběhlo. Pokud se ale na vlastní život, tak to bylo v těch květnových dnech roku 1945 nebo poté, když jim rozhodl soudní stíhání a ten následný proces s nebalou perspektivou, tak to ano, obávali se následku svých činů, ale ne kvůli vlastnímu svědomí, ale právě pro možnost toho přísného až nejvyššího trestu. To my se obávali, dokonce máme i tady v Praze případ, kdy jeden z těch úředníků pozabíjeli svou rodinu, tak jak to udělal například ministr říšské propagandy Josef Goebbels, že sebou na věčnost tedy vzali i své potomky.
0: Vysvětluje spoluautor knihy Gestapo Jan Weisgeber. Arnošt Winter se narodil v roce 1939. Jako dítě prošel s rodinou táborem v Letech a později i cikánským táborem v Auschwitz-Birkenau. Vzpomínky si uchoval nejen díky vlastní zkušenosti, ale i díky vyprávění své matky. Jsou emoce, které se nevymažou, zejména strach. Na velitele leckého tábora Josefa Janovského si vzpomínal jasně. Byl jsem malý kluk, ale nikdy nezapomenu, jak nás v zimě na jeho příkaz svlékli do naha a postříkali ledovou vodou. Arnošt Winter zemřel v roce 2017. Teď si pustíme jeho vzpomínky z archivu Českého rozhlasu.
2: Vidím toho vedoucího, jak tady byl, to byl jako jejich představený, jak mě hadicí stříkal tou vodou studenou.
0: To jsou jeho vzpomínky z koncentračního tábora v Letech u Písku. V takzvaném cikánském táboře v Auschwitz-Birkenau zažil Arnošt Winter hrůzy, na které se nedá zapomenout. Bylo mu teprve 3,5 roku, když se tam setkal s nechvalně proslulým lékařem Josefem Mengelem, mužem, kterému se kvůli jeho krutým experimentům přezdívalo anděl smrti.
2: Ano, ve 13. blok Řežanka. Mengele? No Mengele mě udělal hakový kříž na hlavě. My jsme dopadli tak, že jsme už šli, už celá ta řada, asi 1000 lidů šlo k peci. Máma vyprávěla, už viděla, jak se tam kouří a jel okolo, to bylo jediný štěstí, než bych tu neseděl. Jel okolo ten gestapák, ten náčelník posvědčil a řval, Jude! A máma vystoupila a říká, nein! Čechy šeci kojines. A on okázal rukou, tak máma a dvě, její sestra a ještě jedna, vylezly a ty plakali a šli dál. Tak jsme se takhle zachránili.
0: V Auschwitz-Birkenau byl s rodinou až do roku 1945 do osvobození Rudou armádou. Vzpomínky Arnošta Wintra mluví za vše. I po tolika letech zůstává bolest živá. Jeho osud připomíná tragédii tisíce Romů, kteří prošli hrůzami války. Je to svědectví, které patří k naší historické paměti.

0: Klidný poslech všem, kteří nás posloucháte doma, v autě anebo daleko od svých blízkých. V rámci projektu Trace se naše kolegyně Iveta Durdoňová zúčastnila mezinárodní konference v Osvětimi. Setkala se zde s odborníky, výzkumníky a zástupci občanské společnosti z několika evropských zemí, kteří diskutovali o možnostech prevence antisemitismu, anticikanismu a dalších forem nenávisti.
1: Pane Krhovský, vy jste vedoucí památníku holokaustu Romů a Sintů na Moravě v Horodíně u Kunštátu. Teď jsme v Osvětimi v bloku 13, který je věnovaný Romům. Jsme před fotografií Vincenta Daniela, který tady v roce 1942 byl internován. Co byste o něm mohl říci?
2: Vincent Daniel byl Rom z brněnského Žebětína a byl do Osvětimi poslán ještě vlastně těma transportama a sociálu dříve ještě před tím, než se začali semka hromadně přivážet Romové z protektorátu. Takže jsem byl vlastně přivezen jako kriminální vězeň. Tady právě na té fotografii vlastně i vidíme, že měl zelený trojúhelník BV, to znamená Berus Verbrecher, čili právě kriminální vězeň C-čko, jakože byl Čech. No a tenhle vězeň vlastně významný tím, že jako jediný z českých a moravských Romů, kteří se pokusili o útěk, tak se mu ten útěk jako reálně opravdu podařil. Pracoval v tom třetím táboře Auschwitz III Monowitz, Buna, kde pracovali na výstavbě nějakého rybníka a on se prostě jakoby rozhodl úplně jednoduchým způsobem jenom prostě utéct do lesa. Během toho útěku si ze sebe strhal ty vězeňské šaty, aby to nebylo samozřejmě poznat při tom jeho dalším útěku. On potom později se dostal zpátky vlastně do protektorátu, do místa, odkud pocházel, v těch lesích kolem Žebětína, kolem Brna vlastně se pohyboval. Tím, že neměl co jíst, tak se uchyloval ke krádežím a díky tomu, že ho chytli při krádeži, tak byl znovu zadržen. Byl poslán do brněnské donocovací pracovny. No a shodou okolností odtud měl být znovu poslán do Osvětimi. A když šli vlastně do sprchy předtím, než měli odjíždět, tak vlastně jenom s ručníkem a v trenkách vlastně se mu znovu podařilo utéct. Takže dvakrát se mu podařilo utéct a válku přežil.
1: Teď tady procházíme tím blokem 13, tou budovou a stojíme před malbami, které malovala Dina Gottliebová, která v Osvětimi malovala akvarely pro Mengeleho. Co byste nám mohl říct o těch malbách nebo o Ditě Gottliebové?
2: Dina Gottliebová byla židovka původem z Brna, potom se vlastně s maminkou dostala do Terezína, z Terezína semka do Osvětimi a nejprve byla v tom táboře B2B, čili ten terezínský rodinný tábor, kde díky tomu, že byla malířka, tak nejprve dělala takové ty jednodušší práce, jakože malovala třeba čísla na baráky. Později SS-mani zjistili, že umí dobře malovat, tak jim malovala nějaké třeba obrázky jejich podle fotografií nebo jejich portréty, oni to posílali domů. A později byla doporučena tomu nechvalně proslulému lékaři, doktoru Josefu Mengelem. Josef Mengele byl hlavní lékař toho úseku B2E, čili ten úsek, kde byl ten tábor pro Romy, který označoval jako Zigeunerfamilienlager, čili cikánský rodinný tábor. A on tenkrát psal k takové ty pseudovědecké knihy o rasách a chtěl tam právě nějaké fotografie Romů, jak vypadají z toho antropologického hlediska. Nicméně ty fotografie tenkrát nebyly tak úplně kvalitní a ta barva úplně neodpovídala té barvě kůže. Proto mu byla doporučena Dina Gottliebová a on se jí zeptal, jestli by mu mohl namalovat ty portréty lidí, aby ta kůže byla opravdu té správné barvy. Ona řekla, že se o to může pokusit a Mengele s ní asi byl potom spokojený, protože pro něho namalovala těch obrazů několik, celou řadu. A díky tomu, že měla takovouhle jakoby lepší práci v uvozovkách, tak zachránila nejenom sebe, ale i svou maminku a válku vlastně přežila.
0: Uzavírá Radovan Krhovský, vedoucí památníku holokaustu Romů a Sintů Hodonín u Kunštátu. Děkuji, že jste dnes byli s námi. Manga v Budbacht, Zorte Sastipen. Klidný večer u dalších pořadů Českého rozhlasu přeje Iveta Demeterová.

0: přibližně 20 hodin.
1: Český rozhlas. Zprávy.
0: Cenový strop pohonných hmot zítra znovu klesne. Za uplynulých 20 let vzrostla naděje na dožití nejrychleji ve středočeských okresech sousedících s Prahou. Znovu se oteplí, zítra bude až 27 stupňů. Zprávy a Žofie Nováčková, dobrý večer. Maximální cena benzínu zítra klesne na 41 korun a 26 haléřů za litr. To je o 25 haléřů méně než dnes, informovalo o tom ministerstvo financí. Za litr nafty zaplatí řidiči maximálně 38 korun a 35 haléřů. Cena tak oproti dnešku klesne o 57 haléřů. Opatření proti vysokým cenám pohonných hmot platí zatím do konce června. Naděje na dožití v Česku rostla za posledních 20 let nejrychleji v okresech Praha Východ a Praha Západ. Vyplývá to z údajů Českého statistického úřadu. U mužů byl nárůst zhruba 5,5 roku života, u žen kolem 4,5 roku. Nejvíce pak lidé dožívají v Praze a zmíněných okresech, vysvětluje vedoucí oddělení informačních služeb statistického úřadu Pavel Hájek.
2: Nejdéle žili nejen ve středočeském kraji, ale i v celé republice muži v okrese Praha Západ, a to 78,5 roku. V případě střední délky života žen zaujímal z hodnoty 83,5 roku okres Praha Západ celorepublikově druhé místo po hlavním městě Praze.
0: Kongresové centrum v Praze 4 bude mít novou výstavní halu. Budova bude mít dvě nadzemní podlaží, její stavba začne v červenci. Dokončená by měla být v září 2028. Jedná se o projekt za 1,4 miliardy korun. Budova má sloužit hlavně k výstavám a mezinárodním lékařským a vědeckým konferencím, říká ředitelka kongresového centra Lenka Žlepková.
3: Kongresové centrum Praha potřebuje tu výstavní halu zejména, protože právě pro tyto kongresy a veliké třeba na 4-5 tisíc lidí už nemá dostatečné právě ty výstavní prostory a díky tomu ty velké světové fakt prestižní kongresy tady vůbec v Praze nemohou být. Sport.
0: Karviná po rozhodnutí etické komise fotbalové asociace čeká na verdikt UEFA, jestli nastoupí do evropských pohárů. Komise klub kvůli korupční kauze vyloučila z první ligy a udělila mu pokutu 10 milionů korun. Karvinský primátor Jan Wolf dostal 12-letý zákaz působení ve fotbale a 3-milionovou pokutu. Rozhodnutí zatím není pravomocné. Klub dostával štědrou finanční pomoc od města. Opoziční zastupitel Ladislav Hamer považuje rozhodnutí fotbalové komise za zbytečně přísné.
4: Nedívá se mi na to úplně hezky. A na rovinu vám řeknu, nezdá se mi ani ta kauza celá úplně, protože ta korupce ve fotbale je celosvětově, ve fotbale v českém je taky samozřejmě. Tento trest, co jsme dostali, tak mi přijde strašně tvrdý. Teďkom našli obětního beránka, který je malý klub MFK Karviná. Počasí.
0: Bude oblačno až zataženo, místy přechodně i polojasno. Přehánky čekáme ráno jen ojedinělé a postupně místy. Nejvyšší teploty vystoupí na 20 až 25 stupňů, na jižní Moravě bude až 27.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Na východní části Pražského okruhu ve směru z Boleslavské D10 na Lanový most zbystřete u sjezdu na Hradeckou D11. Na úrovni IKEA tam stojí na šrafování mezi odbočovacím a pravým pruhem policejní hlídka po dřívější nehodě. A jen o kousek dál, ovšem bez označení, je odstavená dodávka, výrazně zasahuje do pravého pruhu. A na silnici 11 Hradec Králové Žamberk čekejte dvě kratší zdržení u Vamberka. Kus za kruhovým objezdem u Molu došetřují nehodu a projíždí se Kyvadlově. A pak u Štejna se taky jezdí Kyvadlově ve místě, kde se propadla vozovka. Přejeme vám šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
0: A teď je tu repríza pořadu Alex a host.
1: Alex a host.
5: Rodinný odkaz bratří Nedvědů ožívá. Jan Nedvěd mladší se svým bratrancem Vojtou Nedvědem vyráží na tour s názvem Nedvědi u stánků. Na koncertech zazní nejen písně jejich otce a strýce, ale i vlastní tvorba. A Jan Nedvěd mladší je naším hostem. Vítám vás, dobrý den.
6: Dobrý den.
1: Alex a host.

0: Jan Nedvěd mladší je v Alex a host. Dá se říci, že jste si k nám dnes odskočil mezi koncerty a mezi přípravami na to tour, které jsem zmiňovala v úvodu, Nedvědí ústánků.
1: Dá se to tak říct, ale nejenom Nedvědí ústánků, ale děláme spoustu dalších koncertů, jezdíme po celé České a Slovenské republice a pravidelně těch 10-12 koncertů měsíčně. S tím, že jsme se rozhodli, že přetáta letos slaví úctyhodných 80 let, 24. září 1946, tak jsme se rozhodli i s Vojtou, což je syn Františka, uspořádat takovou oslavu ve formě těch velkých 4 koncertů Nedvědí ústánků a končíme Lucernou 25.11. Tam doufáme, že se ten táta opravdu po 10 letech dostaví. Byli bychom moc rádi.
0: Tak to by byla hned má další otázka, zda váš tatínek Jan Nedvěd se na nějakém tom koncertu objeví. Takže vy doufáte, že do Lucerny...
1: Tak, u věku 80 let asi těžko můžete slíbit něco takhle dopředu. On sám se na sociálních sítích teď k tomu vyjádřil tak, že pokud bude živ a zdrav, tak přijde. Což je velký pozitivum, protože on opravdu od roku 2018 už je v podstatě zavřený doma a potřebuje si dobít ty baterky. Celý život se rozdával, tak teď potřebuje čerpat. Tak čerpá a myslím, že to je na dobré cestě.
0: Tak to rádi slyšíme. Teď se ale rozdáváte vy. Dá se to tak říct, že jste převzal?
1: Dá se to tak žezlo? Říct. Já jsem 2005 definitivně končil s hudbou. Myslel jsem, že to je definitivní 2005. 15, 17 let jsem upravoval auto, autoservis a tak dále. A pak se mi potom nějak začalo velmi stejskat a řekl jsem si, přišel ten čas kolem té 50. A tak jsem postavil kapelu, paradoxně za covidu, což bylo to nejhorší období, to všichni víme. A tak jsme hodně zkoušeli a v roce 2022 jsme vyjeli Honza Nedvěd mladší a příbuzný. Odehráli jsme skoro 400 koncertů k dnešnímu dni, nabrali spoustu zkušeností, otrkali se a musím říct, že ten svět je zcela jiný, než jak jsem si ho představoval. Protože když skončíte v roce 2-3 s hudbou v rámci pořadatelské činnosti a všeho, tak dneska je to všechno jinak.
0: Ale čím je to nejvíce jinak?
1: I v rámci té propagace a těch sociálních sítích, ne, že by to bylo špatný, je to jednodušší, ale jiný. To znamená, že jsem se nejenom potřeboval učit znovu na kytaru, ale pochopit ten dnešní svět, jak se ta reklama zkrátka šíří, jak jsou ty mezilidský vztahy mezi sebou. Táta říkal, bude ta hudba vůbec ještě v dnešní době někoho zajímat. A tak jsme moc rádi, že těch

0: Měnili se vaši fanoušci? Nebo ty jsou stále stejné?
1: Ne, to jsem právě překvapený, že tam to zůstalo opravdu stejný, že mají rádi ty písničky, které obsahují, nebo mají nějaký obsah, mají nějaký příběh v sobě. Protože v těch textech dneska není v podstatě nic. Dneska je to tak jako o té melodii, který se hodně v podstatě v té pop music a i v tom roku hodně podobají. A my tvoříme příběhy, my tvoříme takový seriál v podstatě, nějaký poselství, který v tom textu je. Je tam nějaká hloubka a všechno, tak jsem si říkal, je to dneska ještě vůbec potřeba. Dneska lidi, spoustu lidí nečte, že dřív se četlo, dřív se si šla lehnout a přečetla si nějakou hezkou knížku od Seiferta, třeba my, naše generace od Sarojana. Tak nevím, co se dneska moc děje, tak to zkoumáme, je to spíš pro mě nějaký zajímavý nový prostředí a o to víc mě to baví a o to víc je to pro mě výzva.
0: Říká Jan Nedvěd mladší, který je naším dnešním hostem.
2: Alex a host. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu.
3: Na dlaní jednu z tvých řas

0: Je dnes Jan Nedvěd mladší, který nese odkaz bratří Nedvědů a se svým bratrancem Vojtou Nedvědem vyrazí na tour. Uděláte několik koncertů, myslím, že vy jste říkal čtyři koncerty, kde samozřejmě zazní ty legendární písně. Čí to byl nápad? Vy jste už trochu naznačil, že to bylo, nebo že ty koncerty jsou u příležitosti příležitosti 80. narozenin vašeho tatínka Jana Nedvěda.
1: Ano, celý to bylo v podstatě tak, že já jsem minulý rok začal vyjít na zájem a podepsali jsme smlouvu s velkou firmou. Paradoxně ta firma potom, co jsem to podepsal, tak měsíc ukončila koncertní činnost, takže na dlažbě jsme nezůstali jenom my, ale my Rajové a Luci a všichni a hledali jsme další a další možnosti. No a přišla manažerka, která řekla, a mám nápad, jak to celý zkrášlit a oživit, spojte se dohromady a proražte sami. A tak tenhle ten nápad přišel. Vojta, mimochodem paradoxně, syn Františka hrál po celou dobu, až do dneška vlastně. On neměl tu pauzu jako já, těch 15 let. Čili já jsem se od ní spoustu věcí naučil, on mi spoustu věcí vysvětlil v rámci Facebooku a těch záležitostí sociálních sítí. No, takže nápad byl v podstatě ve velké firmě, tak to vzniklo.
0: A myslíte si, že zůstane pouze u těch čtyřech koncertů? Nějak se mi tomu nechce věřit.
1: Už jsme dostali nabídky na příští rok, máme nějaký, já o tom nesmím mluvit úplně konkrétně, ale můžu prozradit jednu důležitou věc, že z ničeho nic vám zazvoní takhle telefon a tam se ozve, dobrý den, tady Vojta Dyk, vedle sebe mám pana Jakuba Prachaře, my bychom byli moc rádi, kdybyste s náma udělal nějaký koncert. Takže jsme dali první schůzky, už byly 4-5 a skutečně jsme se rozhodli, že ku příležitosti 30 let od Strahova, to víme, to byl velký koncert, tady je 75 tisíc lidí, tak uděláme O2 Arenu s Jakubem Prachařem a s Dykem a spoustu zajímavých hostů z pop music, který budou celý večer zpívat tátový písničky. Jak na Kameni kámen, si představte třeba Matěj Ruperta, který už to odsouhlasil, Matěj Rupert si dá třeba růži z papíru. Hmm. Budeme to teprve rozdávat, teprve se to produkuje, teprve se to jakoby tvoří, nicméně arena už je vyprodaná. Takže asi se bude přidávat ještě jedna, my jsme za to šťastní a je to až 16. příští rok, 16.
0: května. Něco mi říká, že se do autoservisu už nevrátíte.
1: No ale chybí mi to, protože mě ta realita, to, že člověk zůstává takzvaně na zemi a není někde ve hvězdách, je důležitá v tom, že kdyby se cokoliv stalo, tak se mám kam vrátit. Čili já to zázemí mám, ty auta neustále opravu, mám 3, 4, 5 aut na zahradě svých, který si tak jako šimrám a v rámci těch cest, který jezdíme, teď jsme zrovna měli velký úraz někde u Košic, takže ta moje dovednost se velmi hodí a hodila. A bude určitě se ještě bude hodit. Nechci to přivolávat, pardon.
0: Dobře. Ale teď díky vám a vašemu bratranci Vojtovi Nedvědovi budou dál znít tedy ty laskavé, krásné písně, ať už měla jste na Kameni kámen, Skládanka, tak. Podvod, Stánky, Růže z papíru, tak dále, mohla bych pokračovat a pokračovat. Ono to musí být i docela těžké vybrat ty písně, které zazní na koncertě, protože jich je opravdu hodně.
1: Opravdu hodně. Mimochodem mezi lidma, mezi veřejností je to zhruba 240 tátových písniček a dalších 5000 písniček mám já doma v garáži ještě na těch páskách a kotoučích, který táta tenkrát nahrával a který jsou ještě neobjevený. Takže takových podvodů Růží z papíru a Na Kameni kámen, jak říká táta, je tam X, jenom je potřeba, aby se to někdo poslechnul. A já chci říct důležitou věc, že samozřejmě posluchači by nám nikdy neodpustili, by na našich koncertech tyhle ty písničky, jako jsou Stánky a Valčičky a Podvody a takhle Kohouti, tak neodpustili, bychom to nezahráli, ale my každý z vás Vojtou píšeme další, chceme navázat na tu činnost. Já sám jsem teď po 20 letech vydal a byla to velká 5letá práce desku, který se jmenuje Chlapský slovo. A možná, že bychom si třeba i tady u vás to Chlapský slovo, což je titulní písnička z toho alba, tak mohli zahrát.
0: Tak pojďme na to. Jan Nedvěd mladší je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Po loňském úspěchu zámeckého léta s Františkem Kinským jsme pro vás připravili druhý ročník. Poznejte s námi i letos více než 50 českých zámků a vyhrajte v našem vysílání víkendové pobyty na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Zámecké léto. Startujeme první prázdninový den v pondělí 29. června.
3: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
2: Více informací na webu zámeckéléto.cz. Nový pořad a nový moderátor. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Nový pořad, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
4: Těší se na vás Oskar Hess.
2: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Ladíte Český rozhlas Alex a host a tím hostem je Jan Nedvěd mladší, syn legendárního folkového zpěváka, kytaristy Jana Nedvěda, který letos oslaví osmdesátiny. A Jan Nedvěd mladší je tedy pokračovatelem rodinné tradice, i když s přestávkami, ale teď to vypadá, že do toho pořádně šlápnete, ale vy, jak už jste v minulém vstupu zmínil, nespíváte jenom písně vašich slavných příbuzných, ať už tatínka či strýce Františka, ale skládáte také hudbu, píšete texty, ostatně teď jsme slyšeli píseň Chlapský slovo.
1: Ano.
0: To je vaše.
1: Tak, to je moje. A kde je čest a chlapský slovo, co zastává se žen, se zpívá v refrénu. Těch témat pro tu dnešní dobu je velmi mnoho a možná, že daleko víc než kdysi před lety, protože pro mě ten nemorální svět je velmi jako těžký. Úcta ke starším nefunguje a tak dále. Tak je potřeba, my písničkáři to máme v podstatě v popisu práce, by se dalo říct, přemlouvat ty lidi zase zpátky k té slušnosti a mám pocit, že se to daří, ale ta společnost si asi musí nejdřív ještě hodně, ale už si myslím šahla hodně šlápnout na dno, aby pochopila, co je pro ten jejich život vlastně jako to nejdůležitější. Já sám jsem v posledních 2 letech zažil neskutečně zajímavý příběh, kdy my sice s mojí ženou, když jsme spolu 29 let, tak ty potomky se nám prostě splodit nepodařilo, ale našel jsem zajímavou alternativu v podobě vlka, který jsme si pořídili, a ten mě naučil tolik věcí, že si to člověk ani, já jsem nikdy nemohl mít zvíře, jsem měl alergii covidem, ta alergie zmizela a já jsem si toho vlka pořídil a pochopil jsem vlastně definitivně, že ten vlk, který je velmi podobný člověku v myšlení a v chytrosti a ve všem, tak potřebuje k životu najíst trochu lásky, občas si pohrát, jít na procházku, to je všechno, o čem ten jeho život vlastně, aby byl šťastný. No a možná je to něco i pro nás z toho, protože si neustále všichni stěžujeme, jak se máme vlastně špatně a všechno, žijeme v tom svém uzavřeném bublině a v tom svém komfortu a vlastně 90% věcí k tomu životu vlastně ani nepotřebujeme.
0: Tak.
1: Ale dá se o tom polemizovat z určitých stran a úhlů a tak dále, ale ta podstata je někde u těch zvířat.
0: Co vás to napadlo, pořídit si právě vlka?
1: Já jsem osobnost, kterou si popovídám. Nechtěl jsem psa, který si dám do kabelky, nebo psa, který prostě na mě bude koukat, sedni, lehni. Vlka nikdy nepřemluvíte k tomu, aby k vám přišel, protože vy chcete. Ne, vy se na ně musíte napojit a buď to funguje, vzájemný respekt a autorita samozřejmě v obou stranách, anebo to nefunguje, takže my jsme taky byli hozený před situaci, kdy jsme si řekli, tak buď to prostě klapne, nebo ne. Byl z 12 štěňát, nebo no prostě mladých, a tam došlo k neuvěřitelný kontaktu, kdy ten jeden se utrhl z těch 12 a běžel k nám. No, bylo jasno, žlutý, krásný oči, 8týdenní potvora, kterou jsme přivezli domů, a už těch 10 týdnech už se postaví, jako řekne, takhle to nebude, já s tím jako nesouhlasím, co vydělat. A to se mi strašně líbí.
0: A dnes je
1: a není to o násilí, to vůbec nesmí o násilí. Tím toho vlka, kdybyste se řezal, tak vám prokousne hrdlo a tím to končí. To je o tom vzájemném respektu a pochopení. No.
0: A je to skutečný vlk? Je to opravdu jí vlk?
1: Je to saralský plemeno, je to saralský vlk, je to kanadský plemeno. Podle mě křížený s nějakým kojotem a s liškou určitě, protože ty jeho pohyby, které jsou neuvěřitelně rychlý a takový jako vohebný, že máte pocit, že tady je, najednou je tamhle, tak nikdo pořádně neví, z čeho to je. No. To neví nikdo. Každý pes je stejně z vlka. To tak je. Jenom ty lidi to přešlechtili příliš. No.
0: A dnes je mu kolik, pardon?
1: 3 roky jsou. A jsou to holčička, má v rodokmenu Violet se jmenuje, takže ji říkáme Fialka.
0: Je Fialka ve vašich písních, ve vašich textech? Objevuje se tam?
1: Je na poslední, na Chlapském slovu na desce je její věnovaná jedna celá písnička, kde jsem pochopil ten její smysl života a vyjádřil jsem se tam k tomu v tom textu. Jmenuje se to Můj vlk Fialka, něco takového, si nepamatuju přesně.
0: Jan Nedvěd mladší je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Jan Nedvěd mladší je naším dnešním hostem a společně se svým bratrancem Vojtou vyrazí na tour, které se jmenuje Nedvědi u stánku, a mimo jejich vlastní tvorby tam zazní také slavné legendární písně Jana a Františka Nedvědových. Uvědomujete si tu zodpovědnost?
1: To je právě ta největší, to jste trefila opravdu hřebíček na hlavičku v obráceně. V roce 1993, když jsme začali hrát jako příbuzný, tak byla velmi těžká úloha, když jaký si slavní otcové, ať už hereckých rodin nebo hudebních, prosazovali svoje děti, nebo ty děti se snažili osamostatnit. Tam bylo takové množství breků z naší strany, jsme si říkali, já na to nemám nervy, furt srovnávali a oni mají vyšlapanou cestu a tak dále. Dneska ta doba je zcela jiná, protože dneska už musíte předvést, co umíte, jinak nemáte šanci. Viz Polívka, viz spoustu hereckých rodin, který jsou opravdu geniální, možná daleko lepší ještě než ty starší generace. Čili dneska je potřeba to předvést a pak se uvidí, že jo, jako není to jednoduchý. Hejtu přibývá spousta, to je jasný. Táta říká, čím více takových těch negativních zpráv a mluví se o vás, tím je to vlastně ta doba v pořádku. Když se o vás nemluví, ať už tak nebo tak, něco děláte špatně. Takže já jsem se s tím nejdřív velmi blbě rovnal, snažil jsem se jakoby bránit, ale to ještě přilejváte jako do ohně benzín nebo naftu, nebo prostě to hoří daleko víc, takže lepší je to nevnímat. Ale pro mě znamená i to nečíst, protože mě to prostě ubližuje. A ta zodpovědnost v rámci toho, co táta vytvořil, je obrovská, protože táta se stejně nasadí nějakou laťku a teď vy se snažíte tu laťku prostě držet co nejvíc, to jde zuby nechty, a ono to není tak jednoduchý. Takže ta práce možná je dvakrát horší, než kdyby jsme začínali s jménem Honza Novák nebo prostě někdo neznámej, no.
0: Velká očekávání.
1: Tak.
0: Velká očekávání, ale ty písně tam jsou. Vyprávěl vám někdy, ať už tatínek či strýc, jak vznikaly ty nejkrásnější písně? Máte nějakou legendu k některé z nich?
1: Mám dvě legendy, můžu říct, obě dvě. Jedny jsou Stánky, kde táta Stánky se ptá, jak ho vymyslel. Táta prostě ho jednoho dne napadlo, jen zahlídli svět, bavil se o mládeži, jen zahlídli svět, mají na duši vrásky, jakože se narodili a už jsou sedřený. A v ten moment, když ho tohle napadlo, nebo možná si to někde přečet, ani sám neví, tak za 3 minuty byly hotové Stánky jako celek. Čili vy vlastně vytáhnete určitou z toho jádra něco zajímavého pro vás, co vás zahřeje uvnitř, a ta písnička je hotová hned. A čím více vlastně snažíte vytvořit nějaký hit, tím ten hit je k ničemu. Takže to přichází samo od někať a nikdo neví v podstatě odkať. Takže takhle se tvoří písničky. Druhý příběh je písnička, já to můžu říct, a to občas říkám na koncertech, kdy jednoho dne táta přišel domů takhle v 11, ve 12 hodin, máma čekala na sedačce zhasnutý světlo a táta s tím jeho velkým úsměvem a vším říká, ahoj, tak jsem doma, mám tady tu polívku, a máma říká, Honzo, já jsem zjistila, že seš mi prostě delší dobu nevěrnej. A ten táta s takovou tou bezelsností, s tím charizmatem říká, Alenko, ale já jsem musel, protože jinak bych nesložil růži z papíru. A dovedete si představit, že on má v podstatě strašnou pravdu, to je taká ta dvojí nemilosrdná pravda, kde on by tu inspiraci, dejme tomu, nějakým způsobem nečerpal, ať už z různých zdrojů, tak by možná tyhle ty hity takhle nevznikly. Ale pro ty manželky těch umělců je ten život šílený, menšíci, kopec, když to všichni víme, jak to bylo. Máma má svatozář, dneska už si povídají o všem a jsou naprostý přátelé a všechno je v pořádku. Ale tenkrát tahle ta situace a podobných jich bylo spoustu, prostě pro tu manželku je strašná pecka. Ale nemůže na to nic říct.
0: Něco mi brání zeptat se, jestli i vy, protože i vy skládáte, ano. Hledáte inspiraci.
1: Ano. Já jsem si opravdu dlouho užíval, do 30 jsem to zapsal jsem si spoustu věcí a dneska píšu především o mezilidských vztazích, o přírodě a o těchto těch věcech.
0: A o fialce
1: a o lásce k mý ženě, s kterou jsme opravdu 29 let bez nějakých přestávek, prostě spolu. Ještě navíc home office, manželka je účetní, čili od roku 2017 jsme doma spolu 24 hodin denně, a to není jednoduchý, víme to všichni, jak to je. Dokonce i táta, který je 4x rozvedený, se mě zeptal, jak to vůbec spolu můžete takhle vydržet, to nejde do hlavy. Já říkám, ráno vstaneš, obejmete se, večer si jdete lehnout, zase se obejmete, vyndáte si zuby a jdete spát.
0: Jan Nedvěd mladší je naším hostem.
2: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu.

0: Alex a host si povídám s Janem Nedvědem mladším, který nese dál rodinný odkaz bratří Nedvědů. Bral vás tatínek na koncerty? Co si vybavujete z dětství?
1: Já jsem čerpal tu informaci, o které jsme se bavili předtím. Já jsem opravdu takzvaně honil holky, užíval jsem si prostě v rámci svého mladistvího života trošku jinak a tu kytaru a tu hudbu jsem v podstatě nevnímal. Notabene byla vlastně nejhorší moje zkušenost, kdy mi táta řekl, tak v 7 letech musíš jít na hudební školu umění, s kterou jsem absolvoval 3-4 let a to mě tak ten život muzikantský otrávilo, že jsem si řekl, a já už pracovat nebudu, ale získal jsem první nějaký zkušenosti s pianem, který se mi dneska k tomu skládání velmi hodí, takže táta měl pravdu, ale to ten puberťák takhle vůbec nevníme. A první tóny a první věci začaly až v 16, v 17 letech, kdy jsem se naučil první grify na kytaru a ve 18 jsme v podstatě už začali hrát jako příbuzný.
0: Měl tatínek radost?
1: Měl,
0: o tom asi úvodním zklamání, kdy to tam nebylo, teprve ještě.
1: Měl, ale zároveň se bál, že věděl, co všechno to obnáší. Ty brontosauři a spirituálové, který vznikly v roce 1973-4, tak jezdili 30 koncertů měsíčně, kdy 38, že měli dvojáky. Si představte zase pro tu rodinu, to je táta odjede, za 2 měsíce se vrátí, jsou šňůry, dávám přes zadek za známky a zase odfrčí. Takže tohle je velmi těžké a tak si říkal, ale on mi říkal, nemá význam ti cokoliv vysvětlovat, protože to stejně nepochopíš, pokud to nezažiješ. Tak buď to jde dělat auta, protože já jsem se vyučil automechanikem, anebo to zkus kombinovat. A já jsem to zkombinoval a udělal jsem strašně dobře, protože jsem nohama na zemi, postarám se o rodinu, o živobytí i v rámci aut, kdyby nahoru to nešlo. A tu hudbu dneska neberu jako, dejme tomu nějakého koníčka, dneska to mám jako hlavní činnost, ale můžu se kdykoliv k těm autům vrátit.
0: Máte zadní vrátka.
1: Umím vyměnit žárovku, opravit klimatizaci, nahodit fasádu na barák a tak dále. Čili já jsem multifunkční a to u umělců nebývá pravidlo.
0: Multifunkční, takže možná k někomu přijede a nebude tlačí a nebude zpívat a nebude mít v ruce kytaru.
1: Tak, přesně tak.
0: Tak, ale vy jste po tatínkovi tedy zřejmě zdědil také ty skladatelské vlohy a sám jste mi tady říkal, nevadí, že to prozradím, že jste složil 50 písní ano. Na tu poslední desku ano. A musel jste vybrat 17.
1: Tak, s kamarádama, s manželkou a se všema lidma, kdy vy sám, když něco složíte, tak můžete si o tom 1000krát myslet, že něco špatného nebo dobrýho a nikdy to nedokážete posoudit objektivně. Takže potřebujete za pomocí těch kamarádů, manželek, přátel, sousedů vlastně zjistit, co je líbivý a co ne, abyste dokázal oslovit to publikum. Protože vy to nedokážete posoudit a s tímhle měl problém táta vlastně celý život. Takže když člověk skládá tu hudbu, některý text, jak jsem říkal, se podaří za 5 minut, já paradoxně skládám mezi 11 a 1, jiný čas mi prostě nevyhovuje, mám to tak nastavený ze zhora.
0: V noci nebo ve dne? V noci.
1: 11. Jakmile hraju, tak nemůžu, ale když jsem doma, tak v 11 vezmu kytaru a okamžitě napadají texty a hudební hříčky a přijde druhá v noci a je to jako kdyby vypnul vypínač, zvláštně.
0: Čili něco se tam otevře tak, mezi 11 a 1?
1: Nějaký trauma, asi nějaký rány, si člověk líže nebo na něco vzpomíná. Nevím, něco se odehrálo a v této dobu to prostě funguje.
0: Je vaše manželka první posluchačkou?
1: Je určitě, to je jako první, když se jí snažíte nějakým způsobem vnutit, jestli je to dobrý nebo ne. A ona vám naprosto objektivně, protože to je účetní, tak je reálně, je nohama zase na zemi, řekne, tohle opravdu není dobrý. A já řeknu, ale teď to je tak hezky poetický, podívej se ty slovní obraty, no ale není to dobrý. Má pravdu, je, ty ženy je potřeba poslouchat. Kdyby ženy vládly světu, ten svět je daleko jednodušší.
0: O, to se asi mnoha ženám teď hezky poslouchá. Jan Nedvěd mladší je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat světloplachosti a všemu, co s ní souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. úsměvem jde všechno líp a s humoriádou dvojnásob. Po celý červen vyhrávejte v humoriádě digitální rádia a knížky z edice Humoriáda s Uršulou Klukovou, Josefem Dvořákem, Jiřím Krampolem, Naďou Konvalinkovou a Libuší Švormovou. Zasmějte se s námi a ještě k tomu vyhrajte. Po celý červen každý všední den od 16 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Alex a host si dnes povídám s Janem Nedvědem mladším, který dál pokračuje v odkazu, nebo nese dál odkaz tatínka svého Jana Nedvěda, legendárního folkového zpěváka a kytaristu a také strejdy vlastně Františka Nedvěda a chystáte, Jané, společné koncerty se svým bratrancem Vojtou, které oslaví vlastně vašeho tatínka, jeho osmdesátiny, který se dožívá letos v září a to vše, ty koncerty by měly být završené Lucernou.
1: Tak, 25.11. v Lucerna velký sál, kde nejenom budu já s velkou kapelou, ale bude tam i můj bratranec Vojta s kapelou, budou tam Kameloti, což je velmi legendární kapela. Paradoxně jsme zkusili ještě propojit i žád s tou mladou generací, tak jsem oslovil Moniku Bagárovou, určitě všichni znáte, tak si představte, jak Monika Bagárová bude zpívat třeba Hejna včel nebo Sedmi krásku. Já jsem jí vysvětloval, že ta naše hudba je o té obyčejnosti, že to není potřeba se příliš zmalovat, příliš oblíknout. Já jsem řekl, ideální by bylo, kdyby si vzala nějaký hezký tepláky, přišla do té Lucerny a zcela obyčejně v nějakém kovbojském klobouku obyčejně čistě zaspívala k lidem a ne k sobě, protože ty popaři mají tendenci to zpívat někam jinam, ale ta naše hudba je o tom, že se díváte do očí a zpíváte to prostě těm jednotlivým lidem. Takže Jiří Tichota, zakládající člen Spiritual Quintetu, Zdenka Tichotová, Brontosauři, Spiritual Quintet, ty všichni tam budou a na ten večer se oživí Spiritual Quintet, jak Brontosauři a já jsem na to moc rád, proto si myslím, že ten táta to nevydrží a prostě tam, i když mu třeba nebude úplně nejlíp, tak tam stejně přijde, že ne, že by to bylo definitivní rozloučení s tím hudebním světem z jeho strany, ale minimálně velká nostalgie.
0: 25.11. se chystá tedy Lucerna, kam budeme doufat, dorazí váš tatínek, legendární Jan Nedvěd. Když jste zmiňoval, mluvili jsme o vašich nových věcech, nových písničkách, které skládáte. První posluchačkou je vaše manželka. Jdete i třeba za svým tatínkem?
1: To je to nejhorší, co mě vlastně může potkat vždycky, protože samozřejmě táta hůř slyší, takže my si hodně píšeme po mailu. Tam se toho vejde vždycky hodně takzvaně do toho písma. Takže když mi napsal, hele, než to vydáš, radši mi to pošli. Já říkám, a teď čekáte, protože ten táta si to nechává jako v klidu v té hlavě. Poslechne si to, já nevím, 50krát, takže to trvalo fakt měsíc, než mi vůbec odpověděl. Já říkám, no tak teď to stojí za pred. Já to nevydám kvůli tomu. No a naštěstí napsal písnička Krásný tón. Písnička o tátovi, která tu dneska zazněla. Písnička o strejdovi, tak 4 písničky pochválil a zbytek řekl, to je taková ta klasika, 3 jsou dobrý a zbytek je tam takový průměrný. Říká, když máš jednu dobrou písničku na desce, bohatě to stačí. A to je písnička, jak jsme si pouštili Chlapský slovo, nebo písnička Krásný tón, což je taková modlitba k Bohu, kterou zpívá moje žena.
0: Mm-hmm. I vaše žena, který zpívá, účetní byla až později, nejprve zpívala, je to tak?
1: Tak, od 18 let prošla nějakýma kapelama, pak si náhodou všiml můj táta a přitom zakládaný těch příbuzných, což byla kapela mýho bratrance Vojty, syna Františka, mě a týhletý zpěvačky Hanky Šebestový, která už se dneska jmenuje Hanka Nedvědová, 29 let, jak říkám. Zuby se samozřejmě zatím nevyndáváme, jsme mladý, ale funguje nám to fakt dobře. Když dojde k nějaký symbioze mezi dvouma lidma, který se takhle rozumějí, to je velký zázrak, já to za zázrak považuji.
0: A u zrodu stával tatínek, já nevím.
1: A u zrodu stál náš tatínek, ten za to vlastně takhle může. No. A dneska se mě ptá, jak to spolu vlastně můžete takhle dlouho vidět.
0: Moc děkuju, že jste tu byl s námi. Ať se vám daří koncerty a ať do Lucerny dorazí i váš tatínek Jan Nedvěd. Děkuju, Jan Nedvěd mladší byl naším hostem.
1: Děkuju moc krát, mějte se všichni krásně, ať se daří.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: je 21 hodin.
1: Český rozhlas, zprávy.
0: SPD se chce zaměřit na kontrolní mechanismy obsahu vysílání veřejnoprávních médií. Motoristé to odmítají. Čeští odborníci testují vodíkový pohon pro letadla. A zítra se znovu oteplí, bude až 27 stupňů. Zprávy a Žofie Nováčková, dobrý večer. Hnutí SPD chce posílit kontrolní mechanismy obsahu vysílání veřejnoprávních médií. Ve vysílání Českého rozhlasu Plus to uvedl poslanec SPD Josef Nerušil. Ministr kultury Otto Klempíř za motoristy se proti tomu ohradil. Dodal, že vláda nebude zasahovat do zprávy ani programu Českého rozhlasu a České televize.
2: Politici nemají co zasahovat do obsahu ani do řízení médií veřejné služby. Je to základní princip, který naprosto respektuji já i moji kolegové, pan poslanec. Nevím, proč tohle to říkal, se mnou to prostě nekonzultoval.
0: Vláda včera schválila návrh zákona, který ruší dosavadní systém poplatků a převádí financování obou médií pod státní rozpočet. Rozhlas a televize tak meziročně přijdou dohromady asi o 1 miliardu a 400 milionů korun. Letadla na vodík jsou blíž realitě. V Ústavu jaderného výzkumu začíná testování systému vodíkového pohonu letadel o výkonu 1 MW. Cílem evropského projektu Newborn, který koordinují čeští odborníci, je vyvinout prototyp vodíkového motoru pro letadla.
3: Tady například sledujeme vstupy vodíku do palivového článku a řídíme tlak, teplotu, koncentraci vodíku a dusíku.
4: Ukazuje mi ve Velíně testovací laboratoře Pavel Trnka z výzkumné společnosti Honeywell Aerospace. Vodíkový článek jako základ leteckého pohonu se tady v Řeži bude testovat celé léto, jak doplňuje vedoucí mezinárodního konzorcia Ondřej Kotaba.
5: Se jedná o koordinaci toho komplikovaného systému, který má asi 200 individuálních funkcí. My už jsme ověřili, že většina věcí se chová tak, jak má.
4: Pokud všechno půjde hladce, mohlo by evropské vodíkové letadlo vzlétnout zhruba za 4 roky. Eva Kézrová, Český rozhlas.
0: Stavbu základní školy pro víc než 800 žáků zahájili dělníci v pražské Uhříně vsi. Zhruba za 2 roky má vzniknout i jídelna, tělocvična a venkovní zelené plochy. Projekt za 865 milionů korun zaplatí převážně pražský magistrát. Necelou polovinu bude tvořit dotace ze Státního fondu životního prostředí, říká starosta Prahy 22 Tomáš Kaněra z Hnutí ANO.
6: V naší městské části dbáme i na udržitelnost a celá škola má takové technologie, aby v průběhu roku vyrobila víc elektrické energie, než kolik jí spotřebuje. Po energetické stránce bude tedy soběstačná. Sport.
0: V Bělé pod Bezdězem na Mladoboleslavsku se o víkendu bude slavit. Tamní fotbalový klub si totiž připomene sté výročí od založení. Počasí. Zítra bude oblačno až zataženo, místy přechodně i polojasno, přehánky čekáme ráno jen ojedinělé a postupně místy. Nejvyšší teploty vystoupí na 20 až 25, na jižní Moravě až 27 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Na Pražském okruhu směrem z letiště k dálnici D1 je neprůjezdný Lochkovský tunel. Před tunel na 14. kilometru vyjelo nadměrně velké vozidlo a čidla zastavila provoz. Na východní části Pražského okruhu opatrně ve směru od Mladé Boleslavy na Brno. Před sjezdem k nákupnímu centru Černý most na 60. kilometru budou odtahovat havarované osobní auto. Technika je částečně v pravém pruhu a v místě se vybočuje doleva. Český rozhlas vám přeje šťastnou cestu.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
0: A teď je tu country dostavník Mirka Černého.

Příjemný a klidný večer všem, kteří jste v této chvíli společně se mnou u rozhlasových přijímačů a ničím nerušenou hodinku dýchající romantikou i jemnou dávkou nostalgie, evergreenů a novinek s legendami i novými objevy naší i světové country, folku a trampské písně, které vám touto dobou každý všední den od pondělí do pátku přiváží country dostavník Mirka Černého.

Rychlejší koně s podtitulem Kovboj a básník, tak jak je v roce 1975 vyhnal Tom T. Hall do stáda čerstvých singlů a o rok později do názvu svého pořadí 13. alba Faster Horses. Před rovným čtvrtstoletím pak díky textu Mirka Skunka Jaroše pádili v názvu prvního alba Hradecké dělové koule.

Franta Špaček s dělovou kouli a klasická balada dávno zapomenutého oklahomského countrymana Verna Stouwella Long Black Limousine, kterou v roce 1968 proslavila Jody Millerová a po ní zpívali desítky elitních zpěváků ve věrném překladu Mirka Skunka Jaroše. Pod stejným názvem Dlouhá černá limuzína je ve vlastní verzi zpíval o 15 let dříve Michal Tučný s Pavlínou Jíšovou a Budějickým víkendem.

0: cowboy boots. In a pair of cowboy boots. In a pair of cowboy boots. Elitní tlumočník trackerských písniček Dave Dudley a jeho kovbojské boty. Tak, jak se v roce 1963 vklínili do elitní hitparádové trojky. O 34 let později došli až do Hradce Králové za Petrem Rybou a Dělovou koulí.
1: Chlapa nedělá ksicht ani kalhoty, já nedám dopustit na boty.

Franta Špače kytara, Petr Ryba steel kytara, Pavel Šonka bas kytara, Petrové Kučera kytary, Koutný klávesy a Vranka bicí a v jejich čele solový Karel Charlie Drtina, tedy hradecká dělová koule a nestárnoucí kalifornský blues Jimmy Horačese. Za chvíli jej u mikrofonu vystřídá Franta Špaček s dálkovým řidičem Mirka Skunka Jaroše.

country klasiku The Wreck of the Old 97 Henry Wittera, považovanou všeobecně za první milionovou desku, která vyšla v roce 1924, tedy 21 let po tragédii vlaku Fast Mail nedaleko virginského Denvilleu, vám nabídla dělová koule z kolekce Rychlejší koně z roku 1997. O dva roky později ji společně s Greenhorny nabídl i Pavel Bobek.

Johnny Cash s partou Tennessee Two a její havárie staré 97 stará 65 let. A zase naskok do nákladňáckých písniček. Tentokrát za slavnou Truck Driving Man, v níž vám Franta Špaček s dělovou koulí prozradí, že sedí za volantem rád.

0: Karel Charlie Drtina, Petr Ryba a Pavel Šonka s dělovou koulí 1997 a zatčení z odkazu folkové legendy Woody Guthrieho. Ve srovnání s ním je Evangelina, kterou přivedl poprvé na desky její autor Hoyt Exton, stále nesmírně mladá a půvabná. I díky Petru Rybovi.
1: Já sním takhle z rána, že mi podáš vodu.

0: Nelsona country klasika z dílny člena nešvilské dvorné slávy Ernesta Taba z roku 46, přímo geniálně převedená do češtiny s Kunkem Jerošem a velice důvěryhodně podpořená hlasem Karla Charlieho Drtiny, v Texasu je ode všeho kousek.
1: V Texasu je ode všeho kousek a možná ještě

slavných 6 dní na silnici Davea Dudleyho, proměněné s Kunkem Jarošem do encyklopedického hesla Stvoření USA na závěr dnešního setkání s nahrávkami, které bohužel už neexistující hradecká dělová koule uložila před 35 lety do svého prvního alba Rychlejší koně. Díky všem za dnešní společnost, hezký zbytek večera a báječně hebkou dobrou noc.

Nezapomeňte, že hodinový country dostavník Mirka Černého přijíždí do této stanice každý všední den. Od pondělí do pátku v 9 hodin večer a já se na vás moc těším. Dávejte na sebe pozor a mějte se moc a moc country.

0: loňském úspěchu zámeckého léta s Františkem Kinským jsme pro vás připravili druhý ročník. Poznejte s námi i letos více než 50 českých zámků a vyhrajte v našem vysílání víkendové pobyty na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Zámecké léto. Startujeme první prázdninový den v pondělí 29. června.
1: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
0: Více informací na webu zámeckéléto.cz.
2: Je 22 hodin.
0: Český rozhlas. Zprávy.
2: Cenový strop pohonných hmot zítra znovu klesne. Silničáři vybrali firmy, které zmodernizují úsek silnice mezi Pohořelicemi a Lechovicemi u Znojma. Čekáme oteplení, zítra může být až 27 stupňů. Zprávy a Žofie Nováčková, hezký večer. Maximální cena benzínu zítra klesne na 1,40 korun a 26 haléřů za litr. To je o 25 haléřů méně než dnes, informovalo o tom ministerstvo financí. Za litr nafty zaplatí řidiči maximálně 38 korun a 35 haléřů. Cena tak oproti dnešku klesne o 57 haléřů. Opatření proti vysokým cenám pohonných hmot platí zatím do konce června. Silničáři vybrali firmy, které zmodernizují úsek silnice mezi Pohořelicemi a Lechovicemi u Znojma. Vítězní uchazeči uspěli s nabídkou, že cestu opraví a rozšíří za zhruba 2 miliardy korun. Práce mají začít letos na podzim. Termín závisí na tom, jestli se proti výsledku tendru odvolají neúspěšné firmy k Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže.
3: Cílem silničářů je rozšířit silnici číslo 53 ze 2 na 3 střídavé pruhy. Týká se to trasy dlouhé víc než 20 kilometrů. Zmizet z ní mají některé nepřehledné a nebezpečné úseky a taky některé křižovatky, které dělníci nahradí třeba soustavami nájezdů a sjezdů do obcí. Pokud práce začnou letos na podzim, skončí po několika etapách v roce 2029. Tomáš Krmr, Český rozhlas.
2: Monitorování kvality vody v koupacích plochách na Vysočině zahájili krajští hygienici. Vybrali 18 lokalit, kam se budou vracet nejméně každý druhý týden. První výsledky rozborů zveřejní krajská hygienická stanice ve čtvrtek. Kvalitu vody podle její mluvčí Jany Bémové nejvíce ovlivňuje počasí.
4: Sport.
2: Čeští fotbalisté se připravují na druhý zápas ve skupině mistrovství světa. Po prohře v Guadalajaře s Jižní Koreou nastoupí ve čtvrtek v Atlantě proti Jihoafrické republice. Teprve po druhé v historii mužských světových šampionátů bude utkání řídit žena, americká rozhodčí Tori Pencová. Reprezentační útočník Tomáš Chorý to příliš neřeší.
5: Ani nevím, jestli jsem zažil nějaký zápas, možná v lize si píská dáma, fakt nevím, takže těžko říct, co toho čekat, ale to je asi úplně jedno, kdo to píská. Musíme se pak soustředit sami na sebe, protože nepřijeli jsme se sem jenom pobavit a kochat se Amerikou, ale chceme náš národ hrdě reprezentovat a doufám, že se nám to podaří a získáme ty vytoužené 3 body.
2: Čtvrteční duel s Jihoafrickou republikou začne v 18 hodin českého času.
0: Počasí.
2: Zítra bude oblačno až zataženo, místy přechodně i polojasno. Přehánky čekáme ráno jen ojediněle, postupně místy. Výjimečně se mohou vyskytnout i bouřky. Večer by mělo srážek ubývat a nejvyšší teploty budou 20 až 25 stupňů. Na Jižní Moravě může být až 27.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
2: Zdržíte se na D11. V několika úsecích ve směru na Hradec Králové je uzavřený pravý jízdní pruh za kilometry 48, 24 a 7. A na silnici 11 Hradec Králové Žamberk čekejte kratší zdržení u Lipštejna, se jezdí Kyvadlově v místě, kde se propadla vozovka. Český rozhlas vám přeje šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Následuje pořad Divadlo pro vaše uši.
0: Divadlo pro vaše uši.
6: Dobrý večer, tak jsem tu zas, abych vám pro tu následující hodinku vybral pár minut z bohatého zvukového archivu mluveného slova. A kdože bude naším hostem tentokrát? Inu, mistr povídky a humorista, který tu u nás není zdaleka poprvé, ale tentokrát jeho literární práci uvádím jedním skvělým postřehem. Víte, co si britský novinář a spisovatel pan Jerome Klapka Jerome jednou poznamenal? Že totiž nejlepší politikou v životě je mluvit vždy pravdu. Pokud ovšem nejste mimořádně dobrým lhářem.

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: Zřejmě nikdo neudělal pro popularitu románu Tři muži ve člunu pana Jeroma Klapky Jeroma u nás doma tolik, co Miroslav Horníček. Týž Miroslav Horníček, který tak obdivoval jiný Jeromův citát. Mám rád práci. Fascinuje mě. Celé hodiny se na práci kolem sebe dokážu nehnutě dívat. A na vlastní oči mohu potvrdit, že Miroslav Horníček měl opravdu u sebe doma, kdysi v Hradešínské ulici, Tři muže ve člunu hned blízko u ruky, na poličce jako jednu z několika knížek první pomoci.

Já mám, vážení přátelé, nad postelí takovou malou poličku a na té několik knih. Nejsou to samozřejmě všechny mé knihy, ostatní jsou v knihovně, ale tyto mám na té poličce a tedy na dosah. Občas před spaním po některé z nich sáhnu a přečtu si třeba jen pár stránek a třeba jen pár vět. Mám tu také Tři muže ve člunu. To je stará knížka. Byla napsána v roce, kdy se narodil můj otec. Mnohé od té doby zestárlo, mnohé vyšlo z módy a mnohé už tady bohužel není. Ale ona trvá, je mladá a získala si od doby svého vzniku miliony čtenářů. Doslova miliony, ale na množství nehleďme. Důležité a krásné je to, že každý z nich se k ním vrací. Je dobré mít ji stále na dosah. Na dosah ruky, na dosah paměti. Když jsme byli s kamarády delší čas v zahraničí na divadelním zájezdu, když, abych řekl slovy klasika, cizinou jsme bloudili, vyprávěli jsme si některé její kapitoly z paměti. Všichni jsme je znali. Znali jsme je a přesto jsme si je stále znovu vyprávěli, protože síla té knihy, síla jednotlivých kapitol nevězí v poentě a nedá se vybít jediným sdělením. Její síla vězí v pohledu na několik drobných a prostých věcí a dějů. Vězí v tom, že i nás, své čtenáře, učí tyto věci a děje vidět. Vracím se k ní, když je mi dobře. A nebo když chci, aby mi dobře bylo. Přeju vám poklidnou chvíli, lahodný doušek, pohodlné posezení a dobrý poslech. Oběť jednoho sta a sedmi fatálních nemocí. Prapodivná věc, ale já když si čtu reklamní oznámení na nějakou zázračnou medicínu, tak vždycky dojdu k závěru, že tou dotyčnou nemocí, o které se tam pojednává, trpím v té nejvirulentnější podobě. Pokaždé odpovídá diagnóza přesně všem pocitům, které mám odjakživa já. Vzpomínám si, jak jsem si jednoho dne zašel do knihovny Britského muzea, abych se poučil, co má člověk podnikat proti jakési nepatrné chorůbce, která se o mě pokoušela. Mám dojem, že to byla sená rýma. Vyhledal jsem příslušnou publikaci a prostudoval jsem si všechno, co jsem si prostudovat přišel. A potom jsem tak nějak bezmyšlenkovitě a bezplánovitě obracel listy a naprosto lhostejně si začal číst o jiných nemocech, jen tak po všechně. Už si nepamatuji, co to bylo za chorobu, do které jsem se poprvé víc zahloubal. Vím jenom, že to byla nějaká strašlivá, zhoubná metla lidstva. Ale ještě jsem ani z polovičky nepředetl očima výčet varovných symptomů a už na mě dolehlo poznání, že tu chorobu mám. Na chvilku jsem úplně skamenil hrůzou. A pak jsem už v naprosté apatii zoufalství zase obrátil pár stránek. Narazil jsem na tyfus, pročetl jsem si jeho příznaky, objevil jsem, že mám i tyfus, že už ho mám zřejmě řadu měsíců a že to vůbec nevím. A ptal jsem se v duchu, co mám ještě. Nalistoval jsem tanec svatého Víta, zjistil jsem, jak jsem ostatně očekával, že ten mám taky, začal jsem se o svůj případ zajímat a rozhodl jsem se prozkoumat ho důkladně. A tak jsem se do toho dal podle abecedy. Prostudoval jsem Addisonovu chorobu a dozvěděl se, že na ní stůňu a že se do 14 dnů může vystupovat.

takto omezován. Po nějaké chvíli však ve mně převládly pocity méně chamtivé. Uvážil jsem, že mám všechny ostatní ve farmakologii známé nemoci. Začal jsem se na celou tu věc dívat méně sobecky a došel jsem k rozhodnutí, že se bez sklonu k samovolným potratům obejdu. Záškrt, jak se ukázalo, mě zachvátil, aniž jsem si toho povšiml. Rovnou ve svém nejzavilejším stádiu a žloutenkou infekční jsem se očividně nakazil už ve věku jinožském. Po žloutence už tam žádné další choroby nebyly. Usoudil jsem tudíž, že ani ve mně už nic jiného nehlodá. Seděl jsem a dumal. Přemítal jsem, jaký to musím být z lékařského hlediska zajímavý případ a jak cenou akvizicí bych byl pro kandidáty veškerého lékařství. Kdyby medici měli mne, nemuseli by dělat žádnou klinickou praxi. Já sám vydám za celou kliniku. Úplně by jim stačilo párkrát si mě obejít a hned by si mohli doběhnout pro diplom. Pak mi v mysli vyvstal problém, kolik mi asi ještě zbývá let. Pokoušel jsem se sám vyšetřit. Chtěl jsem si spočítat puls. Nejdřív jsem vůbec žádný puls nenahmatal. Potom se zčista jasna roztepal. Vytáhl jsem hodinky a odpočítával. Napočítal jsem 147 tepů za minutu. Pak jsem chtěl vidět, jak mi tluče srdce. Ale ani srdce jsem si nenahmatal. Úplně se mi zastavilo. Od té doby jsem už byl sice přinucen přiklonit se k názoru, že na svém místě být muselo a zastavit, že se nemohlo, ale vysvětlení mi chybí pořád. Proklepal jsem si celé své průčelí, od míst, kterým říkám pas, až k hlavě. Vzal jsem to i kousíček do obou stran, kousíček přes ramena na zád, ale nic podezřelého jsem nenašel a nic podezřelého jsem neslyšel. Ještě jsem se pokusil kouknout na jazyk. Vyplázal jsem ho, jak nejdál to šlo. Zavřel jsem jedno oko a tím druhým jsem se snažil jazyk prohlédnout. Viděl jsem mu jenom na špičku. A jediné, co mi ta námaha vynesla, bylo ještě důkladnější ujištění, že mám spálu. Vešel jsem do té čítárny jako šťastný, zdravým, kypící člověk. Ven jsem se vybelhal, jak schátralá troska. Odebral jsem se k svému lékaři. Je to můj dobrý, starý kamarád a když si vezmu do hlavy, že stůňu, tak mi vždycky sáhne na puls, smrkne mi na jazyk a popovídá si se mnou o počasí a to všechno zadarmo. Tak jsem si řekl, že tentokrát mu prokážu znamenitou službu, když k němu zajdu. Doktor nesmí vyjít ze cviku, povídám si, ať má tedy mne. Na mě se pocvičí mnohem víc než na 17 stech obyčejných, běžných pacientů s jednou, na nejvýš dvěma nemocemi. A tak jsem zašel rovnou k němu a on povídá, tak, co tě trápí? Líčením, co mě trápí, řekl jsem, nebudu mařit tvůj čas, milý příteli. Život je krátký, takže bys mohl vydechnout naposled, než bych byl s tím líčením hotov. Povím ti raději, co mě netrápí. Netrápí mě sklon k samovolným potratům. Proč mě sklon k samovolným potratům netrápí, to ti říci nemohu. Spokoj se s faktem, že mě netrápí. Za to mě trápí všechno ostatní. A pověděl jsem mu, jak jsem na to všechno přišel. On si mě otevřel tam, kde mám ústa, nakoukl do mě, chňapl mi po zápěstí, pak mě, zrovna když jsem to nečekal, praštil přes prsa, tomu říkám zbabělost, a hned v zápětí mě do prsou trkl hlavou. Načež se posadil, napsal recept, složil ho a podal mi ho a já si ho strčil do kapsy a šel jsem pryč. Ani jsem ten recept nerozložil. Šel jsem s ním do nejbližší lékárny a tam jsem se s ním vytasil. Lékárník si ho přečetl a vrátil mi ho. Řekl tohle, že on nevede. Jste přece lékárník, zeptal jsem se. Ano, jsem lékárník, řekl on. Kdybych byl potravní konzum a k tomu ještě rodinný penzion, pak bych vám snad mohl být k službám. Co mi v tomto případě hází klacky pod nohy, je skutečnost, že jsem pouze lékárník. Přečetl jsem si recept. Stálo na něm 1,5kilový biftek, k tomu 1,5 litr piva pravidelně po 6 hodinách,
Jedna 15-kilometrová

A procházka každé ráno, jedna postel, přesně v 11 hodin každý večer a neláduj si do hlavy věci, kterým nerozumíš. Řídil jsem se podle těchto pokynů, což mělo ten šťastný výsledek, mluvím jenom za sebe, že můj život byl zachován a běží dokonce dodnes.

0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.
1: Pan Miloš Kopecký už nám tu v divadle pro vaše uši opakovaně předvedl, jak si dokáže bravurně pohrát s vyprávěním dobře napsaného a vystavěného příběhu a s jeho poentou. Logicky se tak v rozhlase nemohl minout s povídkami Jeroma Klapky Jeroma. Ta následující, kterou můžete znát i ze staršího televizního zpracování, se jmenuje Překvapení pana Milberyho.
2: Přijel autobusem od vlaku 4.52. Nesl malý kufřík a nějaký proutěný koš. Vypadalo to jako košík na prádlo. Nedovolil, aby se hotelový podomek dotknul toho zavazadla. Nesl koš před sebou za obě držadla a ohmatával je na každém druhém schodu, zdali dobře drží. V ohybu schodů uklouzl, dal hlavou hezky dunící ránu do zábradlí, koš ale pevně držel. Cizinec jenom zaklel a hrnul se dál. Viděl jsem, že je nervózně rozčílený. V hotelu si však našinec zvykne na takové lidi. Když člověk od něčeho utíká nebo za něčím běží, zastaví se cestou v hotelu a pokud vypadá tak, že může zaplatit svůj účet, nestaráme se o něho. Tenhle člověk mě ale zajímal. Byl neobyčejně mladistvého a nevinného vzhledu. Po několika místech, která jsem měl dříve, byl tento hotel nudná díra. Když člověk po 3 měsíce obsluhuje obchodní cestující, kteří mají neobyčejně špatnou sezónu a ještě k tomu potrhle novomanžele, co běhají s načištěným průvodcem v ruce, po takovém kvartálu je člověk trochu znuděn a vítá každou událost, která slibuje nějaké rozptýlení. Doprovodil jsem mladého muže do pokoje a ptal jsem se, mohu-li mu něčím posloužit. On uložil koš na postel s patrnou úlevou, sundal klobouk a pak se ke mně otočil s odpovědí. Jste ženat, tázal se. Ptát se na tohle číšníka je podivné, ale když to chce vědět muž, není třeba se znepokojovat. Právě ne, odpověděl jsem. Byl jsem totiž tehdy jen zasnouben. Ale kdyby snad šlo o radu... Ne, to zrovna ne, odpověděl. Nechci, abyste se mi vysmál. Myslel jsem, že jako ženáč byste té věci lépe rozuměl. Máte v domě nějakou rozumnou... ženskou? Ženy tu jsou, řekl jsem. A co se týče jejich rozumu, to je věcí názoru. Jsou to obyčejné ženské. Mám snad zavolat pokojskou? O, zavolejte, ano. Ale počkejte chvíli, napřed to otevřu. Začal zápolit se šňůrou, pak najednou toho nechal a smál se pro sebe. Ne, řekl, vy to otevřete. Jen pěkně opatrně, prosím, budete překvapen. Já o překvapení mnoho nestojím, podle zkušeností jsou většinou nepříjemná. Co je v tom? Tázal jsem se. No, uvidíte, až to otevřete, neublíží vám to. A zase odstoupil, usmívaje se. No, pomyslel jsem si, zdá se, že je to neškodný blázen. Snad v tom není mrtvola, říkám, abych ho potrápil. Mladík zbledl jako prostěradlo a opřel se o kamna. Dobrý bože, zvolal, tohle neříkejte. Ani jsem na to nepomyslel. Otevřete to, prosím vás, rychle, rychle otevřete to. Raději bych viděl, kdybyste si s tím poradil sám, řekl jsem. Celá ta věc se mi totiž přestávala líbit. Nemohu, pane. Po tom, o čem jste se zmínil, celý se třesu. Otevřete to rychle, člověče, a řekněte mi, že se nic nestalo. Nuže moje zvědavost mi pomohla. Přeřízl jsem šňůru, sundal víko a pohlédl dovnitř. On byl odvrácen, jako by se bál. Dopadlo to dobře? Tázal se. Žije? Jo, žije tak dobře, jak si jen kdo může přát. Dýchá dobře? Tázal se dále. No, neslyšíte-li to oddychování, pak se bojím, že jste hluchý. Dýchání bylo jistě slyšet až na ulici. On poslouchal, až i sám byl uspokojen. Bohu díky, zvolal a klesl do lenožky u krbu. Považte, já na to nepomyslel, pokračoval. Zavřel jsem ho do košíku před hodinou a kdyby si nějakou náhodou zamotal hlavu do prádla... Ne, nikdy už neprovedu takovou hloupost. Máte ho rád? Tázal jsem se. Otočil se ke mně. To je otázka. Vždyť jsem jeho otec. A tu se zase spokojeně usmíval. Aj, řekl jsem. To myslím, že mám potěšení mluvit s panem Coaster Kingem. Coaster King, opakoval mladík překvapen, já se jmenuji Milberry. Na to já. Otec tohoto dítěte podle tabulky na výku je Coaster King, pocházející od Starlight, jeho matka Jenny Denny od Derby Ďábla. Hleděl na mne ustrašeně a postavil židli mezi nás. Bylo jasné, že teď zase on myslel o mně, že jsem blázen. Ujistiv se po chvilce, že nejsem nebezpečný, posunoval se blíže, až mohl nahlédnout do košíku. V celém životě neslyšel jsem tak strašného výkřiku. Mladý muž stál z jedné strany postele a já z druhé. Pes, probuzený tím lomozem, posadil se a zavrčel napřed na jednoho, potom na druhého. Podle mého mínění bylo to asi 9měsíční štěně buldoka, na svůj věk pěkný kousek. Mé dítě, křičel mladík s vytřeštěnýma očima. To není mé dítě, co se to stalo? Zbláznil jsem se? Jste na nejlepší cestě k tomu, řekl jsem. A on taky byl. Uklidněte se, prosím. Co pak jste myslel, že uvidíte? No své dítě, křičel znovu, své jediné dítě. Myslíte skutečné lidské dítě, ptal jsem se. Někteří lidé mají takové pošetilé způsoby, že tak mluví o svých psech, člověk nikdy neví. No ovšem, že myslím na dítě, odpověděl. Nejhezčí, které jste kdy viděl, v neděli právě 13 týdnů. Včera se mu prořezal první zoubek. Při pohledu na buldočí hlavu se ho zmocnila zuřivost. Vrhnul se na košík a myslím, že by byl ubohé zvíře zardousil, kdybych tomu nebyl zabránil. Ten pes za to nemůže, upozorňoval jsem toho člověka. A myslím, že je mu z celé té záležitosti právě tak zle jako vám. On se také ztratil. Někdo si z vás stropil žert. Vzal vaše dítě a strčil do koše pejska, jestli ovšem tam vůbec dítě bylo. Jak to myslíte? Inu, pane, povídám, prominete-li, muži při střízlivých smyslech nevozí sebou děti v koších na psy. Odkud jedete? Z Benbury, odpověděl. Tam jsem velmi dobře znám. To docela věřím, řekl jsem. Jsem Milberry, kupec z Vysoké ulice. Co tu chcete s tím psem, tázal jsem se. Nezlobte mne, odpověděl. Teď se neznám. Moje žena je tady ve Warwicku. Ošetřuje nemocnou matku a v každém dopise, který poslala za posledních 14 dní domů, píše. O, jak toužím vidět našeho Erika. Kdybych jenom na okamžik mohla spatřit tím malého Erika. Velmi mateřské cítění, poznamenal jsem, které jí dělá čest. Tak tedy dnes odpoledne, pokračoval mladý kupec, kdy se dříve zavírá, řekl jsem, že jí sem dítě přivezu. Ona nemůže matku opustit a k ním dítě nechci vzít, protože stará paní mne, jak si nemá ráda, prý ji rozčiluji. Tak jsem chtěl počkat v hotelu na Mily. To je moje žena. Má sem přijít, až si vyšetří chvilku volna. Chtěl jsem své ženě udělat překvapení. A to asi bude největší překvapení, jaké jste jí kdy uchystal, podotknul jsem. Nedělejte si s tak vážné věci žerty, okřikl mne. Jsem nervózní a mohl bych vám ublížit. Měl pravdu, žerty tady nebyly na místě. Ale proč jste dal malého Erika do psího koše? Nic takového, odpověděl podrážděně. To je košík na jídlo. V posledním okamžiku jsem zjistil, že bych nedovedl nést dítě na rukou. Myslel jsem také na to, co by za mnou uličníci pokřikovali. Chlapeček málo kdy spí, víte? Myslel jsem, když ho pohodlně uložím v koši, že se mu nic nestane na tak krátké cestě. Košík jsem držel ve vlaku na klíně, nepustil jsem ho z rukou ani na okamžik. Je to zoufalé, jak se Eriček změnil. Potomhle budu věřit na ďábla. Nebuďte směšný, řekl jsem. Je tady jistě nějaké vysvětlení. Víte to jistě, že to je tentýž koš, do kterého jste uložil dítě, pane Milberry? Trochu se uklidnil. Naklonil se nad koš a bedlivě si jej prohlížel. No, vypadá tak, řekl, ale přísahat na to nemohu. Říkáte, že jste košík nepustil z rukou. Přemýšlejte trochu. Ne, řekl. Měl jsem jej na klíně po celou cestu. Vždyť je to nesmysl, namítal jsem. Leda, že byste tam byl sám omylem položil psa místo dítěte. Jen si to klidně rozvažte. Nejsem vaší ženou, chci vám jenom pomoci. Nebudu vám nic vyčítat, kdybyste třeba jenom na minutu z toho koše spustil oči. Zase chvíli přemýšlel a tvář se mu rozjasnila. Pro boha, zvolal. Máte pravdu. Postavil jsem koš na chvíli na nástupišti v Benbury, když jsem si kupoval časopis Humory. Tuto máme, povídám. Teď mluvte rozumně. Moment. Nezačíná náhodou zítra v Birminghamu výstava psů? Myslím, že máte pravdu. Teď jde do tuhého, pane, řekl jsem. Náhoda tomu chtěla, že toho psa vezli na výstavu ve stejném koši jako vy Erička. Vy jste vzal tomu člověku jeho štěně a on vzal vaše dítě a nechtěl bych předvídat, kdo z vás je v tuto chvíli z toho více blázen. Sázím se, že on si myslí, že jste to udělal úmyslně. Pan Milberry opřel hlavu o čelo postele a sténal. Mili přijde každou chvíli a já jí mám říci, že naše dítě šlo omylem na psí výstavu. To nesvedu, ne, kde pak to nesvedu. Jeďte do Birminghamu, radím, a pokuste se najít správný koš. Stihnete vlak ve 17:45 a v 8 jste zpátky. Pojeďte se mnou, pane, prosil. Vy jste hodný člověk, pojeďte. Nejsem z toho, abych jel sám.

Tak. A za 20 minut mladý Milberry, buldočí štěně a já jsme seděli ve třetí třídě vlaku do Birminghamu. Sehnal jsem přednostu stanice, ten svolal všechny nosiče, kteří byli u vlaku 5.13. Všichni se shodovali v tom, že z vlaku nevystoupil nikdo s podobným košem. Přednosta stanice, sám otec rodiny, pojal sympatie k nešťastnému kupci a telefonoval do Banbury. Pokladník stanice si pamatoval jenom tři pasažéry, kteří kupovali lístky k tomu vlaku. Prvním byl pan Jessop, obchodník obilím, druhým jakýsi cizinec, ten si koupil lístek do Wolverhamptonu, a třetím byl mladý Milberry sám. Věc vypadala beznadějně, když se do toho vmísil jeden čiperný hoch od Smithových novin. Viděl jsem starou paní, která jednala před nádražím o povoz a měla v ruce takový košík. A ten měl podobu právě toho košíku, co držíte v ruce. Sebrali jsme hocha na pomoc a vydali se k drožkám. Stará paní s košem na psa není obtížným předmětem stopování. Jela do malého laciného hotelu na Astor Road. Pokojská mi vyprávěla, že se té staré dámě vedlo s jejím košem právě tak špatně jako mému člověku. Košík se nevešel do vozu, putoval tedy na střechu kočáru a protože hezky pršelo, přikryl jej kočí zástěrou. Když zavazadlo sundavali z vozu, spadlo jim u vchodu na zem, dítě se probudilo a dalo se do pláče. Proboha, paní, co je v tom koši? Ptala se pokojská hotýlku. Dítě? Ano, má drahá, je to mé dítě, řekla stará paní. V kritické chvíli se vnutila do žertovné nálady, duše dobrá. Chudinka malá, doufám, že mu neublížili. Objednala si pokoj s otopem, podomek odnesl koš nahoru a položil ho před krb. Stará dáma řekla, že si další obstará s pokojskou a poslala ho pryč. Po tu dobu, jak vypravovalo děvče, vřeštělo dítě jako parní siréna. Neplač, drahoušku, domlouvala stará paní rozmotávajíc šňůru. Máma otevře, jak nejrychleji může. Pak se otočila k pokojské a řekla. Otevřte moji kabelku, tam najdete láhev mléka a několik suchařů pro psy. Suchary pro psy? Divilo se děvče. Ano, odpověděla návštěvnice se smíchem. Moje děťátko rádo suchary pro psy. Děvče otevřelo kabelku, vyndalo láhev mléka a půl tuctu suchařů pro psy. Stála zády obrácena, otočila se, když uslyšela za sebou zastejnání a ránu. Stará paní bez hnutí ležela na rohoži před krbem. Dítě sedělo v koši a řvalo, až se hory zelenaly. Pokojská v rozčílení popadla jeden suchar a dala mu jej. Dítě se ho chtivě chopilo. Potom dívka přiskočila k staré paní a křísila jí k životu. Ta asi za minutu otevřela oči, stará dobrá duše, a rozhlédla se kolem. Dítě teď zápolilo se psím sucharem. Dáma pohlédla na dítě a schovala hlavu v náruči pokojské. Co je to? Ptala se uděšeným hlasem. To v tom koši. Je to dítě, odpověděla tázaná. Jste si jista, že to není pes? Podívejte se ještě jednou. Děvče začalo být nervózní. No dítě se psem se hned tak nesplet, řekla. Je to lidské dítě, prosím. Stará paní se dala do pláče. To je trest na mne, řekla. Zvykla jsem si mluvit o tom psu, jako by to byl lidský tvor, a teď přišel trest. Odešla jsem před 2 hodinami ze svého domu s ročním buldokem, uloženým v koši. Viděla jste, jak svůj košík otvírám, a teď to překvapení. Ale přece z buldoka se neudělá dítě, milá paní, namítala moudře pokojská. Nevím, jak se to stalo, řekla postižená. Vím jen, že jsem vyjela s buldokem a tak nebo onak se z něho stalo tohle. Někdo je tam podstrčil, odpověděla dívka. Někdo se chtěl zbavit dítěte, vzal vašeho psa a dal dítě na jeho místo. To by musel být velký čipera, namítala dáma, protože jsem nespustila z koše oči. Ovšem je tady ta chvilka, co jsem se zastavila v Banbury v bufé na číšku čaje. Tam to jistě udělali, řekla chápavá pokojská, a byl to chytrý kousek. V tom stará paní náhle pochopila svou situaci. Skandál! Já, svobodná žena z té naší klepařské vesnice, a mám dítě, hrůza! Vždyť je to hezké dítě, přimlouvalo se děvče. Chtěla byste je?
ptala se nešťastná stará pana. Pokojská řekla, že děkuje, ale nechce. Stará dáma se snažila upamatovat si podrobnosti cesty, ale čím více přemýšlela, tím horší to bylo. Pokojská byla přesvědčena, že kdybychom byli nepřišli včas, snad by se chudák stará zbláznila. Když podomek vešel do dveří a hlásil, že dole je jakýsi mladý pán se psem a ptá se po dítěti, vrhla se poslovi kolem krku a objímala ho. Tak jsme stihli vlak do Warwicku. Do hotelu jsme naštěstí dorazili 10 minut před příchodem paní Milberyové. Šťastný otec nesl dítě v náručí po celou cestu. Řekl, že si košík můžu nechat a přidal mi k tomu ještě 10 šilinků s podmínkou, že budu držet jazyk za zuby, což jsem také učinil.

0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.
1: Bojíte se rádi? To je taky otázka, co takhle v noci. Ale na druhou stranu, proč ne? Když Jerome Klapka Jerome byl taky, a to se o něm málo ví, autorem hororových a duchařských povídek. A dokonce čelným představitelem jednoho z anglických duchařských spolků své doby. Herec a režisér Jiří Hanák prožil v Anglii velkou část svého života. Byl mimo jiné i skvělým překladatelem a, to snad ani nemusím dodávat, milovníkem textů Jeroma Klapky Jeroma. Jeden z nich, který si vybral, skutečně děsuplný, se jmenuje docela romanticky, totiž Partner k tanci. A tak vám teď přeju takový ten, znáte to, příjemný strach před usnutím a brzy zase naslyšenou.

Tento příběh se udál ve Furtwagenu, malém městečku v Černém lese. Žil tam podivuhodný starý chlapík. Jmenoval se Nikolaus Geibel. Vyráběl mechanické hračky, které získaly pověst skoro po celé Evropě. Zajíčky, kteří vyskakovali z hlávky zelí, napřimovali uši, uhlazovali fouziska a pak hned zasmizeli. Nebo kočky, které si myly obličej a mňoukali tak přirozeně, že si je psi pletli se živými kočkami a vrhali se na ně. Vyrobil i panu, která měla v sobě ukrytý fonograf a zdravila dobré ráno, jak se máte. Nebo pána, který kouřil dýmku a vypil víc piva než tři průměrní němečtí studenti dohromady. Ve městečku se dokonce věřilo, že starý Geibel dokáže vyrobit loutku schopnou všeho, co umí dospělý člověk. Jednou ale vyrobil loutku, která uměla ještě cosi víc. A došlo k tomu takto. Začalo to miminkem mladého doktora, jmenoval se Follen. Na počest jeho prvních narozenin uspořádala paní Follenová bál. Mezi hosty byl i starý Geibel se svou dcerou Olgou. Příští den odpoledne se u Geibla zastavili na pár slov tři či čtyři Olžiny kamarádky, které byly také na bále. Řeč se samozřejmě točila kolem včerejších zážitků a slečny kritizovali přítomné pány a hlavně to, jak tančili. Starý Geibel byl v pokoji, ale zdálo se, že je příliš ponořen do četby novin, než aby si jich všímal. Zdá se, jako by na každém bále bylo čím dál míň mužských, kteří umějí tančit, řekla jedna z dívek. A ty hloupé řeči, co vedou, přidala se druhá. Vždycky říkají totéž, jak báječně dnes slečno vypadáte, jezdíte často do Vídně, měla byste jet, je tam přenádherně, anebo jak kouzelné šatičky máte na sobě, nebo jak je dnes teplo, milujete Wagnera a podobně. Mně je jedno, o čem plácají, ozvala se třetí slečna. Když mužský dobře tančí, může být i pitomec. To jsou všichni. Utrousila zlostně další, dosti hubená dívka. Já chodím na bály tancovat, pokračovala slečna, aniž by si všimla její poznámky. Chci po partnerovi jenom, aby mě pevně držel, kroužil se mnou po parketu s jistotou a aby se neunavil dřív než já. Takže to by ti stačil natahovací panák, řekla ta hubená dívka. Bravo, vykřikla jedna z dívek a zatleskala. Jaký kapitální nápad. A dívky se této myšlenky s nadšením chopily. Představte si, jaký by to byl báječný partner, řekla jedna. Nikdy by vám nešlápl na nohu, nikdy by vás nenakopl do holeně. A když by měl v sobě gramofon se všemi těmi stupidními průpovídkami, tak by ho nikdo nerozeznal od normálního mužského, dala všemu vrchol ta dívka, která s nápadem přišla. Starý Geibel odložil noviny a s našpicovanýma ušima poslouchal. Po odchodu dívek se zavřel v dílně a Olga slyšela, jak chodí sem a tam a tu a tam, co si sám pro sebe povídá. Ten večer s ní pak hovořil o způsobu, jak tančí muži, co obvykle říkají, jak se chovají, jaké jsou nejznámější tance, jaké kroky se při nich používají a plno dalších otázek týkajících se tohoto předmětu. Pak se asi dva týdny zdržoval pořád v dílně. Byl hodně zamyšlený a zaměstnaný a občas se neočekávaně tiše usmál, jako by jej těšilo, že nikdo neví, co žertovného chystá. Asi za měsíc se ve Furtwagenu pořádal další bál a Geibel byl se svou dcerou opět mezi pozvanými hosty. Před odchodem se Olga scháněla po otci a že ho nemohla najít nikde v domě, zaťukala na dveře dílny. Objevil se s vyhrnutými rukávy a rozpálený obličej mu zářil. Nečekej na mě, řekl. Přijdu později. Musím ještě něco dodělat. Když se otočila k odchodu, ještě za ní zavolal. Řekni jim, že přivedu jednoho mladého muže. Moc příjemného. A je báječný tanečník. Všem děvčatům se bude líbit. Zasmál se a zavřel dveře. Řezbář udržoval jako obvykle všechno, co dělal v největší tajnosti, ale jeho dcera měla celkem jasné představy o jeho záměrech a tak hosty připravila na to, co mělo přijít. Společnosti se zhostilo napětí a všichni dychtivě čekali na příchod proslulého mechanika.
Nakonec se venku ozval zvuk přijíždějícího kočáru, po něm kroky v hale a do salonu vběhl sám hostitel, aby s rudou tváří, rozzářenou vzrušením, oznámil slavnostním hlasem: slavutný pan Geibel a jeho přítel. Slavutný pan Geibel a jeho přítel vešli za bouře smíchu a potlesku doprostřed sálu. Dovolte mi, vážené dámy a pánové, začal Geibel, abych vám představil svého přítele, poručíka Fritze. Drahý příteli Fritzi, ukloň se společnosti. Geibel povzbudivě položil ruku na Fritzovo rameno a jeho hlubokou úklonu doprovázel hlasitý skřip od hrdle, nepříjemně připomínající chřestější zvuky. Chodí trošku stuha, vysvětlil Geibel, vzal jej pod paždí a udělal s ním několik kroků. Kráčel opravdu prkeně. Ale chůze není jeho největší předností, v podstatě je to tanečník. Zatím jsem ho stačil naučit jen valčík, za toho ale umí excelentně. Smím ho některé z přítomných dam nabídnout k seznámení jako tanečníka, drží dokonale rytmus, je neúnavný, nešlape na nohy, nekopá do holení, netrhá šatstvo a tančí rychle nebo pomalu, jak si kdo přeje. Netrpí závratí a umí báječně mluvit. No, příteli, řekni něco sám. Starý muž zmáčkl jeden z knoflíků vzadu na Fritzově kabátě a ten okamžitě otevřel ústa a tenkým hlasem, který, jak se zdálo, vznikal někde vzadu hlavy, pronesl: mohu mít to potěšení? A pak sklapnutím ústa opět zavřel. Nebylo pochyb, že poručík Fritz učinil na přítomné neobyčejný dojem. Ale přesto se žádné dívce zřejmě nechtělo do tance s takovým společníkem. Podezíravě studovali jeho voskovou tvář s upřeně cvícíma očima a tuhým úsměvem a nebylo jim to příjemné. Nakonec se starý Geibel zastavil u dívky, která tehdy s nápadem přišla. Je to váš návrh, slečno, splněný do písmene. Elektrický tanečník. Dlužíte mu zkušební taneček. Byla to chytrá a veselá dívka, náchylná ke každé legraci. Sám hostitel se přidal ke Geiblovi a tak souhlasila. Řezbář jí ukázal, jak má regulovat tanečníkovou rychlost, jak ho zastavit, jak se uvolnit z jeho sevření. Bude s vámi tančit v soustředěných kruzích, vysvětloval Geibel. Dávejte pozor, aby do vás nikdo nenarazil a nevyšinul vás ze směru. Hudba spustila, starý Geibel zmáčkl vypínač a Aneta se svým podivným partnerem sedali do tance. Zpočátku nikdo netančil a všichni je sledovali. Tanečník plnil svůj úkol dokonale. Držel se naprosto přesně rytmu i kroků a třímal svou malou partnerku v pevném objetí. Elegantně s ní kroužil na parketu a během tance mu z úst plynuly trochu pisklavé věty, přerušované jen okamžiky vrzavého ticha. Jak kouzelně dnes vypadáte, pronášel jeho tenký vzdálený hlásek. Jaký to dnes byl báječný den. Ta roba vám ohromně sluší. Není valčík úchvatný tanec? Chtěl bych s vámi takto kroužit do skonání světa. Už jste večeřela? Počáteční nervozita pomalu mizela a Anetě se tanec líbil čím dál tím víc. Je prostě úžasný, volala ve smíchu. Mohla bych s ním tančit do smrti. A na parketu se k ním připojovaly další a další páry, zatímco Nikolaus Geibel vše pozoroval s dětskou radostí a nadšením z úspěchu svého díla. Přistoupil k němu hostitel a pošeptal mu do ucha: tenhle večer patří Dům mládeži. My si dáme sklenku bílého tamhle ve stavení naproti. Co říkáte? V sále se tanec stával stále divočejší a rychlejší. Aneta uvolnila šroubek regulující rychlost jejího umělého tanečníka a jeho figura se kolem ní otáčela rychlej a rychlej. Z parketu odpadala jedna vyčerpaná dvojice za druhou, ale oni dva tančili ještě rychlej a zběsilej, až nakonec zůstali na parketu sami. Valčík byl stále šílenější, hudba už nestačila,
Hudebníci nebyli schopni dodržovat tempo, přestávali hrát a seděli v němém úžase. Mladší hosté začali tleskat, ale na tvářích dospělých se objevily stíny obav. Nebylo by lépe, kdybyste už skončili, má drahá, volala na Anetu jedna ze starších žen. Budeš moc unavená. Ale Aneta neodpovídala. Myslím, že omdlela, vykřikla jedna dívka, která si všimla Anetiny tváře, když jí v tanci míjela. Jeden z pánů skočil k tanečníkovi a pokusil se jej uchopit, ale náraz jej odhodil na zem a těsně u jeho tváře došlápla kovová bota umělého panáka. Ženy zmáhala hysterie. Muži křičeli jeden na druhého protichůdné rady, dva z nich se pokusili figuru zastavit, ale jen se jim povedlo vyvést tančící dvojici z rovnováhy a ta v tanci začala narážet na stěny a na nábytek. Na dívčiných bílých šatech se objevil pramínek krve a stékal pomalu dolů. Divadlo dostalo nádech hrůzy. Ženy s křikem vybíhaly z místnosti a muži je následovali. Až se ozval první rozumný výkřik, najděte Gajbla, přiveďte Gajbla. Nikdo si nevšiml jeho odchodu, nikdo nevěděl, kde může být. Prohledali všechny místnosti v domě, ale Gajbl nebyl k nalezení. Nakonec si kdosi všiml, že chybí i hostitel, a tak spěchali do domu přes dvůr, kde je konečně našli. Gajbl zbledl, vstal a následoval je. Protlačil se s venclem z krumáží hostů před místností, vešli dovnitř a zamkli se tam. Bylo slyšet jejich tichý šepot a rychlé kroky, následované zvuky podobnými zápasu, pak ticho a po něm znovu šepot. Pak se otevřely dveře, lidé se začali mačkat dovnitř, ale Venclova široká ramena jim v tom zabránila. Potřebují vás, ukázal na dvojici starších mužů. Hlas měl klidný, ale tvář křídově bílou. Vy ostatní, prosím, odejděte domů. Od té doby nevyráběl starý Nikolaus Gajbl už nic jiného než mechanické králíky a mňoukající kočky, míjící si tlapkou fousy.

0: change your mind.
1: Kutilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
2: Pustíme se do pěstování různých citrusů. Vysvětlíme si, jak se dají jednoduše rozmnožovat včelstva a poradíme s údržbou zahradních bazénů.
1: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 21 hodin na rádiu vašeho kraje. Česká dvanáctka. Každý týden 3 novinky, speciální host a aktuální žebříček největších hitů daného týdne. Česká dvanáctka. Jediná oficiální hitparáda Českého rozhlasu, o jejímž pořadí rozhodujete vy svými hlasy. Česká dvanáctka. Hitparáda českých písniček, autorů i interpretů každou neděli po 20. hodině s Martinem Hrdinkou. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Noční linka.
3: No a na závěr úterního dne, jako vždy, pár vteřin po 23. hodině otevírá noční linka. Tentokrát je úterně středeční a krásný pozdní večer vám všem přeje Jitka Lukešová. Moc se na vás budu těšit. Před námi jsou jako vždycky celé 2 hodiny společného setkávání se v našem vysílání a také povídání na téma velmi aktuální. Léto je za dveřmi. Máte rádi léto? Jak a kde tohle roční období nejraději trávíte? Jste rádi doma na své zahradě nebo u vody? Chodíte často do lesa na houby, na borůvky, výletujete, trampujete, jezdíte nebo jezdili jste pod stán? A kde jste byli nejradši v létě třeba jako děti? Jezdili jste hlavně na tábory nebo na prázdniny k prarodičům na venkov? Mnoho z nás se téměř celý rok těší na to, až zase přijde léto. Dny se prodlouží a budeme moci být stále venku, jezdit na kole, chodit se koupat a užívat si letní přírody. No a co vy? Patříte mezi milovníky léta? Tak tolik a mnohem více na toto velmi odpočinkové prázdninové téma můžeme si představovat, vymýšlet, povídat si, co bychom rádi a co třeba nestihneme, ale i tak jen tak třeba ta představa už potěší a pospraví náladu, třeba když se počasí zrovna nedaří. No a telefon k nám jako vždycky 731 800 900, pak máme také web rozhlas.cz/linka a máme i e-mail nocnilinka@rozhlas.cz. Tak ještě jednou krásný pozdní večer, no a já myslím, že směle můžeme začít.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Tak na úvod nám zaspívala zpěvačka Kristýna svoji písničku Hore hroně. No a hned přivítáme prvního hosta, kterým je Dana z Blatné. Dano, krásný večer přeju.
1: Děkuju. Já přeju tobě, všem posluchačům samozřejmě, nádherný večer. A protože už to leto se je v rozpoku, jak se říká,
0: ano,
1: tak já musím říct teda, že léto mám ráda jako období, ale nakonec jsem letní zrozenec, ale fakt je, že teda jako takový ty extrémy počasí, větrno, zima, v noci chladno, no prostě mi to připadá úplně nenormální.
0: Jo.
1: Ale velice ráda vzpomínám právě na prázdniny mého dětství. Protože já z toho čerpám vlastně celý ten svůj život a já jsem trávila hodně času u babičky na vesnici, kde bylo teda spoustu zvířátek, i koně jsme měli, jo.
0: No krása.
1: Kravičky se pásávala. Jo, teď jsme tam stavěli takový různý ty stavbičky, plotny a prostě pece a prostě blblo se. No, to byly prázdniny úžasně. Jsem chodila neustále mezi těma dvěma vesnicema 4 kilometry zálenýma. Vždycky jsem mamince něco pomohla a nakoupila a tak a už jsem byla zase u babičky a tam jsem prostě, tam jsme plavili i ty koně, my jsme prostě byli neustále někde v přírodě, hráli jsme si, oni bydleli přímo u kapličky, jo, takže to bylo takový okolí kouzelný, taková malebná vesnička prostě to je. A takže já prostě to mám spojený pořád v těch vzpomínkách, se vracím k tomuhle nádhernému dětství a snažím se i z toho čerpat jako třeba pro svý vnučky. Já když teda třeba je pozvu na zahrádku, jako ano, což teda o prázdninách určitě bude možnost, tak bych chtěla, aby jsme tam i třeba přestanovali.
0: Ano, ano.
1: Přespali tam třeba. My jsme spávali na matracích ještě s mojí nejstarší vnučkou a dcerou, ale aby jsme tam prostě byli co nejblíž té přírodě.
0: Jo.
1: A pak miluju plavání. A to teda jako zatím se teď moc nedařilo.
0: Jo.
1: Takže si to doufám vynahradit.
0: Na to přijde teprve čas teďka. Takže ty jsi vlastně teď v takovém tom přípravném období, že se fakt těšíš, že přijde zahrádka prázdniny, zkrátka to léto tak, jak má být. Doufejme, že bude, jak má být léto.
1: No, já si myslím, že ty extravy budou pokračovat, ale teď máme mít výhledově, máme mít konec týdne a příští týden ještě docela příjemné letní počasí, stabilnější.
0: Ano.
1: Takže to bude kouzelný, jo.
0: Dobře.
1: Už na plovárnu se dá zajít. Takže já přeju všem nádherné léto, samozřejmě. Jsem ráda, že jsem se mohla s tebou slyšet a pozdravit a přeju to úplně všem posluchačům bez rozdílu.
0: Tak Dano.
1: A si prostě užívají pohodu po své.
0: Já přeju také krásné léto a především ti chci popřát, protože vím, že máš dneska narozeniny, tak ti chci popřát všechno nejlepší a hodně zdraví.
1: Děkuji.
0: Ku tvému svátečnímu večeru. Moc si to užij potom o víkendu, až budete mít nějakou krásnou oslavu doma
1: a
0: bude na ní spousta času. No a jinak přeju, ať se léto vydaří, podle představ samozřejmě a podle přání.
1: Ano. Děkuji pěkně a děkuji za prostor, který jsem měla a jsem moc ráda, že jsme se slyšeli a zdravím do všech koutů světa, jak já říkám, ať je mír.
0: Dobře.
1: A mír a pokora.
0: Ráda vyřizuju a posílám písničku k narozeninám. Hezký
1: děkuji.
0: Večer, naslyšenou.
1: Děkuji.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Krásné téma.
1: Mm-hmm.
0: Jo, léto, miluji léto tedy.
1: To je dobře.
0: Jo, vzduch, vítr, voda. A já chci říct, já jsem měla holčičky moje, měly atopický ekzém, jo.
1: Mm-hmm.
0: Takže já jsem celý rok, já jsem žila za socialismu ještě, jo.
1: Mm-hmm.
0: Já jsem celý rok šetřila penízky, abych ty holčičky mohla vyvést k moři.
1: Ano, ano.
0: Jo, k moři, protože jsem věřila v sílu moře,
1: že to pomůže.
0: Soli.
1: Mm-hmm.
0: Ano,
1: určitě.
0: Ano, že to pomůže. Ano, takže každý rok holčičky moje díky mně byly v Řecku, v Itálii, na Maltě, Kanárské ostrovy, jo. Tam to vpučelo tedy na Kanárech. To byl vítr, já jsem měla furt rozcuchaný vlasy. Ale já jsem, chci to zhrnout, já jsem ty holčičky opravdu uzdravila.
1: Mm-hmm.
0: Moje holky dneska žádný ekzem nemají, jo, oni to měli v loktech, pod kolenama,
1: mm-hmm,
0: na zápěstí, škrabali se, jo, ve školce, když byli malinký, škrabali se, svědilo je to, jo, oni nesměli rajčata, pomeranče, nic, jo, a já jsem každý rok na to moře našetřila, abych ty holčičky vyvezla,
1: ano,
0: aby se uzdravili, a já jsem je nakonec paní Tuško uzdravila.
1: No tak to je nádherný výsledek. Tady se ukazuje,
0: no,
1: že skutečně moře má opravdu,
0: no,
1: nejenom v sobě svoji krásu, ale
0: ano,
1: i sílu a velkou moc.
0: A dnes mají holky teda, to dodám,
1: uh-huh,
0: 45 let mají dneska holky.
1: Aha.
0: Dneska, zrovna 13. Z 13. jsou narozeny, ano.
1: Jo.
0: A mají dneska 45 let a nemají ani ňo po tým ekzému.
1: No, vidíte to, jak se to vydařilo.
0: Takže maminka jim pomohla.
1: Tak, to je krása. No a co chystáte?
0: Maminka
1: na
0: Iveta Olomouc Radikov.
1: Dobře.
0: A zdravím všechny tady lidičky, co mě znají.
1: Dobře, ráda vyřizuju.
0: Já jsem je uzdravila.
1: A
0: no,
1: co chystáte na letošní léto, paní Iveto? Nějaké výletování nebo zahrádku?
0: Já mám 3 pejsky, takže
1: no,
0: pracuji na zahradě tady, ano.
1: Mm-hmm.
0: Tady mám zahrádku.
1: No, to je krása.
0: Jinak jsem tady.
1: Mm-hmm.
0: Pod lesem, nic nechystám, prostě mám 3 pejsky a žiju pro ně.
1: Prostě budete,
0: jo,
1: venku
0: jsou,
1: s nimi a v přírodě.
0: To jsou moje pejsci, ano. My tady žijeme pro sebe, tak jako, když tady je nějaká zábava, co hasiči, tady sbor dobrovolných hasičů uspůsobí nebo požádá,
1: mm-hmm,
0: tak se tam jdu podívat.
1: No krása.
0: Jo, pobavím, mm-hmm, se,
1: ano,
0: poslechnu si tu dobrou hudbu, dám si tam nějaký špekáček a jdu domů. A jsou šťastná.
1: Tak to je dobře.
0: Tady pod lesem.
1: To je dobře. Tak paní Iveto, moc si to takhle pěkně užívejte, jak popisujete.
0: Ano,
1: přeju vám krásné,
0: děkuji,
1: dny. Hodně,
0: ano,
1: zdraví.
0: Ano, zdravím všechny. Ano, děkuji.
1: A
0: moc
1: dobrou náladu pořád. Mějte se hezky.
0: Ano, děkuji. Ano, děkuji.
1: Naslyšenou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Helena Vondráčková, svou partu přátel, tak tolik písnička, jinak za 9 minut půl 12, to je přesný čas a na telefonní lince máme Roberta z Olomouce. Krásný večer, Roberte.
1: Dobrý večer.
0: Dobrý večer.
1: V první řadě chci poděkovat, že jste mě vzala, to je slušnost.
0: Není vůbec zač.
1: No a teď k tématu, vidím to ze dvou úhlů pohledu, příjemné a nepříjemné, který mám začít, prosím vás.
0: Ještě jednou?
1: Že to vidím ze dvou úhlů pohledu, jeden je příjemné a druhé je nepříjemné, tak no, nevím, kterým začít.
0: Nechám to na vás samozřejmě, ale já bych radši volila ty příjemnější povídání, když jsme u léta a prázdnin.
1: Jo, tak já řeknu ten nepříjemné krátce, takže když je člověk práce, je to vedro, tak to je za trest, protože to by radši spal, než by něco dělal, protože je spocené, to je malá hrůza. Takže to je ten nepříjemné. No a teďka se budu bavit o tým příjemným.
0: No.
1: Takže chodím v vodě, to mě baví.
0: No krása.
1: Přece občas teda, většinou chodím teď na bazén, co se mě utopila žena, protože se v té vodě sám bojím. A když je tam víc lidí, tak si třeba troufnu, ale sám to je potom takový riskantní.
0: Jo.
1: Občas jezdím na kole, to mě taky baví. A jinak do lesa na hřiby, když je počasí, jezdím třeba do náměště, tam jezdím moc rád.
0: Jo.
1: Krom toho tam mají prima železáctví.
0: Aha, kdy jedete do okolí a prozkoumáte co nového, jo?
1: No tak to železáctví tam už jezdím delší dobu, jako tam mají tak dobré věci, nevím, jestli doma něco kutíte, tak třeba byste se tam mohla podívat, to v té nádražní budově. Tam to borec koupil. A je to jakoby v malým, je to tam prostě perfektní, jako vždycky jsem si vybral něco, co se mě hodilo do dílny.
0: Tak to je dobře, to je dobře.
1: No. A vy byste si tam taky vybral, tam mají drogery.
0: To je sice pěkný, ale já to mám trošku z ruky, Roberte.
1: Jo. A ještě jsem se vás chtěl zeptat, možná vás trošičku pobavím, bylo to v starým českým filmu, možná mě pomůžete s názvem.
0: No.
1: Já mám teda doma sklep, nikdy jsem to neskoušel, piju vždycky pivo z ledničky, že, když jete v postudený. Ale máte doma taky sklep nebo něco?
0: Ne.
1: Nemáte, tak to nevyzkoušíte, ale já jsem přemýšlel o pivě ze sedmého schodu.
0: Jo, tak to máte rád v létě, jo, pivo ze sedmého schodu.
1: No právě, že já nevím, já kolik schodů do sklepa se doma, já musím spočítat.
0: No. Jo, to je jedno, no tak třeba z pátého schodu bude stejně dobrý.
1: Vůbec si dobu, no. A vy se zeptáte paní přede mnou, jestli má doma sklep a jestli pije pivo ze sedmého schodu, no. Nejdeka nevím, posluchačky přede mnou.
0: Jo, teď už
1: to pobavilo.
0: Teď už to nedoženeme.
1: V Hlošově by mohli mít sklep. Ale jo, tak to říkám z legrace. No, ale třeba to může být zajímavý, no. Borec to měl vyzkoušený, no.
0: Dobře. Takže no na létu si najdete svoje zkrátka nějaké ty chvilky, to, co máte rád, co vás baví a užijete si.
1: Já jsem vás chtěl zeptat třeba, co baví vás třeba, hrajete třeba tenis nebo fotbal v lítě nebo tak, protože každé mluví o sobě, tak mě vždycky zajímá, jako co.
0: No tak o tom je noční linka, že se můžete volat a povídat své příběhy samozřejmě, ale jinak samozřejmě léto mám ráda, výletuju, jezdím na kole, jsem venku, chodím k vodě,
1: cestuju.
0: Fotbal nehraju, Roberte, zklamu vás.
1: Moje žena trošku hrávala. Jako
0: no prosím, krása, no proč ne?
1: Mě to bavilo, no my jsme taky hráli s klukama fotbal. No.
0: Jo.
1: No a na závěr chci pozdravit.
0: Ano.
1: Rinkaře, paní Ludmilu z Brna, sympatěčku, paní Vlastičku.
0: Dobře.
1: Polina. No a zkrátka všecky rinkaře, a i toho pána z Olomouce, počkejte, ze Stupkové, jak se jmenuje, no, Jirko, myslím. Tak já teď nevím, teď si tam můžu
0: zkrátka pozdravíme, jo?
1: Tak všecky pozdravujte. No, budu poslouchat dál. A mi někdo řekne, jaký je pivo ze sedmého schodu, jestli má sklep, moc by mě to zajímalo, tak moc vám děkuju. Naschledanou.
0: Není vůbec zač, mějte se krásně, hezký večer, Roberte, naslyšenou. A teď už je nachystaná s písničkou Lucie Vondráčková.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Tak tolik Petr Rezek a písnička Modrázem. Dohráli jsme, dospívali jsme a teď můžeme pozdravit Jirku z Kyjova. Krásný večer, Jirko.
1: Dobrý večer vám a všem posluchačům Noční linky.
0: Děkuji moc krát za všechny samozřejmě a doufám, že i vy se máte krásně téměř letně, když o tom létu je řeč.
1: Ano, ano, ano. Je to nádherné téma a taky zároveň složité. Léto. Léto jako takový. Si myslím, že je plod měsíce máje.
0: To bylo krásně poeticky řečeno.
1: No, poeticky, jenom tak upřímně. Protože ten krásný rozpuk přírody, kdy přichází v měsíci máji, i rozpuk toho dění kolem sebe, kdy člověk se tak, jak si začíná po té zimě otravné, trošičku motivovat na to příjemnější, aspoň pro mě, budu mluvit za sebe, tak to je opravdu, budu se opakovat, plod máje, kdy i vlastně ti lidé si myslím, že mají k sobě tak trochu blíž, jsou takový trošičku smířenější, hodnější, lepší, nejsou mrzutí, jako třeba na podzim.
0: To sluníčko má sílu, že jo? A dělá divy.
1: Sluníčko má sílu a energii a dělá divy. To jste řekla krásně. Ano. Velmi krásně. A tohoto si nesmírně vážím, jo? Protože trošku jde bokem politika, jo? A takový ty všední politické věci a tak. A je to nádherný. A mám vzpomínky, proč to říkám, protože z mládí mám obrovské vzpomínky a krásné vzpomínky, kdy třeba jsem mladý děvčata učil chodit po strništi.
0: Po čem po strništi?
1: Po strništi. Po strništi. Ano, když byli žňa, tak bosou nohou po strništi a přejdete celý lán.
0: No, já vám řeknu, vrazit si to posekané, tvrdé, seschlé obilí do nohy, to je teda něco.
1: Jo, ale
0: na to si vzpomínám taky, že se mi to v dětství podařilo moc krát, ano.
1: Věřím, věřím, i já jsem to zažil, ale tetička ze stařenku mě prostě vysvětlili, jak bosou nohou po tým strništi jít a to se šourá. Jo, aby to strniště se kladlo vlastně pod tou bosou nohou.
0: Jo, jo, jo, zkrátka no pomalu našlepovat a tak jako z boku se šlápnout.
1: A to bylo romantický, potom ty krásný večery vlahý. To bylo něco úžasného.
0: No je, je.
1: A ty děvčata, že samozřejmě vy ženy máte obrovský cit pro takový i to rozzářený nebe a tak dále. Hvězdy nad hlavou. No ale abych jenom tak v myslivosti se mě vyplatilo taky vychodit si srnce takzvaně, to znamená, když člověk chodil na čekanou, tak ano, to ano. Srnce poctivě musel vychodit. A vůbec nás nezajímali nějaký, ráno jsme, když už jsem byl dospělý, stával jsem do práce, vůbec mě nezajímalo, jestli budu vyspaný nebo ne, tam šlo o ten pocit.
0: Jo, jo, jo.
1: Ten pocit toho lovce a poděkování té přírodě.
0: Šťastný pocit navodil energii, takže spánku nebylo tolik potřeba, tak to dopadlo všechno dobře.
1: To což je
0: což je dobře.
1: Mě jste to řekla ze mě. Děkuji vám. Prostě léto je kouzelné. Z každé strany.
0: Máte už nějaké místo, kam se třeba letos těšíte? Kam se byste se rád vyjel podívat?
1: Ano, na Maltu. Jako zedník.
0: Jo, tak moc vám přeju, to není tak daleko, takže moc přeju, ať to vyjde, ať si užijete jarně letní nebo letně podzimní výlet a ať se vám tam samozřejmě líbí.
1: No, krásně řečeno, na Maltu to je pracovně. Bohužel letos vůbec.
0: Nechystáte?
1: Protože ne. Pracovní vytížení a nějaký ty plány ještě, aby člověk jaksi v této republice trošku mohl fungovat.
0: Jo.
1: Takže své pomoci, jo, rekonstrukce a tak dále.
0: Jo, no tak ať jde práce dobře od ruky, ať vám vyjde třeba i ta druhá ostrovní Malta, nejenom ta Malta tady v Čechách. Každopádně moc, Jirko, děkuju a přeju krásnou noc a hezké dny. Užijte si to, budu se těšit zase.
1: A já vám děkuji.
0: Noční lince.
1: Děkuji,
0: jo?
1: I všem posluchačům přeji hezkou, dobrou noc a dobré ráno, když už to bude následovat.
0: Dobře, mějte se taky krásně. Děkuju, naslyšenou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Miloš Dodo Doležal a s ním také Guy Mendiu, ta jejich písnička Soudím, to vše v noční lince, kam se také dovolal ze Židlochovic z Moravy František. Františku, krásný pozdní večer přeju.
1: Dobrý večer, paní Jituško, já vám taky přeju krásný večer u rozhlasu, nebo toho vysílání a posluchačům noční linky.
0: Děkuju za všechny samozřejmě, za všechny, kteří ještě neusnuli. No a Františku, no. Co vy, léto je za dveřmi, když se řekne toto, platí to pro vás, jakože je třeba chystat dovolenou, anebo naopak jste úplně v klidu a říkáte si, uvidíme, co vymyslíme.
1: No, paní Tuško, já ještě řeknu tomu, jak to teď zmínil pán o tom chození pod svýma nohama po tom straništi.
0: No.
1: Tak, to jsme zažili, jako, že protože jsme měli pola a posečený pole a potom se tam pásly vždycky husy.
0: Ano, ano.
1: A my jako děcka jsme to hlídali a chodili jsme po tom straništi.
0: Jo.
1: Pšenica. Tam měla tvrdý straniště, to píchalo do těch nožek, tak jsme museli chodit tak, jak říká pan, tou šouračkou, jo?
0: Vždycky
1: to tak svalit tou šlapkou a tak se potom chodilo. A ječmen, ten měl měkký ty stonky, jo? Tak to tak nepíchalo. To jsme skoro ani nemuseli nějak hlídat si, jo? To chození, tam to šlo, jo?
0: Ano, ano.
1: No, jinak, co se týče tak těch prázdnin, tak jako děcko asi kolem 10-11 roku jsem já z našich děcek, nás je pět, tak jenom já jsem vždycky, jednou jsem byl ve Skrý, kde je dneska ta atomová elektrárna, tak že to nebylo ani paměti, že to tam bude, myslím, tak tam jsem byl. A potom Broumov u Náchoda, tam jsem taky byl. A teď už nevím, jestli to bylo na týden nebo na 14 dní, jo. No, už je to dlouho, víte, protože tak... Takže tam jsem to jako děcko vždycky byl, no. Bylo mě vždycky smutno trošku, že jsem byl tam někde mezi cizíma dětskama, jo.
0: Aha.
1: Tak, no, ale člověk si potom za chvíli zvykl a no, měl tam nějaký kamarády a tak.
0: Jasně.
1: Jinak mám rád leta, jako jo, ale nesmí to být velký horka, protože po velké horkách v zásadě dostávají průtor, protože je mračená, takový velký větr, jo.
0: Jo, rozumím.
1: Bouřky mi nevadí, jo, když to blesky a to lítá, jo, ale prostě velký vítr, jo, to je hrozně.
0: To nerad, no, jo.
1: To nerad, to vždycky nám to taky zhodí, jsem tam nějakou křídlicu ze střechy, jo,
0: no
1: někomu,
0: jo.
1: To odnese,
0: ano.
1: Někomu to odnese celou střechu a naším dokonce vtýkrát uhodil brez do stodoly a teda potom zhořela, jo.
0: Aha, takže, jej.
1: No, takže takhle to nemám, toto. Jinak jsem si zvolil takový styl života, to podnikání, jo, že těch na tu dovolenou ani skoro nemůžu nikam jet, jo. A přivítám každý víkend a tak, no, a nebo dobu, kdy třeba prší a nemůže se nikde dělat, tak si odpočnu, takže takhle prostě to mám, no, zvolil jsem si takový život, že prostě to podnikání a to jsou takový starosti různý, no.
0: Jo, ale zase máte tu svoji práci rád, že jo, a tu svoji firmu, co
1: jo,
0: se stará na
1: to. Jo, to si... A když můžu poročet, jako jo, tady mám
0: jo.
1: Kteří toho mají někdy, oni mě plný zuby, jako jo, no, ale z toho si viděl, tak musí ho dělat, že jo.
0: No jo,
1: no.
0: Když chtěli pracovat, tak ať pracují, to je pravda. No.
1: Takže takhle je to se mnou do těch dovolené nebo tak, nebo moc den, že jsem tam ten zpátek někam jedeme třeba
0: dolů. Jo, víkendový akce.
1: Manželkou, jo. No, takže takhle, no.
0: No, tak si dáte krásné lázně v Luhačovicích, nádherně, nemáte to daleko, tak no, proč ne, že jo?
1: No, někdy jsme se vydali až za Prahu, jsem jel autem, tak jsem pracoval režiu Prahy, jo, a tam všude Hradci Králové, tak někdy tam jsme udělali takové výletci taky, jo,
0: ano.
1: Ale vždycky jsem vzal ještě manžele, to byli naši kamarádi, tak jsme vzali sebou a chudáci už zemřeli, tak jsme bez
0: dětí. Jo.
1: No, takže těm už chodíme se vždycky dívat jenom na hrob, vždycky, no, rozsvítíme svíčku a takže teď jezdíme tak někam vždycky sami a teď zase manželka plánuje taky být nějaký volno, někam dál, uh-huh. Ale já říkám, mamko, už to myslím nechám jenom na autobus, jako jo, protože to oni možná, když někam jedeme dál, už se děcka bojí, jo, aby jsme se taky vrátili, jo,
0: ano.
1: Jo, to je důvod, jo, leta, no, takže, ale já se nebojím, já to nezdávám zatím ještě pořád, no, ale
0: to je dobře. To je dobře.
1: Přírodě neporučím.
0: Každopádně, František, přeju krásné letní dny, užijte si je moc, samozřejmě, ať už pracovně, nebo taky odpočinkově, protože i to je důležitá věc. A moc děkuju za návštěvu a přeju hezký večer. Jo? Mějte se hezky.
1: No, děkuji taky, dobrou noc.
0: Dobrou noc, naslyšenou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Marta Kubišová a velká legenda, tento song Nechte zvony znít, tolik písnička. No a z Olomouckého kraje se k nám dovolala paní Julie. Tak Julie, krásný večer přeju.
1: Dobrý večer.
0: Dobrý večer, moc vás zdravím a už se vás ptám, když je to léto za dveřmi, máte ráda léto, těšíte se na něj nebo zavzpomínáte, jak jste třeba ráda užívala léta, když jste byla malou holkou?
1: To jsou byla krásné léta. Ale teď, jak jsem zastárla, teda ne, Tak to mám úplně paměť, že se na mě hrozně vytrestá, protože mě vzal manžela. Vzal mě maminku. Covid mě vzal dva syny. A teď mě vzal ještě přítele teď.
0: Jo. Takže tak. No, tak to je samozřejmě velmi vážný příběh. Já nevím, co se tam všechno stalo, to těžko asi proberem tady v tom krátkém čase, ale moc přeju samozřejmě hodně sil, aby se vám trošku začalo dařit. No a chystáte se třeba někam právě o tom letošním letu, abyste se tak trochu dala dohromady a vylepšila se zkrátka i možná psychicky a z toho náporu všeho celého?
1: Tak jezdím na kole a budu asi jezdit na kole a snažit se na to dá všechno zapomenout.
0: Jo. Na které? No.
1: Jste dobrý rádio, já vás velice moc poslouchám.
0: No, moc děkujeme za přízeň.
1: No, tak jsem se vám svěřila také, no.
0: Tak to jsem ráda, že jste se zastavila. A tam u vás v tom Olomouckém kraji, tam je moc hezky, když jedete na kole, tak která ta místa máte třeba ráda? Doporučte ostatním, aby se třeba taky vypravili na výlet.
1: Tak nejradši jezdím na Červenku. Do dvora. Tam úplně to je nádherný.
0: No tak no, to je krása.
1: A já takhle v okolí jezdím, no.
0: Takže výletování na kole je takový váš koníček, jo?
1: Ne, moc si to mě zbyde, že?
0: Tak to je super, tak moc přeju, aby vám přálo počasí a přeju samozřejmě všechno dobré, aby se to trošku začalo vylepšovat a držte se. Jo, mějte se hezky.
1: Jo, vy taky.
0: Naschledanou, naslyšenou, já děkuju za návštěvu.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

Tak tolik Pavel Bobek a jeho song Stárnoucí mladí. Blížíme se k půlnoci, což znamená také závěr celého úterního dne s datem 16. června. No a než se přehoupneme s muzikou do nového dne, tak se pojďme podívat také do pošty, protože jste se taky hojně rozepsali. No a třeba pan Bohumír dodává k tématu. Ano, ano, ano, tak jak zpívá Helena Vondráčková Léto, léto, písní se oslavuje krása léta. Chvíle strávené v přírodě, to je pro mě velká romantika, píseň vyjadřuje radosti z letního období, přírody a lásky. Jsou to romantické vzpomínky s kapkami rosy. Ano, natrampoval jsem se třeba já do sytosti. No a takové houby a houbaření, to je moje vášeň i v zimě. Prarodičů a tety se nebo na chvíle u prarodičů a u tety se strýčkem také nezapomenu. No a stan, stačila nám jenom celta z auta i zašitá. Poslední dobou jedno téma lepší k druhému, tak vám moc děkuju. Tak Bohumíre, taky vám moc děkuju, jinak přeju samozřejmě krásné dny a ještě potom krásnější, až budou ty letní. Přeju vám i také hezký večer a závěr toho úterního dne a samozřejmě se budu těšit, až se zase brzy uslyšíme.

0: Tak se skupinou Berlin jsme se přehoupli, a s jejich muzikou jsme se přehoupli do nového dne, už je tady středa, s datem 17. června. Na Prahu nového dne nám všem přeju, aby to byl den uprostřed týdne vydařený, aby se nám povedlo všechno, na co sáhneme. Pokud před sebou máte pracovní povinnosti, tak ať vás práce těší a dílo se daří, a pokud máte den volný, tak si jej samozřejmě užijte podle svých představ, a hlavně s radostí a hlavně také ve zdraví a s úsměvem. No a co se týče noční linky, tak ještě až do 1 hodiny můžeme a budeme povídat na téma Léto je za dveřmi. Máte rádi léto? Jak a kde tohle roční období nejraději trávíte? A jste rádi na své zahradě nebo u vody? Chodíte často do lesa na houby, na borůvky, výletujete, trampujete, jezdíte nebo jezdili jste pod stan? A kde jste byli nejradši třeba v létě jako děti? Jezdili jste třeba na tábory nebo na prázdniny k prarodičům na venkov? Mnozí z nás se téměř celý rok těší na to, až zase přijde léto, dny se prodlouží a budeme moci být stále venku, jezdit na kole, chodit se koupat a prostě si užívat letní přírody. No a co vy? Patříte mezi milovníky léta? Připomínám, že i teď na Prahu nového dne telefon k nám jako vždycky 731 800 900, pak máme také web rozhlas.cz/linka a v neposlední řadě máme i tradiční e-mailovou adresu nočnilinka@rozhlas.cz. I tam se na vás budu moc a moc těšit. Tak ještě jednou krásnou noc, hezký nový den a právě začínáme.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Marie Rotrová a písnička To nic, to jen tak. No, začali jsme druhou polovinu noční linky úterně středeční a na telefonu teď máme Libušku z Mnichovic. Libuško, krásnou noc přeju.
1: Já vám zdravím, moje sestra, já jsem zapomněla, že vás taky vždycky pozdravuje.
0: Děkuju moc krát, nápodobně.
1: Všechny posluchače, co jsou napřímo.
0: Mm-hmm.
1: Já teda vždycky se těším strašně na jaro.
0: Na jaro. Mm-hmm.
1: No, a když se to probouzí, ty ptáčkové zpívají všechno zelená, to se strašně těším.
0: Jo.
1: No, ale to mám taky ráda,
0: to je
1: ale
0: dobře.
1: Ty horka. Ale horka, ty horka nesnáším.
0: Aha.
1: Teď bude 35 a to jako dělá. Já se bojím i té bouřky, když přijde, protože tak něco přijde, nějaká pohroma, co se tý bouřky bojím.
0: Jo, jo.
1: No a jinak léto mám taky ráda.
0: Mm-hmm.
1: Sluníčko, že jo, a by bylo tak do té 25, 26, víc ne?
0: Jo, tak to by, jako, to by vám tak...
1: No, někdo má rád, protože tady vedle sousedka, ta zrovna, když je horka, tak tam je apleje, jo.
0: Mm-hmm.
1: Nos má červený, všechno je popálená. Nos nese to, no. Já ne. Tak jako to, a když jako jsme byli děti, jak to bylo také hezký, že chodili jsme babice a to bylo, to člověk vzpomíná na takové hezký léta. No, když to nebyla kousek, jo. My jsme jako na dráhou a ona byla dole Měchovicí,
0: jo.
1: Na náměstí bydleli a to. Na to se těšili, vždycky jsme se těšili na ně, oni byli strašně hodní oba.
0: Mm-hmm.
1: A nezapomenu zkrátka. Ani
0: takže nevíc, ráda vzpomínáte na ty dětské no. prázdniny a dětská léta u nich a tak, jo?
1: No, no.
0: Tak to je
1: a
0: pěkné.
1: A sousedí, ty měli tři kluci, my jsme byli dvě, tak chodili k nám přihrát, my zase k ním.
0: Mm-hmm.
1: To bylo taky hezký takový.
0: No je.
1: Až přespojí do Sprdně, ty uměli vypravit pohádky, si vymýšlel, tak jsme všechny poslouchali. Tak to bylo hezký, no. To víte, to už je všechno pryč za náma.
0: No, tak důležité jsou i vzpomínky, které si člověk uchová, které mu zůstanou.
1: No, to ano, určitě to jako...
0: A zážitky.
1: Nikdy nezapomene, no, to se nezapomíná, no. Takže nikam nepojedem, že nemůžem zdravotně,
0: mm-hmm.
1: No tak doma, no.
0: Takže doma zahrádka a tak, jo?
1: Jo, no.
0: No, tak to je taky pěkná věc. Dobře. Tak Libuško, přeju hlavně pevné zdraví, mějte se moc hezky, ať vám to pěkně roste na zahrádce.
1: A ráda vás slyším.
0: Děkuju, moc krát nápodobně, mějte se hezky, dobrou noc.
1: Vy taky, dobrou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Jožoráš, skupina Elán a písnička Vermi, tak tolik muzika tady u nás v noční lince a teď už můžeme pozdravit do Olomouce Elišku. Krásnou noc, Eliško, moc vás zdravím.
1: Dobrý večer, Tuško, já vás taky zdravím a zdravím všechny posluchače.
0: Děkuju moc krát.
1: A chtěla bych se zmínit, no už je to, dá se říct, pomalu 40 let, když jsem ještě jezdívala do Jeseníku a ovládala jsem to skutečně vždycky po pracovní době v pátek.
0: Ano.
1: A jezdívala jsem tam a tam měla lokomotiva Olomouc, krásnou chatu a my jsme se všichni znali. Takže tam byl takový svět a já

0: nejaký hobby.
1: Mm-hmm.
0: No, tak ja som říkala, když ste to... A oni, áno, áno, a když ste to tatínkovi slíbili, tak pekne pôjdem na hobby. A teď oni vždycky, jak som udiala, ja som vedla takovou pěšinkou úvozem,
1: mm-hmm.
0: a oni vždycky, jak udiali krok do lesa, tak babi, tam ne, tam ne. No a ja som vedela, som znala, kde ty houby rostou, kde jaké. A tak jsem říkal, tak tady postujte a já si tam půjdu kousíček dál. A oni nechodili, ne, tady jenom kousek. A šla jsem a tam byl pravák, krásný, pomalu dvoukilové.
1: Mm-hmm.
0: A také mezi keříkama. A já jsem chtěla, aby se podívali, jak ty houby rostou, jak to je. Tak se mi tam vzal pan, pojďte se podívat, co jsme našli tatínkovýho hříba.
1: Jo.
0: No tak se odvážili do toho lesa a teď si tam dřepli kolem toho a bochvítávali to. No prostě já jsem z toho radost, že trošičku se tak odhodlali,
1: mm-hmm.
0: a já jsem ráda, že jsem je taky do toho jeseníku vytáhla.
1: No je, je.
0: No tak jsme ho potom usušili, my jsme tam byli asi týden,
1: mm-hmm.
0: tak jsme ho usušili a potom opravdu... tatínkovi přivezli sušenýho hříba. No a tak jsem je já trošku do toho lesa a měla jsem jich 7, ten vnoučat, takže
1: je, je. No jo.
0: Už mám pomalu 50-letou vnučku a není to dlouho, asi týden, tak mě vzpomínala do telefonu.
1: Mm-hmm.
0: Babi, já ti tak děkuji, že jsi nás tam vzala.
1: Jo, no tak to jak.
0: Já jsem je vzala i v Zlíně, naučili se tam lyžovat.
1: Mm-hmm.
0: Takže já jsem jim byla trošičku takovým vzorem, že? Já jsem tam jezdívala v zimě taky na lyžování a v létě zase do té přírody. Milovala jsem to strašně.
1: Jasně, krásně.
0: A vždycky jsem taky čekala, kdy bude už to léto, abych zase šla na houby. Já jsem znala už svoje místa.
1: Ano.
0: A já jsem byla takový člověk, že jsem vždycky na té lokoce zvolala všechny celou partiu na večer a dělala jsem jim houbový takový placky. A to oni vždycky, kdy budou houbový placky, tak já jdu do lesa nazběrala, tam bylo hodně hub. Teď už já nevím, jestli to už tam, už to nezvládám, ale vždycky se rádi vždycky na to vzpomínali, jaký jsem dělala ty placky houbou.
1: No ty museli být. No jo.
0: Takže to byla příroda opravdu, že jsem to prožívala a ty moje všelijaký trable, to všecko zmizelo
1: všechno,
0: tím, že
1: ano,
0: jsem
1: ano, ano.
0: v létě užívala tu přírodu.
1: Mm.
0: No a je to ve mně, já nemůžu být bez toho, jenom že už dnes tím v mojím věku já už daleko nedojdu, ale vzpomínám na to. Mm-hmm. Bylo to krásné.
1: Tak alespoň teď vycházky po okolí. No.
0: Že si to ty moje vnoučata užili.
1: Užili a pamatujou, ano.
0: Takže až vzpomínají.
1: Ano, ano, ano.
0: Takže tak to bylo i tu škola.
1: To je krása, to je krása. Tak Eliško, moc vám děkuju taky za návštěvu, za povídání, jinak přeju příjemné vycházkování po tom nejbližším okolí vašem tam.
0: No, tak to studejně teda.
1: No to je mi jasný.
0: Tři, 4 kilometry není mít.
1: No to je krása, ano, ano, ano.
0: Já jsem zase byla.
1: Ano.
0: Takže já nelením, já se musím unavit, abych si využívala všeho, jinak ano. bych nedokázala být doma sama. Takže tak to je se mnou.
1: Tak to je dobře, že máte stále hodně energie. Moc vám děkuju a přeju krásnou noc a hezké dny, Eliško.
0: Taky. Já vám taky hodně zdravíčka a hodně, hodně posluchačů.
1: Děkuji moc krát.
0: Mějte se moc a moc pěkně.
1: Nápodobně.
0: Nashledanou.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Petr Janda, skupina Olympic, a taky jsem se narodil bos a krátce před půl jednou se k nám dovolala z Rajhradu Jitka. Krásnou noc, Jitko, moc vás zdravím.
1: No já vás taky zdravím, protože Jituška zdraví Jitušku.
0: Jo, děkuju.
1: A do třetice tady byla Jituška, už jedna co volala, takže máme to do třetice.
0: Tak to je dobře, to je dobře, ano.
1: A ještě chci podotknout, jako ten pán, co volal, že také jsme z dovolené jezdili vždycky k známým a ti museli vybrat pivo ze 7. schodku.
0: Jo.
1: Opravdu do toho sklepa šli a museli mít pivo ze 7. schodku, takže to bylo tak úžasné.
0: No, ale to bylo takhle naučený, ano.
1: To rozšířilo a ušici. Ne, jenom z toho 7. schodku to dones. My jsme poprvé neviděli, o co jde. A to se rozšířilo tam prostě kde všude a jinde to nechtěli, jenom ze 7. schodku, jo. No a my jsme teda objezdili celou republiku, včetně Slovenska, kde se dalo, hlavně pod Tan, takže
0: no,
1: není pomalu místa, kde by jsme nezabloudili.
0: Ano.
1: A kromě zimy, tak jsme jezdili pořád, jenom se trošičku rozebřilo, takže já jsem nikdy nevydržela, ani když bylo prostě už nebylo nastanování, tak možná se muselo někde vydat, jo, někde prostě být, a jsme jeli na ten jeden den kamkoliv.
0: Ano.
1: A že říká, proboha, tady nemůžeš vydržet jednou doma, já říkám, ne, to budu zase celou zimu, takže to bylo hrozný pomyšlení, kdyby už prostě nemohla vyjet na ten víkend někam. Že prostě voda, to byl náš život a bez toho do dneska nemůžu být.
0: Jo.
1: Z toho Rajhradu já dojíždím do Brna, do Zábradovických lázní, pochopitelně, kde je voda.
0: Aha.
1: A nejenom tam, ale že tady je to nejbliž u vlaku. No a samozřejmě ne, bez vody nelze žít, bez toho není život.
0: Ano, ano, ano. Takže k vodě vás to tahne a k vodě musíte zkrátka.
1: Ano, já vždycky říkám, já třeba ty květinky, bez té vody usycháme.
0: Tak důležité je, že máte kam a že vás to baví a že víte, abyste tam zkrátka, krásná místa máte, abyste tam rychle dojela ve své blízkosti a to je určitě pěkná věc na léto. No a co jinak, takové ty letní dny? Chystáte se třeba někam i do zahraničí nebo někam výletovat tady po vlastech českých, moravských?
1: No tak to jsme jezdili samozřejmě i do zahraničí.
0: Mm-hmm.
1: Nejvíc jako do Jugoslávie a tak jako no, bývali pochopitelně, že tak do Chorvatska. A no prostě kam se dalo, tak se vyjelo pořád. A nebo teda se zájezdama, nebo různý ty akce byly. Takže no neexistovalo, aby prostě se trávilo někde doma.
0: Jo, jo.
1: Všude je krásně. Ale doma je to nejhezčí, jo. Vždycky jsme byli rádi pryč a když už jsme byli někde na 14 dnů, tak už ke koncu říkáme, už aby jsme byli doma, už je to tady dlouhý.
0: Už se vám zase začalo stýskat, jo, po té vaší lokalitě a po té vaší oblasti.
1: Přesně tak.
0: Dneska se sice mnozí zmínili o vodě, ale málo kdo zatím se zmínil o tom, jestli mu chybí moře tady v té naší zemi, která bohužel moře nemá. My jsme takový suchozemci.
1: No jo, ale tak voda, to je jedno, také koupaliště je jakákoliv možnost jiná, jo, jsou různé rybníky. Takže my v nouzi, kdekoliv se u silnice zastavilo, viděli jsme rybník a už jsem tam byla. Jo,
0: jo? Tak zkrátka tak, aspoň takhle.
1: Ale i na zájezdě jsem sebou měla plavky, zastavili jsme, rybník a už jsem byla ve vodě. A to bylo taky tak strašný horka, samozřejmě autobus rozpálený a já říkám, no tak ani si nedovete představit, když si sednete na tu horkou koženku rozpálenou, že jsem chytla vlka, jo, tak jsme se museli smát. Já říkám, v životě jsem to neznala, co to je. Říká, ježišmane, no běž do vody. A, no samozřejmě, už jsem byla v rybníku.
0: Jo.
1: A to bylo hned doslova se slezlo kolem patníku a v rybníku jsme byli a jak šťastní, že máme nádhernou plochu před sebou. To nemůže být nic ze všeho. Já si nedovedu představit dovolenou vůbec, kde není voda.
0: Kde by nebyla voda. Rozumím.
1: Je všude, najdete hodně toho, jakože po té republice se to tak No, bez toho jsme ji nedestanovali, jenom u vody, pořád.
0: Tak to je dobře, že to takhle máte. Dobře, tak Jitko, moc vám taky děkuju, přeju vám samozřejmě krásné dny, vydařené léto podle vašich představ, užijte si ho, naplánujte si nějaké bezva věci, co vás budou bavit a budu se těšit zase na slyšenou v noční lince, ano?
1: Ano, děkuji, taky ptáravím všecky a mějte se pěkně novodovolené.
0: Taky.
1: A vůbec i mimo dovolenou.
0: Ano, přesně tak, pořád, neustále. Děkuji moc krát, naslyšenou.
1: Naslyšenou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

že příběh dávno smazal čas, svět se stále otáčí a tři přání nestačí. Kdo mi to řekl, kdož pak ví, dost možná, že

0: Karel Černoch na pohádková čtvrté přání a dovolala se k nám paní Jindra z Brna. Krásnou noc, Jindro.
1: Krásný večer vám přeji.
0: Děkuju.
1: A chci poděkovat za krásné písničky, co nám pouštíte.
0: Ráda vyřídím našemu panu šéfovi hudebnímu.
1: No, to jsou písničky našeho mládí.
0: No, víte? Tak to je dobře,
1: tak
0: že si vyberete.
1: Vzpomínat.
0: Jo.
1: Ale já chci vzpomínat, nebo vzpomenout ty prázdniny, kdy byly děti a kdy se jezdilo k moři. To bylo k nezaplacení.
0: Krása.
1: To je prostě ty zlatý písky. Jinam se nesmělo, že jo, Bulharsko, Rumunsko.
0: Ano.
1: Ale to mám dva případy, kdy jsme jeli teda na Šíravu. Podstan. Synové byli nadšení, protože Podstan, to bylo jejich, byli zvyklí z táboru. A my jsme přijeli a nám tam propršel celý týden.
0: Jej, no stane se, no.
1: Oni lítali v gumákách a chytali prostě ryby. A já jsem byla nešťastná, tak jsem je potom uprosila po týdnu, že teda bychom mohli jet domů, že to nezvládnu v tom mokru. Oni to měli všechno rozstříděný, pověšený v té chatce, úplně prostě normálně, jak byli zvyklí z táboru. A já jsem byla nešťastná. A pak jsem měla ještě druhý s nima zážitek. Jsme jeli do Sopoty nahoře až na severu v Polsku. Byl tam prostě festival, no tak jsme si udělali vejle, že jsme u moře nebyli.
0: Ano.
1: Ježišmarja, my jsme přijeli, tam byl takovej vít. A tak moře bylo studený.
0: Studený, no jo. Sever je sever.
1: Strašný. Já jsem se modlila, ať už jedeme domů. Jinak ty prázdniny, co jsme prožívali u moře, to bylo k nezaplacení. Kdyby to bylo blíž, tak by člověk jezdil prostě každýho půl roku, ale jinak to nešlo, než jenom o těch prázdninách. A přesto se mě zdá, že to léto, jako když jsem dospívala já, jako v deseti, tak si vzpomínám, že to byly takový prostě silný léta. Všude bylo vidět obilí, že se sváží. A teď je to takový, v květnu jsou vedra, v červnu je zima. Je to prostě zvláštní, jak je to všechno otočený. No tak s tím jako nic neuděláme, no.
0: Ano, ano.
1: Tak nějak jsem jenom se chtěla trošku vzpomenout.
0: To je dobře, že jste se ozvala, takže ráda vzpomínáte, i když jsou některá místa, kam nemáte potřebu se asi vracet, že jo, úplně.
1: No tak to víte, že se najdou do ten život, no. Tak člověk to má prostě už poskládat.
0: V paměti, ano, ano. Dobře.
1: Děkuji vám moc krásně.
0: Já vám děkuji moc za povídání, za návštěvu. Mějte se moc hezky a krásné dny a hezké léto přeju vydařené.
1: Děkuji,
0: naschledanou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Lucie Vondráčková a písnička Kdy vzlétnu já? No, to je otázka. Pozdravíme do Kyjova Pepu. Krásnou noc, Pepo.
1: Já zdravím ještě jednou, Jitřko.
0: Děkuju.
1: Mám rád léto, měl jsem ho za mladá rád, protože bydlím v Kyjově a pocházím z Milotic, kde je pěkný rybník, takže jsme jako děti prázdní tam strávili skoro celé prázdní.
0: No krása.
1: Doma, doma pomáhat. Jinak, jak jsem trochu vyspěl, tak jsme jezdili s klukama na motorky pod Stany Vranovská přehrada.
0: No jo.
1: Třetí na Bystříčka, Tatry.
0: Mm-hmm.
1: A pak potom, když jsem měl rodinu, tak jsme byli pod Stanem s holkama, tak jsme byli Duchoňka u Topolčan, Senec u Bratislavy, Šírava v Píšťanech.
0: Mm-hmm.
1: No a pak, když se nám za 12 let narodil synáček, tak ten chtěl je taky pod Stan, tak jsme jeli do Ostrovské Nové Vsi, tady jsou koupaliště, šelkoviště. No a postavili jsme stan a na druhý den začalo pršet a dva dny lílo
0: se, no
1: mokrý stan a jeli jsme dom, takže si moc stanování neužil.
0: Někdy se to přihodí takhle prostě, že to člověk, no, kdyby co dělal, tak to nevymyslí, přesně tak.
1: Byl z toho zklamaný, aspoň jeden den se vyspal ve staně.
0: Tak jste mu to už pak nevynahradili, říkáte, jo?
1: Už ne, protože potom už jsme jezdili na dovolenou jako na rekreaci, jako do ubytovacích zařízení,
0: jo,
1: na hotelu.
0: Už tak to nebyl stán.
1: Jinak mě nevadilo horko, já jsem hrával fotbal roky a tak mě spíš na fotbal jsem měl rád teplo, ale ne tyto vedra, co jsou teď poslední roky. Kusiničky říkali, že vydržby, a já jsem nerad hrával na jaro a na podzim, když byly ty plískaňce, to mě vadilo víc, jako ty horka. Vydržel jsem dělat horku a to mě nevadilo. A teď teda s věkem mě vadí ty horka a i tak, že se spíš chovávám do stínu, protože mě to dělá jako ze zdravotních důvodů.
0: Jasně, problém. Rozumím.
1: Příliš vysoké ty horka.
0: Rozumím, takže když jsou takové ty ideální teploty 25, 26, tak to je pro vás fajn, jo?
1: Jo, ty klasické, normální, ne, jo, ty tropické.
0: Do.
1: Jinak jsem měl rád aj zimu, když bývaly zimy, teda sníhu, to jsme saňkové lyžovali, to mě taky se mě líbilo. A jinak jaro, protože máme zahrádku, tak už vždycky se těším, až se do toho.
0: No to je krása, no jo.
1: Takže tam žiju od jara do podzimu a relaxuju. Něco vypěstujeme a jako.
0: Takže je to radost vlastně potom sklízet nějaké ty dobroty, ty radosti, co se, čemu se zadaří.
1: No, loni byla radost, loni jsme měli 180 kilo jablek.
0: Pánečku, to je krása, no.
1: Tak se mají prodával, horší je to letos, protože buď to zmrzlo,
0: aha,
1: nebo říká mě sada známý tady, že to kvetlo v době, kdy bylo zima a nevyletěly včelky, takže to neopilo. Takže
0: jo.
1: Chodím a hledám na jabloňách jablíčka.
0: Takže myslíte, že jablek alespoň v té vaší oblasti, co žijete, takže bude málo?
1: Ne, ani třešně.
0: Ani třešně, tak to vidíte.
1: Třešně, ale vůbec někde 3-4 třešně na stromě a špatný je to. No.
0: Mm-hmm.
1: Takže já jsem říkal, že se každý rok nejsou hody.
0: To je pravda, tak to je, přesně tak. No. Vidíte, to já mám zase pocit, že tady ve středních Čechách třeba třešní je dost. Jablek nevím, jak bude, to jsem se nekoukala, ale třešní, co jsem se dívala, tak těch se mi zdá hodně na stromech.
1: Tady kousek dál, taky v té vedlejší vesnici u Kyjova, tam při střešně jsou taky, no, ale tady v Kyjově nic.
0: Tady tam u vás nic, tak vy jste to tam zrovna vychytali letos, to nějaké, ano, to mrazivé, když byly stromy v pětu.
1: Meruňky ty už nemám 4 roky, takže.
0: Jo, radši.
1: Vůbec, to zmrzne každý rok.
0: To je pravda, že ty jsou na to choulosti výhodně. No dobře, tak Pepo, moc vám přeju samozřejmě pěkné léto na zahrádce, hodně zdraví.
1: Děkuju vám moc, protože měsíc po operaci ramene.
0: Jejej, tak ať se to dobře hojí, pěkně cvičte, ať jste fit.
1: Chodím na cvičení a
0: to je
1: na
0: dobře.
1: Magnety a
0: no.
1: Potrál se tím vazy, v zimě se spadl na ledě, tak potrané vazy ještě prostý, tak je to měsíc po operaci.
0: Tak je potřeba ještě tomu dát čas a pak rozcvičit.
1: Dělám rehabilitaci, abych mohl zase trochu pracovat.
0: Ano, jo. Dobře, tak přeju hodně zdraví a krásné letní dny na zahrádce. Mějte se hezky. Budu se těšit. Dobrou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
3: Na dlaní jednu z tvých řas.

0: to.
1: Honza Nedvěd a písnička jménem Podvod, to vše v noční lince, kam se dovolala také Jarmila z Vysočiny. Krásnou noc, Jarmilo.
2: Já všichni zdravím z noční linky.
1: Děkuju moc krát.
2: Volám z Vysočiny, 15 km od Třebíče.
1: Mhm.
2: Takže jsem tady na chaloupce, už konečně jsem přišla z nemocnice, kde se teda uzdravuju.
1: To je dobře.
2: Víceméně jsem ráda,
1: mm-hmm.
2: že tady můžu už vegetit. No a s tím, že teda jako malá, když jsme byli jako děti, tak nás děda bral do lesa.
1: Mm-hmm.
2: A prostě nám vykládal, jak byly po válce takový ty... v lese takový ty jámy prostě po granátech.
1: No, no.
2: Ale tam prostě jsou jeskynky.
1: Aha.
2: My jsme tomu věřili. Já jsem se bála, mě bylo až 6 let nebo 5. Prostě jsem se bála, jo. A kdykoliv jsem šla do toho lesa, protože tam rostly suchořiby, lišky, prostě krásný mech a to. Bylo to na Hladově, kde jsme byli na ty hájence. A prostě až do dneška se mi o tom zdá, jak jsme tam chodili, jak nás děda takhle prostě vyděsil, že tam jsou jeskynky a já jsem tomu se sestrou věřila.
1: Jo.
2: No a teďka je to jak pohádka, že jo. Prostě ať dá prstíček a to a pak vlastně perníková chaloupka do toho a prostě všechny pohádky mi tak splynuly, že z toho je docela takovej aj horor, jo.
1: Mm-hmm.
2: No, ale ráda na to vzpomínám s tím, že teda jako my jsme měli prostě na Hladově. Tam rostly kuřátka, lišky, tam rostly dubáci, ukřížka.
1: Jo.
2: Tak když mamka nás poslala na polívku, skočte mi na polívku pro dubáky, tak jsme šli ke křížku, jo, pod lípy, tam byly krásní dubáci a to, no lišky v mechu, to úplně vidím jak dneska.
1: Ano.
2: No a s tím, že teda fakt to bylo kouzelný a myslím si, že dnešní mládež nebo prostě děti o to přišly tady o to, s tím, že každá doba něco nese, že jo. Můj otec, když teda k nám vykládali, jsme se sešli tam třeba na narozeniny nebo jinak jsme nějak neslavili nebo to, ale ty narozeniny jsme třeba si poseděli, tak vzpomínal a tak krásně vykládal, sice smutně z války, protože byl 40. ročník, jak mu bylo 5. A prostě ty Němci v těch familiích tam na Holejích jeli a Rusi taky, jo, a prostě jaký dělají zvěrstva.
1: Mm-hmm.
2: A jak on byl blonďák, takže jako vlastně byl nordická rasa, že jo?
1: Ano, ano, ano. No,
2: ale stalo se třeba to, chci říct, že vyšel jsem z té struhy a jak jeli ty tanky a tady tyhle ty obrněný vozy, tak jsem vzal kamene, já jsem s takovou chutí to po ní hodil, že jsem prostě jako chtěl ukázat, jako, že tak nemám rád, a jo, no ale jako bylo to docela riziko, protože kdyby zastřelili, byla ta možnost taky, že jo.
1: Ano, ano,
2: ale
1: ano.
2: Asi zřejmě viděli blondiáka, tak prostě si řekli, jo, to by, no ale tak to o tom tak krásně vykládal a vykládal o tom každý rok.
1: Takže vzpomínáte na tyhle, na ta posezení společná, no, na to povídání.
2: A to vykládám svým dětem nebo
1: vlastatům
2: a holky mi říkají, mamko, to už nám tolikrát říkala. To je zájem, jo.
1: Musíte tak, vymyslet na letošní prázdniny něco novýho.
2: Tak zase to je trošku o ničem jiný, ale každá doba něco nese, že
1: to
2: jo.
1: To je pravda.
2: Byla to, vždycky se říká, to je doba těžká, ale vždycky se najde nějaký pozitivum prostě a nějaká radost.
1: Ano.
2: A člověk by si měl udělat radost už jen z toho, že vychází to sluníčko. Já se teďka probouzím na prášky, protože mám na štítnou žlázu.
1: Jo, tak se musíte kurírovat.
2: A normálně to mám tak nastavený v hlavě, že nemusím mít budíka.
1: Tak to je dobře. Tak paní Jarmilo, musím poděkovat. Popřeju vám hlavně pevné zdraví, hodně zdraví. Hezké léto, moc děkuju za návštěvu a užijte si to na chaloupce. Mějte se moc hezky, děkuju.
2: A já všechny taky přeju pěknou dovolenou a hodně sluníčka.
1: Dobře.
2: Kdo má rád a kdo ne, tak prostě bohužel.
1: Určitě se brzo uslyšíme v noční lince. Mějte se hezky, dobrou noc, naslyšenou.
2: Dobrou noc a děkuju vám všem, co to vedete tam pěkně.
1: Děkujeme za návštěvu.
3: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
1: No, vážení a milí, a protože se čas naplnil a protože jedna hodina noční či raní, jak chcete, klepe na dveře, tak to znamená, že jsme na konci noční linky a také to znamená, že bych vám ráda poděkovala za pozornost, za společnost. Loučí se Jitka Lukešová, přeju vám krásnou noc, hezké sny, pokud jdete spát, pokud jste se rozhodli, že budete bdít, tak vám přeju hezký poslech našich dalších nočních pořadů. No a budu se s vámi těšit zase velmi brzy naslyšenou, ať už noční lince nebo u jiných pořadů. Dobrou noc.

0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Divadlo pro vaše uši.
1: Tak dobrý večer vám všem milovníkům trochu nebo notně zaprášených rozhlasových pásků. Divadlo pro vaše uši dnes opět po čase, jak se říká, dostojí svému názvu, protože vás pozvu na rozhlasové jeviště, tak jak si ho ve svých scénářích podmanil jeden z klasiků rozhlasové hry, pan Oldřich Daněk. Pěkný poslech.

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: Vidíte, až jako 40-letý si dramatik a filmový scenárista Oldřich Daněk vyzkoušel žánr rozhlasové hry, kde se stal později vítaným autorem. V roce 1966 obeslal autorskou soutěž Československého rozhlasu textem Dialog v předvečer soudu a hned za něj získal hlavní cenu. Základním stavebním kamenem je, jak už název napovídá, rozhovor a taky docela vyhrocené téma. Lékař, který je obžalován z neúmyslného zabití na jedné straně a na té druhé prokurátor. Příležitost pro dva velké herce, pánové Felix Lubre a Vladimír Šmeral, a dialog, který se točí kolem sporného případu transplantace ledviny a vlastně i kolem samotné etiky lékařského povolání.
2: Mám rozsvítit, co říkáte?
3: Jak chcete.
2: Tak já teda nerozsvítím. Černá hodinka, budeme se bát. Já se budu připravovat na zítřek.
3: Bojíte se toho zítřka? Prosím vás, řekněte mi to upřímně, pane profesore. Záleží mi na tom. Jste si vůbec vědom, jak vážné je zítřejší přelíčení?
2: Na ten paragraf je sazba od 1 do 5 let. Myslíte si, že to vůbec můžu nebrat vážně?
3: Zdálo se mi to.
2: No tak já to teda vážně beru. Na to jste se přišel zeptat?
3: Nejenom na to.
2: A cokoliv řeknu, může být použito proti mně, vidíte? Poslyšte, je to vůbec dovoleno, aby prokurátor navštívil v předvečer procesu obžalovaného?
3: Zákon nepamatoval na takové případy. To jest, pokud mě nepodezíráte, že jsem se přišel nechat ovlivnit.
2: Například podplatit.
3: Například.
2: To vás tedy opravdu nepodezírám. Žena se mě ptala po tom výslechu ve vaší kanceláři, jaký jste. Říkal jsem mi velký inkvizitor. Neměl jsem to říkat, poděsilo jí to. Ten titul nemáte moc rád, že?
3: Inquirere znamená vyhledávati, hledati důkazy. To slovo za to nemohlo, že bylo zneužito. Všechno na světě jde zneužít.
2: Teď myslíte na transplantaci ledviny, že? No. Vidíte, pomalučku se dostáváme k věci. Nedáte si nejdřív kafe?
3: Rád, pane profesore.
2: Ano. Čekal jste dlouho?
3: Nepříliš. Prohlížel jsem si zatím vaše obrazy.
2: Nejsou moje, patří špitálu, nebo bůh sám i komu, snad jsou půjčené z Národní galerie. Sestři, dejte nám sem 2 kafe. Radši silnější. Děkuji. Zajímáte se o obrazy?
3: Nerozumím malířství. Všeho všudy jsem jednou vyšetřoval jakési padělky. Ale tohle jsou dobré obrazy, víte?
2: Ano, jsou to dobré obrazy. Tohle je Vincent Beneš. Mám ho moc rád. No dívejte se na obraz, nedívejte se na mě. Svítí v tom přítmí.
3: Už jsem říkal, že obrazům nerozumím. Přišel jsem se pokusit porozumět vám.
2: No to jsem rád. Už jsem se bál, že vaše teta má žlučové kamínky a vy jste se přišel ze známosti poradit, co s tetou, než mě dáte zítra zavřít.
3: Tetička je bohu díky zdravá.
2: Tak vy jste přišel porozumět svému obžalovanému. Hamlet dává, tuším, Guildensternovi píšťalu a nutí ho, aby na ně zahrál. Guildenstern na píšťalu neumí. A Hamlet mu říká, tak proč si k čertu myslíte, že hrát na mne je snazší, než hrát na píšťalu? Můžete mě rozladit, ale hrát na mě nedokážete. Konec citátu, překlad vlastní.
3: Jestli tomu citátu dobře rozumím, tak aby se radši klidil.
2: Ne, tak jsem to nemyslel. Za prvé jsme si sjednali kafe, za druhé si nemůžu dovolit vyhazovat prokurátora, který zítra povede proti mě žalobu. Ano, seďte, inkvizitore. Vlastně mě těší, že jste přišel k názoru, že že případ ledviny vrchního číšníka Lisického není tak jednoduchý, jak se to jeví z vašeho obžalovacího spisu.
3: Nikdy jsem si nemyslel, že je jednoduchý.
2: Napsal jste to dost jednoduše.
3: Snažil jsem se vystihnout trestný čin. Ten není moc složitý, jenomže ten čin má taky jiné aspekty než trestní.
2: Když jsme tak seděli ve vaší kanceláři, tak jsem se začal bát, že na tohle vůbec nejste schopen přijít.
3: V mé kanceláři nevisí Vincent Beneš a taky si nevzpomínám, že by se tam kdy citoval Hamlet.
2: Není to chyba?
3: Možná. Říkáte mi inkvizitore, dovolíte mi několik inkvizičních otázek?
2: Odpovědi bude zítra využito proti mně?
3: Vy o mně nemáte moc vysoké mínění, víte?
2: Nedělám si mínění o lidech ze dvou rozhovorů, lépe řečeno ze dvou výslechů.
3: Prosím vás, abyste tohle opravdu nepokládal za výslech. Konec konců moje otázky budou nejspíš dost divné, dokonce bych nerad, aby to byly otázky a odpovědi. Chtěl jsem si jenom pohovořit, pokládal jsem to za nutné.
2: Za nutné? Pro koho?
3: Pro sebe. A byl bych rád, kdybyste i vy pochopil.
2: Začíná to být ohromně dojemné. Žalobce a obžalovaný se v předvečer procesu mají vzájemně pochopit. Tomu říkám socialistické právo. No prosím, vaše otázky.
3: Například, proč máte rád obrazy a z Hamleta znáte dokonce citáty?
2: A proč vy se češete na pěšinku?
3: No, tak dobře, zeptám se tady jinak. Myslíte si, že lékařství má blízko k umění?
2: No, to není tak hloupá otázka, inkvizitore. Není tak hloupá, jak by se zdálo.
3: Nejsem tak hloupý, jako je můj obžalovací spis.
2: Váš obžalovací spis vůbec není hloupý, bohužel.
3: Dobře, tak tedy nejsem tak suchý, jako je moje obžaloba.
2: To je zajímavá otázka. Proč právě felčary vídáte na koncertech a v divadlech? Proč každý druhý fušuje do literatury nebo vyrábí doma nikomu nepotřebné mazanice? Nebo když už nic, tak aspoň chodí s herečkou?
3: Našel jste odpověď?
2: Nevím. Možná, že jsme příliš ve styku s životní prózou. Takový kámen v ledvinách nebo rakovina hrtanu vás brzo přiměje, abyste si v životě hledal nějaké hezčí stránky. Prostě k té próze kus poezie. A možná, že nemám pravdu. Vy jste důkaz, že nemám.
3: Proč já?
2: Taky se celý život babráte s prózou. Zločiny, vraždy, násilí. A přitom dost pochybuju, že by advokátní komora byla masově členem klubu přátel poezie. Nechci vám křivdit.
3: Ne, nekřivdíte. Ale možná, že právě proto má ta vaše teorie pravdu. My se totiž většinou podle vašeho rozdělení nezabýváme prózou. Měl byste vidět, kolika smyšlenkami se musíme prodrat u takového vykradače chat, než přijdete k té próze, k tomu zrnku pravdy. Možná, že proto, nechci svým kolegům křivdit, hledají si koníčky jinde, než v umění, spíš ve vědě, řekl bych. Má to blíž k tomu zrnku pravdy.
2: To nezní špatně. Zdá se, že se doplňujem. To je konec konců přirozené. Žalobce a obžalovaný by měly být opačné strany jedné mince.
3: To přirovnání nejspíš trochu kulhá.
2: Říkám vám, že do poezie spíš fušujem. Přišlo kafe. Dál.
4: Promiňte, prosím vás. Dala jsem do obou dvě kostky cukru, jsem na to zvyklá u pana profesora.
3: Nevadí, sladím taky tak.
4: Uvařila bych novou, bude to hned.
3: Ne, opravdu není třeba.
2: Sestří, ani nevíte, jak jste mě nadchla, že jste tak jednou udělala chybu.
4: Nezlobte se, nevím, jak se to.
2: A co bych se zlobil, říkám, že jsem nadšen. Co ten Ileus?
4: Je tam doktor Charvát.
2: Tak to je v pořádku, děkuju vám.
4: Naschledanou.
3: Máte nějaký případ?
2: Případu 40, ale žádná transplantace ledviny. Slyšte, to mě zajímá. Sladíte opravdu dvěma kostkami, nebo jste to říkal ze slušnosti?
3: Nesladím vůbec. Piju kávu hořkou, ale to opravdu nevadí.
2: Společensky slušný prokurátor. Vy to daleko nepřivedete, inkvizitore. Dobře vám tak. Když jste tak vychovaný, pijte sladké kafe.
3: To není tak důležité. Radši mi řekněte, jak to děláte, že je celé vaše okolí do vás, jak bych to řekl, prostě celé pryč.
2: Koho myslíte tím okolím?
3: No vlastně všechny. Například tuhle sestru. Nedělává chyby, víte. Ale je den před procesem, do ústavu přišel prokurátor, pan profesor je v nebezpečí. Víte, že to děvče je do vás zamilované?
2: Slyšte, my jsme se přece dohodli, že poezie je obor felčarů. Co pak, že vy se taky pouštíte do básnění? Zrnko pravdy jste přece říkal.
3: Tohle je pravda.
2: Nový nadějný směr právní vědy, prokurátor jasnovidec.
3: Mluvil jsem se sestrou Volkovou 2:30. Mluvili jsme prakticky jenom o vás.
2: Chcete tím říct, že jste si volal k výslechu i sestry?
3: Volal jsem si všechny, kdo byli u té operace.
2: Proč? Já jsem rozhodl o té operaci. Já jsem ji prováděl. Nebyla tam žádná diskuze a nemohla být. Operační sál není parlament. Nikdo ze špitálu mi v tom nemohl zabránit, i kdyby chtěl.
3: Nehledal jsem spoluviníky.
2: Tak proč je do toho vůbec táháte?
3: Pane profesore, budete zítra obžalován z úmyslně způsobené těžké újmy na zdraví, jež měla za následek smrt. Zákon to charakterizuje jako zločin. A tím spíš, že tu jsou velice zvláštní okolnosti, měl jsem povinnost vyslechnout všechny, vůbec všechny, o nich jsem si myslel, že by k tomu mohli něco říct. Sestra Volková vám neřekla, že byla u mě?
2: Ne.
3: Promiňte mi, pozvedli jsme trochu hlasy, to jsem nechtěl. Vlastně jsem se původně ptal, jak to děláte, že lidé kolem vás jsou do vás zamilování.
2: Nesmysl.
3: Mohu to dokázat.
2: Sestry jsou často trochu zamilované do doktorů. Pokud jim nepadají z rukou tampony, ničemu to neškodí. Nemám s ní poměr, jestli jste si přišel vyšetřit tohle.
3: Nejsem fízl, pane.

0: Chápu. Nic mi neřekla.
1: Spíš jste vy neřekl nic jí. Dovedu si to dobře představit. Trochu jste ten soud zlehčoval. Nechtěl jste o něm mluvit.
2: Nechtěl jste ji prostě do toho zatahovat.
0: No dobře. Mohla se přece nejdřív zeptat.
1: Promiňte, pane profesore, ale s vámi je asi dost těžké mluvit o něčem, o čem nechcete mluvit.
0: No to je asi pravda. Jenomže jsem si nemyslel, že je to těžší než jít k vám.
1: Vaše paní nešla ke mně. Zašla na normální advokátní poradnu. Padla tam, musím asi říci, bohužel, na kolegu, kterého zaujala právní stránka případu. Zdá se, že se cítil spíš v roli prokurátora, než v roli obhájce. Vyprávěl jí s kondolenční tváří, že by tu prokurátor mohl uplatnit dokonce obvinění z vraždy.
3: Talent! Jako kdybych já neměl nic lepšího na práci, než vykládat příbuzným všechny možné a nemožné komplikace, které můžou pacienta potkat.
1: Vaše paní chtěla znát všechny možnosti.
3: A právní věda je bohatě poskytla. Všichni chtějí znát všechny možnosti, pane prokurátore.
0: To je vlastně jedno. Zkrátka polekala se a přiběhla za vámi.
1: Ano.
0: Co jste jí řekl?
1: Co jsem jí mohla říct? Že obvinění z vraždy nepadá v úvahu. Že i já, zlý prokurátor, plně chápu vaše čestné pohnutky činu.
0: Zdá se, že vám musím poděkovat. Jenom pořád nechápu, že se nezeptala...
1: Myslí si o vás, že ten proces podceňujete? Má vás za, no, za nemoc praktického člověka?
0: Ano, myslí si už 35 let, že jsem cvok. Dovolíte, já ji zavolám.
1: Ovšem, samozřejmě.
0: Cvok je samozřejmě spíš ona, nebo aspoň o nic menší než já. Ahoj, to jsem já. Tak slyším, že si dnes pucovala kliky po soudech. No, sedí tady proti mě velký inkvizitor a pije sladké kafe, které nemůže ani vystát. Přišel jednoduše na kus řeči, tak jsme mu tady osladili život. Ne, nic se neděje. Sedíme tu pod mě a děláme si takovou malou zkoušku na zítřek. Já ti to všechno potom povím. Jestli ten Ileus bude v pořádku, tak vyjedu za půl hodiny. Co? No tak si vezmu něco z ledničky, to je fuk. Ahoj, Anči. Moc jste ji neuklidnil, se mi zdá.
1: Měl jste při tom telefonu... Hezky jste se usmíval. Zamilovaně, pane profesore.
3: Poslyšte, vy jste úplný erotoman. Co sem pořád taháte nějaké city, to si nechte, až budete vyšetřovat vraždu ze žárlivosti. Já jsem tomu vrchnímu číšníkovi nebral tu ledvinu z lásky.
1: Potřeboval jste ji pro doktora Hávu a doktor Háva byl váš dobrý přítel.
3: Aha, přihořívá. Tomu se říká vypálit bez přípravy.
1: Poslyšte, to opravdu není výslech.
0: Ano, Mirka Hávu jsem měl rád. A jestli mě něco na celé té historii mrzí, tak je to... Že Mirek už prostě není.
3: Ale že to byl můj přítel, to jsem vám řekl už při výslechu u vás. Řekl jsem taky, že bych to udělal pro každého jiného pacienta. Vy ovšem máte právo tomu nevěřit.
1: Myslíte si, pane profesore, kdyby se ta operace povedla?
3: To neříkáte přesně, operace se povedla.
1: No dobře, nechtěl jsem se dotknout vaší profesionální cti.
3: Nejde o čest, jde o to pojmenovat věci pravými jmény. Máte příležitost uplatnit klasický vtip. Operace se povedla, pacient zemřel.
1: Kdyby tedy nezačala působit imunologická bariéra, říkám to dobře.
0: Skoro vidím, že jste se vzdělával.
1: Mám na zítřek připraveny dva odborné posudky. Kdyby se tady transplantace ledviny povedla bez zbytku a kdyby doktor Háva žil a kdyby z Lisického žila ještě aspoň jeho ledvina, myslíte si, že by nedošlo k procesu?
0: Nevím.
3: Při nejmenším by tu byl živý důkaz, že to všecko mělo smysl.
1: A vítězové nebývají souzení, že?
3: Nemám to heslo rád.
1: Proč?
3: Co vy všechno nechcete vědět?
1: Nemusíte přece odpovídat. Ale o případu už vím skoro všechno. Přišel jsem poznat trochu víc vás.
0: Pokouším se poznat svou ženu už 35 let. Vždycky, když už si myslím, že ji znám, udělá něco takového, jako že běží k prokurátorovi.
1: Proč nemáte rád heslo vítězové nebývají souzení?
3: Protože jsem byl na operačním stole příliš často poražen. A někdy to bývaly zrovna moje nejlepší výkony.

0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.
1: Další rozhlasovou hrou na podobném principu dialogu nebo rozhovoru je i Daňkova hra Dialog s doprovodem děl. Příběh z válečné fronty první světové války. Bakteriolog Alexander Fleming marně bojuje za jeden ze svých prvních objevů, který by zmírnil válečná utrpení vojáků. Jednu skutečnou epizodu ze života pozdějšího vynálezce penicilinu využil Oldřich Daněk ve scénáři a taky pro další brilantní herecký koncert v postavách generálova pobočníka Josefa Vinkláře, Flemingem byl tehdy Jiří Adamíra a generálem Zdeněk Štěpánek.
2: Pane generále, slíbil jste mi,
3: Já vím. Slíbil jsem vám, že budu spát. I své nebožce jsem vždycky sliboval, že ji budu milovat až do smrti. A taky jsem to tenkrát myslel vážně, ale ta na mě nešla s laskavcem. Když to vás, Clifforde, podezírám, že v té brindě, co jste mi poslal k posteli, byly nějaké práčky.
2: Já jsem myslel, že vám spánek prospěje.
3: No já si to taky myslím. Vidíte, jsme jedna duše. To mě moc netěší, protože vy ani nevíte, kolik stehů má tenhle gobelen. Poslyšte vy! Co to jste? Kapitán, víte?
4: Kapitán Royal Army Medical Corps, Alexander Fleming z výzkumné laboratoře plukovníka Wrighta v Boulogne-sur-Mer.
3: Tak tedy, kapitáne z výzkumné laboratoře plukovníka Wrighta z Boulogne-sur-Mer. Kolik stehů musela udělat vyšívačka na tomhle goblénu?
4: Nevím, pane.
3: No, taky neví. No tak aspoň řekněte libovolné číslo. No zkuste to odhadnout.
4: Pro mne nepředstavitelně mnoho.
3: Dobrá odpověď. Slyšíte, Clifforde? Na to jste se nezmohl. Pro mne nepředstavitelně mnoho.
2: Pane generále.
3: Pane generále, měl byste zkusit usnout, a nic jiného neumíte. Děláte ze sebe anglickou vychovatelku a nejste vychovatelka. A moje aspoň uměla zpívat. Umíte vy zpívat, Clifforde? Třeba tohle.
2: Ne, neumím zpívat, pane.
3: No tak vidíte, jak chcete dělat vychovatelku. A strajte se někam. Tady kapitán jistě hledá nějaký vlak něčeho a nebo si jde stěžovat, že ho nadřízený je blbec nebo podobnou důležitou věc, nevhodnou pro uši nižších důstojníků. Mám pravdu, kapitáne?
4: Je to opravdu důležitá věc, pane.
3: Slyšíte, Clifforde? Nezdá se vám zvláštní, že za námi nikdy nikdo nepřijde s hloupostí? Vždycky jenom s veledůležitou věcí. To je zajímavý úkaz.
4: Jde o životy britských vojáků, pane.
3: Ovšem, od jiného by šlo. Je válka. A my jsme ARAMC. Vždycky jde o životy. Vy jste ještě tady, Clifforde?
2: Počkám vedle, pane.
3: Buďte tak laskav. A učte se zpívat. Zní to líp, než měli byste usnout, pane generále.
2: Ano, pane.
3: Spůrná povaha. Nebude se učit zpívat, uvidíte.
4: Pane generále, plukovník Wright podal před 4 týdny šéfu zdravotní služby v Londýně návrh na zásadní změnu v léčení hlubokých poranění.
3: Nemohl byste aspoň chvíli mluvit o něčem jiném, než o hlubokých poraněních?
4: Promiňte, pane, nechci zneužívat vašeho času. Plukovník Wright a my všichni z výzkumného střediska pokládáme tento návrh za neobyčejný...
3: Neobyčejně závažný. Pupek světa. Střed všeho míra. Umím si to představit. Já znám plukovníka Wrighta. Pokládá občas za pupek světa sám sebe. A tím spíš své návrhy šéfu zdravotní služby.
4: Promiňte.
3: Neprominu. Znal jste krásnou odpověď na stej goblénu. To vám musím přiznat. A teď přijdete s neobyčejně důležitým návrhem plukovníka Wrighta, který před 10 lety pokládal za neobyčejně důležité, že ženy jsou méně cenná stvoření a nepatří do medicíny.
4: Plukovník Wright je možná podivín, ale určitě je skvělý vědec, pane.
3: To nevíte, kapitáne, že generálům se nemá odporovat? Neodporovat generálům, to je první příkaz téhle války. Daleko vyšší příkaz, než neodporovat plukovníkům.
4: Já si velmi vážím plukovníka Wrighta, pane.
3: Vy nejste voják z povolání, vidíte, kapitáne?
4: Ne.
3: Jinak by vás prostý pohled na výložky přesvědčil, koho si máte vážit víc.
4: Jsem bakteriolog, pane.
3: Chápu. Jste omluven. Plukovník Wright je pro lovce bakterií generál polní maršál. To je všeobecně známo. A víte, že jí odbyl kdysi voják z povolání? Bohužel.
4: To jsem nevěděl, pane.
3: Ano. Vedl vojenskou kliniku. Kdysi při přehlídce vyblékl z řady vojáků svého laboranta a hnal ho s křikem k pořádné práci. Prý se mu nebude ulejvat na přehlídkách. No. Uznáte, že mu tu kliniku museli vzít. Lovec bakterií možná, ale jako vojáku úplně bez talentu. Podceňovat přehlídky.
4: Plukovník si vás velmi váží. A doufal, že mu pomůžete, pane generále. Prý jste mu pomohl už jednou, když v burské válce prosazoval očkování proti neštovicím.
3: Burské válce. Víte vy, kapitáne, co to byla burská válka?
4: Ne, pane. Přihlásil jsem se jako dobrovolník, ale na bojiště jsem nebyl poslán.
3: Kolik vám bylo?
4: 20 let.
3: Burská válka. A tenhle goblén, kapitáne, je ze 17. století.
4: Smím pokračovat, pane?
3: Pastýřská idylka ze 17. století. To vás ovšem nezajímá, no tak pokračujte. Co navrhuje vrchní zabíječ bakterií?
4: Mám to tady, v tomto fascikluje
3: všechno. No, je to jasné. Šéf zdravotní služby ten Wrightův návrh odmítl, že?
4: Ano, pane.
3: Ovšem, nic nenávidí tolik jako tlusté fascikly.
4: Návrh plukovníka Wrighta vypadá podivně. Bylo třeba jej doložit řadou důkazů.
3: Tak jste to přijeli doložit mě?
4: Ano, pane.
3: A Clifford vám neřekl, že jsem se zbláznil? No řekněte, řekl nebo neřekl?
4: Poručík měl o vás obavy, pane generále.
3: Krásně řečeno. Jste zdvořilý důstojník a nemusíte se mě bát. Já jsem zase zdvořilý blázen. Slyšíte?
4: Co, pane?
3: Už jste tomu taky přivykl? No, Boulogne sur Mer to nejspíš nedoléhá. Vidíte? Ještě neslyšíte?
4: Řekli mi, že je to Verden, pane.
3: Ano, Verden. My dva jsme týlové krysy, vidíte? Hodně hluboko v týlu. Hodně veliké krysy. Tlusté fascikly. Goblény na zdech. Co říkáte, kapitáne?
4: Jsem bakteriolog, pane. Hodně jsme pracovali, myslíme, že máme výsledky. Necítím se týlovou krysou, pane.
3: Já ano. Jsem starý. Nejsem bakteriolog. A nemám rád příliš mnoho práce. Anglie je lepší země. Pro týlové krysy. Líp tam dolehají okna. V Anglii by stačilo zavřít okno. Myslíte, že by Verdun pronikl i poctivým anglickým oknem?
4: Myslím, že ano. Tohle dunění.
3: Já jsem tam byl, kapitáne. Byl jsem na návštěvě u Francouzů, chtěl jsem vidět bitvu o Verdun. A viděl jsem ji. Aspoň to, co z ní bylo možné vidět. A vy ke mně přijdete s fasciklem.
4: Pane generále, naše laboratoř je v kasínu proměněném v nemocnici. Vidíme denně výsledky těch bitev, i když ne zrovna bitvy o Verdun. Ale vojákům je jedno, v jak veliké bitvě to chytili. Právě proto vznikl ten fascikl. Smím vám aspoň stručně vysvětlit, co...
3: Jste Scott. Máte skotské jméno.
4: Ano, jsem Scott.
3: Skotové bývají tvrdošíjní. Mám v Anglii skotského teriéra. To je velice tvrdošíjné zvíře, kapitáne.
4: Promiňte mi, ale v britských dějinách se jistě najde dost lepších příkladů skotské houževnatosti, nežli váš teriér, pane.
3: Vy to daleko nedotáhnete, kapitáne. Alespoň na vojně ne. Nechcete se napít na smíření Skotska s Anglií?
4: Je to rozkaz, pane generále?
3: Ne, není to rozkaz. Ale z blázny se má jednat mírně. Z blázny a z generály. Dobrá, nepijte. Vaše škoda. Clifford má pravdu. Asi jsem se zbláznil. Nechápu, proč vás nedám zavřít.
4: Mohu pokračovat, pane?
3: Není to zbytečné?
4: Smím pokračovat. Vždycky jsme se učili, a taky se to tak ve všech nemocnicích dělá, že ránu je nutno nejdříve desinfikovat. Zjistili jsme v naší laboratoři, že u hlubokých, válečných ran a průstřelů antiseptikum nepomáhá, ale přímo škodí. V tomto fascikulu jsou desítky důkazů. Na některých z nich jsem pracoval já sám.
3: 17. století. Řekl byste to, kapitáne? 250 a možná 300 let tu visí ten goblen.
4: Většina válečných ran jsou hluboká poranění s nerovnými okraji, prostě roztrhaná tkáň. Například udělal jsem si model takové rány. Zatavil jsem skleněnou trubici s mnoha nerovnostmi povrchu a naplnil kulturou bakterií. Několik dní po sobě jsem tu trubici proplachoval antiseptickým roztokem. Roztok se vždycky znovu zakalil. V nerovnostech vždycky zbyly nějaké virulentní kultury, chci říci velmi dravé bakterie.
3: Říkejte klidně virulentní. Jsem přece jenom od zdravotní služby a všechno z lékařství jsem ještě nezapomněl.
4: Jsem rád, že mě posloucháte, pane.
3: Já vás poslouchám.
4: Antiseptikum nestačí v takové hluboké ráně zničit bakterie, ale ničí buňky tkáně, rozumíte? Zdravé buňky, které by měly na místo poranění přivést bílé krvinky. Antiseptikum brání přirozeným obranným vlastnostem organismu, aby mohl zasáhnout. Říkám to samozřejmě strašně zjednodušeně.
3: Aby to bylo pochopitelné i generálům. Takže rozumím-li dobře, plukovník Wright navrhuje zakázat desinfekci.
4: V podstatě ano. Antiseptikum má smysl jedině u povrchových oděrků a ještě musí být použito bezprostředně, jenomže někdy trvá hodiny a dokonce dny, nežli se voják s průstřelem dostane na ošetřovnu. Tady v tom fascikulu jsou desítky průkazných...
3: Nemávejte zase těmi papíry. A na to na všechno jste přišli v šermírně kasína? Pokud se pamatuju, dali jsme vás nejdřív kam si do sklepa, já jsem vám musel pomáhat na světlo. Přidělili vám šermírnu, pamatuju se dobře?
4: Ano, pane.
3: A je z ní dobrá laboratoř?
4: Ano, pane, ve válečných podmínkách opravdu dobrá.

0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.
1: Pro poslední dnešní rozhovor na ploše rozhlasové hry si Oldřich Daněk vybral spor nebo svár trojice antických bohů, ke kterému dochází těsně po pádu slavné Tróje. Trojici bohů, kteří se potkají v Delfách, tvoří Apollon, Dionýzos a bohyně sváru Eris. A pro Oldřicha Daňka, byť dnes opět jenom v krátké ukázce, velká příležitost mluvit o politice, o válce i nečekaných paradoxech v lidském životě. Tak tedy všechno dobré a s divadlem pro vaše uši zase někdy naslyšenou.
2: Zpravodajství Kréta se vám dnes naposled hlásí z přímého přenosu dobytí města Tróje. To, co slyšíte, jakkoliv to zajisté zní hrůzně, to všecko už je jenom dozvuk té veliké chvíle, toho oslnivého okamžiku, kdy nedlouho před svítáním z úkrytu v dřevěném koni vyskákalo 30 danajských hrdinů, kdy se plachtový řeckých lodí z nenadání objevilo znovu pod trojskými hradbami a kdy započal poslední rozhodující útok. 10 let obléhání je u konce. Tak zní ten hlavní a vůdčí výkřik při posledním západu slunce nad pyšnou Trójou. Zpravodajství Kréta se vám samozřejmě ozve znovu, ale možná už nikoli z trojských hradeb.
3: Ten oheň zaber, to je dobrý zvuk.

0: aniž divínek nechápu, Apolone, proč ji vlastně nechceš přijmout. Je to krásná ženská.
1: Je to bojně sváru. Netoužím tady po sváru.
0: Krásná ženská, ať už je bohyně čehokoliv, nikdy ještě večírku neublížila.
1: Tady se Dionýze nekoná žádný večírek.
0: Ale no tak, Apolone, nebuď podrážděný. Radši mi řekni, jak to ty bestie děláš, že máš vždycky nejlepší víno.
1: Dobrá réva, dobrá půda, dobří vinaři.
0: Mám bezpočet naprosto nedostižné révy, celé končiny, skvělé půdy a moře vinařů, co o sobě tvrdí nejenom, že na dně není, ale že se nikdy žádný lepší ani nenarodil a takové červené nesvedou. A to jsem krom jiného taky bohem vinné révy, tak mi to vysvětli.
1: Třeba připočti prostředí.
0: Proč by zrovna věštírna v Delfách měla být zvláštní prostředí pro pití vína? Tady se má dobře věštit a ne dělat víno.
1: Je tu zvláštní prostředí pro všecko, nedotýkej se, Delf. Čas tu nezačíná a nekončí.
0: Blbost, to je jenom taková tvoje reklamní průpovídka.
1: Delfské kněžky by s těmi slovy možná i urazil.
0: To si vytahuj na obyčejné smrtelníky, co si sem chodí koupit věštbu. Tichá hudba, čas nekončí, zahlédnete budoucnost, všecko se v dobré obrátí a velkého jmění nabudete. Takové triky, Apolone, nevytahuj na mě. S vínem nemají nic společného.
1: Tady prostě v klidu, tichu a míru piješ víno.
0: Piju víno skoro pořád.
1: Většinou obklopen hordou pochybných ženštin, ještě pochybnější mladíci vykřikují ať žije Dionýzos, pištci pískají.
0: Když se zrovna nemlátí píštelami po hlavách.
1: Když to tady jenom piješ víno.
0: A dívám se na Apolona, boha krásy.
1: Možná i to se dá započíst.
0: Ty jsi ale ješitný.
1: Chceš se hádat. Zdá se, že bohyně sváru působí i na dálku, jenom se objeví u delfské brány. Už se hádá i Dionýzos.
0: Jsem hádavý stařík, zvlášť když někde mají lepší víno, než umí moji vinaři. Tak proč ji vlastně nechceš přijmout?
1: Eridu.
0: Eridu. Dobře, chápu, není to žádné potěšení přijímat bohyni sváru, ale když už vážila tu cestu, třeba měla proč.
1: Tady jsou delfy, Dionýze. Moje delfy. Tady bývám, když chci být sám. Poslední dobou je to čím dál tím častěji. Taky ty ses sem jenom vnutil. No dobrá, bývá s tebou veselo. I když asi dnes není zrovna ten den, ale s Eridou nebývá veselo nikdy.
0: Měl bys to vědět. Leco se o vás jednu dobu povídalo.
1: Jsi drbná, Dionýze.
0: Vlídná, chápající, soucitná, drbná, to je jeden z mých půvabů. Vždycky jsem podporoval mezi bohy a bohyněmi vztahy toho nejbližšího druhu. Říkal jsem si jenom houšť. Třeba i na mě něco zbude.
1: Máš v sobě dost vtipu, abys upoutal každou ženu.
0: Nechtěl bys to říct těm ženám?
1: Jenže jak se blíží večer, jsi už většinou tak pod obraz, že s tebou nic nesvede ani ta, co si na tebe umanula.
0: Teď si prokázal, že jsi věštec. Teď si vážně pojmenoval ten můj rozhodující ústřední problém. A nejvíc z toho těží ti otrapové pištci. Já prosím v ženě rozpoutám touhu, zanítím plamen a hřejí se potom u něj tupí, střízliví muzikanti. To odhaduješ přesně.
1: K tomu není potřeba být věštec.
0: Co tím chceš říct?
1: Nic. Napij se.
0: I to je myšlenka hodná věštce. Myšlenka krásná. Oblá a hebká, vláčně tekutá a jiskřivě pronikavá.
1: Nežvání.
0: Myšlenka hodná toho jména, což zdaleka nelze říci o většině myšlenek. Co se děje?
2: Je vám tu dobře?
0: Aha, Eris, vypadáš pomuchlaně. Právě jsem tu přesvědčoval Apolona, že by tě měl přijmout, jestli je poctivec. A proč by nebyl, nic ho to nestojí, musí to potvrdit. Navrhoval jsem, aby tě přijal už proto, aby se pochlubil svým vínem.
2: Je vám dobře při tom popíjení?
1: Jak ses sem dostala?
2: Těžce, ale jak vidíš, dostal.
1: Nařídil jsem všem strážným a kněžkám.
2: Jsem sice bohyně, i když jaksi druhého řádu. A oni jenom stráže a kněžky.
1: Nestrpím, aby tu neplatili moje příkazy a nechápu, jak si to dokázala.
2: Některé jsem obloudila, jiné obelhala, někteří mě litovali, některé jsem zabila.
1: To říkáš vážně?
2: Ne, mám zabíjení pokrk, ale jsem zoufalá, Apolone, a zoufalci zmohou skoro všecko.
1: Nechci s tebou mluvit, a když, tak ne v Delfách.
2: Je mi jedno, kde, přenes nás kam chceš.
0: Kam byste chodili, tady je útulno. Posaď se, Erido, opravdu nevypadáš dvakrát dobře. Potřebuješ doušek, jasně se potřebuješ napít. Apolona si nevšíme, je na svoje Delfy zbytečně pyšný. Jak myslíš?
2: 3:2. A napít opravdu potřebuju.
1: Dionýzos nemísí vůbec.
2: Ví se to o něm.
1: Neřekl jsem ti, aby si sedl.
2: No a já si sedla, když už jsem se dostala až sem, tak mě nevyhodíš.
0: Jenom seď, to se ví, že tě nevyhodí, on je lepší, nežli se občas tváří. A ty, Apolone, si zářivý bůh krásy a žádný hromovládný, abys tady metal blesky. Eris je na tom mizerně a kdo už si má pomáhat, když ne bohové mezi sebou. Tedy ale vážně, Eris, aspoň řízu si mohla vzít čistou. Tahle vypadá dokonce ohořele, takhle schátralá, žádný zvláštní dojem neuděláš.
1: Co může přivést k zoufalství bojní sváru? Je málo svárů? Já myslel, že těch je vždycky dost.
0: No vidíš, už se smířil, že tu sedíš a piješ jeho víno. Říkám ti, je to dobrý hocha. Pokud potřebuješ nějaký svár, opatřím, hračka.
1: Drž už hubu, Dionýze.
0: Od této chvíle hrob není mlčenlivější. Hledím si vína a snad vůbec ani neposlouchám. No tak to ne, nesmím to zase tolik přehánět, poslouchám. Ale hrob.
2: Nad ránem padla Troja.
1: Tak už padla. Nádherné město, Troja. To je špatná zpráva. Máš nějakou dobrou?
2: Myslela jsem, že už to víš. Tady prý víte všecko.
1: Vědělo se to předem. A že už se to stalo, nepokládali zřejmě mé kněžky za tak důležité, aby mě tím rušili. Taky věděli, že nebudu jásat. Nosit špatné zprávy se nikomu nechce. Tobě ano. Ze zlomyslnosti?
2: Byla jsem u toho.
0: To by vysvětlovalo, abych tak řekl, ohořelost tvého roucha, ale nijak to nevysvětluje.
2: Slíbil jsi mlčet, Dionýze. Nemáš tušení, co je to pád města.
0: Já jsem náhodou byl nejmíň u 1000 oslav pádů velice různých měst.
1: Opravdu bys měl mlčet. Poražení neoslavují, víš?
0: No, co by taky oslavovali, většinou už jsou na cestě do otroctví. Ha, to jenom jestli měli štěstí pro vás kolem krku, jaká pak oslava. Poražení.

0: Ty jsi sem, Eris, nepřišla kvůli Kassandře.
1: Ne? A proč tedy?
0: Přišla jsi v efektně ohořelém kostýmku zjistit, jestli tvoje modré oči s příslušným náklonem hlavy ještě u Apollona něco zmohou.
2: Že by měl pravdu?
1: Je to pravda jenom z menší poloviny.
2: A která je ta větší?
1: Chtěla jsem se přesvědčit, jestli bych ještě někam házela jablka jenom pro pochybnou naději, že se mi možná vrátí láska.
2: A výsledek? Co mlčíš? Už nikdy nikam nehodíš jablko sváru?
1: Už nikdy kvůli tobě.
2: Škoda.
1: Taky si myslím. Kam si to odplynulo? Možná s trojskou krví.
0: A to je teprve to skutečné neštěstí. Ne, že Kassandra skončí, jak skončí. Do nenávratna se ztratí, co jsme cítili. To je teprve katastrofa. Mně můžete věřit.
1: Starej se o svoje lásky, ne o cizí.
0: To máte, jako když dopijete soudek. Ještě pořád je to soudek, ale poklep dutý, vnitřní obsah zanedbatelný. Dopito jest. A myslete si, co chcete, život má mít konec. Život, ten ano, možná i města, ale lásky.
1: Když loď není zakotvena ani na jediné kotvě, vznáší se volně na vlnách.
0: Ale je to trapná svoboda, je to sud bez vína.
2: A rozlobí-li se Poseidon, loď utone.
1: Ani přístavy nebývají bezpečné. Ostatně unést svůj osud, to svedou dokonce i lidé, říkal jsi.
2: Někteří, Eris. Jenom někteří.
0: Ti, co se nám chtějí podobat, já se jim teda divím, já se občas nechci podobat ani sám sobě. Ale zase podobat se Apollonovi, to bych bral.

Milovníci country muziky si u nás přijdou na své. Legenda české country Mirek Černý a jeho Country dostavník. Na jeho příjezd se v našem vysílání můžete těšit každý všední den v 9 hodin večer. Country dostavník Mirka Černého. Hodina plná country písniček, které si zaspíváte. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.